0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

Dva dny před svatou Markétou vás premiérově vítá k poslechu další ostravské hodinky Oldies ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Dnes se na úvod podíváme do Británie, přesně před 47 lety tam v žebříčku týdeníku New Musical Express debutoval na 10. místě hit skupiny Slade The Banging Man, česky třeba Bouchač do dveří. 1, 2, 3.

Ten zmíněný debut měli tehdy všechny tři zásadní britské hudební týdeníky, jen každý na jiné příčce žebříčku. Teď něco podle vkusu vás, posluchačů, pan Jiří Pilát chce slyšet něco neznámého od Evy Olmerové. Vidím to tak, že něco zcela neznámého ve fonotéce nemáme, protože Suprafon už asi všechno vydal. Vybral jsem dvě méně známé písničky, snad se budou líbit.

Eva Olmerová zaspívala písně s názvy Paralely a Počítám hodiny. V obou ji doprovázelo tradicionál jazz studio vedené Pavlem Smetáčkem. Obě vznikly v roce 1970. V Paralelách je zajímavý stereo efekt. Málo kdo už asi pamatuje, jak jsme byli stereem v jeho počátcích nadšení. No, pak přišlo dokonce kvadro. A mám tu další posluchačský tip, zaspívá Američan Tony Joe White.

To byl swamp rock zpěváka a skladatele Tonyho Joea Whitea z Louisiany. Zpíval o tom, jak se žije na bažinatém americkém jihu. Ten první song, Oak Salt Annie, to je jeho top ten hit z roku 1969 o chudé dívce Aničce, která se živila tím, co našla, a nejčastěji to byl tuřín. Old Man Willis je píseň o starém nerudném Willisovi, který pronásledoval svou rodinu s nožem v ruce.

Od Tonyho Joea Whitea k našemu Dušanovi Grůňovi to je pořádný skok. Zaspíval píseň Kam pláva naša loď s textem Alexandra Karšaje, doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského. Silně ohraný singl opusu je z roku 1971. Byl to tehdy začátek normalizace a když naši zpěváci nesměli přebírat ze západu, obrátili se na jih. Chorvatka Radojka Šverko a její Kud plovi ovaj brod.

Před chvílí jsme se s mistrem zvuku snažili vylepšit ohraný singl. Teď to vypadalo, jako by vady měl přímo lisovací materiál, tedy vinyl. Takže opět drobné technické zásahy, snad to neznělo moc špatně. Na řadě je něco rock'n'rollu pro pana Jiřího Kostelňáka. Začal jsem s tím už minule, nemají to být největší hvězdy, tak mě napadlo, že by se hodilo připomenout také Johnnyho Burnetta.

První song Little Boy Said, to je písnička o pomluvě a jejich následcích. V roce 1961 třetí zápis Johnnyho Burnetta v orkestrovce týdeníku Billboard, konkrétně místo 17. Johnnymu nebylo dopřáno pobýt na tomto světě dlouho a užít si pěvecké slávy. Utopil se, když mu bylo 30 let. Jeho neosvětlený člun se v noci na jezeře srazil s jiným větším plavidlem.

Poznali jste? To byla Helena Blehárová v písni Nejsem prázdný rám. Text jí napsal Vladimír Koudelka, doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha. Rozhlasová nahrávka je z roku 1981. V Americe znají When Will I Be Loved v podání The Everly Brothers už od roku 1960. Naší nahrávce byl ale určitě vzorem až single Lindy Ronstadt, který bodoval v žebříčcích o 15 let později.

Napadlo mě, že tohle by mohl být singlový crossover hit a nejsem daleko od pravdy. V Rhythm and Bluesovém žebříčku sice nebodoval, ale v popové horké stovce byl druhý, v Easy Listening, tedy v dospěláckém třetí a v country pořadí, které tehdy mělo název Hot Country Singles, dokonce

Vybral jsem dva hity, kterými bodoval Eddie Cochran v Británii, a to už posmrtně. Jenny, Jenny, Jenny a My Way. Pozor, ten druhý nezaměňovat s francouzskou písní, ke které anglický text napsal Paul Anka. Ale to jste jistě sami poznali. Eddie Cochran zemřel, když mu bylo 21, a to v roce 1960 při dopravní nehodě v Anglii na samém konci svého koncertního turné.

Také do třetího dnešního porovnávání jsem vybral Brno. Hana Ulrichová zaspívala svou baladu Můj přítel s textem Jaroslava Pavla Břouška. Doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha. Rozhlasová nahrávka je z roku 1980. Podle správného údaje o autorovi hudby, kterým je Nils Daka, nebylo tentokrát těžké zjistit, že této naší nahrávce byl vzorem Sedakův song My Friend.

Připomínám, že psát můžete elektronicky na oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Pan Jiří Pilát si napsal o orchestrálku z mé databáze, vybral si číslo 442. Na tom řádku mám So What's New v podání Herba Alperta a The Tijuana Brass a ještě přidám řádek vedlejší Somebody Loves Me v podání The Tempo Orchestra. Loučím se, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Hluboká poklona, Pavlíku, a krásné odpoledne, vážení posluchači.
1: Dámy a páni, plánujeme s vámi a s Pepou zábavu velkolepou.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začala, Josef Dvořák je připraven nám povědět, jak prožívá letošní léto.
1: Hele, já ti řeknu jednu věc, ten rozhlas na mě prodělává.
0: Jak to?
1: No, protože pokaždý, když jsem přijel, dostanu kafe.
0: Ale pravda, a vodu každý. Ještě.
1: A vodu?
0: Dokonce.
1: No.
0: Živou.
1: No.
0: Živou vodu.
1: No.
0: No.
1: Tak když to je na mě vidět, ne?
0: Ale někteří hosté si to zaslouží.
1: Doufám, že patří mezi ně. Hele, léto prožíváme, přátelé, je to nádherný léto. Takový hit se ještě fakticky, já to teda nepamatuju, už i v naší chaloupce, že to byly ty roubený chalupy tím pověstný, že to bylo tak chytře postavený, že v tom největším vedru vevnitř byl chládek teda, jo. Už i tady bylo teplo. Mm-hmm. No ale já to mám rád, já mám rád teplo.
0: Ty si užíváš jako vodník v takovým vedru?
1: A to miluju, to místo. Moje žena, ta ne, to je opak pravý. Asi říkám, že oni mi postrčili jako eskimáka. Už nešla na odbyt, tak jsem jí dostal já teda. No jo, pozor, ona nás poslouchá. Ona
0: no
1: to
0: právě.
1: Jenomže to bys měl vidět u nás, jak to běží teda, že jo. Když je zima, když je chládek, jo, tak přesto ona chodí a odevírá okna. Mm-hmm. My už jsme tak daleko, že už jí to nevyčítám, že počkám, až odejde a zase zabouchnu.
0: Už se nějaký ten pátek znáte.
1: No.
0: Tak bude určitě ráda, když povíš posluchačům, kde budeš hrát.
1: Přesto, že
0: je léto.
1: Počkej, abych to dal dohromady. Na harfě zítra, na harfě hrajeme Čochtana a pozítří v tom nádherném amfíku pod věží na Žižkově hrajeme Pidlu. S Pidlou v zádech. Mm-hmm.
0: Takže dvě ze tvých nejoblíbenějších představení.
1: No tak jenom dvě.
0: No právě.
1: Už uvidí. Na repertoáru. Už aby to ta hlava udržela všechno,
0: ona
1: tak jsme
0: udrží.
1: To zmrzkli na dvě představení.
0: Dobře, tak posluchače jsme pozvali. Pojďme teď do našeho archivu komiků a bavičů, koho vytáhneme úvodem.
1: A to mám tady napsané.
0: No.
1: Václav Faltus, Vaška Faltuse, a bude nám vyprávět o setkáních z politiky. A celá ta scéna se jmenuje Když se směje Václav Faltus.
0: A ještě dodám, že ho zpovídá Vladimír Bernášek.
1: To je dobrý.
2: Takže si říkám, jak dlouho toho dotyčného v tom nechat, jako v té radosti. Že jo, samozřejmě na celý život ne, ale aspoň na pár dní, jo.
3: No, radost až do rána.
2: Radost až do rána, ano, to je pravda, no. Ono vůbec takovýto setkání s těmi politiky, já jsem se s těmi politiky jenom některými zatím sešel a pan premiér Klaus mi jako položil otázku a říká, a nechtěl byste mě někdy zastupovat? A já mu říkám, a kdo by zastupoval mě? A je to pravda, protože já říkám, každý jsme dostali od Pána Boha nějaký dar. A někdo třeba řekne, já nemám žádný dar. Ale to je chyba, protože každý někdy v životě to objeví. Někdo ve třech letech, že jo, perfektně na housličky a krasobruslí. A někdo třeba až těch 90, že jo, začne podnikat.
3: Takže ještě máme čas.
2: Takže každý v životě dostane nějaký dar. Jen ho v sobě objevit a najít si čas a říct si, tak tohle je dar, který jsem dostal.
3: To je jako když se člověk vypraví do bludiště,
2: ano.
3: Teď tam prochází a vidí se v těch zrcadlech, někde široký, někde úzký, všelijak zkreslený a směje se, dojde na konec a tam je to zrcadlo, kde se vidí, jak vypadá ve skutečnosti a tam se rozpláče.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Když už byla řeč o tom daru životním, kdy jsi zjistil, že máš ten dar bavit lidi? Byl ten okamžik, kdy jsi to uvědomil?
1: Tak neudělal jsem si čárku ten den, ale vím, že to bylo nějak na škole a možná i před školou už, že mě to bavilo něco dělat, blbnout prostě a aby se tomu ostatní smáli, no.
0: Dobře, tak uvidíme, čemu se budou smát posluchači dál, jestli to bude další Václav Faltus, anebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem, jmenovcem našeho dnešního hosta.
1: No, já jsem si nedávno nemohl vzpomenout, jak se jmenuje křestním jménem.
0: No, už to víme, je to už Vladimír, ve studiu Josef, těší se taky na vaše hlasy. Posílejte je SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Dvořák a Pavel Kučera. Připomenu, koho si můžete vybrat, pro koho hlasovat. Budou tu hlasy Václava Faltuse anebo hlasy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Dvořáka. Ptáme se vás právě teď na našem telefonu ve vysílání. Tak kdo nám to začne? Dobrý den.
6: Miloslav Karviné. Dobrý den, pane Dvořáku.
7: Dobrý den.
6: Dobrý den i pro vás, Pavle.
5: Dobrý
6: a
5: hlasuju
6: pro pokračování.
5: Máme zapsáno, přejeme, ať se máte hezky naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
8: Pozdravím zdravím na Twitter a zdravím Pavla Kučeru a skvělého Petru Dvořáka, ale já
7: dobrý den.
8: Kužátka.
7: Jasně.
8: Na to se nezapomíná.
5: Ne.
8: A já bych chtěl určitě Petru Dvořáka, teda Vladimíra Dvořáka.
5: Jo. Takže pozdravil se Dvořáka jednoho a druhého Dvořáka nám volíte. Dobře, Ondro, mějte se hezky, naslyšenou.
9: Šikovnej člověk.
5: Šikovnej kluk. Dobrý den, kdo je dál s námi?
10: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba, páni kluky zdraví. A chtěl bych pokračovat.
5: Páni kluci zdraví vás a děkujeme za hlas. Naslyšenou.
7: Hezký den.
5: Dobrý den, celý den.
11: Dobrý den, tady Honza Scholin a zdravím celou úžasnou humoriádu, všechny účastníky, samozřejmě pánové, vás oba taky.
9: Jste výborný.
11: Moc,
5: ano.
11: Moc děkuju za váš úžasný pořad a potřeboval bych prosím vás Ačko.
5: Máme zapsáno.
7: Ano, prosím.
5: Je to tam. Mějte děkuju. Se hezky. Dobrý den.
12: Honza, dobrý den. Já nevím, jestli jsem dobře slyšel, ale na Bčku byl Václav Faltus?
5: Ne, ten je Ačko, Bčko je Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem.
12: Tak já bych teda Václava Faltuse na
5: ano,
12: Ačko.
5: Ano, Ačko zapsáno a mějte se krásně,
12: den, mějte
5: vám
12: se
5: taky.
12: Naslenou.
5: Naslyšenou, přátelé, sečteno, potrženo, Václav Faltus bude pokračovat, Pepo, vybral si dobře.
9: Hezký, dobrý.
5: Potvrzeno, že jo?
9: Ano.
5: Jdem na něj.
13: No já, když jich bylo asi 40 hlasů, tak jsem si řekl a dost. A když jich bylo 80, tak jsem si řekl, teďka už opravdu dost, už nebudu blbnout. No a když jich bylo 100, tak se přihlásili gumáci. No a pak už to chtělo, že jo, pořád aktuálnost. No je fakt, že vlastně, když člověk se dá na to napodobování, tak je potřeba, aby v tom krku těch hlasů bylo co nejvíc, že?
14: To znamená, to... když já si teď na někoho vzpomenu, dejme tomu na Jana Pivce.
13: Jan Pivec, no proč ne? Že já nevím, když vezmu třeba Oldřicha Nového, takže to by mělo znít asi takhle. Přijde host do restaurace, říká pane vrchní, prosím vás pěkně, přinesl byste mi jednu kávu, ten mu ji přinese a ten host povídá, prosím vás, dejte mi tu kávu tady na židli a proč prosím vás, je příliš slabá, potřebuje si odpočinout. Že, takže já vždycky tam dám takový věty, který jako sednou mýmu přesvědčení a který jako sednou taky k tomu hlasu, který zrovna napodobuju, nebo nedávno jsem začal zkoušet, když jsme ještě u těch pamětníků, Václava Trégla. To byla taky zajímavá postavička, ty malinkatý očička, že jo, často
14: to je
13: po boku.
14: Ten ve filmu s Verichem, když jdou vraždit toho psa, aby oživili goléma, bojím, to je Václav.
13: Ke přesně on, jak říkal, přišel jsem k doktoru, já říkám, pane doktore, když mě bolí na pršou, tak piju džin, když mám chrapot, tak piju jalovcovou, když mám rýmu, tak piju žitnou, a když pijete vodu, takovou nemoc jsem ještě v životě neměl.
15: Prosím vás pěkně, mám radost vašeho potlesku.
3: Ten potlesk, ten nezanikne, protože si ho budu vozit po svých vystoupeních a tam, kde bude kožené publikum, tam ho spustíme.
4: Humoriáda.
7: Nejsem to já, ten koho znáš, není to tělo mých.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak to bylo deja vu Martina Maxi, Helena Vondráčková.
2: No, krásná, hezký, to byla.
1: Dokonce Pepa tady simuloval hru na klavír. Ty hraješ, nebo to bylo jenom jako?
2: Ne, to já dělám jenom jako. Já nevím, proč mě to napadlo, ale už jsem nachytal pár lidí, kteří se na mě dívali a pak říkají, ty fakt hraješ na klavír? Já jsem říkal, dobře, ale nesmí tam být klávesnice. Takhle umím docela.
1: Dobře. Jseš herec, takže zvládneš i zahrát hráče na piano. A teď prosím tě, koho nám vybereš dál posluchačům?
2: No tak teď tady máme paní Zuzanu Bubílkovou a uslyšíme scénku, nebo ano, dialog, období ženy a zásilka léků. Ty tomu rozumíš?
1: Ano, je to nejlepší z pořadu politické hrašení s Miloslavem Šimkem společně.
2: No, tak to se nechám překvapit teda.
3: Paní Bubílko, chtěl jsem se vás zeptat, jestli pak víte, na jaká tři období se dělí věk ženy.
4: Cože, věk ženy?
3: Nevíte, já vám to řeknu. No. Mládí, střední věk a vypadáte výborně. Takže jsem vám chtěl říct, že vy dneska vypadáte velmi dobře.
4: Za to vy vypadáte jak poloviční dět vševěd.
3: Proč poloviční?
4: No vědomosti nikdy, akorát na hlavě máte tři vlasy.
3: To není pravda, prosím vás. Na mě nedávno zautočil čáp, si chtěl udělat hnízdo, tam je materiálo, že mě můžete takhle pomlouvat, prosím vás.
4: Ne, já vás vlastně potřebuju.
3: Já vás potřebuju,
4: protože bych chtěla, abyste realizoval můj skvělý nápad.
3: Vy máte skvělý nápad?
4: Já mám skvělý nápad.
3: Nemohu si sednout?
4: No tak můžete, klidně.
3: Já bych se aspoň přidržel.
4: Ne, pamatujete si na Radio Jerevan?
3: Jo, to byla výborná věc, to nás bavilo.
4: No, v letech.
3: Na který nerad vzpomínám, ale to výborná věc. Je pravda, že Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků s odůvodněním, že mají prošlou záruční lhůtu? Odpověď. Ano, je to pravda. Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků, ale ne z důvodu, že měli prošlou záruční lhůtu, ale proto, že bylo na nich napsáno, užívejte po jídle.
4: Tak mě napadlo, že bychom mohli oživit tuto tradici.
3: Jo, to bych rád vymýšlel, jaký otázky odpověd. No. Třeba otázka. Je možné, že Fidel Castro bude jednou věčně živý, podobně jako Vladimír Iljič Lenin? Odpověď. Ano, je to možné, už aby to bylo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak vrátíme se k těm obdobím ženy. Třetí období bylo, vypadáš výborně, a já to převedu na Pepu, vypadá výborně. Udržuje se tenisem a sportem v kondici?
2: No, možná taky teda, já jsem tenisu propadnul, no. Propadnul jsem tenisu, ale díky amfoře, protože já jsem začal hrát v 59 letech.
1: No počkej, ale amfora to byl fotbal, nebo je?
2: No jo, ale k tomu si přibrali ještě tenis a golf. A já jsem chodil na fotbale, už jsem jenom začínal, vykopával jsem, ale tenis mě začal příšerně bavit. Něco neuvěřitelného.
1: No, protože to baví tak, že porážíš kde koho v amfoře.
2: Ale no tak...
1: No tak to řekni.
2: Ale no tak ne, no to nejde. To vypadá, že se člověk vytahuje hrozně. Ale mám radost toho, že vím určitě, se tam bude hrát turnaj. A protože hodně hráčů, tak se hrajou zkrácený hry, jo. A protože mě jinak jezdit na klasický turnaj, takhle to mě nebaví. To začíná ráno v 9 a končíš někde v 5 hodin odpoledne. A to už je pro mě trošku marnění času. Ale tohle je senzace. A Salava je šikovnej člověk, chytrej, vybere to bezvadně. Ale já bych vyprávěl jednu příhodu, ale to asi nemůžu.
1: Můžeš, pojď.
2: Představ si, my jsme byli v Kapském městě. Před lety jsme byli v Kapském městě a jedno odpoledne prej vejlet velkou plachetnicí na moře. A potom já toužil celý život, ty blázně. Nasedli jsme na tu plachetnici, tam bylo asi 40 lidí, velikánský, a hnalo to na moře. To je úžasný. Ten vítr, který fouká, vlny jak šplouchají, jak to na tebe lítá. Zajeli jsme normálně za horizont. Všecko zmizelo, stmívalo se, loď se otočila. Já jsem si vyškemral, že jsem směl ke kormidlu na chviličku. Tak jsem kormidloval, předtím jsme dostali hodně šampaňskýho, takže bych nechtěl vidět tu svoji cestu z vrchu, ze satelitu. Ale takhle, a to už jsme se vraceli k cíli a představ si, oni neustále nosili šampaňský. Já jsem si říkal, milá pozornost.
1: To je proti mořské nemoci? Nebo
2: no to já nevím, no a možná, ale pro dobrou náladu, ale hlavně my měli hlad a já měl hlad jako šílený. Takže když jsme viděli světla na břehu a už to zajelo na tu rejdu, takhle za to molo teda, a teď se to chystalo přistát, tak se najednou ta plachetnice otočila a vracela se zpátky na moře.
1: S hladovými opilými námořníky.
2: Ano. A teď ale začala opravdu panika, co teď bude. A vyšel kapitán, říkal, dámy a pánové, stala se velice nepříjemná věc. My jsme nezlikvidovali všechny zásoby šampaňského a s tím se nesmí přistávat.
1: Aha.
2: Touhle jednoduchou výmluvou nás dodělal. Aha. Ale bylo to noblesní.
1: Dobře, tak hlavně, že si to pamatuješ po tom všem. A to bylo s amforou?
2: S amforou, no.
1: A s Petrem Salamou?
2: No jinak bych to nepovídal, protože já si ho hrozně vážím. Třeba, protože už jsme s ním najezdili léta, jsme s ním jezdili po světě. Někdo to bere jako samozřejmost, ale ten Petr Salava je úžasný organizátor. Pečlivej, vymyslí všechno. Všechno funguje. Hluboká poklona, Petře.
1: Tak ty si ho pochválil. Zítra se ho zeptám na ten tvůj úspěch, když o něm nechceš mluvit ty sám v rámci skromnosti.
2: Protože Petr
1: Salava bude naším hostem zítra v Humoriádě.
2: Jo, ať povídá hodně. Jo.
1: A to bude. Nám bude povídat buď to Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, nebo někdejší parťák Miloslava Šimka, Jiří Grossman. Takový to souboj máme. Ačko.
2: Hezký.
1: Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, Bčko, Jiří Grossman. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Teď vám hraje Elán.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Když už byla řeč o hvězdách, no. Máte ještě romantické chvilky s Jajou, Pepo? Třeba na chalupě, že sednete, večer koukáte na oblohu. Takže ne, když se dívám na tvoje reakce.
2: Když tak bleskově odpovídáš. No ona sedí na zápraží a
1: pláče, že s ní nechceš pozorovat
2: hvězdy.
1: Ne,
2: ale ona chce, abych seděl s ní a koukal právě na hvězdy a na to já už nějak jsem vyblednul a koukám se na zprávy. A nebo si čtu, ale sem tam přijdu a ptám se, milostivá paní si přála kávu, prosím malou, velkou, to jo, jako jsem kruce.
1: Ano, s hvězdami jste trošku v rozporu, ale jinak ladíte spolu už dlouho a krásně a bude to tak i dál.
2: Ano.
1: My jdeme dál do humoriády, prosím vás, Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem nebo Jiří Grossman, aktuální otázka na naše posluchače a mohou povídat i na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké odpoledne, přeji vám i Pavle a srdečně zdravím pana Dvořáka.
2: Dobrý den.
3: Kterého si vážím, vážím jako herce a člověka a přeji vám hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
2: Vy jste laskavá, děkuju.
3: A vybírám Pavle Ačko.
1: Mějte máme zapsáno, děkujeme pěkně, naslyšenou, dobré odpoledne. Haló. Zdravíme vás.
4: Dobrý den. Zdravím vás, tady Milan ze Soběsu. A chtěl jsem hlasovat teda pro Bčko, pro pana Grossmana.
1: Ano.
4: A chtěl jsem poprosit, jestli by mohl pan Dvořák zazpomínat, jak natáčel cirkus Humberto. Jo, děkuju moc, mějte se hezky.
1: Děkujeme.
2: Je, jenom několika slovy.
1: Máme něco z cirkusu.
2: To byl můj splněnej sen, cirkus Humberto. Já miluju cirkus. A zejména, když jsem byl takhle mrňavej, když, jako je ten, jak se jmenoval ten chlapec, ten kluk, ten... Ano, doplňte si. Tak já jsem od malička chtěl aspoň do cirkusu nahlídnout na prázdniny. Tatínka jsem přemlouval, pusť mě tam, tátí, prosím tě, já budu pomáhat tam, budu stavěč, budu nosit piliny do manéže, budu každý večír koukat na vystoupení. Nepustil mě, ale nepustila mě taky ta myšlenka a ta radost z cirkusu. Já miluju světský.
1: No a něco k tomu natáčení, bylo tam něco pro tebe?
2: No, bylo tam.
1: Zajímavé
2: opravdu,
1: pro naše posluchače.
2: To vás teda potěší, protože já měl poslední natáčecí den, a takže už jsem šel zvesela na natáčení, přinesem lahev šampaňskýho do maskérny, nachystali mě a točili jsme, já už neměl text žádnej, jenom se točila nějaká taková ta panoptikální scéna v manéži, kdy jezdili na koních, kolem mě byl uvázaný u totému. A všichni už věděli, že já mám poslední, nebo všichni, vědělo se, že já mám poslední natáčecí den a František Filip, vynikající pán, vynikající režisér, říkal, Pepo, a my tě teď přivážeme k tomu totemu. Já jsem říkal, dobře, poslušte si, říkal, a kolem krku ti dáme krajitu. No jo, jenom, že to já nemůžu teda. ale tam opravdu krajta byla. Měl jí tam v bedně a on říká, pojď se na ní podívat. A já jsem říká, nepůjdu se na ní koukat. Ne, ale nedáte mi kolem krku. On říká, dáme. Já jsem říká, nedáte. Já vás ujišťuju, že nedáte, protože to, na mě přejete autem, to je to samý. Odvezte mě rovnou někam, protože já už jenom, když na to myslím, už se o mě pokouší.
1: Já myslím, že málo kdo z nás i z našich posluchačů by strpěl dát si krajtu kolem krku.
2: No jo, tam byl někdo z Národního divadla, ten den předtím měl na krku a tím no, František argumentoval. Já jsem taky říkal, tu jsou z Národního, tam jsou zvyklí na věci, člověče, ale já jsem z Malého divadla. Tam my si s krajtama nehrajeme.
1: A jak to dopadlo?
2: Neměl jsem ji na krku.
1: Neměl.
2: Ale víš co? Já to lituju teď. Já jsem mu měl udělat radost, měl jsem si dát štamprle, nesměl jsem asi dejchat na tu krajtu, aby jí to nevedlo k nějaký nebohulibý činnosti, ale měl jsem to udělat. Ježišmarja, ono by to bylo pěkný.
1: Takže až uvidíme tento záběr Pepa přivázený u totemu, tak tam měla být ještě
2: tak tam
1: ta
2: měla být krajta.
1: A i ta krajta.
2: Ano.
1: Dobře. Tak děkujeme za historku, jdeme dál za posluchači. Dobrý den. Haló. Haló, haló. Dobrý den.
5: Zdravím vás, pánové, oba.
1: Zdravíme, Františku.
5: Zítra bude událost teda, Pavlíku. Budete tam mít prezidenta, víte?
1: No, Uvoriádě. Ano, amfory.
5: Amfory, přesně, to je událost.
1: Abychom to upřesnili.
5: To je jedinej pořad, kde vystupuje prezident, který smelí národ. Dejte se hezky a přeji stáli zdraví a přeji bubu.
1: Bubu, děkujeme za hlas, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Přejeme hezký den a zveme dalšího z vás. Dobrý den, halo.
6: Dobrý den, Brenner z Martina.
1: Zdravíme.
6: Hlasujem za Bečko a pohodový deň prajem.
1: Nápodobne.
6: Pekné dovidenie.
1: Děkujeme. Dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobré odpoledne, Honzo Zvlkavý, zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
2: Děkuji.
7: A chlapi, já bych hlasoval určitě pro paní Bubilkovou s panem Šimkem.
1: Děkujeme, Honzo. A mějte se hezky taky.
7: Taky, nasklen.
1: Sečteme všechno, co dorazilo, no a Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem může pokračovat.

0: ten den, že začal být soudný a mluvil pravdu.
1: Vážení diváci, inspirováni úspěchem našeho desetibojaře Tomáše Dvořáka.
2: Ano, já vím, že ho milujete, tam má všude jeho obrázky. Ale pardon, ještě jedna zpráva, zejména obdivuje skok o tyči. Ve skutečnosti politikům věří pouze 16% lidí. Mezi ostatními koluje hádanka. Víte, co to je, když se srazí dva autobusy plné politiků?
1: Co to je?
2: No nesmysl, té politici by nikdy nejeli autobusem, že? Taková hypotetická možnost, kdyby třeba jim řekli, že se jede do vinýho sklípka a obsadili ty autobusy a kdyby se srazili, co by to bylo?
1: No nevím, co by...
2: Hromadné štěstí.
1: Teď jste mi připomněl, víte, že ten herec Sylvester Stallone, znáte
2: znám
1: ho?
2: Znám Stallone, teda znám Sylvestra. Já jsem se s ním dokonce setkal v Los Angeles posilovně, víte? Tak jsme se tak pozorovali. Já na něj koukal, on teda na mě přímo zíral, víte, co tam dělám. A pak jsme si zasoutěžili spolu. My jsme porovnávali svaly. Hádejte, kdo vyhrál.
1: Tak
2: já vám něco řeknu, náhodou jsem vyhrál já. Protože ona ta soutěž zněla, kdo ty svaly má líp utajený. Nenašel mi ani jeden, víte? No já jsem Čech, já nebudu přeci vystavovat na odin svaly, teď vím, jak se tady krade, že jo,
1: ne, tak Sylvester Stallone má v Česku natáčet svůj nový film, má v něm hrát agenta, který u nás hledá mladého, minulosti nezatíženého, čestného, pravdomluvného, svědomitého politika, který plní své předvolební sliby. Víte, jak se ten film má jmenovat?
2: No to nevím.
1: Nulová šance.
2: Jo, tak to odpovídá, tomu bych docela věřil, protože zatím naši politici připomínají sportku, víte, tam taky člověk dá peníze, celý týden mu slibují výhru a pak to schrábne někdo úplně jiný.
1: Počkejte, třeba se změní a třeba to změní ta nová politická strana, co má vzniknout ta cesta změny.
2: Cesta změny, no. Já bych radši uvítal změnu cesty, protože u nás v Dejvicích se už nedá jezdit. Tam by se dali sázet na ulici přímo brambory. Hmm. Říkáte změna cesty.
1: No, ne, cesta změny.
2: Cesta změny. Název je to zajímavý a to ještě nic neznamená, protože sliby politiku připomínají před volbama brzlík.
1: Brzlík? Proč brzlík?
2: Chodila jste do školy?
1: No, chodila.
2: No tak víte, že brzlík se v dospělosti ztrácí, ne? No, tak vidíte. Tak podívejte se třeba na takového Jana Rumla.
1: Ano, bezbrzlíkovec.
2: Ano, typický. Ten ho se neměl ani jako dítě.
1: On Jan Ruml stále sliboval, že odejde z vysoké politiky.
2: Ne, stále a několikrát to slíbil.
1: No,
2: že odejde.
1: Čtyřikrát, ano. A pak na to vždycky zapomněl.
2: Víte, který to je Ruml? Hlava jako Agassi, tváře jako Rafter, backhand, forehand nula. Prostě nezbrzí.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik pohled do historického politického hrašení. No dřív mývali, tuším, politici i prázdniny, že si brali stejně jako divadelníci. To už dneska asi neplatí.
5: Ježišmarja, a proč?
4: No, mě se neptej. Zeptáme se posluchačů, s kým do finále v tuto chvíli. Vracíme do hry Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem proti Jiřímu Grossmanovi. To je aktuální výběr. Volte SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, nebo zavolejte na 731 800 900. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem o divácích a spokojenosti z televariety v roce 1980. To už je nějaký ten pátek,
5: zajímavý,
4: 46 let, stará zábava. A stále možná mladá, uvidíme. A nebo Jiří Grossman, zrození mladého Trumpa, tedy psáno s A, ne Trumpa, ale Trumpa.
5: To je bej zajímavý.
4: Pepo, jezdil jsi do přírody pod stan, nebo pod Širák dokonce?
5: Jasně, jezdili jsme na vodu.
4: Znáš to?
5: No.
4: Tak třeba vylovíš nějaký zážitek. Máš na to jednu celou písničku.
5: No, mám na to krásný zážitek.
4: Tak já ho z tebe třeba vytáhnu za chvíli. Posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda jde do svého závěrečného souboje. Připomenu o divácích a spokojenosti s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Můžete mít, když dáte hodně Aček, když dáte hodně Bček, bude tu zrození mladého Trampa s Jiřím Grossmanem. Trampský zážitek máme slíbený od Pepy.
2: Spoustu jich, spoustu.
1: Tak
2: na to
1: aspoň nemáme. Jeden.
2: Tak aspoň jeden. My jsme jezdili na vodu na Slovensko a tady jsme se jezdili řeky. Ale čověče, my jsme, přátelé, my jsme byli na Berounce, jeli jsme Berounku a já jsem tenkrát vyrazil pod Křivoklát a stavil jsem se v hospůdce a v noci jsem se vracel. Už byla tma a stany jsme měli ve Višňoví a šel jsem čověče a najednou už mi byla ta cesta dlouhá a najednou v lese jsem viděl oheň.
1: Světýlko.
2: Světýlko, tak jsem vyburácel a přišel jsem k ohni a kolem na kamenech seděli skvav, krasavice nějaký a na dvou kamenech takhle vyvýšeně seděl kluk, jako náčelník nějaký. Tak jsem říkal, ahoj, pozdravil jsem je, nikdo neodpověděl. A byl tam volný kamen, jsem říkal, můžu si sednout? A on takhle pokynul rukou, jo. Já jsem říkal, ježiš, ty blbnou, to tady se mi bude líbit. A sednul jsem si a teď bylo ticho, já jsem říkal, stalo se něco, nějaký malér? A nikdo neodpověděl.
1: Třeba drželi bobříka
2: mlčení. No, já jsem říkal, já je rozpovídám a však jsem a vytáhl jsem flašku vína a odšpuntoval jsem jí a říkal, dá se někdo, napije se někdo? Nikdo. Tak jsem se napil já, dal jsem si dlouhý doušek, zavřel jsem to, ticho. Tak jsem říkal, no jo, tak počkejte, já vás zvednu ze židlí. Zapál jsem si cigáro, což už s ním škublo, a potáhnul jsem jednou, dvakrát a teď jsem udělal to, co jsem věděl, co způsobím. Hodil jsem to do ohně. Zakázaný, nejde. Přestoupení všech zákazů. On se vymrštil, ten kluk, jak kdyby ho něco ďoblo, zvednul ruku přece jak Vinetů a zaburácel, odejdi, zneuctil si v oheň. Já jsem říkal, já už jsem stejně chtěl vypadnout, jenom jsem nevěděl, jak to util. Tak se mějte hezky tady. A smál jsem se a šel jsem. No, tohle já mám.
1: Jsi udělal veselý večer na rozdíl od dní?
2: No.
1: Možná tam
2: no,
1: sedí
2: no.
1: Dodnes?
2: Ne, to ne. To nevěřím.
1: Dobře, děkujeme za tento zážitek. Přátelé, neodhazujte nedopalky ani cigára, ani zbytky v lese, v přírodě. Potažmo vůbec si tam nezapalujte. Ať nám ta příroda zůstane
2: my
1: celá v těle vedech.
2: My bydlíme na kraji lesa, víme, co to znamená.
1: Tak tolik závěrečné poučení. No a teď si dáme Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem. To jsou Vítězové.
2: No to je ono. No. To je ono.
3: Tak jsem vám, kolegyně, tuhle četl, že se u nás dívá večer na televizi až 6. Dokonce i 7 milionů diváků, to je co?
4: To je co?
3: Co?
4: Co?
3: No to je hodně, ne?
4: No to je hodně, to jo.
3: Se mi zdá být hodně.
4: Já vy myslíte, že i v tuhle chvíli se dívá 6 až 7 milionů diváků?
3: No tak buďme skromní, tak řekněme, že se dívá 5 milionů, nejde je to dost.
4: To je taky ale slušná partička, 5 milionů.
3: Je,
4: představte si, že by nám každý spokojený divák poslal 20.
3: Jo.
4: Co?
3: To by bylo,
4: no.
3: Spokojený, říkáte.
4: No.
3: To by nám hodilo každému i 200 možná.
4: No, jestli vy nejste pesimista teda.
3: Vy si vážně myslíte, kolegyně, že divácká spokojenost sahá až do 20 halířů? Náš milý koncesionář shlédne mistrovství světa v hokeji, Ein Kessel Buntes, Spartakiádu, Kolomba, Johnny Cashe, já nevím co. A není jeden, který by neříkal, já nevím, za co platím 25 korun měsíčně.
4: Musíme se víc snažit.
3: Já myslím, že se snažíme, já teda jsem úplně usnažený už.
4: No
3: za
4: ne, no podívejte se, vymýšlet třeba nový anekdoty.
3: No jo, no to je. A hlavně já bych řekl, rozpomínat se na starý, víte?
4: Ano, to nemyslíte vážně, přece tak lidi se nebudou smát vtipom, který znáš.
3: A to byste se divila. To byste koukali. Já byl tuhle v jedné společnosti pánský, tam si vypravujou týden co týden ty samý starý osvědčený anekdoty. Dokonce si je očíslovali, aby se nezdržovali. A říkají si jenom čísla. Já jsem byl svědek, tam stál třeba pan Kabát a řekl 28 a všichni se plácali do kolen. A pak pak stál jiný pán a povídá 16 a zase bouřlivý veselý. Ovšem pak stál nějaký pan Holeček, povídá 11 a mrazivý ticho.
4: Jak to?
3: A pan Holeček povídá, tak co je, co pak to není výborný fór 11. A oni mu říkali, no co pak fór je to dobrý, ale ty ho blbě vypravuješ. Ono totiž...
1: Tak čísla jsme si řekli, čísla vtipů, že jo, už tam nic dalšího nemáme, jenom poslední písničku V blbým věku se jmenuje od Xindla X. Doufám, že dámy a pánové jsou v tom nejlepším, díky nám omládli, smíchem se mládne, že Pepo?
2: No, říká se to.
1: No a rozloučíme se po horníčkovsku, humor není žádná sranda, ale my to zkusíme i zítra.
2: Dámy a pánové, Pavle, začínají prázdniny, užívejte
1: Hurá!
2: Si je.
1: Josef Dvořák, Pavel Kučera se loučí, mějte se hezky.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Jihomoravští zemědělci zatím sklidili skoro 150 tisíc tun obilovin. Na Znojemsku včera hasiči bojovali s požáry polí. Hygienici zatím zkontrolovali 15% nahlášených letních táborů. Dnes bude skoro jasno až polojasno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Zemědělci na jihu Moravy zatím sklidili přes 16% ploch letošní úrody obilovin, tedy necelých 150 tisíc tun. Vyplývá to z nejnovějších údajů ministerstva zemědělství. Jižní Morava je ve sklizni ze všech krajů nejdál. Třeba na Vyškovsku už mají zemědělci hotové žně ozimého ječmene.
2: V celém kraji je zatím ozimého ječmene sklizených asi 60%. Výnosy se u všech obilovin dohromady pohybují nad 5 tunami na hektar. V meziročním srovnání je to o necelých 0,7 tuny méně. Tento rok by sklizeň obilovin a řepky podle prvních odhadů měla být průměrná, někteří zemědělci ale počítají s nižšími výnosy. Letošní úrodu podle agrární komory negativně ovlivnilo suché jaro. Český hydrometeorologický ústav ho označil za nejsuší od roku 1961. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Hasiči včera odpoledne na Znojemsku bojovali se dvěma požáry polí. U Vítonic vyhlásili třetí poplachový stupeň ze 4 možných. Požár zlikvidovali asi za 3,5 hodiny. Jeden z hasičů se zranil. Další požár pole se rozhořel u nedalekých Oblekovic. Ten také zlikvidovali zhruba za 3,5 hodiny. Druhý poplachový stupeň hasiči vyhlásili rovněž u požáru pole u Sokolnic na Brněnsku, kde zasahovali asi hodinu. Vyplývá to z informací hasičů na webu. Na jihu Moravy panují řadu dní vysoké teploty a je sucho. Před požáry varují meteorologové. Výstraha platí až do odvolání. Jihomoravští hygienici zkontrolovali 15% letos nahlášených dětských letních táborů. Na závažnější pochybení zatím nenarazili a pro hřešky řešili domluvou. Táborů na Jižní Moravě se má přes léto účastnit 12 tisíc dětí. Pořadatelé podle hygieničky Lucie Lajchmanové nejčastěji chybují při skladování potravin.
3: Typicky jde o to, že jsou nezakryté hotové pokrmy, ke kterým se pak mohou snadno dostat hlodavci. Dále se setkáváme i s tím, že pečivo je skladováno v pytlích, které jsou na odpadky, což je nevhodný materiál pro styk s potravinami. Setkáváme se i s tím, že je špatně uspořádaná lednice, syrové maso není odděleně od ostatních potravin. Sport.
0: Tenistka Linda Nosková se poprvé v kariéře probojovala do semifinále Wimbledonu. Belgičanku Mertensovou porazila po setech 6-3 a 7-5. Linda Nosková si dnes v pořadí druhém semifinále zahraje s Ukrajinkou Kostukovou. V tom prvním se krátce po 14:30 odpoledne českého času utkají na centrálním dvorci Karolína Muchová a Američanka Goffová.
1: Počasí.
0: Na Jižní Moravě dnes bude skoro jasno až polojasno, chvílemi i oblačno, spíše na východě. Teploty nejvíce 24 až 27 stupňů. Mírný severozápadní až severní vítr se přes den na větrnějších lokalitách změní přechodně i na čerstvý s nárazy okolo 55 km v hodině. Večer bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Po silnicích Jižní Moravy teď pojedete plynule, i když místy už v silnějším provozu kolony se ale zatím nikde netvoří. Na nehodu dejte pozor na silnici 1/54 u obce Vlkoš. Máme tam hlášeného sraženého divočáka. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré ráno, Moravo. Je 5:05, posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi ve čtvrtek 9. července roku 2026. Dnešek je 190. dnem roku 2026 a do konce roku chybí 175 dnů. V kalendáři dnes svítí jméno Drahoslava nebo také Drahuše všem nositelkám a že jich není zrovna málo, budeme přát po 8. hodině samozřejmě i s písničkou. A jakými začneme? Ještě Světu šanci dej bude zpívat Helena Vondráčková a pak také letitý hit Jiřího Zmoška Už mi lásko není 20 let. Písničky, které nestárnou, vás budou provázet i ránem 9. července. Tak ať se vám dneska všechno podaří. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 12 minut, dnes je 9. července 2026. Dnešek je Světovým dnem veterinárních lékařů. Nezaměňujte si ovšem s veterináři samotnými. Chce upozornit především na to, jak moc je péče o zvířata důležitá. V roce 1357 položil Karel IV. Základní kámen ke stavbě Karlova mostu. Gotický monument byl dokončen počátkem 15. století a až do roku 1841 byl vůbec jediným mostem v Praze, který překlenoval Vltavu. Před 207 lety se narodil Američan Ellis Howe, považovaný za vynálezce prvního použitelného šicího stroje s výkonem 300 stehů za minutu. Howe byl sice geniální konstruktér, ale špatný obchodník. Za své šicí stroje žádal příliš, $300. Neprodal ani jeden. Jeho nápadu se chopil ale jistý Isaac Singer a šicí stroje mu šly doslova na dračku. Howe dostal od Singera po řadě soudních sporů nakonec svůj díl a stal se milionářem. Před 192 lety se narodil básník, prozaik, dramatik a novinář Jan Neruda. Nikdy se neoženil, i když prožil řadu vztahů. Milenecký vztah prožil Jan Neruda třeba se spisovatelkou Karolínou Světlou, která ale byla vdaná. Neruda se potýkal s mnoha nezdary a útěchu hledal často v alkoholu. Zemřel nemocný a osamělý. Mezi jeho známé básnické sbírky patří třeba Hřbitovní kvítí nebo Písně kosmické. No a z prozaické tvorby jsou nejznámější Povídky malostranské. Kulaté 70. narozeniny dnes oslaví slavný americký herec, režisér a také producent Tom Hanks, držitel 2 Oscarů za herecký výkon. 82. narozeniny má dnes legendární hokejista Jiří Holík. Narodil se v Havlíčkově Brodě, s kariérou začínal na počátku 60. let ve svém rodišti a nejvíce sezon odehrál v jihlavské Dukle. Jako reprezentant má 3 tituly mistra světa a 4 medaile z olympiády. Před 8 lety odešel do muzikantského nebe dirigent a skladatel Erik Knirš. Patřil dlouhá léta k osobnostem českého swingu, jazzu i popu a život spojil s brněnským rozhlasem. K mikrofonu přivedl pozdější hvězdy populární hudby, třeba Milana Chladila, Evu Pilarovou, a dlouhá léta stál také v čele orchestru Studia Brno. A 83. narozeniny ty dnes oslaví František Ringo Čech. Jedna z mála osobností, které se skoro nedají vměstnat do jedné kolonky. Bubeník, zpěvák, textař, komik, moderátor, dramatik, scénárista, publicista i naivní malíř. Františka Ringo Čecha si připomeneme u příležitosti jeho 83. narozenin písničkou Diskotéka. Tady je.

0: 83. narozeniny dnes slaví František Ringo Čech. Připomněli jsme si ho v písničce Diskotéka, kde na kytaru hraje Michal Pavlíček. 5:18, tady je Český rozhlas Brno, neseme vám počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy dnes nižší ve srovnání se včerejškem. Dnešní ráno je podstatně chladnější. Včera touhle dobou bylo mezi 18 a 22 stupni, dnes je to od 11 maximálně do 16 stupňů Celsia. V Brně v tuto chvíli teploty kolem 14 stupňů. A jaké bude počasí? Čekáme skoro jasno až polojasno, místy oblačno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. A bude dnes foukat mírný severozápadní až severní vítr do 25 km za hodinu. Přechodně i čerstvý s nárazy kolem 55 km za hodinu. Večer bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 3 minuty před 5 hodinou, zapadne minutu po 21. hodině. Dobré ráno přejeme.
2: Pátek 10. července po 10. hodině se ve speciálním dopoledním vysílání přihlásíme živě z Vyškovského zooparku. Mými hosty budou ředitelka zoo Dagmar Nepeřená, zooložka Iva Rádsetoulalová, veterinář Vladimír Pjaček a ošetřovatelé zdejších zvířat. Dozvíte se nejen mnoho zajímavého o obyvatelích Vyškovské zoo, ale prostor bude i pro rady k chovu domácích zvířat a vaše dotazy. Do zoo se za námi můžete přijít i podívat. Najdete nás u Hanáckého statku. Na živé vysílání z Vyškovského zooparku i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: 5 hodin a 23 minut, tady je Český rozhlas Brno a je tu čas na 10. díl temných letopisů moravských.
1: Český rozhlas Brno uvádí temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1945. Nacisté popravili i desetiletého. Druhá světová válka se blížila ke konci a nacisté předvedli v Brně další zrůdnost. Poslali na smrt rodinu Prudilovu. Otec Alois a matka Augustína museli před vlastní popravou přihlížet tomu, jak před jejich očima zastřelili ranou do týla syna Miloše. Ještě mu nebylo ani 11 let. Prudilovi žili v Hájence v osadě Karlov poblíž Hodonína u Kunštátu a během války pomáhali utečencům z německých zajateckých táborů i partizánům, kteří se ukrývali v okolních lesích. Dodnes lze v okolí najít stopy po jejich skrýších. Na zásobování a přinášení zpráv i potravin se tehdy podílel i prostřední syn Prudilových, malý Miloš. Nebyl tak nápadný, navíc třeba jeho zimní výlety se sáňkami pomáhaly maskovat stopy, které by mohly navést Němce k hledaným. Osudným dnem se stal 8. únor 1945, kdy Němci Hájovnu obsadili. Nejdřív odvezli otce, druhý den maminku a Miloše. Mladší sestru Blanku svěřili příbuzným. Starší bratr naštěstí nebyl na místě a až do konce války se skrýval. V celé tak skončil Miloš i jeho rodiče. Následovaly drastické výslechy a následně přesun do Kounicových kolejí v Brně. Obávané gestapácké věznice a současně popraviště. Tam také všichni tři zemřeli. Datum pamětníci říkali s jistou opatrností. Konečně i na zdi Hájovny je na pamětní desce nepřesný údaj o tom, že se poprava uskutečnila v Mauthausenu. Bylo to ovšem v Brně, a to pravděpodobně 10. dubna. 16 dní před osvobozením města, 9 dnů předtím, než věznice fakticky padla. Historik Vojtěch Žampach zaznamenal svědectví odbojáře Andělína Šulíka, který u popravy byl. Takto popsal osudový den. Když byl před otcovým zrakem ranou do týla zastřelen, byl sražen do písku otec. Jeho mrtvola padla vedle zavražděného hocha. Jehož oči, vytřeštěné v agónii, vzhlíželi k nebi, jako by volali o pomstu. Ten den panovala mezi vězni nejtruchlivější nálada, jakou jsem kdy v kolejích zažil. Jméno desetiletého Miloše Prudila i jeho rodičů zůstává děsivým mementem válečného běsnění.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské.
0: To byl další díl našeho cyklu, najdete i na našem webu i v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisu napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem opět zítra v tomto čase.

0: Bylo půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Znojmu spustilo službu Senior Taxi, určená je i pro lidi s postižením, informoval nezávislý místostarosta Znojma Jakub Malačka. Podrobnosti vám nabídneme za chvíli. Spolky Děti Země a Egeria podali odvolání proti obnovenému stavebnímu povolení pro retenční nádrž dálnice D49. Ta je přitom nezbytným objektem pro provoz, slouží k odvádění a zadržování dešťové vody z vozovky. O odvolání tak bude rozhodovat ministerstvo dopravy. Ve Tvarožné na Brněnsku chtějí obnovit sedimentační mokřad. Radnice na to vyčlenila 7 milionů korun. Část pokryje dotace od ministerstva životního prostředí. S pracemi by měli dělníci začít letos v září a skončit v únoru příštího roku, uvedl nezávislý starosta Pavel Šťastný. Dělníci dokončili v zámeckém areálu v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku obnovu velkého rybníku a investici do nového přístaviště s půjčovnou loděk. Zájemci ji budou moci využívat po napuštění rybníku, to ale komplikuje sucho, uvedl kastelán Martin Váňa. Včera začal hudební festival Znojmo, potrvá téměř celý červenec. Téma Královská hudba pro Královské město je úzce spjato s výročím Znojma, které letos slaví 800 let od založení. Organizátoři se snaží zaujmout všechny generace, nezapomínají ani na děti. Pro ty festival připravil operu Mendel, Mega King a neb Když hrášek zpívá, upozornil prezident festivalu Jiří Ludvík. Na jižní Moravě dnes bude jasno až polojasno, chvílemi i oblačno, teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Vítr bude mírný přes den, někde i přechodně čerstvý s nárazy okolo 55 km v hodině. Biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích jižní Moravy je plynulý. Pokud směřujete po D1 na Prahu, dejte pozor na silničáře. Pracují mezi STým 18. a STým 17,5 kilometrem na zúžení vozovky. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 40 minut. Senioři nebo lidé se zdravotním postižením ve Znojmě využívají senior taxi. Pohodlně se tak dostanou k lékaři, na poštu nebo na úřad a zase zpátky domů. Auto po Znojmě jezdí od včerejšího rána, kdy začalo vozit první registrované klienty.
1: K bytovému domu na okraji centra Znojma dorazila dodávka s nápisem Senior Taxi. Řidič Libor Kubic vystupuje a telefonem se hlásí manželce klienta, kterého dnes poveze.
2: Dobrý den, paní Linková. Tady Senior Taxi. Přijel jsem k vám na objednávku. Dobře, tak jsem před barákem. Jo? Děkuju, mějte se hezky. Naschle.
1: Miloslav Jelínek v doprovodu manželky vychází z domu a za její asistence nasedá do auta. Cílem dnešní cesty je vyšetření v nemocnici.
3: A je to velice dobrá služba. To jsme překvapeni, protože jinak mě stálo hodně taxíky. 150 korun na zahradu, 150 doktorovi, takže nádhera.
1: Tak šťastnou cestu.
3: Děkujeme.
1: Za jednu jízdu lidé zaplatí 20 korun, objednat si ji můžou po telefonu. Vysvětluje nezávislý místostarosta Znojma Jakub Malačka.
4: Oni si teda nejdříve musí vyřídit kartičku, kde je i fotografie, kterou poté předkládají panu řidiči, objednají si tu jízdu a to prostřednictvím toho mobilního telefonu nejpozději jeden den předem.
1: Kartičku si lidé můžou vyřídit na úřadě nebo přes internet. Služba je kromě seniorů nad 65 let určená tak lidem s průkazem ZTP. Podmínkou je i trvalý pobyt ve Znojmě.
4: Tady jsme se už v těch městech, kde tahle ta služba delší dobu funguje, takže je to právě třeba na tu poštu, na úřady, které máme tady různě po Znojmě, nikoliv jenom na ten městský, do nemocnice, k lékaři, na hřbitov a tak podobně.
1: Dodávku za několik set tisíc korun provozuje Centrum sociálních služeb Znojmo a je uspůsobená i pro lidi na vozíku.
4: Má ve své zadní části poměrně velikou rampu, aby ta přeprava byla důstojná, zároveň tam je i několik zabezpečení, aby ta přeprava byla i bezpečná.
1: Registrace k senior taxi radnice spustila v polovině května. Zatím se přihlásilo přes 230 lidí. Podobnou službu s názvem Senior doprava spustili na začátku července taky Boskovice. Senior taxi funguje i v Brně, Vyškově nebo Slavkově u Brna. Ze Znojma Šimon Franc, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: počasí.
1: Aktuální předpověď počasí pro vás máme na vlnách Českého rozhlasu Brno ve 6:45. Teploty po ránu jsou dnes podstatně nižší ve srovnání se včerejškem. Momentálně se pohybují mezi 11 a 16 stupni Celsia. Připravte se tedy na studenější ráno. Čekáme dnes skoro jasno až polojasno, místy i oblačno. A nejvyšší teploty mezi 24 a 27 stupni Celsia. A bude dnes celkem foukat, vítr mírný, severozápadní až severní do 25 a přechodně může být i čerstvý s nárazy až do 55 km za hodinu. Večer by měl vítr slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 3 minuty před pátou, zapadne minutu po 21. hodině. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: země.
1: Aneta Langerová na vlnách Českého rozhlasu Brno, je 5 hodin a 50 minut. Milí posluchači, víte, kde najdete nejmladší přírodní jezero u nás? Pozve vás tam právě teď Martin Písařík v dalším dílu rubriky Co v učebnicích nebylo.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že Odlezelské, jinak též Mladotické jezero na severním Plzeňsku je nejmladším přirozeným jezerem v České republice a evropským unikátem? Jeho vznik na konci května 1872 byl bleskový. Během pouhých 3 dnů jej vytvořil mohutný sesuv půdy na svahu Potvorovského kopce. Katastrofální průtrž mračen, kdy za hodinu napršelo neuvěřitelných 240 mm vody, utrhla podmáčený terén, kterému k pohybu pomohl i zářez tehdy budované železnice. Sesutá hmota přehradila Mladotický potok a vytvořila 7 hektarů velkou vodní plochu s maximální hloubkou přibližně 19 metrů. Jezero se však postupně zanáší. Dnešní plocha jezera je pouze 4,5 hektaru a maximální hloubka je kolem 6,5 metru. Jezero je národní přírodní památkou. Okolní panenská příroda ukrývá kaskádu vodopádů i pozoruhodné opilé stromy, které se kvůli nestabilnímu podloží bizarně kroutí. Na rozdíl od průzračných šumavských jezer je to Mladotické bohaté na živiny, což způsobuje vegetační zákal, ale zároveň svědčí populaci škeblí říčních a rdestů. Nad budoucím osudem jezera však visí otazník. Kvůli rychlému ukládání sedimentů mu podle nejnovějších výzkumů zbývá asi 80 let, než se definitivně zanese a zanikne. Rychlost zanášení bude záviset na výskytu povodňových průtoků, které přinášejí největší objem sedimentů.
2: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Policie na jihu Moravy přes prázdniny kontroluje dodržování zákazu nalévání alkoholu mladistvým. Znojmo spustilo službu Senior Taxi. Trhané ovoce ze stromů u silnic je spoplatněné, upozorňují cestáři. Dnes bude na jižní Moravě spíše slunečno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Ženbeková. Dobré ráno. Policisté začínají s příchodem letních prázdnin intenzivně kontrolovat mladistvé kvůli popíjení alkoholu. Na jižní Moravě se zaměřují hlavně na bary, restaurace nebo třeba koncerty. Během poslední akce na Blanensku a Pohořelicku hlídky zkontrolovali stovky mladistvých. Výsledky popisuje policejní mluvčí Petra Hrůzová.
2: Odhalili 22 případů, kdy osoby mladších 18 let požily alkoholické nápoje. Dechové zkoušky se pohybovaly od 0,12 až po 2,25 promile. Děti byly předány rodičům nebo zákonným zástupcům. O zjištěných případech budou informovány také orgány sociálně právní ochrany dětí.
0: Senioři nebo lidé se zdravotním postižením můžou nově ve Znojmě využívat službu Senior Taxi. Speciálně upravená dodávka registrované zájemce dopraví třeba na poštu, úřad nebo k lékaři. Jízdy si lidé můžou objednat po telefonu, vysvětluje nezávislý místostarosta Znojma Jakub Malačka.
3: U nás je vlastně operátor, oni si teda nejdříve musí vyřídit kartičku, kterou poté předkládají panu řidiči, objednají si tu jízdu a to prostřednictvím toho mobilního telefonu nejpozději jeden den předem. Nyní máme přes 230 registrovaných uživatelů, další nám přibývají každý den.
0: Podmínkou k registraci je i trvalý pobyt ve Znojmě. Za jednu jízdu lidé zaplatí 20 korun. Důchodci s penzijním spořením založeným před rokem 2023 budou moci spoření ukončit bez sankcí. Ti z nich, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli tak o státní podporu nebo vlastní finance, získají náhradu. Novelu schválil Senát. Finanční náhradu by podle Aleny Schillerové z hnutí ANO mělo dostat asi 150 tisíc klientů. Na tisících třešní podél cest teď na Vysočině dozrává ovoce. Celkem je u krajských silnic přibližně 200 tisíc stromů, polovina z nich ovocných. Lidé je můžou sami očesat, potřebují k tomu ale povolení správce silnice. Bez něj je trhání ovoce ze stromu přestupkem, upozorňuje výrobní náměstek krajské správy a údržby silnic na Vysočině Martin Jakubec.
4: Pokud někdo chce si třešně, švestky, hrušky okolo silnic očesat, pozbírat, tak nejlepší je zajet na konkrétní cestmistrovství. Máme nějaký daný ceny za stromy podle typu ovoce. Myslím, že jablko je za strom 30 korun, hruška za 50, třešeně za 30.
1: Počasí.
0: Moravě dnes bude skoro jasno až polojasno, chvílemi i oblačno, spíše na východě. Teploty nejvíce 24 až 27 stupňů. Vítr mírný, severozápadní až severní, přes den na většině na větrnějších lokalitách přechodně i čerstvý s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Provoz na silnicích jižní Moravy houstné na D1 na příjezdu do Brna se vytvořila nesouvislá kolona, která začíná u Kývalky na stém 82. kilometru, končí na stém 96. a zdržení je okolo 5 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 6. hodině je s vámi Český rozhlas Brno a máme radost, že jste si nás naladili ve čtvrtek 9. července roku 2026. Podle kalendáře dnes slaví své jméno Drahoslava nebo také Drahuše, to už jsme si připomněli, ale možná nevíte, že dnešek je také dnem durianu, což je takové velmi speciální ovoce s hodně rozporuplnou pověstí a ještě rozporuplnější vůní. Pokud se neochutnali, tak zkuste možná budete překvapeni. Dnešek je také dnem módy, anebo dokonce dnem dolíčků, takže pokud se usmíváte a dělají se vám ve tváři dolíčky, máte dnes svátek. Malinká od Pavla Nováka, Láska tě spoutá od Petra Muka, to jsou dvě písničky na úvod a za chvíli už také počasí. Pavel Kašpar u mikrofonu, krásné ráno přejeme.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 11 minut a vezmeme vás do Zámeckého parku, konkrétně v Čechách pod Kosířem, který ničí vandalové. Správce památky proto zkrátil otevírací dobu. Kvůli na černo vysazeným rybám pravděpodobně bude muset vypustit nedávno obnovený rybník.
1: Byly ukradeny všechny měděné svody tady z Mánesova altánu.
2: K tomu kastelán Martin Váňa přidává třeba nepovolený rybolov nebo ničení a krádeže čerstvě vysazených keřů a stromků. Anglický park je tak nově otevřený jen do 18 místo původních 20 hodin.
1: Samozřejmě je to věc, které bychom velmi rádi předcházeli. A když ti lidi budou muset, kteří to tady ukradnou, překonat doopravdy zamčenou překážku, tak pokud by to tady chtěl někdo znovu ukrást, tak je to v ten moment přitěžující okolnost a samozřejmě v ten moment už se bavíme o trestném činu.
2: Návštěvnice Tereza s argumenty souhlasí.
3: Jo, tak určitě, že jo, to bude potom i bezpečnější, kdyby oni tady určitě něco prováděli, že?
2: To místní paní Ilona a Elena se úplně nezhodnou.
4: Je to hrozná hloupost. Takový horka, třeba budu chtět jít v 7 hodin do zahrady.
5: Tak ono je to fakt, jako oni dneska ta mládež je hrozně divoká, no. A rodiče jim nic neřeknou a oni si myslí, když to viděl na tým videu, že to můžou dělat taky.
2: Do čerstvě obnoveného rybníka před zámkem nedávno zase někdo vysadil na černo ryby. Poškodil tak vývoj vzácných živočichů v biotopu pro obojživelníky, hlídaný ochránci přírody. Kvůli přemnoženým rybkám bude muset nechat kastelán Martin Váňa pravděpodobně rybník na podzim vypustit.
1: Já se domnívám, že už je to bohužel jisté, že toho na podzim budeme muset vypustit, protože dopravdy ty ryby nemáme jakým způsobem jinak slovit. V takovém množství, aby jsme měli jistotu, že se nám to nebude znovu opakovat.
2: Vy jste říkal desítky, možná stovky ryb, opravdu je tady tolik?
1: V současnosti vzhledem k tomu potěru v těch stovkách už se pohybujeme zcela určitě. Když se tady podíváte trošku dále, tak co tam všude vidíte, takové jakoby drobná kolečka, tak to už nejsou půlci, kteří tady byli z jara, ale už je to právě ten rybí potěr.
2: Na rybníku vidím i své volně vysazené lekníny.
1: Přesně tak, už je jeden i rozkvetl, což je samozřejmě jako na jednu stranu moc pěkné. Na druhou stranu bychom byli skutečně rádi, kdyby takovéto aktivity byly s námi konzultovány.
2: Vedle finanční škody se podle kastelána jedná především o problémy provozní. Nepůjde o tradiční rybolov, vzácní obojživelníci budou potřebovat zvláštní zacházení a o malé rybky z domácího chovu nebude zájem. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: 6 hodin a 18 minut po hříšňáku na vás čeká počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 11 do 16 stupňů Celsia. Nejchladněji v tuto chvíli v Nemochovicích a ve Ždánicích právě zmíněných 11 stupňů. V centru Brna v tuhle chvíli teploty kolem 14 stupňů Celsia a předpověď pro dnešek ta dnes slibuje skoro jasno až polojasno, místy oblačno a nejvyšší teploty mezi 24 a 27 stupni Celsia. A bude foukat mírný severozápad až severní vítr do 25 km za hodinu a přechodně může být i čerstvý s nárazy až do 55 km za hodinu. Večer by měl slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré. Bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 3 minuty před pátou, zapadne minutu po 21. hodině. Dobré ráno.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
2: Ve čtvrtek 9. července přivítám hned dva hosty. Otec a syn Jaromíři Sedláčkové a povídat si s nimi budu o historickém spolku 10. praporu polních myslivců plukovníka Kopala. Jak probíhají přípravy na účast v historických bitvách, co byl impuls k počátkům spolkové činnosti a jak náročné je vyrábět si vlastní výstroj, výzbroj i kulisy? Ano, tohle bude zajímavé, tak se k nám přidejte. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 23 minut. Jihomoravští hasiči ve středu přes 9 hodin zasahovali u požáru skládky u Bratčic na Brněnsku. V noci kvůli velkému počtu jednotek vyhlásili třetí stupeň poplachu a kránu dostali oheň pod kontrolu a také redukovali počet jednotek, řekl mluvčí krajských hasičů Jaroslav Mikoška. Dva hasiči se podle něj při zásahu zranili, jeden byl ošetřen na místě, druhého záchranáři odvezli do nemocnice. Více informací najdete v zajímavém článku na webu irozhlas.cz. Zprávy dnes pro vás chystá Věra Šenbeková a ty další tu budou za 6 minut. Pavel Kašpar přeje dobré ráno.

0: Bylo půl sedmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Zemědělci na jihu Moravy zatím sklidili přes 16% ploch letošní úrody obilovin, z nich necelých 150 tisíc tun. Vyplývá to z nejnovějších údajů Ministerstva zemědělství. Jižní Morava je ve sklizni ze všech krajů nejdál. Výnosy se u všech obilovin dohromady pohybují nad 5 tunami na hektar. V meziročním srovnání je to o necelých 7 desetin tuny méně. Tento rok by sklizeň obilnin a řepky podle prvních odhadů měla být průměrná. Jihomoravští hygienici zkontrolovali zatím 15% letos nahlášených dětských letních táborů. Na závažnější pochybení nenarazili a prohřešky řešili domluvou. Táborů na Jižní Moravě se má přes léto účastnit 12 000 dětí. Pořadatelé podle hygieničky Lucie Lajchmanové nejčastěji chybují při skladování potravin. Kroměříži začala oprava radniční věže, potrvá do června roku 2027. Podle mluvčího Kroměříže Jana Vondráška jsou celkové náklady na opravu 10,5 milionu korun. S pracemi jsou spojená i bezpečnostní opatření a omezení. Během následujícího roku bude objekt navíc zakrytý plachtou. Jihomoravští policisté zadrželi mladíka, který se v uplynulých dnech proháněl rychlostí 165 km v hodině ulicemi Brna. Řidičský průkaz měl krátce a při zadržení seděla v autě i spolujezdkyně. Podle mluvčího jihomoravských policistů Pavla Švába mladík své chování omlouval tím, že se nechal unést. I tak mu ale policisté zadrželi řidičský průkaz, udělili 6 trestných bodů a ve správním řízení mu hrozí pokuta až 25 000 korun a zákaz řízení. Na Jižní Moravě dnes bude oblačno, postupně většinou polojasno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Vítr mírný, během dne i čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 počítejte se silným provozem na příjezdu do Brna, a to už od Ostrovačic. V pravém jízdním pruhu je nosouvislá kolona kamionů a v levém se zdržíte mezi Ostrovačicemi a Kývalkou. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Ve čtvrtek 9. července, 9 minut po půl sedmé, posloucháte Český rozhlas Brno. Po druhé se do vícenických kasáren přilehající k vrtulníkové základně u náměšti nad Oslavou sjeli studenti převážně čtvrtých ročníků středních škol. Jejich dobrovolné vojenské cvičení tam potrvá až do konce července. Co všechno dobrovolné brance čeká? Jejich velitel majora Filip Šilhan si vzal k mikrofonu Milan Soldán.
1: Kolik lidí, mladých lidí nastoupilo?
2: Z plánovaného původního počtu 130 lidí nám dorazilo 128.
1: Ono je to radikálně víc než v loňském roce. Troufl bych si říct, že víc než dvakrát tolik. Stoupá ten zájem nějak konzistentně, nebo počítali jste s tím?
2: Ano, bylo s tím počítáno, i když nakonec byly počty ještě navýšeny v průběhu plánovacího období a přípravného období tohoto cvičení. Zájem byl větší, proto se velení armády rozhodlo víc tomu vstříc a vlastně počty navyšovat. A řekněme, vznikly nějaké překážky a jeden z bodů z loňského ročníku bylo rozhodně v průběhu plánování a přípravného období nenavyšovat. Nicméně stejně jsme to udělali zase a vypadá to, že jsme to zvládli, že naše 6. armáda teda byla schopná zajistit kapacity jak materiální, tak ubytovací a výcvikové. Takže povedlo se.
1: Co ten člověk po těch 4 týdnech, když odtud vyjde, bude ovládat, bude zvládat?
2: Čeká je stejný obsah, jako by je čekal na kurzu základní přípravy ve Vyškově. To znamená, držíme se stejných osnov a stejného programu přípravy. Znamená to, že se budou učit znalosti a dovednosti jednotlivce z pohledu střelecké přípravy, taktické, ženýní, základy zdravotnické přípravy a tak dále. Z mého pohledu je určitě nejnáročnější adaptace na to bytí vojákem, to znamená naučit se to, že člověk je součástí kolektivu a už si nemůže dělat úplně, co chce. Je to o tom, že se musí přizpůsobovat ostatním a jelikož armáda je striktně hierarchicky členěná, musí respektovat tuto hierarchii a není úplně možné, řekněme, chovat se tak, jak v civilu.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Po pláži jsme se proháněli s kapelou Kamelot. Za minutu bude 6:45, je tu počasí.
1: Počasí.
0: Teploty teď po ránu nejsou moc plážové, pohybují se mezi 11 a 16 stupni Celsia, jsou tedy ve srovnání se včerejškem poměrně nízko. A předpověď pro dnešek, ta slibuje skoro jasno až polojasno, místy i oblačno a nejvyšší teploty poměrně podobné těm včerejší, mezi 24 a 27 stupni Celsia. A navíc bude foukat mírný severozápadní až severní vítr do 25, přechodně i čerstvý do 55 km za hodinu a večer bude slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny a 57 minut, zapadne minutu po 21. hodině. Dobré ráno.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Jiří Plojhar.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
4: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
3: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
4: Folklor a sport.
3: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 50 minut. Máme pro vás další část našeho letního servisu. A začneme dnes dotazem. Víte, kam na Moravě vyrazit, když se chcete svést na lodích? Nebo když to požadují třeba vaše děti? Nabídka je mnohem pestřejší, než by se na první pohled mohlo zdát. Na Moravě nejezdí jen elektřinou poháněné parníky na brněnské přehradě. Podobná loď například pluje i po hladině dalšické přehrady a hned několik jich můžete využít také na Vranovské. Další mimořádnou základnou pro milovníky plavby na lodích je Baťův kanál. Tam se lze nejen svést pravidelnými loděmi hned z několika přístavů, ale dokonce si takovou menší i pronajmout. A když se chcete svést netradičně, můžete zamířit na podzemní plavbu ze dna propasti Macocha punkevními jeskyněmi, houpání na vlnách si pak můžete užít také na novomlýnských nádržích, ale hlavně na Dyji a jejich ramenech po proudu v lednicko-valtickém areálu. Lodní doprava tam funguje mezi Lednickým zámkem a minaretem, ale stejně tak mezi minaretem a Janohradem. A pokud máte rádi loď připomínající dobu Krištofa Kolumba, tak vyrazte na Slezskou Hartu. Tam mají loď Santa Maria a na stejné nádrži pluje také moderní loď Harta, kterou pohání elektrická energie. Málo kdo ví, že z paluby lodi můžete poznat i Olomouc. Tam funguje lodní doprava historickým korytem Moravy a podobnou šanci máte také v Kroměříži. No a pak je tu samozřejmě mnoho dalších půjčoven. Prostě Morava, vodě zaslíbená. Přejeme krásné ráno.

Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou. Písničky, které

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Jihomoravské hasiče ve středu zaměstnali požáry v přírodě. Senát znovu zamítl návrh o zakotvení práva placení hotovostí do ústavy. V Boskovicích začíná čtyřdenní festival pro židovskou čtvrť. Dnes bude většinou polojasno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Hasiči v Jihomoravském kraji včera odpoledne bojovali s požáry v přírodě. K prvnímu vyjížděli ani 2 hodiny popoledni k Blansku, kde hořel les u Horní Lhoty. V náročném terénu zasahovali přes 3 hodiny. Na Šlapanicku hořelo v podvečer pole vzrostlého obilí. Nejnáročnější byly zásahy na Znojemsku, kde hořelo na velké ploše na poli u Vítonic. Vyhlášený byl 3. stupeň poplachu a povoláno 22 jednotek a dronová služba. Při zásahu se zranil jeden hasič a musel být převezen do nemocnice. Během zásahu se některé jednotky a technika přesunuly k Oblekovicím, kde také hořelo na poli. Povolaný byl i vrtulník z Přerovské základny. Proč začalo hořet, hasiči ještě ve většině případů došetřují. U Oblekovic to souvisí s činností kombajnu na poli, uvádí na webu hasičů jejich mluvčí Jaroslav Mikoška. Právě před těmito požáry hasiči zemědělce varovali.
2: My doporučujeme například spolupráci s místní jednotkou dobrovolných hasičů. Ta zemědělská technika by měla být správně ošetřena před výjezdem na pole, tak aby nedocházelo k nějakému tření ložisek, k vzniku jisker. Předpokládám, že by měla být samozřejmostí i výbava hasicími přístroji na této technice.
0: Výstrahu před nebezpečím požáru v přírodě v souvislosti se suchem a větrem vydali v úterý i meteorologové. Senát znovu zamítl návrh o zakotvení práva placení hotovostí do ústavy a základní listiny práv a svobod. Návrh se včera už po čtvrté pokusila prosadit skupina senátorů. Předkladatelka návrhu a předsedkyně klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová považuje digitalizaci plateb za znevýhodnění některých skupin obyvatel, například seniorů. Podle senátora Tomáše Goláně z klubu ODS a TOP 09 je obecná povinnost přijímat tuzemské bankovky a mince v zákonu o jejich oběhu dostačující. Návrh senátoři zamítli o 1 hlas. V Boskovicích dnes začne 34. ročník festivalu na podporu židovské čtvrti. Cílem pořadatelů je propojit historické město se současným uměním a společenskými tématy. Návštěvníci uvidí divadelní představení, tvůrčí dílny, přednášky nebo koncerty, doplňuje mluvčí Michála Jurenová.
3: Z těch hlavních hudebních hvězd bych zmínila Om Square, přijede také písničkářka Nikola Mucha, z těch zahraničních hostů, například japonské Green Milk from the Planet Orange, a nebo argentinské trio Cigan Gypsy Tango Trio, které bude festival zahajovat.
0: Festival v Boskovicích potrvá do neděle. Návštěvníky zavede na několik míst, včetně zámeckého skleníku, klášterního sklepa nebo synagogy.
1: Počasí.
0: Dnes bude na jižní Moravě po ránu větší oblačnost, postupně většinou polojasno, odpoledne i oblačno, hlavně v severovýchodní polovině. K večeru se bude oblačnost postupně rozpouštět. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Vítr mírný, během dne i čerstvý, severozápadní až severní, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer bude slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nesouvislá kolona především kamionů v pravém jízdním pruhu popojíždí po D1 od Prahy na Brno od stého 80. po stý 96. kilometr. A mezi Vyškovem a Brnem dejte pozor na 211. kilometru. U výjezdu na 210. je v odbočovacím pruhu odstavená dodávka, je označená trojuhelníkem. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásný čtvrtek vám všem, milí posluchači, je 7 hodin a 5 minut, tady je Český rozhlas Brno. Po 7 hodině po zprávách s Věrou Šenbekovou tradičně dvě písničky před soutěží, jak se u nás mluví. A ta soutěž nás dnes zavede na Valašsko, konkrétně do Valašského Meziříčí pro dnešní soutěžní slovo. Na výherce dnes čeká kniha Máš nárok na život, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda. A na známé lince 726465200 si můžete už za chvíli zahrát. Do té doby třeba ještě želvat Olympiku písnička z roku 1963 a pak přidáme ještě písničku O naději od sourozenců Ulrichových. Další písničky, které nestárnou, pak budou následovat. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Přejeme vám dobré ráno, ať už jste v tuto chvíli v koupelně, v předsíni nebo kam se teď všude chystáte. Ať se vám všechno povede.
1: Český rozhlas

0: Sourozenci Ulrichovi vám zpívali na vlnách Českého rozhlasu Brno. Připravené pro vás tradičně touto dobou soutěž, jak se u nás mluví. Ke každému všednímu ránu neodmyslitelně patří právě tato soutěž, ve které poznáváte nářeční slova. To dnešní bude z Valašska, konkrétně z Valašského Meziříčí. Dobře poslouchejte. Milí posluchači, jestli pak víte, čemu se ve Valašském Meziříčí říká grapa. Co by to tak mohlo být? A řeknu vám už teď na začátku, že to není oblíbený alkoholický nápoj. Ale co by to mohla být grapa ve Valašském Meziříčí? Zavolejte 726 465 200, linka sem k nám do studia, těšíme se na vaše tipy. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno, pane Kašpare, tady Eva z Brna.
0: Evo, krásné ráno vám přeji, vítejte. Dnešní soutěžní slovo je z Valašského Meziříčí a zní grapa. Tušíte, co by to tam mohlo znamenat?
1: No ani ne.
0: Já se přiznám, že taky nevím a nabídnu vám tři možnosti a budu držet palce, ať vyberete tu správnou. Evo, takže grapa je ve Valašském Meziříčí buď za A grepová šťáva, nebo za B hádavá žena, anebo za C strž nebo rokle, chcete-li. Co to tedy bude grapa ve Valašském Meziříčí? Grepová šťáva Ačko, hádavá žena Bčko, nebo strž rokle Cčko? Co myslíte?
1: Já bych řekla za třetí ta strž.
0: Líbí se vám ta strž a líbí se vám správně, výborně. Je to přesně ono, ano, to bych netipoval. Vidíte, mně se líbila celkem ta hádavá žena. Byl to jenom takový tip od pasu, nebo jste si vzpomněla na něco?
1: No, mě to ta hádavá žena ne, to se říkalo jinak.
0: Aha.
1: Jinak, ale... Ta strž,
0: no to vám to tak pasovalo, no skvěle, výborně, gratuluju, máte výborný odhad dneska po ránu, tak ať vám vydrží po celý den, zkuste to ještě určitě někde využít. Evo, gratuluju, poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny. Krásné ráno do Brna přejeme, naslyšenou.
1: Děkuji.
0: 7 hodin a 14 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. Po písničce Toma Johnse na vás čeká počasí a soutěžit budeme zase zítra po 7. hodině. Dobré ráno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 17 minut, čas na počasí a také přehled teplot na jihu Moravy. Ty se zatím zvedají jen velmi nesmělé, pohybují se v rozpětí od 12 do 17 stupňů Celsia. 12 stupňů, tedy nejchladněji stále v Nemochovicích a ve Ždánicích, 17 už je v tuto chvíli v Lednici, v Troubsku nebo také v Pohořelicích. A předpověď počasí, dnes čekáme skoro jasno až polojasno, místy oblačno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Mírný severozápadní až severní vítr povane rychlostí do 25 a přechodně i do 55 km za hodinu. Večer bude slábnout, rozptylové podmínky dobré a bio je na jedničce. Slunce to dnes vyšlo 3 minuty před pátou a zapadne minutu po 21. hodině. Dobré ráno.
2: Pondělí 13. července pro vás chystáme mimořádné dopolední vysílání z exotické zahrady v Přibicích, kde právě kvetou granátová jablka. A k vidění je tam i 400 let starý olivovník. Když za námi mezi 10. a 12. hodinou dopolední dorazíte, můžete si přičichnout ke květu perské akácie, ze které se vyrábí parfémy, obdivovat nejvyšší palmu u nás nebo vidět 30-kilového želvího samce Martina, případně nakrmit koi kapry v okrasné jezírku. Poradíme, jak se postarat o to, aby exotické rostliny na vaší zahradě nebo terase prospívaly, a hostit nás budou pěstitelé i vizionáři a chovatelé želv Jiří Michna a Miroslav Effenberger. Nenechte si ujít návštěvu místa, které připomíná Španělsko nebo Itálii. Z exotické zahrady v Přibicích bude Český rozhlas Brno vysílat už v pondělí 13. července. Vřele zve a už se moc těší Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

svého času velmi slavná kapela Burma Jones a tohle jeden z jejich největších hitů, písnička Samba v kapkách deště na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je 7 hodin a 23 minut, máme pro vás několik tipů na dnešek. Právě dnes začíná festival Boskovice, tedy 4 dny plné hudby, divadla, literatury, filmu i výtvarného umění v kulisách historických Boskovic. Program začne už v 9 ráno promítáním v kině Panorama v Boskovicích. Od 16. hodiny se pak v muzeu regionu Boskovicka koná vernisáž festivalových výstav. Současně od podvečera vystoupí hned několik kapel i solistů a chybět nebude ani program pro děti. Podrobnosti najdete na boskovice-festival.cz. Dnešní datum patří také akci Jezdecký turnaj na Znojemském hradě. Představí se tam jezdecká a kaskadérská skupina Štvanci s vystoupením Královští mušketýři na koních. Chybět nebudou ani šermířské souboje, představení se uskuteční od 17 hodin a pak ještě jednou od 19 hodin. Dnes se můžete také vydat Vranovským zámkem jako v pohádce. Průvodcem bude sám Michal Jan II. Hrabě z Altanu a prohlídka účastníky provede reprezentačními prostorami zámku ve Vranově nad Dyjí na Znojemsku a ukáže jeho pohádkovou výzdobu. No a pokud to dnes nestihnete, nezoufejte, prohlídky probíhají o prázdninových měsících každý čtvrtek a sobotu. Jen ještě jednou upozornění, vstupenky na tuto akci jsou k zakoupení pouze online. A ještě jedna věc, pokud i vy pořádáte nějakou akci, na kterou byste chtěli pozvat ostatní, můžete to udělat prostřednictvím našeho formuláře na webu brno.rozhlas.cz v sekci Kontakt. Pozvánku rádi zveřejníme. A teď už vás zveme do hotelu Ritz, už na vás čeká Jiří Korn. Dobré ráno.

0: Bylo půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Policisté na Jižní Moravě o prázdninách více kontrolují, jestli mladiství při koncertech a dalších společenských akcích nepopíjejí alkohol. Na Blanensku a Pohořelicku během prodlouženého víkendu přistihli 22 mladých lidí, kteří zákaz porušili, informovala ve středu policejní mluvčí Petra Hrůzová. Policisté informovali jejich zákonné zástupce a také orgány sociálně právní ochrany dětí. Znojmo spustilo službu Senior Taxi. Určená je i pro lidi s postižením, upozornil nezávislý místostarosta Jakub Malačka. Více vám o službě řekneme za chvíli. Silničáři dnes dokončí opravy dálnice D55 mezi Hulínem a Otrokovicemi. Od zítřka bude plně průjezdná. Kvůli opravě 7-kilometrového úseku omezilo začátkem června ředitelství silnic a dálnic provoz u Hulína. V posledních dnech bylo napojení na dálnici ve směru na Otrokovice úplně zavřené. U Moravských Budějovic na Třebíčsku včera odpoledne havaroval autobus a 5 aut. 4 lidé z osobních aut se zranili. Nehoda se stala v místě požáru pole, když řidič autobusu kvůli zhoršené viditelnosti zpomalil, informovala policejní mluvčí Dana Čírtková. Silnice mezi Moravskými Budějovicemi a Jaroměřicemi nad Rokytnou byla až do večera neprůjezdná. Ve Žďáru nad Sázavou dnes začne série baskingových podvečerů. Tamní umělci se budou v létě na restauračních zahrádkách prezentovat hudebním programem i improvizací. Program bude určený hostům podniků i kolem důcím, kteří můžou po uliční hudebníky podpořit peněžním příspěvkem, uvedla dramaturgyně Žďárské kulturní organizace Tereza Štikarová. Na Jižní Moravě teď máme větší oblačnost, postupně ale bude většinou polojasno. Odpoledne může být ještě i oblačno, hlavně v severovýchodní části kraje. K večeru se bude oblačnost postupně rozpouštět. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Vítr mírný, během dne i čerstvý, s nárazy větru okolo rychlosti 55 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na odstavené porouchané auto dejte pozor na dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem je na 227,5 kilometru. Se silným provozem a kolonou počítejte od Prahy, a to v úseku od stého 80. po stý 96. kilometr. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 40 minut, zpívala vám Hana Zagorová. Senioři nebo lidé se zdravotním postižením ve Znojmě využívají senior taxi. Pohodlně se tak dostanou k lékaři, na poštu, na úřad a zase domů zpátky. Auto po Znojmě jezdí od včerejšího rána, kdy začalo vozit první registrované klienty.
1: K bytovému domu na okraji centra Znojma dorazila dodávka s nápisem Senior Taxi. Řidič Libor Kubic vystupuje a telefonem se hlásí manželce klienta, kterého dnes poveze.
2: Dobrý den, paní Linková, tady Senior Taxi, přijel jsem k vám na objednávku. Dobře, tak jsem před barákem. Jo, děkuju, mějte se hezky, naschle.
1: Miloslav Jelínek v doprovodu manželky vychází z domu a za její asistence nasedá do auta. Cílem dnešní cesty je vyšetření v nemocnici.
3: A je to velice dobrá služba. To jsme překvapeni, protože jinak mě stálo hodně taxíky. 150 korun na zahradu, 150 k doktorovi, takže nádhera.
1: Tak šťastnou cestu.
3: Děkujeme.
1: Za jednu jízdu lidé zaplatí 20 korun, objednat si ji můžou po telefonu. Vysvětluje nezávislý místostarosta Znojma Jakub Malačka.
4: Oni si teda nejdříve musí vyřídit kartičku, kde je i fotografie, kterou poté předkládají panu řidiči. Objednají si tu jízdu a to prostřednictvím toho mobilního telefonu nejpozději jeden den předem.
1: Kartičku si lidé můžou vyřídit na úřadě nebo přes internet. Služba je kromě seniorů nad 65 let určená tak lidem s průkazem ZTP. Podmínkou je i trvalý pobyt ve Znojmě.
4: Tady jsme se už v těch městech, kde tahle ta služba delší dobu funguje, takže je to právě třeba na tu poštu, na úřady, které máme tady různě po Znojmě, nikoliv jenom na ten městský, do nemocnice, k lékaři, na hřbitov a tak podobně.
1: Dodávku za několik set tisíc korun provozuje Centrum sociálních služeb Znojmo a je uspůsobená i pro lidi na vozíku.
4: Má ve své zadní části poměrně velikou rampu, aby ta přeprava byla důstojná, zároveň tam je i několik zabezpečení, aby ta přeprava byla i bezpečná.
1: Registrace k senior taxi radnice spustila v polovině května. Zatím se přihlásilo přes 230 lidí. Podobnou službu s názvem Senior doprava spustili na začátku července taky Boskovice. Senior taxi funguje i v Brně, Vyškově nebo Slavkově u Brna. Ze Znojma Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: chvíli v Pohořelicích, v Troubsku nebo v Lednici a nejnižší teploty stále Nemochovice až Dánice. Předpověď počasí slibuje skoro jasno až polojasno, místy oblačno, nejvyšší teploty od 24 do 27 stupňů Celsia. Mírný severozápadní až severní vítr povane rychlostí do 25 km za hodinu, přechodně i čerstvý s nárazy kolem 55 km za hodinu. Večer bude vítr slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které vyšlo 3 minuty před pátou, zapadne v 21 hodin a minutu k tomu. Dobré ráno.
1: V pátek 10. července po 10. hodině se ve speciálním dopoledním vysílání přihlásíme živě z Vyškovského zooparku. Mými hosty budou ředitelka zoo Dagmar Nepeřená, zooložka Iva Rádsetoulalová, veterinář Vladimír Pjaček a ošetřovatelé zdejších zvířat. Dozvíte se nejen mnoho zajímavého o obyvatelích Vyškovské zoo, ale prostor bude i pro rady k chovu domácích zvířat a vaše dotazy. Do zoo se za námi můžete přijít i podívat. Najdete nás u Hanáckého statku. Na živé vysílání z Vyškovského zooparku i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
4: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zpíval vám Václav Neckář písničku Šalalalali, která je v originále od skupiny Small Faces, ta ji natočila v roce 1966. A ve stejném roce ji stihl v české verzi natočit i Václav Neckář. Otextovali tehdy Zdeněk Rytíř, no a ve studiu Strahov se tahle nahrávka objevila v roce 1966. Tady je Český rozhlas Brno a vyrážíme společně na silnice. Vysoké teploty letošního léta komplikují práci silničářů. Do terénu musí, i když teploty sahají ke 40 stupňům a pracovat mají s horkým asfaltem. Úlevu hledají třeba ve stínu stromu v blízkosti opravovaných cest.
1: Přijíždí dodávka s novým asfaltem. Pracovníci dopíjejí vodu a pomalu vycházejí ze stínu, kde se schovávali před sluncem. Asfalt vozí často kolem poledne, kdy jsou největší vedra. Směs dosahuje teploty až 180 stupňů Celsia, popisuje práci silničář Jakub Havíř.
2: No, jsme tu dneska od 6 od rána, je tu vedro jak pekle.
3: A do kolika tady budete dneska?
2: Asi do, nevím, do 4, do 5. Dnes se tady všechno pouklízí, dnes se všechno schová.
3: Takže je to náročný?
2: Je to náročné, určitě je to náročné.
1: Asfaltová směs se musí zpracovat, dokud je horká. Proto silničáři nemůžou čekat a hned po příjezdu dodávky začínají s pokládkou. Následně po horkém asfaltu projede těžký válec. Podmínky jsou podle vedoucího stavby Milana Pacáka práci uspůsobeny.
4: Jako ta firma se tomu snaží předejít. Vždycky jsou tady nějaké přestávky, že se čeká, než přijede další várka toho asfaltu, takže si hoši udělají pauzu, schovají se na chvíli do stínu, napijou se, nějaké pitné režim samozřejmě se musí držet, ale práce to určitě jako není jednoduchá.
1: Bonusy i přes práci v extrémních podmínkách nedostávají. Často je u práce drží rodinná tradice. To nám potvrdil jeden z pracovníků, který má tátu i bratra silničáře. Pacák doplňuje, že správa a údržba silnic se snaží opravy směřovat na letní prázdniny.
4: Je tady vždycky snaha využít těch prázdninových měsíců, kdy jsou prostě lidi odjetí na dovolenou a je podstatně menší provoz. Leto je plná stavební sezóna.
1: Silničáři doufají, že už nebudou panovat taková vedra. Andrea Němcová, Český rozhlas.
0: Tady je Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.
5: My už jsme vzhůru. A co vy?

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
0: Písničky, které nestárnou.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. O své první auto Standa v zápětí přijde, když nabourá vůz generálního ředitele. Seriál Volha. ČT2. Bouzlivý přelom století a zlatý věk kabaretu, umění a lásky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvede příběh italského režiséra, který dokázal vrátit lesk a slávu westernům. Filmarské legendy Sergio Leone. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Jihomoravští zemědělci zatím sklidili skoro 150 tisíc tun obilovin. Výsledky kontrole letních táborů jsou podle hygieniků dobré. Za necelý měsíc v Blansku poprvé otevře nový krytý bazén. Bude většinou polojasno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré ráno. Zemědělci na Jihomoravě zatím sklidili přes 16% ploch letošní úrody obilovin, z nich necelých 150 tisíc tun. Vyplývá to z nejnovějších údajů Ministerstva zemědělství. Jižní Morava je ve sklizni ze všech krajů nejdál. Třeba na Vyškovsku už mají zemědělci hotové žně ozimého ječmene.
3: V celém kraji je zatím ozimého ječmene sklizených asi 60%. Výnosy se u všech obilovin dohromady pohybují nad 5 tunami na hektar. V meziročním srovnání je to o necelých 70 tuny méně. Tento rok by sklizeň obilovin a řepky podle prvních odhadů měla být průměrná, někteří zemědělci ale počítají s nižšími výnosy. Letošní úrodu podle agrární komory negativně ovlivnilo suché jaro. Český hydrometeorologický ústav ho označil za nejsuší od roku 1961. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: Jihomoravští hygienici zatím zkontrolovali 15% letos nahlášených dětských letních táborů. Na závažnější pochybení nenarazili a pro hřešky řešili domluvou. Pořadatelé podle hygieničky Lucie Lajchmanové nejčastěji chybují při skladování potravin. Podrobnosti vám nabídneme v následující půlhodině po zprávách. V Blansku dokončují poslední práce na výstavbě nového krytého bazénu. Město ho otevře 1. srpna a o den později si v něm zaplavou první sportovci. Stojí na místě zbouraných lázní. S náklady přes 320 milionů korun jde o největší investici v historii města. Podle jeho mluvčí Pavly Komárkové nabídne nový bazén nejen závodní šestidráhu.
4: Mimo to budeme mít ještě výukový bazén, u toho bude takový malý dětský bazének, chybět nebude výřivka, bude zde parní sauna, bude zde ohřívárna pro plavce, budou zde zážitkové sprchy a také je zde zázemí pro plavání s dětmi od 6 měsíců. Sport.
1: České volejbalistky prohrály v Srbsku ve volejbalové lize národů s Německem 1-3 na sety. Po návratu do národního týmu nastoupila také hráčka brněnských Šelem Pavla Šmídová.
5: No nepovedlo se to, prohráli jsme 3-1, první set jsme na ně dobře vletěli, vyhráli jsme, v tom druhý set nás tam zatlačili servisem, chytli trošku oni takovou tu vlnu sebevědomí a začali prostě tlačit i na útoku, i na podání a my jsme nenalezli odpověď. Ve třetím setu jsme chtěli vyhrát koncovku, ale bohužel chyběly maličkosti a bylo to, že jsme prohráli.
1: V 16.30 začne v Bělehradě další utkání volejbalové ligy národů mezi Českem a Nizozemskem.
2: Počasí.
1: Dnes bude na jižní Moravě nejprve oblačno, postupně většinou polojasno, odpoledne někde i oblačno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, vítr mírný, během dne i čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Biozátěž je mírná. Více o počasí za chvíli s brněnskými meteorology.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Pokud jedete po dálnici D2, pozor na dopravní nehodu, stala se ve směru z Brna na Břeclav mezi 10. a 10. a 5. kilometrem. Narazilo tam osobní auto do dopravního značení v místě dopravního omezení a podle posledních informací provozu nebrání. s kolonou. Počítejte na D1 na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. Je nesouvislá, začíná na stém 80. končí na stém 96. kilometru. Zdržení je okolo 20 minut. Dále především o kamiony v pravém jízdním pruhu. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Krásný den vám všem, milí posluchači, je 5 minut po 8 hodině, posloucháte Český rozhlas Brno. Dnes je čtvrtek 9. července a svátek neslaví všechny dámy, slečny a paní. Nositelka jména Drahoslava nebo případně také Drahuše. Jedná se o staroslovanské jméno, které není nikterak křiklavé, je takové pěkné, důstojné, měkké a vykládá se jako drahý a sláva, tedy jako drahá sláva, případně drahá, slavná, milovaná. Nositelek tohoto jména na našem území zhruba před 5 lety bylo zhruba kolem 3300, Drahuše, těch je trošku míň, těch bylo zhruba 1000. Uvidíme, kolik jich bude teď a určitě mnohé Drahoslavy a Drahuše jsou i na vlnách Českého rozhlasu Brno. Milé dámy, všechno nejlepší přejeme a stejně tak jako všem dnešním narozeninovým oslavencům přejeme, ať jste zdravé, šťastné a spokojené. Narozeninoví oslavenci, vy také rozkrojte narozeninový dort, užijte si dnešního večírku. Slavíte ve stejný den jako třeba herec Tom Hanks, slavíval své narozeniny také Jan Ruda a slavit dnes bude i František Ringo Čech. Posíláme vám písničku Kolej Yesterday od Michala Prokopa, ať je váš dnešní den co nejhezčí. Z písniček, které nestárnou, pak přidáme ještě Tabáček od Činasek, no a za chvíli je tu počasí z brněnskými meteorology. Pavel Kašpar u mikrofonu, pochutnejte si na snídani a ať se vám dnes daří, dobré ráno. Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Počasí s brněnskými meteorology v 8 hodin 14 minut. U mikrofonu Bára Kučerová. Báro, pěkné ráno, vítejte.
2: Pěkné ráno.
1: Jak to vypadá teď po 8 hodině s počasím a teplotami?
2: Tak budíme se do rána, nebo zbudili jsme se do rána se spíše větší oblačností, byť ta může být na některých místech trochu protrhaná a modro nad ní vidět jde a teploty se nejčastěji pohybují mezi 15 a 17 stupni Celsia.
1: Jaké počasí přinese dnešek?
2: Dnešek by měl být postupně většinou polojasný, tady ta větší oblačnost by se během dopoledne měla rozpustit, případně by měla odejít směrem k jihu západu a odpoledne, ale hlavně v severovýchodní polovině kraje nebo části kraje může zůstat i oblačno, k večeru se pak oblačnost bude postupně od jihu západu rozpouštět a dnešní maximální teploty očekáváme mezi 24 a 27 stupni Celsia a bude k tomu vát mírný během dne i čerstvý severozápadní až severní vítr s rychlostmi do asi 30 km v hodině, ale stále s těmi nárazy kolem 55 km v hodině.
1: Počasí tedy velmi podobné jako včera. Co přinesou pátek a sobota? Dojde tam k nějakým změnám?
2: Zatím se zdá, že výraznější změny by to být neměly. Noc, tak jak ta dnešní, by měla být většinou s menší oblačností, případně s žádnou. Zítra zase docela chladné ráno, 14 až 14 stupňů Celsia, v údolích lokálně i kolem 9 stupňů Celsia. Zítřek pak převážně s menší oblačností, přes den postupně polojasno. Odpoledne může být až oblačno, a to opět hlavně v severovýchodní polovině kraje. A večer, tak jako dnes, bude oblačnost postupně ubývat. Zítřejší maximální teploty 26 až 29 a ráno a večer slabý a přes den mírný vítr severních směrů s rychlostmi asi do 25 km v hodině a potom v sobotu ta už lokálně i s tropickými teplotami a slunečno, ty maxima většinou mezi 26 a 30 stupni Celsia.
1: Moc krát díky, poprosím vás ještě o teplotní rekordy pro 9. červenec.
2: Maximum pochází z Hodonína z roku 1938, teploměr tam ukázal 35 stupňů a 4 desetiny a minimum pak pochází z Lisic z roku 1993 a také ze Štítar z roku 1928 a teploměr se zastavil 2,5 stupně nad nulou.
1: Moc krát díky, to byla meteoroložka Bára Kučerová. Báro, hezký den přejeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Ve čtvrtek 9. července přivítám hned dva hosty. Otec a syn Jaromíři Sedláčkové. A povídat si s nimi budu o historickém spolku 10. praporu polních myslivců plukovníka Kopala. Jak probíhají přípravy na účast v historických bitvách? Co byl impuls k počátkům spolkové činnosti? A jak náročné je vyrábět si vlastní výstroj, výzbroj i kulisy? Ano, tohle bude zajímavé, tak se k nám přidejte. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 22 minut a vezmeme vás na tábor. Máte děti nebo vnuky na táborech? Hygienici i letos dohlížejí o letních prázdninách na dětské tábory. Na jihu Moravích mají nalášených 138 a v části z nich se navíc vystřídá několik turnosů. Přijede na ně zhruba kolem 12 000 dětí. Hygieničky zatím zkontrolovaly zázemí, sklady potravin, kuchyně nebo třeba ošetřovny a u 15% nahlášených akcí. Narazili jen zatím na drobné prohřešky.
1: Máte správně odděleno maso od zeleniny, maso je ve spodní části, zelenina nahoře, správně.
2: Hygienička Lucie Lejchmanová právě prochází jednu po druhé police v lednicích ve skladovacím zázemí kuchyně tábořiště nedaleko brněnských Kníniček.
1: Tady máte správný štítek zachovaný. Spotřeby jsou v pořádku. Párky míváte na večeři?
3: Párky na snídaní nebo k čočce.
1: A tady máte nachystáno maso.
3: Ano, tam je od rána nachystané maso už na oběd. Předpřipravené.
2: Odpovídá pořadatel Martin Gabriel. Venkovní částí přecházíme k hygienickému zázemí. To tentokrát inspektorky obzvlášť zajímá kvůli šíření žloutenky typu A.
1: Kontrolujeme správné a pravidelné mytí rukou, zda děti mají dispozici tekuté mýdlo, utěrky, zda mají dispozici teplou tekoucí vodu. Předáváme informační letáky. Nejdůležitější je před jídlem si umýt ruce mýdlem a teplou vodou. Po toaletě samozřejmě také musí být umytý ruce.
2: Tady při kontrole objevili inspektorky jen drobné nedostatky, popisuje hlavní pořadatel Martin Gabriel.
4: Máme tam nějaké poznatky, které musíme změnit drobně. Jak máme mít potraviny uložené, případně kde jaký máme mít plochy na zpracování masa a zeleniny. Máme zdravotnici, která nám jezdí každý rok na školení, který pořádá hygienická stanice, takže máme relativně dobrý přehled o tom, co musíme splňovat a co může zůstat stejné.
2: Některé prohřešky jsou na táborech podle Lucie Lejchmanové podobné.
1: Typicky jde o to, že jsou nezakryté hotové pokrmy, ke kterým se pak mohou snadno dostat hlodavci. Dále se setkáváme i s tím, že pečivo je skladováno v pytlích, které jsou na odpadky, což je nevhodný materiál pro styk s potravinami. Setkáváme se i s tím, že je špatně uspořádaná lednice, syrové maso není odděleně od ostatních potravin.
2: Hygienici můžou za pochybení udělit pokutu. V závažných případech se může vyšplhat až ke 100 000 korun. Hana Novotná, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Silničáři připravují rozšíření odpočívky na dálnici D1 Jamenský potok ve směru na Prahu zhruba na 122. kilometru dálnice. Po přestavbě by tam mělo být parkování s více než 100 míst, z nichž 62 bude pro nákladní auta. Možné dopady tohoto záměru na okolí teď budou posuzovat úřady. Vyplývá to z oznámení, které bylo zveřejněno v informačním systému EIA. Hasiči v Jihomoravském kraji včera odpoledne bojovali s požáry v přírodě. Na Znojemsku se dvěma rozsáhlými požáry polí u Výtonic vyhlásili třetí poplachový stupeň ze 4 možných. Příčina ohně podle mluvčího krajských hasičů Jaroslava Mikošky souvisí s činností kombajnu na poli. Hasiči se začátkem žní upozorňovali, že při pracích na polích hrozí rychlé vzplanutí suchého obilí. V Jihomoravském kraji až do odvolání také platí výstraha před nebezpečím požárů v přírodě. Spolky Děti Země a Egeria podali do odvolání proti obnovenému stavebnímu povolení pro retenční nádrž dálnice D49. Ta je přitom nezbytným objektem pro provoz, slouží k odvádění a zadržování dešťové vody z vozovky. O odvolání tak bude rozhodovat ministerstvo dopravy. Ve Tvarožné na Brněnsku chtějí obnovit sedimentační mokřad. Radnice na to vyčlenila 7 milionů korun. Část pokryje dotace ministerstva životního prostředí. S pracemi by měly začít dělníci letos v září a skončit v únoru příštího roku, uvedl nezávislý starosta Pavel Šťastný. V Boskovicích dopoledne začne 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť. V historickém prostředí města se představí desítky českých i zahraničních umělců. Program, který zahrnuje také besedy, autorská čtení nebo výstavy, potrvá do neděle. Na jižní Moravě máme větší oblačnost, postupně ale bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Vítr mírný, během dne i čerstvý, s nárazy okolo 55 km v hodině. Biozátěž je pro dnešek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na jižní Moravě počítejte se silným provozem na silnicích a kolonami na D1 u Brna. Ve směru na Vyškov dejte pozor na 208. kilometru, je tam rozházené dopravní značení. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 38 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem tělem i duší, panem Jaromírem Majksnerem. Řeč bude pochopitelně o tenisu. Náš tenis má dvě semifinalistky slavného Wimbledonu, po Karolíně Muchové postoupila Linda Nosková, po jak náročném utkání s Belgičankou Elis Mertensovou. Pane Majksnere, vítejte, hezké ráno.
1: Dobré, příjemné ráno, přeji vám všem posluchačům. No, tak já myslím, že to nebylo až tak moc náročné. Tak náročné je to vždycky, že jo, běha tam, je vedro a tak dále, takže v tomto směru a tenis není žádná legrace. Ono to tak jako vypadá, že tam postávají, ale když tam máte dvě hodiny pobíhat dopředu, dozadu, do boku, tak no, vyhrála Nosková, vyhrála 2-0, 6-3, 7-5 za hodinu a tři čtvrtě, což není až tak moc, ale zase až ne. A je pravda, že do stavu 3-3 to bylo stejné a potom vyhrála Nosková servis Mertensové, ujela se vedení 4-3, vyhrála svůj na 5-3 a další a už to bylo 6-3 a byl konec. Takže v tom druhém se to se opakovalo v podstatě stejně. Rozhodující vždycky bylo, když Nosková jaksi ukořistila ten servis té soupeřky.
0: Ano.

0: že Ukrajinka Kostiuková porazila Italku Pauliniovou, obě jsou na žebříčku tak na stejné úrovni, obě mají 24 roku, ale vyhrála Kostiuková 2-0, 6-3, 6-2 za hodinu a něco, tak to je takové překvapení spíš v tom, že to bylo opravdu velmi rychle a velmi snadné. Tady takové mírné, a v té mužské dvouře, tak tam se udalo opravdu velké překvapení, protože favorit, italský favorit Cobolini prohrál s Angličanem Ferrim a pozor, ten nastoupil do turnaje na divokou kartu jako kvalifikant a vyhrál 3-0, ten Ferry, je na žebříčku 114. Pozor, zatímco Ital 10. a vyhrál prostě suverénně 6-4, 7-6 a ve třetím setu nadělil Italovi Kanára 6-0. Asi za dvě. Tak to je obrovské překvapení, ale tenhle ten hok, který má jenom 175 cm, řádí ve Wimbledonu jak černá ruka. No a v tom dalším se utkali Němec Zverev proti Američanu Frisovi a já myslím, že docela překvapivě za dvě hodiny vyhrál Zverev hladce 3-0, což se nečekalo. Myslel se, očekával se velký souboj.
1: Pane Meixnere, zajímavé jsou taky semifinálové dvojice. Můžete přiblížit jejich složení, jak to vypadá?
0: Ano, takže dnes se máme na co těšit, protože se utká naše Nosková s Ukrajinkou Kostiukovou a Muchová se utká s Gauffovou, s Američankou. Tak a můžeme mít dvě finalistky, tedy ve finále můžou být dvě naše hráčky, ale taky nemusí, anebo jenom jedna. Bude to opravdu zajímavé. No a ty další mužské dvouře, je to takové zvláštní, no ne zvláštní, to škoda, protože je světová jednička Sinner vyzve toho nesmrtelného Djokoviče a Zverev se utká s tím překvapením toho turnaje s tím Angličanem Ferrym. Takže to je dneska všechno, těšilo mě.
1: Pane Meixnere, moc krát díky, těšíme se na setkání zítra. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Naschledanou.

0: počasí.
1: Předpověď počasí na vlnách Českého rozhlasu Brno přesně ve 8:45. Teploty na jihu Moravy aktuálně mezi 15 a 18 stupni Celsia. 18 už je třeba v Lednici, v Ivanovicích na Hané nebo také v Brně Žabovřeskách. A předpověď pro dnešek slibuje skoro jasno až polojasno, místy oblačno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů Celsia. Mírný severozápadní až severní vítr povane rychlostí do 25, přechodně i čerstvý s nárazy do 55 km za hodinu. Večer bude slábnout. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio i na

0: jedničce a slunce, které vyšlo 3 minuty před pátou, zapadne minutu po 21. hodině. Dobré ráno.
1: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
2: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
1: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
2: Folklor a sport.
1: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 48 minut. Pokud se teprve chystáte na dovolenou a třeba poprvé poletíte letadlem, je dobré si ještě doma projít seznam věcí, které nesmíte nebo naopak můžete mít v příručním zavazadle. Může se totiž stát, že nepovolené věci vám při kontrole na letišti nepustí dál. O jaké předměty se jedná, zjišťoval přímo na brněnském letišti Zdeněk Truhlář.
1: Žádáme cestující, aby si procházeli bezpečnostní kontrolou do letové haly.
2: V prostorách bezpečnostní kontroly cestujících se setkávám s vedoucím přepravního provozu Radkem Langem. Připomeňme, co cestující čeká, když procházejí tou bezpečnostní kontrolou.
3: My si nejdříve zkontrolujeme, zda cestující, kteří vstupují do tohoto prostoru bezpečnostní kontroly, mají platnou palubní vstupenku a následně přichází před tu bezpečnostní kontrolu, kde ten bezpečnostní pracovník mu dá jasné instrukce k tomu, aby odložil zavazadlo do tady té bedínky, která tady je, aby sundal ze sebe, řekněme, svrchní část oděvu, což teda teď v létě úplně až tak není, ale takové ty šály, čepice a podobně. A to zavazadlo potom prochází rentgenovou kontrolou a samotný ten cestující potom prochází tím detekčním zařízením, tím rámem.
4: Dobrý den, pane, v zavazadle máte zakázaný předmět, zkontrolujeme. Aha. Ten nožík, co tam máte, no bohužel je to na 6 cm, nesmí to na palubu.
2: Nožík tedy neprošel bezpečnostní kontrolou. Co vše nepatří do příručního zavazadla, do letadla, do kabiny?
3: Nožík je jeden, řekněme, z typických příkladů toho nebezpečného předmětu nebo nástroje, který do příručního zavazadla nepatří, protože jsou to všechny možné zbraně nebo něco, co by mohlo být použito jako zbraň, i klidně skládací nožík. Jakmile má tu čepel od toho bodu otáčení delší než 6 cm a má pojistku, takže klidně i menší čepel s pojistkou, tohle nemůže zůstat na palubě letadla, takže je to vyřazeno z přepravy, ale můžou to být například, dost často se stává, multifunkční nářadí, takové to, co máte při ruce, v batohu, v autě, jakmile jsou tam všechny tady ty šroubováky a podobně, to se všechno musí vyloučit z přepravy. Další věci jsou pochopitelně zbraně, které opravdu vypadají jako zbraně a přitom to může být i imitace. Dokonce i když je to dětská hračka, stříkací pistole, pořád to má tvar nějaké zbraně, to znamená, tohle všechno se musí z přepravy vyloučit.
2: Všiml jsem si, že dost často také cestující neprojdou s kapalinami.
3: Ano, tady u nás pořád platí to pravidlo, že tekutiny v příručním zavazadle mohou být maximálně balení nepřevyšujícím 100 ml, bez závislosti na tom, kolik té kapaliny v tom balení je, to znamená balení do 100 ml a všechno ta balení se musí vejít do litrového, opakovaně uzavíratelného průhledného sáčku.
2: To též platí i u kosmetiky nebo léků?
3: Ano, jsou to všechny tekutiny, aerosoly a gely. Výjimkou jsou tekutiny, které třeba potřebujete pro dítě jako stravu, to můžeme ještě ve speciálním detekčním přístroji zkontrolovat, jestli je to v pořádku, a samozřejmě léky.
2: Co se týče elektroniky, každý má u sebe telefon, ale řada cestujících třeba také powerbanku. Tam jsou také specifická pravidla.
3: Pro powerbanky platí zásadní pravidlo. Musí být s vámi na palubě, to znamená v příručním zavazadle. Její kapacita nesmí převyšovat 160 Wh a v průběhu letu je zakázáno nabíjet z té powerbanky to zařízení, telefon nebo laptop. I ostatní zařízení, která obsahují jakoukoliv baterii, tak je potřeba mít sebou v příručním zavazadle, ať už se to týká mobilního telefonu, laptopu, i elektronická cigareta do toho spadá.
0: I tuto reportáž najdete na webu brno.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Je čtvrtek 9. července, posloucháte Český rozhlas Brno a dnešní dobré ráno se pomaličku chýlí ke svému konci. Venku svítí sluníčko a svítí už i tady ve studiu, protože přišel naladěný, rozářený Zdeněk Junák. Srdcovky jsou tady, co by dub. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. A oni to posluchači asi nepostřehli, ale já se vám musím všem omluvit i Pavlíkovi. Přišel jsem opět vteřin později. To víte, rozhlas pracuje s časem, to je jako tryskáče, jako prostě letecká doprava, to musí opravdu ťukat na vteřinky. Takže Pavlíku, omluv mě, zakecal jsem se s děvčatama v produkci, to víš, no tak, že jo, jsou ty prázdniny, člověk to trošku rozvolní.
0: Jak zpívá Hana Zagorová, časy jen pohopohé prozatím.
1: Ano, tak přesně, přesně. Včera jsem šel z Biskupáku,
0: no,
1: ale už teda pozdě v noci a díval jsem se, jestli seš ve své pracovně, ale už bylo pozdě, neviděl jsem tě tam.
0: To už bylo moc pozdě.
1: To už bylo moc pozdě, viď? Ale stejně jsem se tě chtěl zeptat, protože jsi byl ve středu v úterý na tom Lakomci a on byl celkem dlouhej. To skončilo, to ses musel dostat domů takhle půlnoci.
0: No, to je pravda.
1: A jak se ti stává?
0: Lehce po půlnoci jsem zalehal a ráno jsem hezky
1: kolem půl čtvrtý vstával.
0: To vstávání není nikdy úplně jednoduchý, ale jakmile vyrazím už do ulice a jdu, tak je to dobrý.
1: Vlahý
0: dám
1: vzduch.
0: Si kafe a cítím se skvěle.
1: Tak jo, Pavlíku, zítra je pátek, neber si kabátek, protože má být opět pařáček.
0: Jo,
1: tak já si
0: jo,
1: myslím, že se tady
0: to
1: sejdeme a já už se budu těšit na básničku, tak zítra, ahoj.
0: Těším se taky, Zdeňku, krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr tradičně trocha poezie, dnes pera básnířky Kateřiny Bolechové. Báseň se jmenuje Řeči. Zkus říct tomu oschod výš, že na jeho schodě smetí, a tomu oschod níž, že na jeho schodě prach. Pak projdi městem, dům od domu, uvidíš hlasy za záclonou, to je ten, co chlastá. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Policisté o prázdninách více kontrolují mladistvé, zda nepijí alkohol. Znojmo spustilo službu Senior Taxi. Nemocnice mají v létě kvůli dovoleným méně dárců krve. Dnes bude většinou polojasno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Ženbeková. Dobré dopoledne. Policisté začínají s příchodem letních prázdnin intenzivně kontrolovat mladistvé kvůli popíjení alkoholu. Na jižní Moravě se zaměřují hlavně na bary, restaurace nebo třeba koncerty. Během poslední akce na Blanensku a Pohořelicku hlídky zkontrolovaly stovky mladistvých. Výsledky popisuje policejní mluvčí Petra Hrůzová.
2: Odhalili 22 případů, kdy osoby mladších 18 let požily alkoholické nápoje. Dechové zkoušky se pohybovaly od 0,12 až po 2,25 promile. Děti byly předány rodičům nebo zákonným zástupcům. O zjištěných případech budou informovány také orgány sociálně právní ochrany dětí.
0: Senioři nebo lidé se zdravotním postižením můžou nově ve Znojmě využívat službu Senior Taxi. Speciálně upravená dodávka registrované zájemce dopraví třeba na poštu, úřad nebo k lékaři. Jízdy si lidé můžou objednat po telefonu, vysvětluje nezávislý místostarosta Znojma Jakub Malačka.
3: U nás je vlastně operátor, oni si teda nejdříve musí vyřídit kartičku, kterou poté předkládají panu řidiči, objednají si tu jízdu a to prostřednictvím toho mobilního telefonu nejpozději jeden den předem. Nyní máme přes 230 registrovaných uživatelů, další nám přibývají každý den.
0: Podmínkou k registraci je i trvalý pobyt ve Znojmě. Za jednu jízdu lidé zaplatí 20 korun. Letní dovolené každoročně komplikují práci nemocničních transfuzních oddělení. Darců krve během prázdnin ubývá a část z nich nemůže na odběr ani bezprostředně po návratu ze zahraničí. Důvodem jsou preventivní opatření proti některým infekčním nemocem. V závislosti na navštívené zemi může odklad darování trvat od jednoho měsíce až do půl roku.
1: Sport.
0: O postup do finále Wimbledonu budou odpoledne bojovat Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová nastoupí v duelu proti Američance Goffové v půl třetí odpoledne. Potom se v Londýně utká Nosková s Kostiukovou z Ukrajiny. Nosková je v semifinále Grand Slamu poprvé. Dostala se tam díky dvousetové výhře nad Belgičankou Mertensovou. Krátce potom se rodačka z Valašska dozvěděla, že si poprvé zahraje na centrálním dvorci Wimbledonu.
4: Tak těším se strašně, mě to řekli hnedka, když jsem přišla do šatny nebo vlastně do gymu po zápase, že budeme hrát na centru, takže hnedka už jsme se vlastně na rozehrávku domlouvali, tak nějak se mi to tak nějak uvědomilo, že budu hrát na centru kurtu na Wimbledonu, takže to je krásný pocit. Tuším, že tam rozehry ještě před pár lety nebyly moc možný, takže jsem ráda, že aspoň budu mít šanci se rozkoukat.
1: Počasí.
0: Na jižní Moravě dnes bude oblačno, postupně většinou polojasno, nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Vítr mírný, během dne i čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km v hodině a biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na dálnici D1 mezi Brnem a Výškovem mezi 208. a 5. a 209. kilometrem je odstavená dodávka. Je to v místě dopravního omezení a tvoří se tam kolona. Zdržíte se v ní okolo 10 minut. Šťastnou cestu vám přeje Věra Ženbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vyzývám vás naléhavě, přejte k svátku drahoslavě. Já, aktivní, smělý tvor, posloužím vám, co by vzor. Navíc mi nic nezabrání přidat malý dárek k přání. Ať se děje, co se děje, dodržím své obyčeje. A tak chci hrát zase hezky z CDčka či gramodesky. Venku nebo v přístřeší, snad vás dárky potěší. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Nož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek 9. července roku 2026, máme léto, hezké léto, v Brně už nám klube se sluníčko, vypadá to na pěkný slunečný den, i když pořád si ještě má objevit nějaká ta oblačnost a možná někde místy i trošinku skrápnout. Dneska mají svátek ženy, dívky, dámy, honosící se krásným staroslovanským křesním jménem Drahoslava. Ale taky jsou v kalendáři psány Drahuše, jenže Drahuše se mi nevešla do básničky. Takže všem Drahoslavám a i Drahuším vinšujeme všecko nejlepší. A já už tady mám přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Zdravím vás a všechny posluchače. Děkuji moc za krásné srdcovky a prosím zahrát ve čtvrtek 9. července píseň Bílá orchidej od paní Evy a Vaška pro paní Libušku, která zorganizovala setkání spolužáků, kteří ukončili studium na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně před 60 lety obor matematika zeměpis. Píseň patří jí samozřejmě a všem, kteří se setkání zúčastnili, ale i těm, co nemohli, anebo co už nejsou bohužel mezi námi. Moc krát děkuje jedna z nich, Marie z Jižní Moravy. Děkuji moc krát.
0: Milá paní Marie, rád splním vaše přáníčko, to víte, že jo? Takže přáníčko bylo vysloveno, paní Marie vybrala písničku, takže už je tady duo Eva a Vašek a jejich Bílá orchidej.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak to byla Bílá orchidej, doufám, že potěšila paní Marii i paní Libušku, ale taky vás všechny, kteří jste si právě teď naladili Český rozhlas Brno a říkáte si, strávím nějaký ten čas s Junákem v srdcovkách. Moji milí posluchači, prázdniny jsou v plném proudu a k létu odjakživa patří cestování. Dnes sedneme do auta, zapneme navigaci a za pár hodin jsme u cíle. Ale zkuste si vzpomenout na prázdninové cesty vlakem. Na nádraží to vonilo kávou a párky, maminka hlídala kufry, tatínek sledoval tabuli odjezdů a děti netrpělivě vyhlíželi, odkudže ten vlak vlastně přijede. A když se konečně rozjel, ubíhala za oknem pole, lesy, řeky i vesničky. Člověk měl čas dívat se ven, povídat si nebo jen tak přemýšlet. Nikam se nespěchalo. A možná si vzpomenete ještě na jednu zvláštnost. Každé větší nádraží mívalo svou vlastní hudební znělku. V Brně cestující vítali sedmi krásky nad Brnem, v Uherském Hradišti znělo Když jsem šel z Hradišťa a jinde jiné melodie. Člověk často ani nemusel otevřít oči a podle pár tónů poznal, kde právě vystoupil. V roce 2020 ale tyto znělky při celostátním sjednocování hlášení zmizely. Škoda. Byla to drobnost, která ovšem měla své kouzlo. Tak ať už letos vyrážíte kamkoliv, autem, autobusem nebo vlakem, přejeme vám, aby vás na cestě potkalo něco, na co budete jednou s úsměvem vzpomínat. Tož tak.
1: Český rozhlas Brno.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Běž za svou láskou, zpíval Karel Gott a já mám pro vás čtvrteční indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak to v pátek všecíčko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3, na které je audiokniha Dny opuštění Elena Ferrante. Tak, dnešní čtvrteční indicie zní takto. Pokud znáte veterináře Montelíka, prý jsem pro něj byl inspirací. Opakuji čtvrteční indicii. Pokud znáte veterináře Montelíka, prý jsem pro něj byl inspirací. Tak to byla čtvrteční indicie a pojďme se podívat na pole s bavlnou.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

patří katům, katům jim v polích spavalou. Nesměj palec, co nebije tvůj důmou, když život patří katům.

0: byla skupina Rangers a jejich pole s bavlnou. Dívám se na hodiny, máme téměř 9:30. A i dnešní čtvrteční srdcovky budou o 15 minut kratší, protože budeme soutěžit s Létem, tedy s Zámeckým Létem, s Pavlem Kudrnou a panem hrabětem Františkem Kinským. Tak tady mám ještě jedno přáníčko z webového formuláře ke splnění. To zní takto. Pane Zdeňku, zdraví vás Jarek ze Zlína. Chtěl bych nechat zahrát písničku jedné obětavé a starostlivé paní, která se vzorně starala o své rodiče až do konce jejich života. Jmenuje se Hana Sabruslová z Nevčové. Pokud je to možné, prosím o píseň Šaman Čáry Šejk. Děkuji, Jarek. Milý Jarku, to víte, že rád splním vaše přáníčko, takže vybral se písničku, takže Šaman Čáry Šejk.
1: Český rozhlas Brno.

0: Toś, moi mili, posłuchaci, Luboš Pospíšil dovedl dnešní srdcovky zdárně do svého cíle, ale jak mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji čtvrteční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Pokud znáte veterináře Montelíka, prý jsem pro něj byl inspirací. To byla čtvrteční indicie, nebojte se, bude ještě jedna, pokud vám není jasno, ale v pátek to už jako bude určitě všem jasno, protože Miloš Šenkýř taky dá takovou malou, jak já říkám, piko nápovědničku, abychom se v tom orientovali. Tož, moji milí, ještě připomínám, že rád plním vaše přáníčka, jako třeba dneska pro Jarka jsme hráli šamana čáry šejka třeba, tak ale musíte mi to dát vědět. Musíte mi to dát vědět a máte tyto možnosti. Buď mi to namluvíte svým vlastním hlasem, na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit konkrétní písničku, konkrétní den, prosím pěkně, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu. Tak, to je pro dnešek všechno a teď už předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože co? Začíná soutěž Zámecké léto a já se s vámi budu těšit zítra v pátek po 9. hodině opět na shledanou.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Jiří Plojhar.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Zámecké léto.
1: Pěkný a krásný čtvrtek 9. července vám od mikrofonu teď přeje Pavel Kudrna. Říká se, že čtvrtek je skoro pátek a pátek je malý víkend. Proč to říkám? No protože je nejvyšší čas začít plánovat aktivity na víkend. Teď nechme práci stranou, mám na mysli, řekněme, tu volnou relaxační část. Kam se vydat? No my vám dáváme tipy. Spousty zámků jsme už nabídli, navštívili. Prozradili jsme spousty zajímavostí, no a další návštěvy jsou před námi. Kam se dnes vydáme, tak to už nechám na našem průvodci nesoutěžní části zámeckého léta Františku Kinském.
0: Zámecké léto.

0: Dnes bych vám rád představil krásný a méně známý empírový zámek na Prostějovsku, Čechy pod Kosířem. Je spjat se šlechtickým rodem Silva Taruka. Tuto hraběcí rodinu tam navštěvoval slavný malíř Josef Mánes. Více nám už prozradí Aleš Spurný.
1: Kastelánem zámku v Čechách pod Kosířem Martinem Váňou jsme vstoupili do historické expozice, která připomíná pány, kteří dlouho obývali prostory tohoto zámku.
2: Byl to rod Silva Taruka do Habsburské monarchie. Přišel na přelomu 17. a 18. století z Portugalska. Tento zámek zakoupil v dobách Marie Terezie Emanuel Silva Taruka, což byl člověk, který byl Marie Terezii velmi blízký. Zachovala se nám bohatá korespondence. Takže on pro tu středoevropskou větev chtěl najít nějaké nové rodové sídlo. A to ke konci života právě vybral zde u nás v předhůří Drahanské vrchoviny, nebo chcete-li ještě na Hané, v Čechách pod Kosířem.
1: Rod se tady významně etabloval.
2: Přesně tak. Od dob Marie Terezie zde Silva Tarukové žili a působili až do druhé světové války. Byli mecenáši jedno z nejslavnějších českých malířů Josefa Mánesa, který zde s přestávkami pobýval zhruba 20 let svého života. V Čechách po sobě zanechali také monumentální nádherné dílo, které je na seznamu památek UNESCO v podobě Průhonického parku.
1: Silva Tarukové měli i politickou moc.
2: Primárně právě v dobách Marie Terezie, kdy zakladatel tady té rakouské linie Emanuel Silva Taruka zastával velké množství funkcí, například byl místodržícím rakouského Nizozemí, což je přibližně dnešní Belgie, nebo také například jednu dobu byl stavbyvedoucím Schönbrunnu, nového panovnického sídla Habsburku u Vídně. Historická expozice zámku je zaměřena primárně na přelom 19. a 20. století, kdy zde žil asi poslední významný Silva Taruka, František Josef II., který zde ale jako dítě Josefa Mánesa zažil. Ve svých denících na něho nespomíná úplně s láskou. Na druhou stranu je zapotřebí zmínit, že se jim posmrtně Silva Tarukům odvděčil, neboť po pozemkové reformě, po vzniku republiky Silva Tarukové velmi radikálně schudli, hrozil jim bankrot a mimo jiné rozprodejem Mánesových děl dokázali tady tuto neutěšenou finanční situaci odvrátit.
1: Prošli jsme několika komnatami, které nám připomínaly život šlechticů na přelomu 19. a 20. století. Teď stojíme ve velkém sále, za kterým se nachází knihovna, do níž nahlížíme.
2: Přesně tak, velký sál je hlavně reprezentativní prostora našeho zámku, až na jednu výjimku vyzdobena originálními díly Josefa Mánesa. Pro letošní rok bych zvláště vypíchl zápůjčku z Národní galerie obrazu Josefíny, který nám sem byl zapůjčený na celou letní část sezóny až do poloviny září.
1: Jsme v krásném letním dni v zámeckém parku. Tenhle ten velký sál propojuje právě zámek s tím krajinářským výtvorem Silva Taruků. No a my se tu na zámku můžeme čas od času setkat i se zmíněnými potomky šlechticů.
2: Ta hlavní linie Silva Taruků do dnešní doby užívající tady tento titul hrabat Silva Taruka, tak ti žijí v Ibrze na jihu Německa a spolupracujeme s nimi například nedávno v souvislosti s pořízením dřevěných veslic, které budou půjčované na nově revitalizovaném velkém rybníku.
0: Zámecké léto. Zámek Čechy pod Kosířem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Tak to slyšíte, další zajímavý tip, ano, anebo to vidíte na zmiňovaných webových stránkách, podívejte se, tam spousta krásných fotografií. No, František Kinský nás pozval tedy na zámek, já vás zvu k soutěži, už jenom minuty zbývají do soutěže, 731 800 900, to je naše telefonní číslo, pokud ho teď vytáčíte, tak tam je obsazeno, protože ta počítačová stránka je vypnutá, to proto, abyste všichni mohli začít stejně telefonovat. Tak se do toho dejte. Pikniková deka, ponožky, termoska, batoh, brýle, všechno už je připraveno. I dnešní výherce, věřím, že bude, se dostane do zítřejšího slosování o návštěvu, o prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No ani nemusím zmiňovat, co už myslím je jasné, že všichni za ty dva měsíce, kteří vyhrají ty naše malé ceny, tak postupují do losování o 3 zámecké víkendové pobyty. Držím vám palce.
3: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ano, my také cestujeme nejenom v našich víkendových výletech, teď v průběhu prázdnin v zámeckém létě, to je vždycky sobota, neděle mezi 13. a 14. hodinou. No a teď soutěžíme také celé prázdniny, celý červenec, srpen, taky kousíček června tam byl, vždycky v 9.45. Já teď prosím taková malinko výtka, pokud soutěžíte, nemůžete nám volat z nákladňáku, z bagru, z traktoru, kde není slyšet vlastního slova. A pokud nám voláte, tak prosím pěkně, už byste měli vědět, odkud a ne lovit adresu, kam budete chtít poslat případnou výhru a vymýšlet nejrůznější, jak říká kamarádka Brejkule, tak tolik teď naše technické okénko. A už zdravíme paní Marii, která byla třetí. Dobrý den, paní Marie.
1: Ano.
0: Já vás zdravím, dobrý den. Prosím vás, já jsem se trošku rozveselil, protože vy jste mi nadiktovala, že bydlíte v obci Niva. Já jsem se ptal, zda je to ten sýr, a vy jste přikývla, že ano. Kde je Niva? Já jsem o tom nikdy neslyšel.
1: Niva na Drahanské vrchovině.
0: A nějaký zámek nejbližší taky teď rychle se neorientuji.
1: Plumlov.
0: Plumlov, tak to už se orientuji.
1: Plumlov.
0: Tak jo, paní Marie, soutěžní otázka na vás je připravena. Doufám, že jste poslouchala ten příspěvek, takže máte šanci vyhrát náš zámecký cestovatelský balíček, postoupit do zítřejšího losování, ale teď budu chtít správnou odpověď. Ptám se, obrazy jakého autora můžete vidět ve velkém sále zámku v Čechách pod Kosířem? Za A. Alfonse Muchy, za B. Josefa Mánesa, nebo za C. Antonína Slavíčka?
1: Josefa Mánesa.
0: Čili za B. Mám dát Bčko.
1: Ano.
0: Naprosto přesně, určila jste správně. Tak vám gratuluju, držím palce do zítřejšího losování. Dnešní výhru máte, jak se říká, v kapse. Niva čeká na poštovního doručovatele a brzy přijde. Mějte se moc pěkně a zdravím, naschledanou.
1: Ano, děkuji vám moc. A
0: Niva,
1: hezký den.
0: Tak jsme si dali Nivu k svačině v tuhle tu chvíli. Zítra si dáme zámek Dačice. Mějte se moc pěkně a Pavel Kudrna se na vás těší.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Případ zrušených letních táborů pro děti z dětských domovů budou vyšetřovat středočeští kriminalisté. Ve Zlíně hoří výšková budova bývalých Baťových závodů v centru Svitu. V Boskovicích začíná čtyřdenní festival pro židovskou čtvrť. Dnes bude většinou polojasno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Policie po celém Česku dostala několik trestních oznámení týkající se zrušení letních táborů pro děti z dětských domovů. Spolek Tábory Aurora pobyty dětí zrušil náhle a z domovy přestal komunikovat. Věc teď budou řešit středočeští kriminalisté, říká policejní mluvčí Kamil Marek.
2: Vzhledem k tomu, že v této věci bylo učiněno více trestních oznámení napříč Českou republikou, bude spisový materiál z důvodu místní a věcné příslušnosti předán středočeským kolegům, konkrétně kriminalistům z Mladé Boleslavy.
0: Ve Zlíně hoří jedna z budov v bývalém baťovském továrním areálu. Podle hasičů je požár ve skladu obuvi v 9. patře výškové budovy. Na místě nejsou žádní zranění a platí 3. stupeň požárního poplachu ze 4, uvedl mluvčí zlínských hasičů Pavel Řezníček. Na místě je podle něj 19 jednotek a 28 kusů požární techniky. Město Zlín na webu doporučilo obyvatelům centra města a městské části Letná, aby preventivně zavřeli okna a omezili větrání. Povinné ručení v Česku dál zdražuje. Podle společnosti Broker Consulting jsou jeho ceny teď na historických maximech. Za pojištění běžného rodinného vozu zaplatí řidiči v průměru přes 7,5 tisíce korun ročně. Kromě povinného ručení zdražuje i havarijní pojištění. Jedním z hlavních důvodů růstu cen jsou nákladnější opravy aut. V Boskovicích začíná 34. ročník festivalu na podporu židovské čtvrti. Cílem pořadatelů je propojit historické město se současným uměním a společenskými tématy. Návštěvníci uvidí divadelní představení, tvůrčí dílny, přednášky nebo koncerty, doplňuje mluvčí Michála Jurenová.
3: Z těch hlavních hudebních hvězd bych zmínila Omskvér, přijede také písničkářka Nikola Mucha, z těch zahraničních hostů, například japonské Green Milk from the Planet Orange a nebo argentinské trio Cigan Gypsy Tango Trio, které bude festival zahajovat.
0: Festival v Boskovicích potrvá do neděle. Návštěvníky zavede na několik míst, včetně zámeckého skleníku, klášterního sklepa nebo synagogy.
1: Počasí.
0: Dnes bude na jižní Moravě většinou polojasno, odpoledne i oblačno, hlavně v severovýchodní polovině. K večeru se bude oblačnost postupně rozpouštět. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů. Vítr mírný, během dne i čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer bude slábnout. Biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Silný provoz je na dálnici D1, především ve směru od Prahy na Brno. Zdržíte se v úseku od Velké Býtyše až po 96. kilometr okolo 15 minut. Počítejte se zdržením i ve směru na Vyškov, a to v úseku mezi 207. a 209. kilometrem. Tam je kolona na asi 5 minut. V opačném směru, tedy na Prahu, pozor na 167. kilometru. V pravém jízdním pruhu je na vozovce Kbelík a pokud chcete jet po takzvané staré silnici, tedy 1/23 na Třebíč, je lepší se tomuto úseku vyhnout, protože mezi Kralicemi nad Oslavou je uzavřená silnice kvůli požáru vozidla a provádí se odklon dopravy na Tinošov. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Stavíli v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude. No a jaké bude dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno s datem 9. červenec? Vypravíme se do Želešic, a to s naším regionálním stopařem. Prozradím, jaký recept je na našem webu ten nejčtenější. K tomu přidáme pozvání na Meruňko braní. Návod na vitalitu budou pro vás mít dnešní babské rady. No a věřím, že si budeme užívat pohody i díky písničkám, které nestárnou. Kéž pocit, že mládneme, máme. máme, máte i vy. Pohodu a úsměv na rtu přeje, a to srdečně, Jarka Vykoupilová.

0: Kdybych použila opravdu úsměvný oslý můstek, láskovo níž deště Marie Rotrová, a teď co takhle, když vám zavoní v kuchyni langoše. No právě recept na jogurtové langoše je mezi vámi posluchači velmi oblíbený na našem webu brno.rozhlas.cz pod záložkou recepty. Patří k těm nejčtenějším a je to jednoduchý recept. Já vám ho ráda připomenu, protože ho považuji za takové praktické, jednoduché letní jídlo, na sladko, na slano, záleží na vás. Tak na to základní dobré těsto, je to vyzkoušeno, budete potřebovat kilo hladké mouky, jeden jogurt, 250 ml, půl litru mléka, 4 lžíce oleje, 4 deka droždí, 1 lžičku jedlé sody a 1 lžičku soli. Jedlé sody a 1 lžičku soli. Tak zaděláme si hustší těsto, které v iglitovém sáčku vymazaném olejem dáme kynout do lednice. To je důležité. Výborné je začít den předem. Nechat ho nejlépe několik hodin přes noc, ideální. Ono vám tam taky vydrží, když máme venku takové teplo, nemusíte všechno smažit naraz. No a smažíme ve vrstvě oleje postupně, jak už jsem říkala, to těsto v lednici báječně vydrží. Na slano si langoše můžete ochutit klasicky česnekem, strouhaným sýrem, šunkou, kečupem. Zkuste třeba i zakysanou smetanu, vypraženou anglickou slaninku nebo třeba kopr. No a výborná je i sladká varianta s povidlím a zakysanou smetanou, případně třeba jen cukrem, marmeládou, no kakaem, záleží na tom, jak moc jste mlsní. Každopádně tohle těsto je skutečně takové to nadýchané, zároveň křupavé. Podaří se vám tyhle ty langoše, za to můžu tedy dát krk, jak se říká. No, posloucháte stále dopolední vysílání. Za okamžik se spojíme s naším regionálním stopařem Vojtou, který je neustále v terénu, a představíme vám další ze zajímavých vylosovaných vesnic. Tak věřím, že i to je dobrý důvod, proč zůstat s námi.
1: Český rozhlas Brno. This is the story of my baker.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Dělí 13. července pro vás chystáme mimořádné dopolední vysílání z exotické zahrady v Přibicích, kde právě kvetou granátová jablka a k vidění je tam i 400 let starý olivovník. Když za námi mezi 10. a 12. hodinou dopolední dorazíte, můžete si přičichnout ke květu perské akácie, ze které se vyrábí parfémy, obdivovat nejvyšší palmu u nás nebo vidět 30-kilového želvího samce Martina, případně nakrmit koi kapry v okrasném jezíře. Poradíme, jak se postarat o to, aby exotické rostliny na vaší zahradě nebo terase prospívaly. A hostit nás budou pěstitelé i vizionáři a chovatelé želv Jiří Michna a Miroslav Effenberger. Nenechte si ujít návštěvu místa, které připomíná Španělsko nebo Itálii. Z exotické zahrady v Přibicích bude Český rozhlas Brno vysílat už pondělí 13. července. Vřele zve a už se moc těší Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Já jsem moc ráda, že jako je dobrou pravidelností v našem dopoledním vysílání i dnes za okamžik přivítám mého milého kolegu. Předtím připomenu, že obyvatelé Želešic mohou nově využívat přírodní stezku vedoucí podél řeky Bobravy. Projekt loni zvítězil v hlasování o participativním rozpočtu a dnes si tuto stezku prochází i náš regionální stopař Vojtěch Halaš. Takže Vojto, otázka je jasná, jak to na stezce vypadá, co všechno tam návštěvníci naleznou. Já tě moc zdravím, dobré dopoledne.
2: Ahoj Jarko, hezké dopoledne tobě i posluchačům. No, obyvatelům Želešice přibyl další atraktivní prostor pro procházky, odpočinek a poznávání místní přírody. V rámci projektu participativního rozpočtu obec na svých pozemcích odstranila náletovou vegetaci a vytvořila novou pěšinu, která zpřístupňuje dosud méně využívanou část území podél řeky. Cesta, po které právě kráčím, je vysypaná mulčovací kůrou a návštěvníci tady stejně jako já najdou také odpočinkové lavičky a nepřehlednutelnou dřevěnou téměř metrovou sochu Bobra, která symbolicky připomíná řeku Bobravu i přírodní charakter celé lokality. Přestože teď je po tom suchém období vody v Bobravě sotva pokotníky. Nová stezka je tedy nyní volně přístupná a může se stát oblíbeným místem pro místní, ale i okolní na každodenní procházky a relaxaci právě v blízkosti řeky Bobravy.
1: Mají následovat ještě další úpravy nebo už je vše hotovo?
2: Zpřístupnění této stezky je prvním krokem širší proměny v této části obce. Do budoucna se počítá s obnovou historického mlýnského náhonu, včetně starého jezu a s rekultivací prostoru mezi náhonem a Bobravou. Cílem je vznik přírodního parku i s vodními prvky, který nabídne příjemné zázemí pro odpočinek i volnočasové aktivity. A na projekt má navázat také další plánované úpravy v okolí. Patří mezi ně například rozšíření ulice Sportovní i s novým chodníkem pro pěší.
1: Výborně, tolik tedy regionální stopař Vojta Halaš, který se nám přihlásil ze stezky kolem řeky Bobravy v Želešicích. Vojto, děkujeme. Třeba potkáš nějakého živého Bobra, si říká. Možná. Kdyby něco, vyfoť ho, natoč ho a dej ho na sociální sítě Českého rozhlasu Brno.
2: Když potkám, určitě, ano. Určitě vyfotím. Každopádně přijďte se sem, je tady příjemný chládek.
1: Ano, projít. Děkujeme za inspiraci a krásný tip. Naslyšenou v našem vysílání. Děkujeme.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Židlochovice u Brna čeká velké Meruňkobraní 2026. Uskuteční se na náměstí Míru a v areálu komunitního centra už tuto sobotu 11. července. Co všechno nabídne, já naznačím. Tradiční řemeslný jarmark, meruňkové speciality, folklorní program i soutěže. Vstup na všechen program je volný a já už teď ve vysílání za pořadatele vítám Michaelu Kopečkovou. Krásné dopoledne, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Nezapomínáte tam ani na nejmenší diváky. Co by mohlo na Meruňkobraní bavit právě je?
1: Tak speciálně dětem jsme vybrali klidnější městečko v Meruňkovém sadu vedle stodoly komunitního centra. A v dílničkách si tam můžou vytvořit třeba meruňkovou žrouta podle vlastní fantazie nebo vyrábět papírové skládané meruňky. Připravena bude pro děti i zážitková stezka naším meruňkovým sadem nebo veselé lovení meruněk ze škopku. A určitě všichni děti milují i malování na obličeji a nebo i s rodinkou si můžou vyzkoušet náš krásný meruňkový fotokoutek.
0: No tak to zní malebně a bohatě. A co nabídne tedy skutečně ten pestrobarevný program pro dospělé?
1: No, jak jste zmínila, tak za návštěvu určitě budou stát řemeslné trhy na náměstí a u infocentra. V nabídce budou rozhodně dobroty s meruňkami, například lokše a bramborové placky na peci s meruňkovou náplní, meruňkové víno, pivní meruňkové speciály, meruňkové marmelády. A protože jsme se letos rozhodli zaměřit i na typicky moravské téma, tak jsme rozšířili trošku tu naši nabídku i o folklorní zboží, takže budujeme nabídku. Třeba budou perníčky s folklorním motivem nebo textilie s tímto motivem květinové celenky nebo i šperky. A co se týká dalšího programu, tak určitě bude stát za poslech vystoupení bubenické kapely Rytmo Factory, brněnské podotykám, nebo brněnské kapely Umberto. A z dalšího programu stojí rozhodně za zmínku třeba výuka folklorních tanců, která proběhne ve stodole komunitního centra od 13 hodin. Budeme se učit vrtěnou a potom ve stodole zahraje cymbálová muzika Slovácko.
0: Tedy.
1: A ještě bych teda zmínila, co teda je speciální věc, a to je návštěva krojovaných přespolních. Letošní novinkou je komentovaná přehlídka obnovených krojů Brněnska. Takže nás navštíví krojovaní samozřejmě ze Žluchovic, potom třeba ze Žabčic, Bosonoch, Rosic, Němčic a tak dále.
0: Tak to zní opravdu lákavě. Zajímavé je i to, že návštěvníci akce se mohou podívat také do místního zámku nebo dokonce soutěžit s domácí pálenkou. Lze k tomu něco doplnit?
1: Ano, prohlídka zámku je velice výjimečnou záležitostí, protože během roku je zámek veřejnosti uzavřen. Dalo by se široce mluvit o historii Žilochovického zámku, jenom krátce zmíním, že byl třeba letním sídlem prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a je obklopen krásným zámeckým parkem, takže doporučuji návštěvu, ovšem je potřeba si vstupenky zakoupit v předprodeji, protože jdou opravdu na dračku, takže ideálně online, možnost zakoupit se taky na Žilochovickém infocentru, nějaké menší množství, omezené množství bude i na místě, ale opravdu je potřeba se informovat, případně zakoupit předem.
0: Moc děkujeme za pozvání do Židlochovic a to Michaele Kopečkové. Bylo to opravdu parádní a je to parádní akce, ať se daří. Počasí by mělo být fajn, takže kdo má rád meruňky, dobrou zábavu, určitě v sobotu 11. července bude v Židlochovicích a přijde si tam na své. Vy se mějte moc fajn, pozdravujte ostatní organizátory. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Indonésii, tak to vydala u Odeonu, ale seznámila se se svým současným manželem, Radkem Štěpánkem, kterým jsem vydal rám pro Pavoučí síť, ke kterému Tereza dělala ilustrace, a vlastně tím to začalo.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Pátek 10. července po 10. hodině se ve speciálním dopoledním vysílání přihlásíme živě z Vyškovského zooparku. Mými hosty budou ředitelka zoo Dagmar Nepeřená, zooložka Iva Rádsetoulalová, veterinář Vladimír Pjaček a ošetřovatelé zdejších zvířat. Dozvíte se nejen mnoho zajímavého o obyvatelích Vyškovské zoo, ale prostor bude i pro rady k chovu domácích zvířat a vaše dotazy. Do zoo se za námi můžete přijít i podívat. Najdete nás u Hanáckého statku. Na živé vysílání z Vyškovského zooparku i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Karel Kahovec dospíval píseň Nejkrásnější dívce. Máme 10:45, posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno. No a taková vitalita není jen otázka věku, ale každodenních návyků. No a já vám teď v Babských Hradách připomenu, proč třeba pečovat o svaly, mozek, ale i o dobrou náladu.
1: Babské rady.
0: Jak si zachovat vitalitu? Klíčové je to, co jíte a jakou pohybovou aktivitu máte. Nabízím několik důležitých rad, kterých byste se podle odborníků měli držet. Změřte si obvod pasu, abyste věděli, kolik máte útrobního tuku. Zvyšte příjem bílkovin, jsou klíčem k udržení svalové hmoty. Do jídelníčku zařaďte ryby, skvělou volbou jsou sardinky. Doplňujte omega-3 a vitamin D, jsou zásadní pro mozek i naši imunitu. Posilujte, protože svalové hmoty s věkem přirozeně ubývá a její množství podporuje funkční metabolismus. Nevzdávejte se však ani běhu nebo každodenní chůze. I ty jsou pro organismus důležité. Podstatné je také dodržování pitného režimu v podobě vody a neslazených čajů i kvalitní spánek. Důležitou roli hraje také udržování aktivní mysli i sociálních vazeb, které vám přináší radost a společné zážitky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Do 11. nám zbývá skutečně už jen pár minut, a tak mi dovolte pozvat vás k rozhovoru, který pro vás chystám právě mezi 11. a 12. hodinou. Mými hosty bude Jaromír a Jaromír Sedláček, tedy otec a syn, oba z historického spolku 10. praporu polních myslivců plukovníka Kopala, takhle se tento spolek jmenuje. Probereme nejen třeba to, jaké uniformy mají na sobě, podívejte se na ně ostatně přes naši webovou kameru po 11., ale i to, jakých bitev se účastní, jak náročné je vyrobit si třeba vlastní výstroj, výzbroj nebo kulisy. Nenechte si proto ujít i následujících 60 minut s naším dopoledním vysíláním.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Nezaměstnanost na Jihomoravě klesla v červnu o několik desetin procenta. Jihomoravští zemědělci zatím sklidili skoro 150 tisíc tun obilovin. Za necelý měsíc v Blansku poprvé otevře nový krytý bazén. Dnes bude většinou polojasno, teploty až 27 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré dopoledne. Míra nezaměstnanosti na Jihomoravě v červnu klesla na 5,2% z květnových 5,3%. Nezaměstnanost klesala především v regionech s významným podílem zemědělské výroby, tedy v okresech Znojmo, Břeclav a Hodonín, uvedla ředitelka krajské pobočky úřadu práce Lucie Kolářová. Bez práce bylo na konci měsíce v kraji přes 43,5 tisíce lidí, ve srovnání s květnem o téměř 500 méně. Meziročně jejich ale sice jejich skoro o 4600 více. Vyplývá to z údajů zveřejněných úřadem práce. Celorepublikově míra nezaměstnanosti stagnovala. Zůstala na květnových 4,8%. Zemědělci na Jihomoravě zatím sklidili přes 16% ploch letošní úrody obilovin, z nich necelých 150 tisíc tun. Vyplývá to z nejnovějších údajů ministerstva zemědělství. Jižní Morava je ve sklizni ze všech krajů nejdál. Třeba na Vyškovsku už mají zemědělci hotové žně ozimého ječmene.
2: V celém kraji je zatím ozimého ječmene sklizených asi 60%. Výnosy se u všech obilovin dohromady pohybují nad 5 tunami na hektar. V meziročním srovnání je to o necelých 70 tuny méně. Tento rok by sklizeň obilovin a řepky podle prvních odhadů měla být průměrná, někteří zemědělci ale počítají s nižšími výnosy. Letošní úrodu podle agrární komory negativně ovlivnilo suché jaro. Český hydrometeorologický ústav ho označil za nejsušší od roku 1961. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Jihomoravští hygienici zkontrolovali zatím 15% letos nahlášených dětských táborů. Na závažnější pochybení nenarazili a prohřešky řešili domluvou. Táborů na Jižní Moravě se má přes léto účastnit 12 000 dětí. Pořadatelé podle hygieničky Lucie Lejchmanové nejčastěji chybují při skladování potravin. Řemeslníci dokončují poslední práce na stavbě nového krytého bazénu v Blansku. Město ho otevře 1. srpna a o den později si v něm zaplavou první sportovci. Nahradil zbourané lázně. S náklady přes 320 milionů korun jde o největší investici v historii města. Podle jeho mluvčí Pavly Komárkové nabídne nový bazén nejen závodní šestidráhu.
3: Mimo to budeme mít ještě výukový bazén, u toho bude takový malý dětský bazének, chybět nebude výřivka, bude zde parní sauna, bude zde ohřívárna pro plavce, budou zde zážitkové sprchy a také je zde zázemí pro plavání s dětmi od 6 měsíců.
1: Počasí.
0: Na Jižní Moravě dnes bude většinou polojasno, odpoledne i oblačno, hlavně na severovýchodě, k večeru se bude oblačnost rozpouštět. Nejvyšší teploty 24 až 27 stupňů, vítr mírný, během dne i čerstvý, místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Biozátěž je mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Stále počítejte se silným provozem na dálnici D1 na příjezdu do Brna. Zdržíte se ale už pouze 10 minut mezi stým 78. a stým 85. kilometrem. Pokud budete pokračovat dále na Vyškov, potom pozor na stém 98. kilometru, je tam odstavené porouchané auto. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nadšení i vášeň pro historii mají avizovaní dva hosté, kteří už brzy usednou za rozhlasové mikrofony. Otec a syn, Jaromír a Jaromír Sedláčkovi. Těšte se na povídání o časech, které díky nim ožívají. Pozveme vás také na zajímavou akci, ale hlavně probereme to, jaká je historie zajímavého spolku, kterým se historií skutečně zaobírá tak, že jí doslova žije. Buďte s námi v následujících 60 minutách, mějte dobrý poslech a ještě lepší náladu. To je přání Jarky Vykoupilové.

0: Tichá dohoda a marioneta dozněla, posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno, jako každý čtvrtek. Dnes tady mám vzácného hosta, tedy přesněji hosty, a přišli v krásných historických uniformách. Já tady moc a moc vítám dvojici sedláčků, krásné dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Vy máte stejná křestní jména, pánové, takže mladší, starší, jak to budeme rozdělovat? Jaromírové, tak já jsem moc ráda, že tady se mnou jste, je mi velkou ctí a potěchou. Já připomenu, že jste z historického spolku 10. praporu polních myslivců plukovníka Kopala. To je parádní, hodně dlouhý název. I ten probereme, ale pojďme se v úvodu podívat na vás dva. Máte nádherné uniformy, vidím tam i nějakou tu medaili. Co klobouk, to originál. Jste tady obložení, dokonce i historická zbraň tedy je přítomná. Jaké to jsou uniformy, z jakého období? Popište je pro ty, kteří se na nás sice mohou podívat přes webkameru, ale nevidí vás tak dobře jako teď já.
1: Tak jedná se o uniformy polních myslivců rakouských z doby napoleonských válek. Mm-hmm. Je to uniforma stejného střihu, jak měla běžná pěchota, akorát, že běžná pěchota měla bílé uniformy s různýma barvama límců a manžet, jako vyložení, a pod kterých se jednotlivé pluky rozlišovaly, a polní myslivci měli štíkově šedé uniformy, se tomu říkalo, se zeleným vyložením.
0: Mm-hmm. Máte, ten materiál na vás je taková jako docela vrstva na letní počasí, není to trochu úmorné v tom být?
1: No, někdy, když jsou opravdu věci hice, tak je fakt, že jsme mokrý i uvnitř všude, ale je to originál sukno vlněné, které se používal i v té době. Snažíme se, pokud to jde, používat materiály stejné, jak na výstroj, na všechno, které měli tenkrát.
0: Ty původní. Jak to, že vy máte dvě medaile a syn má pouze jednu?
1: To je v podstatě, co jsme si přišli, to jsou naše klubové medaile přímo. Aha. Já mám teda starší typ, který byl vydaný v době, kdy byl syn teda ještě hodně malej. A pak máme novou, která byla vydaná v době, kdy už zakládal syn vlastně nový následný spolek. A to pak...
0: To probereme. Dobře, možná by stáli za to ještě popis těch dalších doplňků, ta zbraň například.
1: No tak uniforma se skládá, že jo, z saka nebo z kabátu a kalhot, pod tím ještě byla vesta a z bot myslivci nosili vysoké holinky, jinak normálně pěchota nosila kotníčkové boty. K tomu samozřejmě náleží klobouk. Na začátku napoleonských válek, asi do roku 1805-6, se nosila přilba kožená, byla takzvaného antického typu, byla inspirovaná vlastně antickýma přilbama s hřebenem a tak dále. Pěchota měla žlutý hřeben, takovou housenku nahoře vlněnou, a polní myslivci měli zelený, tak měla doplňky zelené. Potom později se začalo přecházet na klobouk takzvaný korzického typu, který byl vlastně s vysokou krempou ohnutou nahoru, takový vysoký cylindr s
0: bambulku
1: velkou krempou.
0: Tam vidím.
1: Ano, s kokardou vlastně z žluté a černé barvy, což byly barvy vlastně Habsburku. Protože že jsme patřili všecko pod Habsburskou monarchii tenkrát, pod Rakousko, takže se bojovalo vlastně za císaře pána, že jo, jak se říkalo.
0: Ano.
1: A jeho barvy byly vlastně všude v na těch insigních.
2: I kvůli rozeznávání vojsk na vzdálenosti. Jo, to znamená vlastně císařské barvy, tak aby byly odlišný od ostatních armád. Ruské vojska měly zase jiný, Francouzi měli tu typickou trikoloru, takže bylo to i jako rozpoznatelný znak na větší vzdálenosti.
0: Větší vzdálenost, to bylo jasné, kdo proti komu.
1: Jinak v té uniformě samozřejmě patřila potom výzbroj. Že jo? Hlavní výzbroj tenkrát pěšáka byla křesadlová puška, pěchota měla křesadlovou mušketu dlouhou, a my jako myslivci jsme měli dva druhy zbraní, křesadlový štuc, který jsem donesl tady na ukázku, a křesadlovou karabinu. Štuc byl dost charakteristickou zbraní myslivců, protože sice je kratší výrazně než ta mušketa, ale už měl drážkovanou hlaveň s točitýma drážkama, měl sedm drážek tam bylo. Nabíjel se trošku složitěji, ale zase byl velmi přesný. Takže ten se používal v podstatě na přesnou střelbu. Karabina byla o něco kratší než
2: klasická pěchotní mušketa.
1: Ano, než mušketa, měla hladký vývrt a dala se nabíjet výrazně rychlejší než ten štuc. Trošku zkušenější voják byl schopen vystřelit z ty karabiny nebo z ty muškety i třikrát za minutu. Ten štuc se nabíjel výrazně pomalejš, protože musela se ta kůle do těch drážek zarážet.
0: Zarážet. Děkujeme. My se k dalším podrobnostem dostaneme po chvíli hudby. Já jsem moc ráda, že si dnes povídáme o historii. Otec a syn Sedláčkovi jsou mými vzácnými hosty.
3: Posloucháte Letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Dospíval Elton John, ručičky hodin se posunuly na 19 minut po 11. a já jsem obklopena milými hosty, Jaromír a Jaromír Sedláčkovi, otec a syn z historického spolku 10. praporu polních myslivců plukovníka Kopala. A já co tedy úplně zcela amatérka, co se týče vojenské historie, se zeptám, jestli byl myslivec, o kterých stále mluvíte, jako plnohodnotným vojákem. Co to oslovení nebo označení znamenalo?
1: Tak polní myslivci byli v podstatě typem lehké pěchoty takzvané. Ne, byla pěchota tenkrát byla jako řadová, jako těžká pěchota, která znáte určitě z filmu, je semknutá řada vojáků, kteří společně střílí a tak dále. A lehká pěchota jako myslivci byli v podstatě dělání jako dřív tyhle úkoly lehké pěchoty, jako třeba průzkum nebo ochrana konvojů, nebo ostřelování, postřelování prostě nepřítele, jejich velitelů a kurýrů a tak dále. Na to se používali dřív hraničářské jednotky, což byly v podstatě dobrovolnické, takové, dá se říct, trošinku jako divočejší jako jednotky. A v první polovině vlastně 18. století začaly vznikat regulární ty myslivecké jednotky, ale byly to všechno dobrovolnické jednotky a verbovaní tam byli právě, že lidi, kteří už uměli střílet, kteří měli k tomu vztah, takže to byli myslivci, různí úředně, různí lidi, kteří s tím měli něco společného i z různých panství a tak dále. I pytláci samozřejmě třeba dostali na výběr, půjdou na vojnu nebo že dostanou trest za pytláctví. A podobní lidé, kteří právě měli už ty návyky s tou zbraní, takže uměli přesně střílet a ty vojenské věci se doučili prostě na vojně.
0: Mm-hmm,
1: takže z toho vzniklo jako myslivci, protože tam primárně chodili prostě ty různí myslivečtí.
0: Děkuji za vysvětlení. Ano, ano. My jsme probírali detaily uniformy a dostaňme se ještě k tomu, co třeba máte přes rameno zavěšeno, to je zajímavé.
1: Tak k tomu štucu mysliveckému patří samozřejmě bajonet nebo bodák. Mm-hmm. U štucu mysliveckého se nosil takzvaný šavlový nebo mečový bajonet, který je široký, dá se používat i místo šavle, protože pěchota k muškétě nebo ke karabině byl takzvaný bodný bajonet, který se používal čistě k bodání a byl na prodloužení té pušky na ochranu proti jezdectvu. A k tomu měli šavly. Myslivci, jako běžný myslivec, štucař, neměl šavly, měl ten širokej bajonet, který se dal využít jako šavle.
0: Můžete ho jen tak vytáhnout, jestli to udělá ten zvuk typický? Ano, udělalo to. Výborně, on má pozor, on má takovou dvojitou, to jsem ještě neviděla, to mám, takhle.
1: Má to tulejový vlastně ukončení, který se nasouvá, taková trubka vlastně jakoby na tom navařená, která se nasouvá na hlaveň.
0: Aha.
1: A zabezpečila se takovým zámečkem, takže se s tím dalo jak bojovat se nasazeným bodákem, tak se zároveň dalo střílet, protože hlaveň byla volná zepředu.
0: Tedy, tak tohle to je něco.
1: Zbraň se nabíjela zepředu.
0: Ano.
1: Že tím stylem, že se tam první nasypal prach, na to se dala ucpávka a na to se dala kule olověná, která se nabíjákem zatlačila až na dno hlavně. Nasypal se prach na pánvičku, takzvanou, že jednal se o křesadlovou zbraň, takže ta vytvářela vlastně to zapálení, jiskru tím, že křísnul pazourek o ocílku. Možná to některý znají jako i moderní křesadla, jak jsou třeba ty tábornický, že člověk musí si škrtnout jakoby tvrdým tak podobným způsobem vlastně, no.
0: Výborně. Vy máte ten střelný prach ještě jedno takové udělátko po boku?
1: Jedno, to byl i jedním ze znakem polních myslivců, byl růžek z Kravského rohu, kde měli vlastně zásobu jemného střelného prachu.
0: Je to takový obal na prach, vypadá to opravdu myslivecky, já bych na to dokonce chtěla troubit, ale to nás žádný zvuk nevydává.
1: Tady tohle, ne, tím si vlastně oni dávkovali přesnou, tohle nosili kolikrát i odměrku na prach, která se dala nastavovat a podle toho dávali přesnou dávku toho prachu, když na jakou vzdálenost potřebovali přesně střílet.
0: Tedy. No to je, to na to rovnou nasedá moje otázka připravená, co všechno musí takový člen vašeho historického spolku nastudovat, aby věrohodně stvárnil tedy vojáka z té dané doby, které se věnujete. Musí mít spoustu informací, koukám.
1: No tak občas taky trénujem, že jo, aby jsme byli trošinku secvičený, když se nedáváme na tohle, tak bohužel tak často dohromady, protože jsme z různých koutů republiky členové. No a musel umět zacházet s tou zbraní samozřejmě, což u myslivců bylo výhodou, že už tam chodili, tak jak jsem říkal, lidi, kteří s tím už uměli, ale pak se samozřejmě museli umět pohybovat jak v té jednotce, tak jednotlivci, myslivci bojovali buď v té jednotce, nebo bojovali po dvojicích, potom jako rozptýlení střelci, že, to, jo, takže museli samozřejmě zvládat všechny povely tehdejší a veškerý vlastně ty úkony na ty dané povely, jak pohyb na bojišti, tak i právě tu střelbu a všechno další.
2: No, tím způsobem v dnešní době vlastně naši členové, jako teďka naši noví, tak se učijí velmi obdobným způsobem jako tenkrát. To znamená, oni se naučí foneticky ty povely, naučí se, co ten povel znamená, co mají vlastně provést tu dobu, když jim ten velitel ten povel vydá. A nic víc je nezajímá. Oni nemusí umět ten jazyk, oni nemusí vědět nebo znát ten důvod, proč ten povel byl vydán. Prostě chápou to, že vydal se povel a ten voják ho musí provést. Bez jakýchkoliv přemýšlení, bez jakýchkoliv dotazů. Takže to se snažíme vlastně dělat i teďka.
0: I v současnosti. My se právě o té současné činnosti historického spolku 10. praporu polních myslivců plukovníka Kopala budeme povídat a já se těším i na příběh toho, kterého nosí spolek ve jméně.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
4: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
3: Český rozhlas Brno, písni

0: Jaký je příběh plukovníka Kopala, který má ve Znojmě svoji sochu, to nám prozradí otec a syn Jaromíři Sedláčkové, mý dopolední hosté a také členové spolku 10. praporu polních myslivců plukovníka Kopala. Tak jsem jedno velké ucho. Co je to za osobnost?
1: Plukovník Kopal byl významnou osobností vlastně vojenskou za starého Rakouska. On se narodil v 1788 ve Ctidružicích, což byl je vesnice kousek od Znojma, kde byl vlastně městský statek, co patřil pod Znojmo a zásoboval Znojmo. Prostě později se stal v roce 1805 se stal kadetem, dokonce se účastnili některých bojů na polonských válek. Je taková možnost, že se mohl být přitom i u bitvy u Slavkova, ale to se nepotvrdilo, to jsou spíš takové
0: spekulace,
1: teorie. Potom vystudoval školu kadetní a postupně byl přidělený k 6. praporu polních myslivců, kde postupoval v kariéře a vlastně jeho nejslavnější potom později se stal velitelem 10. praporu právě, který byl v roce 1813 zřízen. No a jeho největší sláva pak byla v roce 1848 v bojích v Itálii, kdy se Itálie snažila osamostatnit, Rakousko s tím samozřejmě moc nesouhlasilo a tak se tam bojovalo tohle a bojoval pod maršálem Radeckým známým, který byl znova po penzionování byl tenkrát znova povolán do služby, protože nikoho lepšího Rakušáci neměli a vyznamenal se právě plukovník Kopal v bitvě u Monteberica a u Vicenzy, kde vlastně svou iniciativou svým jednotkám držel pozice velmi dlouho a umožnil ostatním rakouským jednotkám se sformovat a nakonec prostě celý ten boj tam vyhráli, ale bohužel tam byl raněn do ruky, následně mu tu ruku museli amputovat tenkrát a za pár dní potom bohužel
2: dostal sněť a na základě té infekce vlastně zemřel.
1: Zemřel tam, ale protože říkám, se tam velmi vyznamenal, on byl iniciativní a vyznamenávaný i dřív, dostal několik řádů, potom dostal i řád Marie Terezie, což byl v podstatě nejvyšší řád vojenskej, rakouskej a vlastně stal se šlechticem a díky tomu má řádu Marie Terezie ten šlechtický titul byl dědičný i na jeho potomky později.
0: Tak to je tedy opravdu zajímavá historie. Kde bych byla velmi osobní, zeptám se teď Jaromíra staršího samozřejmě, ta vášeň pro historii a zájem o ty staré časy i potřeba se do nich vracet, kde se to u vás vzalo?
1: Nevím, kde se to tady vzalo, ale já to mám už od dětství. Měli jsme na základce jsme měli výborného učitele dějepisu, který nás do těch dějin vtáhnul všechny a mě celkově ta vojenská historie zajímala, říkám, už od malička. Jo, dřív jsem trošku koketoval s historickým šermem a tak dále, po té revoluci, jak to hodně začínalo a když jsem se přestěhoval 97. do Znojma, tak jsem se právě seznámil s klukama z toho původního, vlastně to byly jako Znojemští ostrostřelci a zároveň polní myslivci, 10. prapor polních myslivců jako původní spolek, na který dneska navazuje ten spolek, který později založil syn.
0: Takže generační předání proběhlo. Dívám se teď na syna, tedy na Jaromíra mladšího, o 4 let v uniformě. To zní neuvěřitelně.
2: Neuvěřitelné to možná je, ale je to realita. O 4 let vlastně já jsem fakt chodil s taťkou a s chlapama vlastně tenkrát, no, jsou to do teďka všechno strejdové, že jo, moji. A po dlouhá léta jsem byl nejmladším členem. A vlastně, jak jsem rostl, tak se mnou rostla samozřejmě i uniforma. První mi ušila babička, tu máme furt schovanou, takovou malinkatou. A celkově, jako, jak jsem v tom vyrůstal, tak vlastně ta vášeň a láska k té historii mě provázela už od toho dětství podobně jako taťku. S tím, že já jsem měl možnost v tom vyrůstat, takže jsem viděl opravdu i ten posun a vývoj toho reenactmentu u nás. A díky tomu prostě mám opravdu neskutečné množství zážitků, nezapomenutelných prostě příběhů, co by nikoho v životě nenapadly.
0: A vy jste je prožil. Právě třeba na těch historických bitvách, při tom setkání s ostatními nadšenci, kde možná jakoby se čas zastavil nebo minimálně vrátil o desítky let zpět. O tom si budeme povídat za malý okamžik. Já jsem moc ráda, že posloucháte Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno a že tady mám dva milé hosty, otec a syn Jaromíři Sedláčkové z historického spolku 10. praporu polních myslivců plukovníka Kopala.
3: Host Českého rozhlasu Brno.

nebo i za dne. Srdce mé zpomalí klus, až náhle opona spadne, až hudba

0: Hlas Karla Gotta v našem dopoledním vysílání a Jaromír a Jaromír Sedláčkové, hosté našeho dopoledního vysílání. Otec a syn ze spolku, který se věnuje historii a tou hlavní náplní spolku, pojďme si to ještě říct, je účast na těch historických bitvách. Je to to hlavní, co nejdůležitější, co děláte?
1: Je to jedno z těch hlavních bodů, ale není to jenom vlastně účast na těch historických bitvách. Účastníme se třeba i akcí pro děti, jako jsou dětské dny, nebo spolupracujeme se Střediskem volného času ve Znojmě, kde vlastně jezdíme i na tábory předvádět ukázky, aha, abychom trošku těm dětem přiblížili nejenom historii, ale ukázali jim vlastně i to, že existuje něco jako tento koníček.
0: Výborně, protože přece jen další generace je nutno oslovit.
1: Určitě.
0: Aby ta tradice šla dál, která trvá už od 80. let minulého století, jak jste mi říkali. Je to tady dlouhá tradice. To, že si vyrábíte, šijete ty vlastní kostýmy, dokonce klobouk jste schopni takhle vytvořit, ale i kulisy. Já jsem viděla obrázek kostela, který bude zapálen na sobotní bitvě u Znojma. Pojďte popsat i tuhle tu dovednost, co to vlastně obnáší. Přijde mi, že musíte z každého rožku trošku umět a být velmi zručný a trpělivý.
1: Je to pravda. Tam vlastně tahle ta iniciativa vznikla, když jsme společně vlastně při zakládání nového klubu, tak jsme založili i novou akci. Naši, kterou pořádá přímo klub ve Znojmě, to jsou Dny plukovníka Kopala. Tak na tu akci mě napadlo, že by bylo hezké to bitevní pole oživit nějakými kulisami. Takže tam se to svým způsobem jako zrodilo, uchytilo se to, bohužel jsme v tom byli dosti zruční, takže v tom pokračujeme. A vlastně na letošní výročí bitvy u Znojma, tak loni padl takový, jak to říct?
2: Takový hec.
1: Ano, takový hec, nebo zvláštní nápad, že bychom mohli jen tak z legrace postavit kostel. No, tak z náhodného nápadu se stala realita. Máme tam aktuálně kostel o výšce 6 metrů, šířky 4 a délce 8 metrů, který tam má tedy i oltář, má takový drobnější interiér, aby teda i kamarádi, co přijdou ze zahraničí, se mohli podívat a inspirovat, jak se teda stavějou ty kulisy.
0: Ty kulisy, no ale to je jednorázová záležitost. Vy ho tak pracně postavíte a potom si ho zapálíte.
1: No, ano, ale je to takové, je to podobné jako s uměním. Prostě máme na to tu krásnou vzpomínku a ta funkčnost té kulisy vlastně vyvrcholí v té bitevní ukázce, takže svým způsobem je to i takové to trošku zadosti učinění.
0: Jak se na takovou bitvu nacvičuje ten samotný pohyb vojáku, nebo pouze posloucháte ty pokyny, o kterých jste, nebo povely, o kterých jste mluvili, jak to probíhá?
1: Vlastně napíše se scénář, ano, ale mezi vlastně námi redaktory koluje taková hezká průpovídka, že scénář končí prvním výstřelem a pokud je to jenom organizovaný chaos, což je

0: to, co dělá ten protivník, protože ten většinou, hlavně u cizinců, ti se scénáře moc nedrží. Většinou Poláci, ti si dělají, co chcou, takže na ně musíme opravdu reagovat. A to je opravdu na schopnosti toho velitele, aby to nevznikl chaos jako takový.
1: Je v podstatě domluvený, kdo vyhraje.
2: Ano.
1: A jak to asi má skončit, jako, a celá ta činnost vlastně na tom bojišti k tomu postupně směřuje vlastně.
2: A budete vy ti, co vyhráli, nebo budete poraženi v sobotu?
0: Jelikož to spolu organizujeme, tak jsme ti, co vyhráli.
2: Aleluja, to jsem ráda. Je to bezpečné? Já si říkám, ty skutečné zbraně těžké a podobně. Jak to děláte, abyste se nezranili?
0: Je tam kladen důraz na tu bezpečnost dosti velký. Mm-hmm. Samozřejmě všichni, co tu zbraň dostanou, buď zapůjčenou, nebo ji mají svoji, tak s ní umějí zacházet. Jo? Opravdu se trénují takzvané quergriffy, to znamená zacházení s tou zbraní, i ta manipulace, vždycky v bezpečné vzdálenosti. To všechno mají vlastně chlapi zmáknutý. A co se týče vlastně bezpečnosti vůči divákům nebo ostatním těm spolubojovníkům, když to také řeknu, tak je to opravdu všechno nacvičené, nebo každý ví, co si může dovolit. Nehrozí tam nějaký větší nebezpečí, samozřejmě náhody se stát můžou. Mám kamaráda, kterýmu třeba vybuchla patron taška. To se prostě může stát. Měl v ní vlastně patrony plné střelného prachu, takže tam mu během bitvy mu bouchla, nebo naopak byla závada na zbrani, takže mu bouchla i hlaveň zbraně, takže měl nějaké menší vlastně škrábnutí na drobné šití. Mm-hmm. Ale to jsou ojedinělé případy, které se opravdu nestávají často.
1: A v současné době už hodně málo, protože dřív se používaly třeba i zbraně, které byly různým způsobem improvizované a po domácku dělané v těch dřevních časech, když si dneska už jsou to všecko zbraně, které jsou řádně vyrobeny, mají zkoušky tormentační, takže jsou naprosto bezpečné. A nikdy se nemíří na lidi, i když nestřílíme jako tohle, vždycky nad hlavy, prostě mimo.
2: Výborně, děkujeme za nakouknutí do zákulisí takové přípravy na bitvu, která se uskuteční o víkendu právě u Znojma, my o ní ještě malinko budeme mluvit.
3: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Hradišťan. Krátký popis léta. Dopolední letní vysílání Českého rozhlasu Brno je v plném proudu. A já jsem moc ráda, že Jaromír a Jaromír Sedláčkovi přijeli pozvání a jsou tady se mnou ve studiu. Ještě máme kousek společného času před sebou. Bitva u Znojma v sobotu je jedna krásná kapitola, ale kde vás ještě mohou lidé potkat a vidět v rámci zbytku toho letošního roku?
1: Tak poznoj mě, jsme ještě pozváni na akci do Plzně do Křimic, kterou spoluorganizuje můj kamarád. Potom samozřejmě další taková velká událost, taky bitva u Chlumce, která se odehraje v září. No a samozřejmě tradičně už ve Slavkově a v Sokolnici.
0: A máte tam i nějaké zahraniční výlety, protože je to koníček mezinárodní, to, co děláte?
1: Ano, letos vlastně jsme absolvovali dvakrát výlet do Francie. Jsme pozváni i do Itálie, do Polska, teďka po Znojmu vlastně odjíždíme na Korziku, kde jedeme za kamarády si trošku zabojovat. Jezdíme vlastně různě po Evropě, združuje to hodně lidí, díky tomu si můžeme procvičit jazyky, i když někteří nechtějí mluvit anglicky, takže se musíme domluvit rukama, nohama.
0: Ano, i to se dá. Napoveli to, slyšíte, jak jste říkal. Ano, tam není jazyková výbava vůbec nutná. Dobře, zajímavostí bitvy u Znojma je, že končí ve vodě, konkrétně tedy v Dyji. Těšíte se na tuhle část bitvy? Musíte do ní všichni do té vody, je to povinné?
1: Je to dobrovolné, ano. To zakončení. Většina vlastně odvážlivců to opravdu zkusí, někteří v botech, někteří bez bot, někteří se na to i odloží, protože ono přece jenom potom zbytek nechodit v té promočené uniformě není úplně komfortní. Nicméně je to úplně jiný zážitek, než vám naskytne nějaká jiná akce. Protože to je svým způsobem taková jedinečná událost u toho Znojma, že to opravdu končí všechno v řece. A svým způsobem je to takové příjemné zakončení toho opravdu perného a teplého dne, že se člověk trochu schladí.
0: Tak my přejeme, ať se v sobotu všechno podaří, jak má. Vyhrajete, to je jistota, jak bylo řečeno.
1: Scénář je napsaný, to je jasné.
0: Scénář je napsaný, to je jasné. Na závěr mám poslední takovou pěknou otázku. Co vám vlastně tady ta historická vášeň do života každému z vás přinesla a přináší?
1: Tak je to takový smysluplný únik od reality dnešního uspěchaného světa, který vám i něco přinese. Navíc máte možnost potkat lidi, kteří mají stejnou vášeň jako vy, nejenom pro tu historii, ale celkově pro takovýto druh koníčku, nejenom u nás, ale jak už jste zmínila, i prostě ze zahraničí, z celé Evropy. Máme opravdu spoustu kamarádů z Polska, Francie, Německa, Itálie, Slovensko neberu jako zahraničí, ale ano, i tam máme ano. Kamarády.
0: A rozumíte si okamžitě, ano, na první ano. Dobrou.
1: Hmm. Je to, i ta jazyková bariéra svým způsobem tam nehraje takovou roli, protože třeba s Italama je to naprosto jednoduchý, ti nechcou mluvit anglicky, rozumějí sice i třeba německy, ale taky nechtějí mluvit, takže s nima zásadně jenom italsky.
2: Francouzi zase nesnáší
1: němčinu. Němčinu, angličtinu, ale jakmile si s každým dáme takový rozumným pohárku moravského vína, který strašně zbožňují a hrozně po nás chcou dovážet, tak už si rozumíme naprosto všichni.
0: Otvírá brány komunikace, říká tedy Jaromír Sedláček mladší a teď ještě vyjádření vašeho tatínka.
2: No, já úplně stejně jak Jarek, v podstatě člověk se tak nějak odreaguje od běžného života, od stresu v práci a tak dále. Setká se právě s kamarádama, který jsou všichni tak nějak stejně střelený, jak se říká, že jo, s tím asi rozumím a mají podobný prostě ten názor jako různě, takže si po večerech u ohně dobře povykládáme, prostě zaspomínáme, co jsme všechno prožili společně.
0: Děkuju, já vám popřeju, protože už ten čas je nemilosrdný, to ať jste střelení jenom obrazně, ano? Všechny ty bitvy dopadají výborně, ať vás to baví a to nadšení můžete posílat dál a přátelství díky němu vznikla, ať kvetou. Mějte se moc hezké, co daří a díky za váš čas i ochotu přijít. Jaromír a Jaromír Sedláčkové z historického spolku 10. praporu polních myslivců plukovníka Kopala a Jarka Vykoupilová. Naslyšenou.
2: Děkujeme za pozvání, naslyšenou.
3: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Ve Zlíně hoří sklad společnosti Vaske, ve kterém bylo 70 tisíc párů obuvi. Povinné ručení v Česku dál zdražuje kvůli vyšším nákladům na opravy aut. Na brněnském Špilberku začíná výstava o rodu Lichtensteinů a bude převážně polojasno s teplotami do 27 stupňů. Dobré poledne, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Hasiči dál zasahují u požáru výškové budovy ve Zlíně, platí tam třetí stupeň poplachu ze 4. Podle mluvčího zlínských hasičů Pavla Řezníčka je na místě zhruba 20 jednotek. Při požáru se zatím nikomu nic nestalo, škody odhadují policisté na 60 až 80 milionů korun. Požár ve 34. budově Svitu ve Zlíně zasáhl logistické centrum obuvnické firmy Vasky. Majitel firmy Václav Staněk Českému rozhlasu řekl, že ve skladu bylo na 70 tisíc párů bot. Situace podle něj ovlivní dodání objednávek zákazníkům, zatím mají zásoby z dalších skladů. Na místě v době vzniku požáru bylo podle Staňka 6 lidí. Všichni včas budovu opustili. Ceny povinného ručení v Česku jsou na historických maximech. Majitelé průměrného rodinného vozu zaplatí zhruba 7,5 tisíce korun ročně, o tisícovku víc než před 6 lety. Na modelovém příkladu to uvádí společnost Bruker Consulting a zdražování potvrzují i pojišťovny, například Allianz, Česká podnikatelská pojišťovna nebo Generali Česká pojišťovna. Podle jejího mluvčího Jana Marka za to můžou rostoucí náklady na opravu vozidel.
2: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, lakírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel a významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
0: V Brně na Špilberku je ode dneška k vidění venkovní putovní výstava Lichtensteini a Česká republika. Tvoří ji 6 oboustranných panelů s QR kódy. Návštěvníkům přibližují téměř 800 let působení šlechtického rodu v Česku, upřesňuje zvláštní zmocněnec nadace knížete z Lichtensteina pro Českou republiku Michal Růžička.
3: Brno je důležitá metropole a samozřejmě nějaké vztahy s Lichtensteiny, kteří měli řadu podniků vlastně kolem Brna, tak to bylo důležité město také, ale nikdy tam neměli žádný palác, kde by bydleli.
0: Výstava bude na Špilberku do 20. července, podobná výstava je teď také v Lednici na Břeclavsku.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude dnes většinou polojasno, hlavně na severovýchodě i oblačno. K večeru se bude oblačnost postupně od jeho západu rozpouštět. Nejvyšší teploty tak vystoupí na 24 až 27 stupňů. Foukat by měl mírný, případně čerstvý severozápadní až severní vítr. Místy s nárazy kolem 50 km v hodině. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nesouvislé kolony před Brnem se na dálnici D1 tvoří od Domašova. Silnice 23 je kvůli požáru nákladního auta u Kralic nad Oslavou na cestě do náměště dočasně uzavřená. Opatrně projíždějte pak místem nehody na Mikulovské ulici v Lednici. Volné cesty přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písně.

Dala jsem klobuček, tak polkou manželů Gurských nás v úvodu potěšila Gloria a otevřela první hodinu vysílání Moravy krásné země. Od mikrofonu vás pro dnešní den zdraví Květa Navrátilová. V tuto chvíli chci potěšit vás, kteří slavíte svůj svátek. V českém občanském kalendáři máme jméno Drahoslava, Drahuše a na Slovensku slaví jmeniny Olivia. Přejeme vše nejlepší, ať se vám daří. Hodně zdraví, spokojenosti a lásky. I dnes budeme také zpívat v projektu Prázdniny u babičky a já se velice těším, kdo se k nám dovolá, ale až po písničce a telefon 726 46 5200. A teď už Michal Čmarada, Marná láska a Legruti.

Přátelé, Marná láska, valčík Michala Čemarady v podání Legrutu nám dozněl a já tady vítám trojici zpěváků přímo, přátelé. Tak dneska to bylo vyslyšeno, že se dovolali i chlapci, ale jako první, teda mluvila jsem s Klárou Fričovou, 13-letou, která se dovolala a bude také zpívat dále Martin Frič, 10-letý a dále Přemysl Křižan, 13-letý. Všichni tři jsou z Velkých Těšan, no a jsou na prázdninách u babičky a budou nám, a u dědy samozřejmě, abych to řekla správně, no a budou nám zpívat písničku Beskyde, Beskyde. Takže, milé trio, já vás vyzývám, zpívejte.

0: Klári.
1: Výborně, tak to bylo trio Klára Fričová, Martin Frič, Přemysl Křižan, zaspívali písničku Beskyde. Beskyde, výborně, zaspívali jste ji pěkně, no já vás moc, moc chválím a jenom teď vás trošku vyspovídám, můžu?
0: Ano.
1: No dobře. A máte mluvčího nebo budete se střídat, tak nějak to se už domluvíte. Tak já mám jenom takovou otázečku. Povězte nám něco o sobě. Hrajete na nějaký nástroj, chodíte někam do souboru, nebo jak je to s vámi?
0: No, tak já hraju na klarinet.
1: Klára, já... ano, hraje na klarinet. A kolik let?
0: Já hraju na trumpetu.
1: Kdo hraje na trumpetu?
0: Martin Frič.
1: A kolik let hraješ na trumpetu?
0: 2 roky.
1: 2 roky. A Klára na ten klarinet?
0: Už to asi budou 3.
1: No výborně. A Přemysl?
2: Já hraju na saxofon a hraju na něho 5 let.
1: No teda, vy jste šikulky. No vy máte teda docela početné množství dechových nástrojů, tak že jednou možná založíte kapelu. No zeptám se takhle, a zpívání, kdo vás k tomu zpěvu vede?
0: No tak jako u nás u Frejčů asi maminka.
1: Ano.
2: A u nás u Křižanů taky.
1: Také maminka. No to je krása. A maminka někde zpívala nebo zpívá? Nebo jenom tak, jako je to? Má ráda zpívání?
0: No, oni obě zpívali v kostele.
1: Ano, no tak to je nádhera. Určitě, tak výborně. No, tak to jsme se dozvěděli tady toto. No a já se teď zeptám, na co se chystáte o prázdninách?
0: Na spoustu společných příměstských táborů.
1: A, příměstské tábory máte. No tak to je taky, to bude dobré. Pojede tam všichni 3 nebo každý někam jinam?
0: Jo, všichni 3 společně.
1: Jste kamarádi, tak to je dobře. Tak ať si to tam užijete. No a jinak, kromě těch příměstských táborů?
2: No tak asi všichni se chystáme na dovolenou a...
0: Ještě k druhé vždycky babičce.
1: A k druhé babičce. Ano, a jak se jmenuje babička a děda?
2: Babička se jmenuje Marie a děda Jaroslav.
1: Ano, a taky Fričovi, ano?
0: Ne, Galatíkovi.
1: Galatíkovi, ano. Dobře, Galatíkovi. Tak já jsem si to tady napsala. Ještě jenom ten děda, ten mi trošku uletěl.
2: Jaroslav.
1: Jaroslav, ano. Jaroslav. No a tak ještě mám tady takovou otázečku. Ty babičky vždycky tak dobře vaří a co vám nejvíce chutná od vašich babiček?
0: Ode mě asi palačinky.
1: Palačinky, a?
2: U mě bramborový salát.
1: Bramborový salát, no teda. A tak to bylo upřemyslené. A Martin?
0: U mě vývar.
1: Vývar, no tak ty seš můj člověk. Já mám také ráda vývary. Hovězí polévku s nudličkama. Nebo slepičí, no to je nádhera. Dobře, tak děti, já se budu moc těšit, že třeba v neděli budete vylosováni a dostanete rodinnou vstupenku do Brněnské zoo. Už jste byli v Brněnské zoo?
0: My jednou, protože tam vidíme.
1: A...
2: Ještě ne.
1: Ještě ne, ano. A?
0: A Martin tam byl se mnou.
1: Martin tam byl. No tak já myslím, že to přivítáte, ne, když se tam půjdete podívat, celá rodina. Dobře, tak výborně. Tak my vám moc děkujeme za vaše zpívání. Teďko jako malý dárek vám pošlu samozřejmě vám, dědečkovi, babičce, mamince, celé rodině prostě následující polku, která zazní. A já vám přeji, ať máte krásné prázdniny, buďte na sebe opatrní, pozor na koupání a různě. No a ať se vám prostě daří a ať je vše dobré. Tak,
2: my děkujeme moc.
1: Ano, my také děkujeme a pěkný den.
2: Vám taky.
1: Nashledanou. No a písnička Miloslav Richard Procházka, Miroslav Končitík, Straňanská chasa a Javorinka ze Strání.
3: Český rozhlas Brno.

0: Vítám ve vysílání paní Aničku Zapletalovou z Olšan. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Květuško. Já vás zdravím celé Brno a Zlín a chtěla bych vás poprosit, abyste zahráli paní Zdeně Hrudníkové z Lutina, která se v 12. dožívá krásných kulatin, je to 80. Tak jí to přeje dcera Pavlinka s rodinou, dcera Jaruška s rodinou, vnoučata a pravnouček Mikulášek jí posílá pusenku prababičce a my jako sestry je nás moc, tak já za ně za všechny musím popřát a ještě je tam švagr Jirka a švagr Honza a manželi Soldánovi, tak jí přejeme hlavně zdravíčko, štěstíčko, pro nás je 7 děvčat, tak já za tu velitelka, tak já to musím za ně všechny říct, takže to posílá sestra Anička. A přejeme jí zdravíčko, zdravíčko, v sobotu se uvidíme, tak to oslavíme všichni. Tak se mějte a já vám za moc děkuju a celý Brno pozdravuju a vám posílám taky písničku.
0: Dobře.
1: A buďte všetci zdraví tam.
0: Ano,
1: jo?
0: A
1: děkuju moc.
0: Já vám přeji, ať vám to vyjde ta vaše oslava.
1: Ano,
0: ať si to užijete,
1: myslím,
0: ať se potěšíte vzájemně.
1: My se máme rádi všichni.
0: Ano, a to je dobře.
1: Starší, ale tak nás rodiče naučili.
0: Ano,
1: no,
0: tak já se rozloučím.
1: Takže se mějte krásně.
0: Ano, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A já tady připojím e-mailovou poštu, kterou tady mám. Tak milá Naďo, a toto přání pro paní Naďu Jakubíčkovou z Mistřína. K tvým zítřejším narozeninám ti přeji z celého srdce hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a spokojenosti. Ať tě každý den provází úsměvem, dobrá nálada a lidé, kteří tě mají rádi. Přeji ti, aby se ti splnila všechna přání, aby se stěšila z maličkostí i velkých radostí a aby tě život naplňoval jen tím vším krásným. Užij si svůj narozeninový den v radosti, pohodě a ve společnosti svých nejbližších. Vše nejlepší k narozeninám přeje Jarda Wolf. Takže to jsme dali, ale já pro paní Naďu Jakubíčkovou tady mám ještě jedno přání, které tady ráda předám, ale ono to vlastně je od Jardy Wolfa také, ale já ho přečtu, ať to teda máme tady. Krásný den vám všem v rozhlase přejeme ze Bzence. Dnešní den je narozeninovým dnem paní Naděnky Jakubíčkové z Mistřína. Hlavně hodně zdraví a božího požehnání, štěstí, lásku a pohodu a stále radost z její oblíbené dechové hudby jí přejí Natálka a Iva Jakšovi. Zdravíme i našeho dechovkového kamaráda Jardu z Otnic a pozdrav, ať zaletí i paní Ivance Slabákové s přáním pevného zdraví. Tak to bylo jiné přání a jsem ráda, že jsem to spojila. Takže budeme teď hrát samozřejmě další písničku a vše nejlepší paní Naďo Jakubíčková z Mistřína. I já se připojuji. A kteráže to bude písnička? Když jsem byla u maměnky Lidová, Jarmila Šuláková a Bron.

0: Tak dozněla nám krásná lidová, když jsem byla u maměnky, a pojďme si poslechnout paní hejtmánkovou z Biskupic. Dobrý den.
1: Hezký horký den. Svátek bude mít Olga, tak ať písnička potěší v Jevišovicích u Znojma paní Olgu Mandátovou. Je to maminka od švagrové Miluše, která letos, nevím přesně kdy, ale bude mít také 90 let. Tak všichni přejeme hodně zdraví. A písnička je pro všechny klienty domova i pro ty, co se tam o ně starají, a písnička i všem posluchačům. Mm-hmm. Děkuji a naschledanou. I pro vás děkuji, naschledanou.
0: Paní hejtmanková, naschledanou, ať se vám daří. Teď se přeneseme do Lůžkovic a vítám pana Rosťu.
2: Dobrý den, krásný den vám přeju. Chtěl bych nechat zahrát paní Lídmily Ptáčkové, která dneska má krásný věk 90 let. Přeji to Rosťa, manželku z Vastů, Maruška Tichá, Renata Sátorová, Maruška Lišková, Staňa a Jarka Ševčíkovi. No a tady ti, co ji znají, protože to byla velice fajn paní. Takže ať to hezky oslaví. A ještě bych měl, zahrajte všem hasičům, protože ve Zlíně ve Svitu je velký požár.
0: Jejda,
2: a je tam strašně moc jednotek.
0: Tak ať to tam, jejda, to tam dobře
2: takže
0: dopadá. Ano, ano,
2: to by,
0: ano.
2: To by bylo všechno.
0: Rádím zahrajeme. Dobře.
2: Děkuju.
0: Také děkujeme, pane Rosťo, ať se vám daří, nashledanou. Já tady připojím e-mailovou poštu. Dobrý den, ráda bych poprosila o písničku pro Lukáše Daňka, klempířského mistra z Chvalkovic Nahané. Dnešním krásným 45. narozeninám. Hodně štěstí, lásky, spokojenosti a pevné zdraví přejí manželka Petra, dcery Tereska a Kačenka, maminka Bronislava, tatínek Ludvík a sestra Katka. Máme tě všichni moc rádi. A já pokračuji v e-mailech. Ve čtvrtek, což je dnes, slaví narozeniny maminka a babička paní Eva Srnská z Hustopečí a slaví krásné narozeniny. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a do dalších let ještě hodně pěkných zážitků. A toto vše přeje Soňa a Petr. Tak a já tady mám také ještě klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a narozeniny dnes slaví již zmiňovaná oslavenkyně paní Naděžda Jakubíčková ze Svatobořic Mistřína. Takže to jsou jedny narozeniny a já potom tady mám svátek ještě. Dnes slaví svátek paní Drahoslava Drápalová z Brna Vinohrad. Tak přejeme vše jen to nejlepší, hodně zdraví, ať se vám daří ve všem, no ať samozřejmě to zdravíčko je takové, jaké je, ale já si myslím, že jistě se to všechno zlepší. Čekají nás, doufám, krásné letní dny, tak si je užívejte a s rodinami a ať je vám co nejlépe. A jsme rádi, že jste v té naší rozhlasové rodině. Tak tedy na zdraví a živio. Tak to bylo tady toto přání a já už posílám písničku Prošel jsem dědinu, Antonín Koníček, Dalibor Kozmík a Boršičanka Antonína Koníčka.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: A jsme zpět v pořadu Morava krásná zem. Vítám paní Klimkovou ze Sobulek. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Navrátilová. Já bych chtěla nechat zahrát nějakou pěknou písničku paní Marii Vrbíkové tady z Hořece, která je se o mě, když potřebuju, tak je má obětavá, je všecko mě pomůže, když mě něco bolí nebo něco nemůže na nákup, tak mi pomůže. Je to strašně hodná ženská. Tak chtěla bych jí zahrát nějakou písničku pěknou, kdybyste jí zahráli.
1: Velmi rádi zahrajeme.
2: Vám za to děkuju. A jí taky děkuju za to všechno, že mě, pro mě dělá. Je to moc hodná paní. Obětavá, moc hodná. No, tak vám děkuju.
1: Také nashledanou, přejeme pěkný den.
2: Já všechny tam zdravím. Děkuji.
1: Díky. Tak a já tady připojím e-mailovou poštu. 9. července, což je dnes, slaví 80. narozeniny milý manžel pan Ivan Zálešák z Poštorné. Přejeme mu vše nejlepší, hlavně co nejvíce zdraví, štěstí, rodinnou pohodu, radost dcer, vnoučat a pravnučky. Také ještě hodně radosti při setkávání s přáteli v senior klubu Poštorná. Manželka Květa, dcera Ivana a vnučky Kristýna a Veronika, dcera Pavlína se zetěm Radkem a vnuci Jiří a David s manželkou Eliškou a pravnučka Míja. Přání se přidává naše dlouholetá kamarádka Lenka z Rohozné. A já vím, pane Ivane Zálešáku, že máte potíže s mluvením, ale zpívat můžete. Tak doufám, že si třeba trošku zabroukáte tu následující písničku. Tak, ale pojďme ještě na další přání, která tady mám nachystána. Takže rádi bychom do vysílání poslali jedno velké a srdečné přání pro naši skvělou babičku Marušku z Lanžhota, která dnes slaví úžasné 78. narozeniny. Babičko, přejeme ti hlavně pevné zdraví, neutuchající elán a stále tak dobrou náladu, jakou rozdáváš kolem sebe. Máme tě moc rádi a to ti přejí vnučky Nikolka a Simonka s rodinami a dcera Hanka s manželem Jirkou. Tak jsme přidali a ještě jedno tady mám připraveno. Dnes má krásné narozeniny milá maminka a babička paní Anna Kubínová z Brna. Přejeme jí vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, pohody a spokojenosti, ať nebolí kolena, přeje Zdenka, Barunka, Endíček, přidává se také Eva s Lukášem, Zdena a Hanka a děkuje paní Maťáková. A já posílám písničku, kterou jsem slíbila, a bude to Přes pole nepůjdu a Dambořanka.

0: vážení a milí, pojďme, jdeme na e-mailovou poštu. Dobrý den, přeji všem v redakci Rádia Brno a prosím vás o písničku k dnešním 71. narozeninám pro vaši věrnou posluchačku paní Naďu Jakubíčkovou z Mistřína. Milá Naďo, tak jak do spánku se vkrádá krásný sen, tak i tvých narozenin přišel den. Kdybychom popelkou byli, tři oříšky bychom ti vykouzlili. V tom prvním se pevné zdraví a láska skrývá, v tom druhém se štěstí schovává. Ten třetí zatím schovej v dlani, až ti bude nejhůře, tak rozgloustni ho bez váhání. Tam najdeš vše, co ti zrovna schází. Posíláme ti tento pomyslný dárek a přejeme ti hlavně zdraví, které tolik potřebuješ, štěstí a pohodu. Krásný narozeninový den v kruhu tvé rodiny ti přejí manželé Maruška a Jenda Macháčkovi a Marie Drábková z Rohatce. A děkuji za odvysílání. Tak to bylo další přání pro paní Naďu. No a pojďme tady dále, máme tady přání. Chtěli bychom nechat zahrát písničku pro paní Markétu Balejovou z Jiřice u Miroslavy, která téhož dne oslaví své narozeniny. Přejme jí hodně pevné zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let a to vše přeje klub seniorů z Jiřic u Miroslavy. A za písničku děkuje paní Balejová. Tak to jsme předali a tady dám ještě do třetice a je to prosím e-mail v tomto znění. Krásný den z Krásenska. Moc bych si přála přečíst přání k dnešním narozeninám našemu dědečkovi Františku Zukalovi z Krásenska, který se právě dnes dožívá krásných 89 roků. Milý dědečku a pradědečku, dnes slavíš krásné 89. narozeniny. Přejeme ti především pevné zdraví, hodně sil, klidu a radosti z každého nového dne a po dlouhé době strávené v nemocnici si doma a svým odhodláním nám všem ukazuješ, jak velký bojovník jsi. Máš chuť k jídlu, elán do života a my věříme, že tě čeká ještě mnoho hezkých chvil v kruhu rodiny. Velké poděkování patří také babičce a tvým dcerám, Haně a Marii, které se o tebe s láskou, obětavostí a péčí každý den starají. Jejich pomoc je pro celou rodinu nesmírně cenná. Dědečku, přejeme ti, ať tě i nadále provází síla, úsměv a láska všech, kteří tě mají rádi. Krásné narozeniny a ještě mnoho spokojných let mezi námi s láskou a přáním všeho nejlepšího za celou velkou rodinu vnučka Renata s pravnukem Dominikem. A hrajeme písničku Za Lanžhotem boli v poli František Bartoš a sourozenci Baťkovi nám zaspívají a cymbálová muzika Slovácko je doprovodí.
1: Český rozhlas Brno.

Přátelé, budeme pokračovat ve vašich e-mailech. Dnes slaví své 87. narozeniny naše milovaná maminka paní Ludmila Klinerová z Moravských Budějovic. Celá rodina ti přeje pevné zdraví a děkujeme za všechno, co pro nás všechny děláš. Tak to bylo přání pro paní Klinerovou, pro paní Ludmilu Klinerovou. Pojďme dále. Tak a já tady mám další přání, které je pro paní Naďu Jakubičkovou z Mistřína, která slaví právě dnes své narozeniny. Milá Nadi, nemysli dnes na svůj věk, mysli na to, že dnes slavíš, no tak koukej, ať se bavíš, rozdáváš radost, úsměv i dobré rady, umíš se ostatním trefit do nálady. Ať jsou tvé dny plné radosti, lásky, zdraví a pohody. K tvým narozeninám ti chceme přát hodně štěstí, hodně zdraví a tě provází na pořád. To ti s láskou přejí Alena a Martin z Dambořic. No a já tady mám pro paní Jakubičkovou ještě jedno přání. Neslaví krásné narozeniny paní Naďa Jakubičková z Mistřína. Přejeme jí stále hlavně zdraví, pohodu a spoustu elánu do dalších let. Z celého srdce přejí Dana s manželem ze Sudoměřic. Tak to bylo další přání. No a dáme písničku, lidovou polku Kdyby černé očenka a Mistřiňanka.

Tak přátelé, pojďme předat další e-maily. Dobrý den, chtěla bych nechat zahrát nějakou písničku ke svátku paní Libuši Pivodové ze Sarov u Zlína. Přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, manžel Antonín a dcera Hana, a za odvysílání děkuje Hana Pivodová. Pojďme na další přání, které tady mám. Tak je to tady. Tak dobrý den, paní Vrátilová, chtěla bych popřát a pěknou písničku poslat mému švagrovi Květoslavu Mackovi z Hodonína k jeho dnešním narozeninám. Přeji hlavně hodně zdraví a spokojenosti, ať ho nožky nebolí, a poslouchá rady své manželky Bohunky, kterou také moc zdravím, a děkuje Lidka z Medlova. No přátelé, máme tady poslední zpívanou písničku, kterou tady máme. Je to Jaromír Vejvoda, Bejvávalo, Bejvávalo, otextoval Ladislav Jacura. Josef Zíma zaspívá za doprovodu Moravanky.

Vážení a milí, náš čas se naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu se loučí Květa Navrátilová. No a přátelé, vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku, pěkné písničky, zveme k pořadu Morava krásná zem. Už pro večerní hodinu po 18. hodině. A loučíme se orchestrální skladbou Vladimíra Fefra s názvem Erika, kterou pro vás hraje Moravěnka. Přeji vám dobrý poslech a krásné odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. O své první auto Standa v zápětí přijde, když nabourá vůz generálního ředitele. Seriál Volha. ČT2. Bouřlivý přelom století a zlatý věk kabaretu, umění a lásky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvede příběh italského režiséra, který dokázal vrátit lesk a slávu westernům. Filmarské legendy Sergio Leone. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Základní škola Novolíšeňská v Brně Líšni se rozšíří. Úroda ovoce letos kvůli jarním mrazům klesne o více než polovinu. Hasiči zasahují u požáru Baťovské budovy ve Zlíně, její statika je narušená. A bude převážně polojasno s teplotami do 27 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Vedení městské části Brno-Líšeň plánuje areál základní školy Novolíšeňská rozšířit o sportovní halu, odborné učebny i víceúčelový sál. Projekt za necelé 500 000 000 Kč umožní škole modernější výuku tělesné výchovy a pořádání turnajů a soutěží sportovních klubů. Přibudou i kabinety pro učitele. Podle starosty Brna-Líšně Břetislava Štefana, zvoleného za sociální demokraty, je součástí projektu i nové dopravní řešení.
3: Nový příjezd do areálu školy a ke sportovní hale bude z ulice Mivkové. Tím omezíme dopravu v ulici Klicperové, Kocourkové a Rašelinové a posílíme tím rezidenční charakter zástavby. Projekt zahrnuje také výsadbu zeleně a počítá se samozřejmě i se zelenými střechami.
1: Letošní jarní mrazy zničily více než polovinu letošní úrody ovoce. Vyplývá to z odhadu sklizně Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Ztráty podle Ovocnářské unie můžou přesáhnout 1 000 000 000 Kč. Letošní sklizeň tak bude pravděpodobně druhá nejnižší za posledních 100 let. Historicky nejhorší úroda byla v roce 2024. Škody tehdy vyšplhaly na skoro 1,5 miliardy korun. Požár 34. budovy Baťovského areálu ve Zlíně se rozšířil na střechu. Na místě zasahuje aktuálně 31 jednotek hasičů, dron i chemická laboratoř. Z budovy, která má 12 pater, hasiči evakuovali 87 osob. Všichni jsou bez zranění. Podrobnosti k aktuální situaci dodává Pavel Řezníček, mluvčí hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
4: Požár se rozšířil ze spodních pater přímo na tu střechu, takže nyní zasahujeme i zhora. Na místě máme i statika, který zakázal vstup do budovy, takže zásah probíhá zvenčí a je narušena statika budovy.
1: Kvůli požáru výškové budovy ve Zlíně je dnes mimořádně uzavřena 21. budova Baťova mrakodrapu, ve které sídlí krajský a finanční úřad. Omezený provoz je také na dalších pracovištích krajského úřadu. Požárům a aktuálnímu nárůstu jejich počtu se budeme věnovat po 14:30. Dělníci dokončili v zámeckém areálu v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku obnovu velkého rybníku a investici do nového přístaviště s půjčovnou loděk. Zájemci ji budou moci využívat po napuštění rybníku. To komplikuje sucho.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude většinou polojasno, hlavně na severovýchodě i oblačno. K večeru se bude oblačnost postupně od jihozápadu rozpouštět. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Foukat by měl mírný, případně čerstvý severozápadní až severní vítr. Místy s nárazy kolem 50 km v hodině. Biozátěž je také mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na cestě do Brna po dálnici D1 se od Domašova tvoří kolony. Na D46 pozor mezi 7,5 a 8,5 kilometrem. Řidiči tam hlásí pobíhajícího psa. A silnice 23 zůstává po požáru nákladního auta u Kralic nad Oslavou na cestě do náměště neprůjezdná. Objíždí se přes Jinošov. Klidné cesty přeje Pavel Chaloupka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a
0: host.
5: Jako jeden z mála vystudoval konzervatoř i damu, prošel Dismanovým dětským rozhlasovým souborem, dnes je hojně obsazovaným hercem nejen do rolí záporáků. Herec Jiří Plojhar je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, dobrý den. Zdravím posluchače
2: Alex
6: Českého
2: rozhlasu. A host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec Jiří Plojhar, který stvárnil desítky filmových i seriálových rolí. Objevil se třeba v roli trenéra Michala Žoloutka v seriálu Vyšehrad, pak jste stvárnil třeba Oldřicha Černíka ve filmu Muž, který stál v cestě o Františku Kriegerovi. Bylo toho spousty, ale vy jste také prošel Dismanovým rozhlasovým souborem, který funguje přesně letos 90 let, funguje pod Českým rozhlasem. Prozraďte, kdo vás do takzvaného dismaňáku přivedl.
1: No tak tam to úplně všechno začalo. Vlastně, jako by, když se dá říct, má kariéra. A kdo mi tam přivedl, byla to maminka. Maminka, která už jako mladá hrála s Ochotníky princeznu se Zlatou hvězdou na čele a tím pádem od té doby si myslí, že je expert na všechno, co se týká herectví. A tam mě přivedla tehda na konkurs a já jsem moc nechtěl, protože přece jenom v tom věku nechce jako člověk nebo kluk jako recitovat básničky, chce spíš lítat na hřišti s tím fotbalovým balónem, ale tam pomalu přišel ten zlom, kdy já jsem opouštěl ten fotbalový balón a zjistil jsem, protože samozřejmě Dismaňák nebyl jenom básničky, my jsme dělali divadelní představení, jezdili jsme na ty soustředění v létě, tak tam postupně ta láska k tomu v uvozovkách dramatickému umění začala vznikat a začal pomalu zanikat ten fotbalový míč. Takže to byl takový jakoby ten prvopočátek toho, že jsem se stal hercem.
0: Ale vzpouzal jste se v začátcích, když jste začal?
1: Ne, já jsem si tam našel hned, tam byli kamarádi a tak všechno, takže tam já, jako, to nebyl jako, že by to byl oprus, jako, to vůbec ne. A tehda pan režisér Berger byl neskutečně vtipný a sprostý pán, jako samozřejmě krásně, jako láskyplně a to nás tak jako formovalo. Si myslím, celkově říct k dobrým lidem, no. Já jsem to říkal nedávno na tom výročí, jsme měli v Arše takový gala večer k 90 letům a prostě my jsme procházeli nejenom, že jsme recitovali jenom tím jako verbálním projevem, ale my jsme se učili třeba kdo koho pustí dřív do dveří, kdo komu nabídne tykání, jak se podává ruka, jak se stoluje, takže takový všeobecný prostě základ správného člověka, si troufám říct.
0: Taková etiketa.
1: Ano,
0: tedy.
1: Přesně tak.
0: Čili to není jenom pro ty, kteří v budoucnu chtějí hrát nebo zpívat. Tam se člověk naučí i takové důležité věci.
1: A co znamená i jako pomoc slabšímu a další věci, takže to bylo, jako my jsme byli formovaní jako velice správně. A byl prostředek 80. let, takže to bylo úplně
0: jak
1: nádherný.
0: Jak dlouho jste chodil do Dismanova souboru?
1: Já, když jsem se měl, tak jsem si to zkusil spočítat. Určitě jsem nastoupil v roce 1984. V 8 letech a končil jsem někdy tak 90. na 92, protože už jsem chodil na konzervatoř a přece jenom jako ten čas už nebyl tak velký, takže jsem ten praktikant takzvaný byl jenom chviličku.
0: A někdy jsem zaznamenala, nebo jsem si přečetla, že nechybělo málo a vy jste hercem vůbec nebyl a vaše kariéra by vypadala jinak, váš profesní život. Kam jste měl namířeno? Byl to ten fotbalista, byl to ten vrcholový sport původně?
1: Tam se dost brzy ukázalo, že ta láska je sice veliká, ale ten talent není ani divizní, jako jo. Takže tam by asi moje kariéra nepokračovala. Myslím si, že bych se vydal směrem po tatínkovi nebo po bráchovi a byl by to foťák nebo kamera, si troufám říct. Nebo jste narazila na něco jiného teďka?
0: Já jsem narazila právě na ten vrcholový sport a ano. Kdo vám vlastně řekl tedy, že to je na divizi, že to není úplně na vrchol? Nebo byste to sám vycítil?
1: Dostanete se do určitý fáze, jako zřejmě v těch 14, kde tušíte, že vedle ten Pepan nebo ten Martin, jako ten míč je poslouchá o mnoho víc a taky, že ta kondice není úplně dokonalá i v těch 14, dneska je samozřejmě mnohem tragičtější, i když se snažím, ale to vycítíte, to vidíte kolem sebe, takže jsem se stal velkým fandou a hřiště jsem opustil jako za zábrany a tam jsem začal fandit.
0: Začal jste fandit a vlastně vydrželo vám to dodnes, protože vy jste fanouškem Bohemky.
1: Samozřejmě, koho
0: jiného. V sobotu remizovala, že?
1: Prodívejte se, já se k některým věcem jako nechci vyjadřovat.
0: Tak si dáme písničku a budeme si povídat.
1: Olomoucí, ano, víme. Tak.
0: Budeme si povídat o něčem jiném. Naším hostem je herec Jiří Plojhar.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta a tím je herec Jiří Plojhar. Připomenu filmový, divadelní i seriálový herec, také dabér, který ovšem vystudoval jak konzervatoř, tak damu. Už jsme zmiňovali, že jste také prošel dismaňákem. Byl jste tak zapálený pro to herectví, že vám třeba nestačila konzervatoř?
1: Byl jsem proto velice zapálený, ale tady byl ještě jeden důvod, který se dneska úplně jako nehodí říct, ale já ho řeknu. Tehdy nebyla ještě profesionální armáda. A já jsem úplně tu konzervatoř nedodělal, já jsem byl trošičku zlobivý dítě, takže já jsem sice až po maturitě, ale potom byl vyhozen v tom páťáku, šestáku, protože ta konzervatoř je na 6 let. No a samozřejmě v ten moment, protože jsem byl schopen odveden, jsem očekával, že přijde povolávací rozkaz, že jo. A já jsem jako úplně tehda jako potom netoužil, že, i když mi tatínek vyprávěl, že když je povodeň, to mají dělat ženský, nebo když už žádný nejde o válku, prostě tam se staneš chlapem a takovýhle věci, tak já jsem přece jenom přemýšlel o tom, že bych se chlapem stal nějak jinak, nežli někde v přijímači na vojenském cvičišti. Takže se přemýšlel, co rychle udělat. A dal jsem přihlášku na damu. A věděl jsem o tom, že na damu nechtějí mít úplně jako konzervatoristy, chtějí pracovat prostě s takovým tím ještě neovlivněným, neskaženým, nadaným, talentovaným materiálem. A přece jenom z té konzervatoře si už člověk přináší nějaký pohyby podle toho, jaký kantor ho učil, tak třeba podle něho, třeba jeho herecký projev a tak. Tak na to jsem byl připraven a vlastně jednak jsem se poctivě připravil na ty talentovky a jednak jsem měl ještě připravený takový osobní monolog o tom, že jsem proflákal strašně moc spoustu času, že ještě nejsem připraven pro profesionální dráhu a že bych potřeboval ještě studovat. Jako říkám to velice zjednodušeně. A oni tomu tehda uvěřili a byla to taky pravda. Jako jo, a přijali mě. A já jsem za to strašně moc vděčný, protože na damu přišel láskyplný drill a já jsem se tam opravdu utužil, neskutečně jakoby životně spravil a damu jsem takzvaně vděčný, že mě vrátila do života. Takže já na tento ústav, my říkáme ústav vždycky, nebo učiliště, tak na toto učiliště já prostě nenechám dopustit. No. Takže vlastně ze začátku to byl takový jako kalkul, ale pak mě to strašně moc v životě pomohlo a jsem za to rád.
0: Kalkul a to, že nechcete na vojnu, jste přiznal?
1: Tak tehda jsem asi...
0: Nebo až zpětně, že?
1: Až zpětně, tehda jsem to jako neříkal samozřejmě.
0: Vy jste říkal, že vás damu vrátila do života. Vím, bylo tam něco s drogami, že? Vy jste tak jako nebyl úplně hodné,
1: tak byly 90,
0: hodné dítko. Rodiče si s vámi asi užili.
1: Byla 90. léta, takže všechno nové, co sem přišlo, se muselo vyzkoušet, že jo? Dělala jsem umělecký obor a zdůraznil bych, jak jste jmenovala ty rodiče. Tak já bych jenom řekl, jak se říká, no jo, to je výchovou doma a tady to kašlali na ně a tak skončili jako blbě a tak. V žádném případě doma vůbec nic nepoznali. Já jsem stále měl doma natopení nahřátý punčocháčky, abych z postýlky šel rovnou do teplýho. Já jsem měl přichystanou snídani. Já jsem prostě vyrůstal v neuvěřitelně láskyplným a skvělým prostředí. Jenom jsem toužil po těch zážitcích a tehdy jsem netušil, že ty zážitky, aby byly ty opravdový, se dají zařídit jinak a ne nějakýma látkama. No. Ale musel jsem si tím projít a... Zdá se, že mě to nijak nepoznamenalo.
0: A prošli si tím s vámi i vaše rodiče? Myslím, jako jestli se to dozvěděli potom.
1: Pak nějakým způsobem asi ano, ale to už bylo za mnou.
0: Vaší profesorkou na damu byla třeba paní Věra Galatíková. Mm-hmm. Jaká byla?
1: To byla taková naše máma. Opravdu tak nám měla naprosto prostě vztah, jak kdyby jsme byli její děti, takže když, že jo, na damu, tak probíhají takový ty lásky, že jo, velký, takový ty prvotní, tak ona s námi ty třeba zklamání z lásky prožívala a fandila nám v osobním životě, chtěla vědět hodně o tom osobním životě a ne, že by chtěla to vědět prostě jako máma, chtěla vědět, kam chodíme, čím se bavíme třeba po škole a tak, takže...
0: Dohlížela na vás, tak
1: dohlížela
0: trochu.
1: Nás, no. Jak, zajímala se o to, jak jíme, že prostě nebudeme se odbývat tamhle bagetou v máji a tak, že prostě, že musíme mít aspoň denně jedno teplý jídlo. To byla skvělá, no.
0: Herec Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jiří Plojhar, který je známý jako představitel různých padouchů a záporáků, ale nejsou to jediné role, které dostáváte, ale tak...
1: Ještě jsou to takový jakoby popletové a šmoulové, jako.
0: Myšpulín myslíte, ale tak to dabujete, ne?
1: Hodně tam chybí takový ty charakterní hrdinové, ty ve svém rejstříku tam jako docela absentují, no.
0: Ty byste si přál?
1: No, ty bych si přál, samozřejmě. Člověk touží po tom, co nemá, no. Takže ono je samozřejmě radost hrát a obhajovat ty estébáky, jako jo, třeba.
0: Protože jich bylo, že? Ve vašem případě.
1: Pár jich docela bylo, pár výrazných.
0: No, v Pankrácké věznici jste, myslím, že Lidě Bárový.
1: Ano, a tak...
0: Jste hrál nějakého dozorce?
1: Dozorce, ale pak hlavně ty byly třeba ve filmu... v minisérii Bohéma, jako České televize, tam jsem likvidoval Vlastu Buriana, potom to bylo ve filmu Fotograf a naposledy tuším, ano, byl jsem vyšetřovatel pana Hasila v Králi Šumavy. Takže ty postavy musíte nějakým způsobem obhájit, musíte tam najít, proč jsou takový. A to je dobrodružný, nemůže to být primárně jako, že dělám čertíka a někoho prostě straším. Musí tam být prostě nějaký důvod, takže studium této role je prostě neskutečně zajímavý, jako jo. Ale přece jenom ten obdiv přichází pak z těch charakterních hrdinů, že jo. Tady to je takové jakoby braný, že je to povl. Takže já samozřejmě toužím po těch charakterních hrdinech, který prostě zmáčnou, teďka nevědí, který jestli přestřihnou ten modrý nebo ten červený prostě drátek té bomby, že jo. Pak, protože když zmáčnou ten špatný, tak vyletí ta zeměkoule, no ale oni samozřejmě zmáčnou, teda přestřihnou ten správný, ano. No a zeměkoule je zachráněná, ta nádherná žena zpomaleně běží a skáče na něho, tak po tady těch rolích já toužím.
0: Ale to byste musel znat do Ameriky, ne? To byste musel za velkou louž. Dobře, ale ty záporáci se zase dobře pamatují a vy jste sám říkal, že chcete tu roli, toho tu negativní roli jakoby obhájit, aby divák pochopil, proč se tak chová, aby vlastně ho pochopil, aby měl pochopení pro něj, proč je takový.
1: Nemusí mít pak ani pochopení, může ho samozřejmě odsoudit, ale musí aspoň vědět, proč to dělá, proč se takový... Protože nerodíme se jako primárně jako svině prostě. Tím se nerodíme, tím se teprve stáváme, protože nás to prostředí ovlivňuje. Tak proč se jim on takovým jako stal?
0: Jak se potom dostáváte z těch negativních rolí? Jak ji potom za sebe setřepete?
1: Pravda, zůstává to v člověku. Staří bardi říkávali, jakože někdo jde, Boris Reznet vyprávěl, že třeba když dohrál Otela, tak musel vzít auto a jet třeba do Plzně, tam se otočil na náměstí a jel zpátky. Někdo sportuje, někdo chlastá. Tak jako mě nejvíc teďka baví prostě ten pohyb, no. A myslet na něco hezkýho a prostě dostat to ze sebe pryč. Protože když ten člověk v tom poctivej, tak ty jednotlivý kousky tam prostě zůstanou, no. Pak se třeba v osobním životě na někoho oboří, jako kdyby byl v té postavě. No a to přece nikdo nechce. Takže je potřeba ta duševní hygiena, v nějaký míře je určitě potřeba.
0: Duševní hygiena a je potřeba, i když zrovna náhodou dostanete nějakou kladnou roli, nějakého kladěse? Nebo tam to není potřeba vůbec, ta duševní hygiena?
1: Ptáte se mě na něco, co úplně nevím.
0: Ne, počkejte, tak nějakou pozitivní roli bychom našli. Co třeba ten trenér? Žloutek ve Vyšehradu.
1: Tak ten trenér je trošku tak tím životem trošku už takovej unavený, jako jo, ale každopádně trenér rozhodně není záporná postava.
0: No, vidíte. Jako, jo.
1: A trenér teďka vlastně dostal takovou vzpruhu do života, takovou mízu v podobě maminky Laviho, takže tomu se teďka daří velice dobře. A když budeme mít možnost natočit ještě jeden film, a já věřím, že budeme, tak tam se ukáže vlastně, že ten trenér je neskutečně šťastný, protože má láskyplný, plnohodnotný vztah.
0: No tak vidíte, a nebude třeba potřeba tolik té duševní hygieny.
1: Přesně tak.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hercem Jiřím Plojharem, který stvárnil desítky rolí, některé jsme v průběhu našeho povídání zmiňovali. Já bych se chtěla teďka zastavit u postavy vlastně... No, postavy premiéra z let 68 až 70, premiéra tehdejší Československé socialistické republiky, Oldřicha Černíka. Vy jste ho hrál ve filmu Muž, který stál v cestě. Bylo to o Františku Krieglovi, jehož hrál Tomáš Tepfere. Zajímá mě, jak jste se připravoval na tu roli. Bylo tam nutné nějaké třeba samostudium? Studium té doby?
1: V tomto případě to bylo o maliličko jednodušší, protože Oldřich Černík byl dědečkem mé milé vzácné kolegyni a kamarádky Markéty Freslové, která hraje ve Vinohradském divadle. Takže jsem se spojil s Markétkou a jestli by mě nedala kontakt nebo mě nepropojila s vlastní maminkou a jestli by si ta maminka se mnou nepopovídala o tatínkovi, protože samozřejmě Markéta ho nezažila nebo ho zažila jako čistě jenom, když byla malinká. To se skutečně stalo a já jsem skutečně vytočil číslo na maminku a ptal jsem se na tatínka. A přišla taková ošemetná věc, protože jak se máte ptát vlastně jakoby dcery o tom, jestli tatínek byl komunista z přesvědčení nebo jenom díky kariéře, do jaký míry to byla v uvozovkách jako svi, jako takhle, nebo jak se jim žilo a takovýhle věci. Potom jsem se o něm dozvěděl z různých jako dokumentů, že byl strašný jakoby děvkař, že byl strašně na ženský a že to s nima uměl. Já jsem se podíval na tu fotku, vypadal jako já, tak jsem si říkal, aha, tak to on měl to vnitřní charisma, jako mám já, že jo. Byl úplně plešatý, že jo, takovýhle vlásky po stranách, ale asi to s nima uměl. Jenže jak se můžete jako zeptat dcery, jako byl mamince jako hodně nevěrný, to je taky takový ošemetný. Takže jsme se bavili v takový spíš obecní rovině, jak spíš bral ten odchod pak z té vrcholné politiky, protože samozřejmě on byl na té jakoby správné straně v tom roce 68-69, tak byl potom odejitej a jak to ta rodina vnímala. V tom mě vyprávěla, že to byl vlastně nejkrásnější období, protože on se vrhnul na chalupu, kterou neuvěřitelně zveleboval, měl čas na tu rodinu, takže rodina na tom jakoby vydělala. No. Takže různě jsme se, že třeba on zvláštním způsobem a hodně kouřil, takže takový jakoby drobný detaily, který nevím, do jaký míry jsem do toho filmu vůbec jako stačili, jako nebo mohli propašovat, ale z tohoto pohledu prostě zvnějšku i zevnitř jsem se zajímal, no. Co to bylo za člověk.
0: Potom, jak vlastně nesl to, že v té vysoké politice musel skončit? Vy jste říkal, vlhnul se na chalupu, ale bylo to něco, co mu
1: tam, ta vlastně ta máma, ty Markéta dcera mi řekla, že vlastně úplně nevěděli dovnitř, jak moc tím trpí, ale zřejmě tím jakoby trošičku trpěl. Po revoluci ještě stihnul se stát prostě šéfem svazu měst a obcí. A potom tuším vlastně měl nějakou bouračku a tomu strašně jakoby ovlivnilo zdravotní stav, že potom vlastně postupně odcházel až potom zemřel. No.
0: Kde jste vůbec třeba natáčeli ty záběry, jak přijíždíte do Sovětského svazu, jak je tam ta líbací scéna, kde to bylo natočené?
1: Jako my jsme, Kreml jsme natáčeli vyloženě, protože samozřejmě bylo to v době, kdy už by nás v Kremlu zastřelili, tak jsme to natáčeli v tom domě kultury, v ten obrovský varšavský jako mrakodrap, ten asi trojnásobný nebo čtyřnásobný hotel International, tady nebo on už se takhle nemenuje, že jo, z Davids, tak tam jsme natáčeli vnitřní prostory Kremlu, potom vnitřní prostory třeba jakoby pokoje, kde třeba byl Dubček a tak a kam za ním všichni chodili na porady, tak to byl zámeček Slapy a tak jako různě to bylo nakomponované.
0: Takže no. I do Varšavy jste, jo, do Varšavy. Jste zamířili.
1: To byl ještě velký zážitek, jsem tam letěl zvlášť s Lojzou Švehlíkem, který hrál Ludvíka ano. Svobodu, prezidenta a já v té době, dneska už říct, že už to tak, jsem přes 20 let jsem neletěl jako letadlem. Já jsem nějak jako k tomu nedošlo a naposledy jsem letěl jako s Národním divadlem do Moskvy právě. A po těch 20 letech jsem byl jakoby na tom letišti s tím Lojzou a Lojza říká, jsem mu to řekl, že mám trochu strach a Lojza povídá, musíš si dát vino. Jako. A byl to strašně krásný zážitek, jako bylo úplně jasno to. A naspátek jsem se vracel, to musím rychle říct, na představení Brouk v hlavě. A letěl jsem sám. A já jsem říkal, produkci, já přeci nemůžu jako letět sám, tady to zvládnete a tak tady to. První byla, že bratr chtěl do sbírky jednu plechovku jedné značky, tak jsem jí vzal, koupil, prostě dal jsem jí do baťohu a to začalo jakoby pípat a musím teďka prozradit jednu věc. Já mám jeden midráček, já nejsem moc jazykově vybavený jako anglicky, to je, snažím se ještě s tím něco udělat, ale no tak jsem jim tam jakože polsky začal. A šo se děje, šo tady toto. Tam už byla fronta to. Já jsem nevěděl, že přesně nemůžu s tou tou plechovkou projít, že ji musím prostě vyhodit a tak. A bylo strašně špatný počasí. Tak jsme zlítli a začaly ty turbulence, že se to opravdu začalo hejbat a tak. A já jsem byl přikovaný v tom křesle, strašně jsem se bál. A z ničeho nic se rozestoupily mraky a já jsem viděl stříbrnou raketu pod těma mrakama. A víte, co to bylo? No. To byl ještět. A já jsem si říkal, už umřu v České republice. No a zhruba za pár minut potom už jsem viděl sídliště Řepy a už jsme přistávali. Takže s tím mám teda s výletem do Varšavy a s natáčením mám i tento zážitek. Jako.
0: Měl jste asi málo vína.
1: Ne na zpátek, protože jsem na to představení taky logický, že jsem neměl úplně žádný.
0: Ježiš,
1: že?
0: Já
1: nikdy si nedávám před představení, nikdy to já mám zásady.
0: V Brouhlavě Studio 2. Přesně budeme tak o tomto představení také mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jiří Plojhar.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Nejen filmový a seriálový herec, ale také divadelní herec Jiří Plojhar je s námi ve vysílání. Pojďme na prk, na co znamenají svět. Vy působíte ve studiu 2, ne. Působíte také v divadle Metro, kde stvárňujete další kladnou postavu v uvozovkách, a to Goebbelse.
1: Ano, Josefa Goebbelse.
0: Josefa Goebbelse, tak jak si ho užíváte v uvozovkách?
1: Ta hra je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
0: Opravdu?
1: Obrovsky, no, obrovsky.
0: A potřeba duševní očista?
1: Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladý Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět. Jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie, tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
0: Také jste mě prozradil, že v divadle, pardon, ve studiu 2 máte 8 inscenací.
1: Jestli jsem dobře počítal, tak jich 8, anebo 7 a 8 Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, tak, ale myslím si, že jich 8 bude.
0: I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
1: To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda, že když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl. Dneska tento zázrak už moc nefunguje, malinko se to jako mění a potřebuju 2 až 5 nocí podle toho, jak náročný je to text, ale furt to ještě v té hlavě musím zaklepat, furt to tam ještě zůstává a furt ještě neříkám pak v televizních pořadech ty historky, že jsem vešel na jeviště a hrál jsem úplně jinou postavu, nežli jsem si po 10 minutách představil, že jsem uvědomil, že jsem v jiném představení, tak to se mi zatím ještě
0: to
1: nestalo.
0: To se vám zatím nestalo. A stalo se vám už to, že jste měl být na nějakém představení, ve kterém hrajete a nedorazil jste?
1: Ano, jako ještě na Damu jsem hostoval v Českých Budějovicích a to se skutečně jakoby stalo. Tehda byly mobily, které ještě neměly vrnění a kolem, jel jsem vlakem, neměl jsem automobil a kolem lesů, kolem Hluboký nad Vltavou není signál. No a já jsem jel na představení, kdy jsem měl zapsáno o 19 hodin, ano, se hrálo od 17 hodin. A ještě jsem vzal svoji spolužačku a tak jsme jako šli od toho nádraží volným krokem k tomu divadlu a jí říkám, pojď, já ti tady ukážu ještě, tak je tady je taková vitrínka, já v jedné části té hry hraju ženskou, jo, jak mám tady paruku, to je hrozně moc vtipný. Tak jsem jako si ukazoval tu vitrínku a ta spolužačka mi říká, Jiříčku, a proč je tady napsáno dnes od 17 hodin, že jo? A já, a teďka jsem viděl, že ten datum, teď samozřejmě jsem začal klepat a tak, teď jsem si všiml, že to divadlo je opravdu jinak nasvícený, a tak jsem vyhnul do toho divadla, že jo, zaskočil za mě umělecký šéf, takže opravdu představení probíhalo, on to nějak četl, něco říkal z paměti, byl jsem mu neskutečným způsobem vděčný, vešel jsem tam do rekvizitárny a tam jsem začal brečet, jakože možná jsem byl špatný herec, ale vždycky jsem byl dobrý kluk, teď už si nebudete myslet, že jsem dobrý kluk, je konec a tak, všichni mě tam utěšovali. Když se to stane jednou za život, tak já věřím, že jsem si to, je teda hrozně, že jsem si to vybral takhle brzo, jo, ale věřím, že to bylo jednou jako provždy a naposledy, že už se mi to nikdy nestane. Je to strašná věc. Pak se mi zdály takový sny, jak tam je pěší zóna od nádraží k Budějovickému divadlu. Představte si, měsíc v kuse se mi zdál sen, jak běžím po té zóně a nemůžu odlepit nohy, ten nejhorší herecký sen. Jak opravdu úplně jsem spocený, ale ty nohy jsem furt na místě. Jako, je, pojďme o tom, jak se to.
0: Takže ne, že třeba máte okno a zapomenete text,
1: to
0: ale
1: se taky jako stalo,
0: tohle je horší, no, říkáte.
1: I to okno je blbý, protože pak samozřejmě repríza a blížíte se k tomu místu, kde člověk měl to okno a teď najednou to tělo to ví a začne najednou, třeba je to 120. 100

0: 50. repríza a blížíte se k tomu místu, kde se stala ta velká chyba a normálně tady cítíte, jak opravdu ten tep na tom srdci se začíná zvyšovat, aby to místo bylo už za, jako jo. Nebo mi říkal David Matásek, že takhle po nějaký 200. repríze podělal písničku. Navždy až do derniéry ta písnička už tím byla poznamenána.
1: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Naším hostem je stále herec Jiří Plojhar, který ve studiu 2 v současné době hraje v 7 až 8 inscenacích, na kterou byste nás pozval.
1: Na tu, která bude mít premiéru v prosinci, nevím ještě, jak dopadne. Bude to Harold Amott, bude tam hrát Eliška Balcerová, Dan Krejčík, Jitka Schneiderová. Já, bude to režírovat Mirek Hanuš. Ale to je premiéra až v prosinci. A do té doby určitě si můžete zajít na Brouka v hlavě, Jezinky, Bezinky, Odpočívej v pokoji, Poprask na laguně, Beckham, Revizor.
0: No a
1: to ještě tam něco, nevím.
0: A která inscenace je vaše oblíbená, kterou jako hrát hrajete, užíváte si, a kdyby přišla Derniera, tak ji obláčete?
1: Tak to už se stalo. To se stalo se Smolíkovejma, to bylo už Na slzičky, ta byla moje nejoblíbenější. A teďka se dá říct, že jsou moje rovnoměrně oblíbený s určitými části neoblíbenosti všechny inscenace, které tam mám. Takže bych si netroufil jmenovat jenom tu jednu.
0: A je některý herec či herečka, se kterým hrajete, řekněme, jako rád, ale cítíte určitou jako zodpovědnost, protože je to... Teď narážím na Ivu Janžuru.
1: Ano, samozřejmě.
0: Jako, jak se vám s tím hraje?
1: No, jsem se nadechoval, že toto jméno samozřejmě zmíním. Víte co, v tom studiu 2 já jsem byl poctěn to, že jsem tam mohl potkat ty legendy, jak už Ivu Janžurovou, tak samozřejmě Danu Kolářovou nebo Martu Vančurovou. A tam ten člověk prostě respekt má a tu velkou úctu, ač samozřejmě z druhé strany to vůbec ty dámy nedávají najevo a chovají se opravdu, jako že jsou to ty nejlepší parťáci. Tak samozřejmě ta zodpovědnost, aby jim to ten člověk nepokazil, tak ta tam je, ale vytvářím si to sám, protože oni mi nic jako najevo nedávají. A je to velká podsta sledovat jako při práci, protože tam opravdu v tom divadle, zvláště v tom divadle, dokázali toho tak strašně a zažili úplně všechno. Že? Takže když my přijdeme s něčím, tak oni už dávno, za těch 50-60 let toho divadla, a tentokrát to není metafora, je to skutečně tak, tam byli. Takže je to velká škola. A jsem za to moc rád, že jsem to ještě zažil přímo fyzicky.
0: Přímo fyzicky a jednou vy budete zase předávat své zkušenosti a možná mladí herci na vás budou se dívat s otevřenou pusou,
1: no,
0: a hledat každé vaše slovo.
1: Ano, já si právě furt říkám, že jsem ten mladý, který vzlíží k těm bardům, ale nedávno mě někdo upozornil, že mi bude příští rok 50 a jak jsem ve 20 brali ty, kterým bylo 50. No a to byly ty už, který jsme brali, že jsou prakticky nad smrtí, jako před smrtí teda. Tak je to tak strašný, jak to rychle uběhlo a člověk si tak rozhodně nepřipadá, že já už jsem mířím do toho věku, že mám blíž do důchodu a ke smrti nežli od školy, jako umělecký, jako. No to tak je, no samozřejmě.
0: Ale není. No podívejte se na paní Bohdalovou.
1: Dobře, ale tak to jsou jakoby unikáty, které jsou prostě ve světovém měřítku naprosto unikátní, jako. No to je přeci úplně něco šíleného.
0: No a proč by se to nemohlo stát vám? Vy sportujete, chodíte na bohemku, když se nebudete moc rozčilovat nad výsledky, tak...
1: Tak se těším v těch 94, že budu stále na jevišti jako Jiřina Bohdalová.
0: Já moc děkuju, že jste tu s námi byl. Jdete dneska do divadla?
1: Ne, dneska nemám, ale dneska mám strašně dlouhý dubbingový studio, jednu hlavní roli, takže dneska nemám představení, dneska mám studio.
0: No vidíte, tak k dubbingu už jsme se nestihli dostat, tak si to necháme na příště. Moc děkuju, že jste tu byl, Jiří Plojhar.
1: Budu se těšit a děkuju za pozvání. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo.

0: a nechat zapomenout srdce bolavý. Hora a síň od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Bylo 14 hodin.
4: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji v červnu mírně klesla. Část hořící budovy v továrním areálu ve Zlíně se zřítila. V Boskovicích začíná čtyřdenní festival pro židovskou čtvrť a bude převážně polojasno s teplotami do 27 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji v červnu mírně klesla na 5,2% oproti květnu o 0,1%. Čísla dnes zveřejnil úřad práce. Nezaměstnanost v kraji klesá od letošního února. Podíl nezaměstnaných zůstává i nadále nejvyšší na Hodonínsku se 6,5%, následuje okres Znojmo.
5: Na Hodonínsku je zároveň nejvyšší přetlak na pracovním trhu. Na jedno pracovní místo tam průměrně připadá přes 7 uchazečů. Jihomoravský kraj má ve srovnání se zbytkem republiky vyšší průměrnou nezaměstnanost, a to o necelé 0,5%. Nejnižší míra nezaměstnanosti se drží v okresech Vyškov a Brno-Venkov, těsně pod 4%. Šimon Franc, Český rozhlas.
3: Přední část 12-patrové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně, kde od rána hoří, se zřítila. Oheň se stále nedaří uhasit. U požáru zasahuje přes 30 jednotek hasičů i vrtulník s bambivakem. Hořet začalo před 9. hodinou ve skladu obuvnické firmy Vasky, kde bylo uskladněných 75 tisíc barů bot. Oheň se postupně rozšířil až na střechu budovy. Uzavřeno je celé okolí a lidé by neměli kvůli kouři větrat. Stromy v lesích Mendlovy univerzity jsou kvůli současnému suchu a nedostatku vody ve stresu, jehož úroveň se dá očekávat spíše na vrcholu nebo v závěru léta během dlouhých vln sucha a veder. Ukázala to data ze sítě online měřících stanice Dendro Network, kterých má škola ve svých lesích 14. Naměřené hodnoty z konce června jsou podle univerzity srovnatelné s nejsušími obdobími předchozích let. V Boskovicích začíná 34. ročník festivalu na podporu židovské čtvrti. Cílem pořadatelů je propojit historické město se současným uměním a společenskými tématy. Návštěvníci uvidí divadelní představení, absolvují tvůrčí dílny, přednášky nebo koncerty, doplňuje mluvčí Michála Jurenová.
6: Z těch hlavních hudebních hvězd bych zmínila Om Square, přijede také písničkářka Nikola Mucha, z těch zahraničních hostů, například japonské Green Milk from the Planet Orange a nebo argentinské trio Cigan Gypsy Tango Trio, které bude festival zahajovat.
3: Festival v Boskovicích potrvá do neděle, návštěvníky zavede na několik míst, včetně zámeckého skleníku, klášterního sklepa nebo synagogy.
4: Počasí.
3: Na jihu Moravy bude většinou polojasno, hlavně na severovýchodě i oblačno. K večeru se bude oblačnost postupně od jeho západu rozpouštět. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 27 stupňů. Více už za chvíli s brněnskou meteoroložkou Barborou Kučerovou.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Na dálnici D1 se kolony na cestě do Brna tvoří od Domašova. Na D2 pozor na odstavené auto na 8,5 kilometru ve směru na Brno. Jen cesty se šťastným koncem přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobré letní odpoledne přeji, vážení přátelé, a pokud možno jen klid, pohodu a písničky, které vám ještě zlepší náladu. Tak to je takové moje, no, toužebné přání, ale na začátku dnešního dobrého odpoledne s datem 9. července si musím v úvozovkách postěžovat. Pavel Chaloupka ze mě už sněl část mých povinností. On už vám řekl, že to bude Barbora Kučerová, která vám za chvilku prozradí podrobnosti o počasí vlastně až do konce týdne. Tedy včetně předpovědi. Ale co zase nevěděl, je to, že se budu věnovat jednomu tématu, které jsme v našich zprávách už několikrát během dneška slyšeli. Já bych vlastně hned tu první písničku velice rád poslal směrem do Zlína, kde teď bojují hasiči dokonce i za pomoci vrtulníku s bambivakem s požárem výškové budovy. Moc na vás myslíme, chlapi, a ať se vám to povede. Teď máme 5 minut po 14. hodině. Začíná dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno s datem 9. července a to znamená, že svátek slaví Drahoslavy. Milé dámy, zdraví, štěstí a lásku vám přeju. Ale k 9. červenci se pojí ještě jedna událost. Teď čerpám z Wikipedie, kde si můžete také přečíst, že to bylo 9. července 1357 v 5 hodin a 31 minut. Tam v tom zřejmě měli prsty i astrologové, kdy císař Karel IV. Položil základní kámen ke stavbě kamenného mostu v Praze přes Vltavu. No tak od té doby už víme, jak vypadá Karlův most. No tak ještě ne, chvilku to trvalo, asi tak několik let, 3 roky, no ale teď už se po něm můžete i projít, pokud se někdy dostane k pozvánce do Prahy od Klubu českých turistů. Pro dnešek, a to je další věc, kterou nevěděl Pavel Chaloupka, to ovšem bude Hana Slabáková, která vás vezme spíše do podhůří Jeseníku. To všechno pro vás chystám během následujících minut. U mikrofonu je Borek Kapitančik. Přeju vám dobré letní odpoledne.
7: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Dobré odpoledne, vážení přátelé. Z mého pohledu je vždycky dobré využít každou možnost, tedy každou příležitost. A pokud jste teď využili příležitost osvěžit své znalosti francouzštiny, udělali jste to za pomoci písničky, kterou vám zahráli a zaspívali Il Divo. Původně tedy patřila zpěvačce Céline Dion, Bouquet tu même corps. Mimochodem, včera jste si možná francouzštinu osvěžili v závěrečných minutách filmu Smolař, který nabízela ČT2. Ta pasáž, která původně nebyla v té dabingové verzi, tam byla aspoň otitulkovaná. No ale teď už bez titulků a rovnou k věci, k počasí. Informace o něm a předpověď počasí až do konce týdne má Barbora Kučerová. Dobré odpoledne, zdravím do brněnské pobočky ČHMU.
2: Pěkné odpoledne.
1: Barboro, stojíme na prahu další horké epizody. Řekla byste to jednou větou takto?
2: Úplně tak horké, jako to bylo v té poslední, to nebude, ale horké to bude, bude to i tropické.
1: Jaké máme počasí teď na jižní Moravě? Jaké jsou teploty?
2: A většinou je na obloze aspoň nějaké množství oblaků, více jich je v té východní části, tam oblačno, naopak v západní, tam spíše skoro jasno, případně jasno, a teploty se pohybují mezi 23 a 26 stupni Celsia.
1: Bude odpoledne slunečno?
2: A mělo by vydržet v podstatě tak, jak je teď. Od jeho západu se potom večer bude oblačnost postupně rozpouštět a ty teploty, ty už taky dosahují svých maxim. Ve Strážnici už bylo maximum 26 stupňů a 8 desetina, ta maxima dnes očekáváme mezi 24 a 27, takže teploty už by výrazně růst neměly, respektive nemusely, a vane k tomu a bude vát ještě mírný, případně čerstvý severozápadní až severní vítr s nárazy kolem 55 kilometrů v hodině.
1: Osobně mi noc na dnešek přišla docela chladná. Bude i ta dnešní noc, tedy noc na pátek, chladnější?
2: Ano, měla by být podobná, možná trošku chladnější. Ta maxima zatím očekáváme mezi 13 a 10 stupni Celsia, v údolích lokálně i kolem 9 stupňů Celsia. A zatím to vypadá, že noc bude většinou s málou oblačností, případně žádnou, ale také existuje scénář, kdy se během noci zatáhne a probudíme se do rána podobného tomu dnešnímu, takže i od toho se potom budou odvíjet zítřejší ranní teploty.
1: Já si všiml těch beránků úplně nahoře, tedy v těch zřejmě vyšších patrech dnes ráno. Takže zítra v pátek 10. nás čeká něco podobného. Jaký bude zítřek?
2: Zítřek bude převážně s menší oblačností, přes den se pak postupně udělá polojasno, odpoledne může být až oblačno, a to hlavně v severovýchodní polovině kraje, a večer oblačnost zase bude postupně ubývat a zítřejší maximální teploty očekáváme už vyšší než dnes 26 až 29 stupňů Celsia, a zítra večer by vítr měl ráno, zítra přes den by ráno a večer vítr měl vát slabý a přes den opět mírný s rychlostmi asi do 25 km v hodině.
1: Zítra, v pátek 10. to bude stupeň číslo 2 biometeorologické předpovědi, který bude platit. Slunce zítra v Brně vyjde 2 minuty před 5. raní, zapadne přesně v 21 hodin středoevropského letního času. A jaká bude sobota s nedělí? Tedy co můžeme naplánovat na víkend?
2: A sobota bude skoro jasná až polojasná, to znamená slunečno, i když odpoledne a večer se může oblačnosti udělat trochu víc a bylo by oblačno, maximální sobotní teploty 26 až 30 stupňů Celsia, a neděle bude, v noci začne v podstatě jasnou oblohou, postupně se bude dělat polojasno, během dne pak očekáváme hlavně oblačno a s výjimečnou nebo s menší pravděpodobností se mohou objevit slabé přehánky, oblačnost opět tak jako v těch dnech, co máme teď, bude večer ubývat, a maximální nedělní teploty také očekáváme mezi 26 a 30 stupni Celsia.
1: Ať vám jde práce od ruky, ať vám funguje klimatizace, to všechno vám přeju ze studia Českého rozhlasu Brno. Směrem do Žabovřesk, to byla meteoroložka Barbora Kučerová. Děkuji za informace.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Taky bych vám zamával ze studia Českého rozhlasu Brno na Beethovenově ulici, ale mám plné ruce, no práce, tak mixážního pultu rozhodně. U mikrofonu je Borek, přeji vám dobré odpoledne s datem 9. července. Jižní Moravu včera zasáhla série velkých požárů polí a lesů. Plameny se kvůli větru a suchu šířily velkou rychlostí a hasiči proto na některých místech vyhlásili třetí stupeň poplachu. Více k tomuto tématu uslyšíte už za pár chvil. Já vám teď ale chci nabídnout na rychlovku, se taky někdy říká, jednu pozvánku. Já totiž zalistoval mailovou schránkou a uvědomil jsem si, že tu zprávu od Renaty Horníkové z Jihomoravského muzea ve Znojmě jsem vám vlastně ještě nenabídnul. Je to sice na poslední chvilku, ale možná právě pro dnešní odpoledne hledáte program pro sebe a třeba i pro vaše děti nebo pro vaše vnuky, kteří a které jsou u vás na prázdninách. Takže letní hradovánky s princeznou, ty byste mohli stihnout dnes v 16 hodin. Ale prosím pozor, vemte si tušku a papír, protože vám za chvilku nadiktuju jedno telefonní číslo, kde je nutná rezervace na tuhle kostýmovanou prohlídku 7 klíčů pro princeznu pro děti. Dnes v 16 hodin, tedy ve čtvrtek 9.7. v 16 hodin se na ní můžete zastavit. Zámecká paní vás provede dějinami Znojemského hradu. To jsem taky ještě měl říct, to je dosti důležité. Čeká vás zábavné vyprávění, úkoly i spousta zajímavostí, které děti vtáhnou do historie. Od dnešní 16. hodiny to můžete zkusit na letních hradovánkách s princeznou ve Znojmě. A teď ten telefon, na kterém je nutná rezervace. 776 799 559. Zopakuju. 776 799 559. Přichází Eda Štatlař. Zopakuju. Eda Štatlař, znalec Hantecu a člověk, který si ze všeho dělá legraci.
1: Edův zvonek.
2: Felčar přes budku vyšetřuje pacoša a háže mu tázanec. Tak, pane Bršlík, co by se stalo, kdybych vám uřízl jedno ucho?
3: Neslyšel bych.
2: Výborně, zapíšu. No a co by se sfakčilo, kdybych vám uřízl aj druhý ucho? Neviděl bych. Jak to? No spadly by mě brejle.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Já myslím, že ta otázka, kterou se chystám položit ještě v souvislosti s tou předchozí písničkou, je už zodpovězena. Ale já jsem si stejně dlouho lámal hlavu s tím, jestli v tom můžeš mě svést je z nebo s. Ale teď k těm vážnějším věcem, vážení přátelé. Jihomoravští hasiči mají za sebou velmi náročný den. Během včerejšího odpoledne likvidovali sérii požárů v přírodě, které se kvůli suchu a větru rychle šířily. A třeba dnes už jihomoravští hasiči pomáhají i u velkého požáru továrního areálu ve Zlíně. Více nám o tom teď řekne reportérka Kristýna Sedláčková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Kristýno, kde všude na jižní Moravě hasiči včera likvidovali požáry?
1: Hned po půlnoci vyjížděly jednotky k požáru skládky odpadu u Bratčic na Brněnsku, kde práci 25 jednotkám komplikoval právě silný vítr. Krátce před 14:00 odpoledne pak dostali hlášení o lesním požáru u Horní Lhoty na Blanensku. Odpoledne následovaly 3 další výjezdy k velkým požárům v přírodě. Podle mluvčího krajských hasičů Jaroslava Mikošky jde o mírný nárůst počtu těchto případů oproti minulému roku.
0: Jak to na místech zásahu vypadalo?
1: Nejzávažnější situace byla u obce Vítonice na Znojemsku. Kvůli suchu a silnému větru se plameny propoly šířily tak rychle, že hasiči vyhlásili 3. ze 4 stupňů požárního poplachu. Na místo přijelo 22 jednotek, včetně dronové služby, a likvidace trvala několik hodin.
0: Zmínili jsme, že dnes jihomoravští hasiči pomáhají i u velkého požáru areálu ve Zlíně. Jak konkrétně?
1: Na místě pomáhá jednotka z Veselí nad Moravou a letečtí záchranáři s policejním vrtulníkem. A ještě zmíním, že před pár minutami vyjeli hasiči k požáru lesa u Černé hory na Blanensku, kde je vyhlášený 2. stupeň poplachu.
0: Používají hasiči nějakou speciální techniku?
1: Ano, u téměř u všech včerejších zásahů pomáhali drony, které mapují terén a analyzují ohniska. K požáru pole u Oblekovic na Znojemsku navíc přiletěl vrtulník Black Hawk ze základny v Přerově. Ten využívá speciální bambivak, do kterého zvládne za pár vteřin nabrat 3 tuny vody. Pro srovnání, běžná hasičská cisterna se plní z hydrantu zhruba 3 minuty. Vrtulník navíc letí rychlostí až 300 km v hodině a pomáhá hlavně v lese, kam se těžká technika nedostane.
0: Víme už, co požáry způsobilo?
1: Přesné příčiny se stále vyšetřují. Nicméně u zmiňovaných Vítonic oheň podle hasičů souvisí s činností kombajnu přímo na poli. Mluvčí Jaroslav Mikoška proto upozorňuje, že během žní je teď kvůli suchu nutná velká opatrnost.
2: My doporučujeme například spolupráci s místní jednotkou dobrovolných hasičů. Ta zemědělská technika by měla být správně ošetřena před výjezdem na pole, tak aby nedocházelo k nějakému tření ložisek, k vzniku jisker. Předpokládám, že by měla být samozřejmostí i výbava hasicími přístroji na této technice.
1: Meteorologové navíc už v úterý vydali pro část Jihomoravského kraje výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku a šíření požárů. A to právě kvůli déle trvajícímu suchu a silnějšímu větru. Lidem proto doporučují nerozdělávat oheň v přírodě, nevypalovat trávu a nepoužívat přenosné vařiče. Zároveň je důležité sledovat i případné místní vyhlášky a zákazy.
0: Shrnula v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno Kristýna Sedláčková. Nárůst počtu případů jihomoravských hasičů. A já ještě jednou zopakuju, že s velkým požárem teď bojují hasiči i ve Zlíně, kde hoří budova 34, jedna z největších staveb v areálu někdejšího Svitu. Děkuji za návštěvu ve studiu, Kristýno, a přeju dobré odpoledne. Je 14 hodin a 38 minut. Za chvíli půjdeme na výlet. A vést nás bude Hanka Slabáková z Klubu českých turistů.
3: Český rozhlas Brno.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: Vlastně úplně první knížky, které jsem udělal, byly její. Tereza potom vydávala další knížky U Velesu, mám dojem, a Červenýho obra, za kterýho dostala vlastně magnézii, tak to vydala u Odeonu. Ale seznámila se se svým současným manželem, Radkem Štěpánkem, kterýmu jsem vydal rám pro Pavoučí síť, ke kterému Tereza dělala ilustrace, a vlastně tím to začalo.
0: Poslouchejte v sobotu

0: Dobré letní odpoledne přeju, vážení přátelé. Nastal čas další turistické pozvánky. A už dlouho jsme si nepovídali s Hankou Slabákovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Přicházíte s pozvánkou na nastávající víkend.
1: Je to přesně tak. Je to již 28. ročník turistického a dálkového pochodu pod hůřím Jeseníků. Tentokrát nás zve Orel, Župa Stojanova, jednota Zábřeh. A vlastně v Zábřehu, v katolickém domě, to všechno začíná i končí. Tento pochod je zajímavý tím, že začíná už pátek 10. července noční padesátkou, no a na to navazuje sobotní denní padesátka, 630, 620 a 14 a pak také cyklotrasy 35 a 53 kilometrů. Start té noční padesátky je společný ve 20 hodin právě z toho katolického domu na Sušilově ulici v Zábřehu a ty denní trasy startují ty nejdelší od 6 do 10 hodin, ty kratší potom až do 11 hodin. A jakým směrem, že se vydáme, tak ta nejkratší 14 nás zavede ze Zábřehu do Růžového údolí Václavova, Svébohova a zpátky do Zábřehu. No a postupně se ty trasy prodlužují, 620 o Jedlí, Horní Studénky a Zborov, 630 potom dále ještě až na Štíty, čili tím se vlastně blížíme více k severu. No a 50, tato bere Zábřeh, Jedlí, Štíty, Heroltice, Písařovské sedlo, to je ta denní varianta a potom, jak už jsme měli, Horní Studénky, Zborov, Svébohov a Zábřeh. Ta noční varianta, ta vede do Drozdova, Hoštejna, k Cukrové Boudě, do Tatenic, Dolního Bušínova a zpátky do Zábřehu. Ty cyklotrasy to různě kombinují, konec konců na trase každý dostane mapku

0: může se vlastně tam informovat, kudy se přesně jde. Já myslím, že vybrat si může každý, ona je to docela opomíjená oblast, dá se říct, to Zábřežsko není až tak známé jako z hlediska turistického. Dá se samozřejmě vydávat i na trochu jinou stranu, přímo do Hrubého Jeseníku, ale i tato část právě směrem ke Štítům je velmi zajímavá. No a tak zkusme jednou vyrazit s orlem.
1: Máte-li rádi, když je vás na cestách vícero? No tak se vydejte společně s těmi, kteří také slyšeli dnešní pozvánku vyslankyně Klubu českých turistů na výlet do podhůří Jeseníku o tomto víkendu. Hanko, děkuji vám za pozvánku.
0: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Zip.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Už za necelý měsíc v Blansku poprvé otevře nový krytý bazén. Premiér Babiš dnes představí hodnocení plnění programového prohlášení vlády. Křižanov koupil dům v nebezpečné křižovatce, chce tam chodník a parkování. Zítra bude skoro jasno, postupně polojasno s teplotami do 29 stupňů. Dobré odpoledne, jsou tu opět zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi Pavel Chaloupka. Řemeslníci dokončují poslední práce na výstavbě nového krytého bazénu v Blansku. Město ho otevře 1. srpna a o den později si v něm zaplavou první sportovci. Stojí na ploše po zbouraných lázních. S náklady přes 320 milionů korun jde o největší investici v historii města. Podle jeho mluvčí Pavly Komárkové nabídne nový bazén nejen závodní šesti dráhu.
2: Mimo to budeme mít ještě výukový bazén, u toho bude takový malý dětský bazén. Chybět nebude výřivka, bude zde parní sauna, bude zde ohřívárna pro plavce, budou zde zážitkové sprchy a také je zde zázemí pro plavání s dětmi od 6 měsíců.
0: Kabinet ANO, SPD a motoristů dnes poprvé zveřejní průběžné hodnocení plnění svého programového prohlášení. Ministři předkládají premiérovi Andreji Babišovi výsledky jednotlivých rezortů za první pololetí a následně je společně představí. Babiš už dříve uvedl, že hodnocení zahrnuje téměř 1000 konkrétních bodů a veřejně ho chce představovat každých 6 měsíců. Úpravu křižovatky na příjezdu do města se připravuje Křižanov na Žďársku. Radnice kvůli tomu za 3,5 milionu korun odkoupila rodinný dům na Benešově náměstí. Právě v tomto místě se průtah Křižanova kříží se silnicí přivádějící dopravu od Velkého Meziříčí, dálnice D1 a od vlakového nádraží.
3: Pro řidiče přijíždějící od Velkého Meziříčí je komplikované zatáčení doleva i v pravém úhlu doprava kvůli špatnému výhledu. Problém mají na místě ale také chodci. Křižanov teď chystá studii na využití prostoru. Mohl by tam vzniknout nový chodník, stromy a na místě můžou být také nová parkovací místa. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Na zítřek je ve Slavkově pod Hostýnem na Kroměřížsku připraven slavkovský poutní běh. Jeho trasa je stejná jako u tradiční pouti na svatý Hostýn. Akce se bude konat už po desáté. Hlavním cílem účastníků je vyzvednout si u baziliky na Hostýně pamětní očíslovaný náramek. Nejedná se o závod, vítězem bude každý, kdo trasu zdolá a dorazí v limitu 90 minut. Akce začne prezentací v 16.30. Samotný start hlavního běhu je stanoven na 18. hodinu.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku převážně méně oblačnosti, postupně polojasno. Odpoledne může být až oblačno, večer bude oblačnost opět ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Ráno a večer bude foukat slabý, přes den mírný vítr severních směrů, biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nesouvislé kolony na dálnici D1 se na cestě do Brna tvoří od Domašova. V opačném směru počítejte s omezením mezi stým 58. a půltým a stým 57. kilometrem. V levém pruhu tam pracují silničáři. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobré letní odpoledne vám všem, kteří posloucháte Český rozhlas Brno a také soutěžícím. To je důležité říct, protože posledně to byl Pepa, který bohužel neměl štěstí a on má tu vlastnost, a to já mu samozřejmě chválím, to není v žádném případě kritika, že když to nevíde jeden den, tak to zkusí druhý den, tak aby měl nějakou konkurenci. Telefonování do studia Českého rozhlasu Brno. Říkám to už raději teď, protože po písničkách Leony Machálkové a zpěvačky jménem Enya, tedy pseudonymem Enya, bude čas zkusit svoje štěstí v soutěži, ve které někdy trefujete a někdy víte správné odpovědi. Ale rozhodně vám v drtivé většině případů nabídnu varianty možných odpovědí. Tedy Trefa už za pár minut a v ní další cena od nakladatelství Kazda. Kniha Odvaha, Wildflowers, Mikalej Smeltzer. Tenhle dárek je připraven pro toho, kdo dvakrát správně odpoví na otázku, zatím skrytou pod názvem tématu. Jsou čtyři témata, vybíráte dvě, vám nejbližší. Pro dnešek jsou to vynálezy vynálezci, Morava, balkánská gastronomie a křížovka. Budu vám držet pěsti, abyste se dovolali a třeba tímhle způsobem aspoň trošku konkurovali Pepovi. Věřím, že i on zavolá. Kam ještě se vydáme v té nastávající hodině dobrého odpoledne? Na zámek, do vesmíru a do školy. I když ten vesmír a školu bych měl trochu korigovat. Ale raději to udělám až ve chvíli, kdy ta zpráva, respektive reportáž, bude aktuální. Vězte, že něco takového vás čeká až do 16. hodiny. A k tomu písničky, které nestárnou, a tohle je jedna z nich.
1: Český rozhlas Brno.

0: Necelé 3 minuty zbývají do 3:45. A teď je čas na soutěžení. Jinými slovy, do trefy se dnes opět bezkonkurenčně, já nevím, jak vy to děláte, Pepo, dovolal právě tenhle náš soutěžící, který to zkusil včera, předevčírem nevyšlo to, takže zkusíme to do třetice. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: No prostě máte štěstí. Já vidím, že tam teď ještě někteří zkoušejí svoje štěstí, ale to musíte prostě předběhnout Pepu. Tak Pepo, dnes máte k výběru tato 4 témata. Morava, vynálezci, balkánská gastronomie a křížovka. U křížovky vám nebudu napovídat možnosti odpovědí. U těch ostatních možností, kam se trefit dostanete.
1: Já dám tu první Moravu.
0: Morava. A k tomu vybíráme 2 témata. Vynálezy.
1: Dáme to C-čko.
0: Balkánská gastronomie, ano?
1: Ano.
0: Je vybráno?
1: Ano.
0: A během minuty, která je před námi, zazní 2 otázky. Pokud zazní i 2 správné odpovědi, máte knihu z nakladatelství Kazda. Odvaha pro fanoušky Mikalej Smeltzer. Je to kniha, která se bude líbit určitě na dovolené, emotivní romance o zakázané přitažlivosti, druhých šancích a citech, které nešlo zastavit. Už teď jsem na měko. A vám ji dám za 2 správné odpovědi. A teď začínáme. Takže nejprve Morava. Ve které jihomoravské obci byste našel muzeum tradičního bydlení a perleťářství? Bylo by to v Rousínově, nebo v Senetářově, nebo v Senticích?
1: Já dám to Ačko.
0: Říkáte Rousínov. A teď balkánská gastronomie. Byl jste někdy v Chorvatsku?
1: Nebyl.
0: Škoda, to byste asi ochutnal kulen. Kulen je pochoutka, kterou známe z Chorvatska, ale já se vás ptám, co to vlastně je. Je to mražený jogurt s medem, nebo dušené zelné závitky, nebo klobása s pikantní paprikou a česnekem? Kulen.
1: Zkusím Cčko.
0: Cčko zkouší náš soutěžící a pomaličku se blíží finále naší dnešní trefy s datem 9. července. Bude mít Pepa knihu z nakladatelství Kazda? Toť otázka. Bohužel nebude, protože první odpověď mu to pokazila. Pepo, já tím pádem budu muset znovu očekávat váš zítřejší pomyslný souboj s těmi, kteří by chtěli být ještě před vámi na telefonu 726-465-200. A jen připomenu, že správnou odpovědí, když jsem se tedy ptal, ve které jihomoravské obci byste našel muzeum tradičního bydlení a perleťářství, na to dávám důraz, je to v Senetářově, nikoli v Rousínově. Jinak jste měl pravdu s tím, že kulen je klobása s pikantním paprikou a česnekem a suší se na vzduchu. Takže, ano. Pepo, teď už víme aspoň o něco víc. Já tedy rozhodně, když dávám dohromady otázky do trefy a vám přeju dobré odpoledne.
1: Vám taky. Naslyšenou.
0: Mějte se hezky, naslyšenou. Teď je minuta po 3:45 a já vám slíbil návštěvy zámku, vesmíru a školy. Ale po pořádku. Když říkám zámku, no tak myslím zámecké léto. Už za chvilku vás pozveme na další z našich zámků. František Kinský vám nabídne další zastávku zámeckého léta.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: pondělí 13. července pro vás chystáme mimořádné dopolední vysílání z exotické zahrady v Přibicích, kde právě kvetou granátová jablka a k vidění je tam i 400 let starý olivovník. Když za námi mezi 10. a 12. hodinou dopolední dorazíte, můžete si přičichnout ke květu perské akácie, ze které se vyrábí parfémy, obdivovat nejvyšší palmu u nás nebo vidět 30-kilového želvího samce Martina, případně nakrmit koj kapry v okrasném jezírku. Poradíme, jak se postarat o to, aby exotické rostliny na vaší zahradě nebo terase prospívaly, a hostit nás budou pěstitelé i vizionáři a chovatelé želv Jiří Michna a Miroslav Effenberger. Nenechte si ujít návštěvu místa, které připomíná Španělsko nebo Itálii. Z exotické zahrady v Přibicích bude Český rozhlas Brno vysílat už v pondělí 13. července. Vřele zve a už se moc těší Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Brno, písnička.

0: Přeju dobré letní odpoledne, vážení přátelé. Prázdniny, které prožíváme za sebou, mají no už 10, vlastně více dnů. Ony nezačaly až 1. července, ale možná, že už jste stihli navštívit nějaký zámek. Ještě ne? Letos ještě žádný? My pro vás celé léto máme tipy, kam se vydat. Průvodcem zámeckým létem je František Kinský, kterému teď v našem dobrém odpoledni na vlně Českého rozhlasu Brno předávám slovo. A to proto, aby nás pozval na další z řady zámků Moravy, Čech a Slezska.
1: Zámecké léto.
2: Dnes bych vám rád představil krásný a méně známý empírový zámek na Prostějovsku, Čechy pod Kosířem. Je spjat se šlechtickým rodem Silva Taruka. Tuto hraběcí rodinu tam navštěvoval slavný malíř Josef Mánes. Více nám už prozradí Aleš Spurný.
3: S kastelánem zámku v Čechách pod Kosířem Martinem Váňou jsme vstoupili do historické expozice, která připomíná pány, kteří dlouho obývali prostory tohoto zámku.
4: Byl to rod Silva Taruka, do Habsburské monarchie přišel na přelomu 17. a 18. století z Portugalska. Tento zámek zakoupil v dobách Marie Terezie Emanuel Silva Taruka, což byl člověk, který byl Marie Terezii velmi blízký. Zachovala se nám bohatá korespondence. Takže on pro tu středoevropskou větev chtěl najít nějaké nové rodové sídlo. A to ke konci života právě vybral zde u nás v předhůří Drahanské vrchoviny, nebo chcete-li ještě na Hané, v Čechách pod Kosířem.
3: Rod se tady významně etabloval.
4: Přesně tak. Od dob Marie Terezie zde Silva Tarukové žili a působili až do druhé světové války. Byli mecenáši jedno z nejslavnějších českých malířů Josefa Mánesa, který zde s přestávkami pobýval zhruba 20 let svého života. V Čechách po sobě zanechali také monumentální nádherné dílo, které je na seznamu památek UNESCO v podobě Průhonického parku.
3: Silva Tarukové měli i politickou moc.
4: Primárně právě v dobách Marie Terezie, kdy zakladatel tady té rakouské linie Emanuel Silva Taruka zastával velké množství funkcí, například byl místodržícím rakouského Nizozemí, což je přibližně dnešní Belgie, nebo také například jednu dobu byl stavbyvedoucím Schönbrunnu, nového panovnického sídla Habsburku u Vídně. Historická expozice zámku je zaměřena primárně na přelom 19. a 20. století, kdy zde žil asi poslední významný Silva Taruka, František Josef II., který zde ale jako dítě Josefa Mánesa zažil. Ve svých denících na něho nespomíná úplně s láskou. Na druhou stranu je zapotřebí zmínit, že se jim posmrtně Silva Tarukům odvděčil, neboť po pozemkové reformě, po vzniku republiky Silva Tarukové velmi radikálně schudli, hrozil jim bankrot a mimo jiné rozprodejem Mánesových děl dokázali tady tuto neutěšenou finanční situaci odvrátit.
3: Prošli jsme několika komnatami, které nám připomínaly život šlechticů na přelomu 19. a 20. století. Teď stojíme ve velkém sále, za kterým se nachází knihovna, do níž nahlížíme.
4: Přesně tak, velký sál je hlavně reprezentativní prostora našeho zámku, až na jednu výjimku vyzdobena originálními díly Josefa Mánesa. Pro letošní rok bych zvláště vypíchl zápůjčku z Národní galerie obrazu Josefíny, který nám sem byl zapůjčený na celou letní část sezóny až do poloviny září.
3: Jsme v krásném letním dni v zámeckém parku. Tenhle ten velký sál propojuje právě zámek s tím krajinářským výtvorem Silva Taruků. No a my se tu na zámku můžeme čas od času setkat i se zmíněnými potomky šlechticů.
4: Ta hlavní linie Silva Taruků do dnešní doby užívající tady tento titul hrabat Silva Taruka, tak ti žijí v Ibrze na jihu Německa a spolupracujeme s nimi například nedávno v souvislosti s pořízením dřevěných veslic, které budou půjčované na nově revitalizovaném velkém rybníku.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Čechy pod Kosířem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Věřím, že jste dávali dobrý pozor na všechno, co odeznělo v předchozí, no v uvozovkách, pozvánce tedy v předchozím díle zámeckého léta. Takže ta informace, kterou ještě dodám, a kterou už možná někteří z našeho vysílání zaslechli, zní, že dělníci dokončili v zámeckém areálu v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku obnovu velkého rybníku a investici do nového přístaviště s půjčovnou loděk. Zájemci budou moct využívat po napuštění rybníku, ovšem to pořád ještě komplikuje sucho. Tak s tím prosím při svém případném výletu počítejte.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Teď je 15 hodin 36 minut a já už prostě dál nemůžu, tedy mám tím na mysli, dál nemůžu se přetvařovat a říkat vám, že vás vezmu do vesmíru, ale ona to vlastně vesmírná návštěva je. Nicméně je to vlastně také návštěva brněnské Kraví hory. Ano, teď už to můžu říct naplno. Na ní, na Kraví hoře v Brně, odstartoval Festival Planet. Jeho největší novinkou je Gigalon, 12-metrový model planety Jupiter, který je dosud největším exponátem nafukovací kolekce hvězdárny a planetária Brno. Festival i jeho největší nafukovací model zašel prozkoumat i náš regionální stopař Vojtěch Halaš. A to je dobře, protože mi aspoň dá se říci prošlápnul cestičku. Včera večer jsem si říkal, že bych tam měl jít taky. Vojto, dobré odpoledne.
2: Ahoj, Borku, hezké odpoledne. Já naštěstí ještě můžu, ano, odpoledne.
1: No. Jak to na Kraví hoře vypadá? Jsou už nafouknuté všechny modely?
2: Tak já stojím zrovna u Gigalonu, o kterém jsem mluvil. Ten díky své velikosti je nepřehlednutelný a už z dálky přitahuje pozornost všech kolem jdoucích. Zajímavostí je, že jeho povrch vychází z dat a snímků pořízených meziplanetárními sondami Galileo a Juno. Dnes je tu celkem 5 nafouklých modelů. Ten Gigalon doplňují další, je tu Singulona, která představuje černou díru o hmotnosti planety Jupiter, nebo heliosféra, model našeho slunce. Ale součástí festivalu nejsou jenom tyto modely, jsou to také výstavy věnované Jupiteru a černým dírám, zábavné fyzikální experimenty i podvečerní přednášky a většina programů je pro návštěvníky tady zdarma. Momentálně tady potkávám převážně rodiny s dětmi, které se fotí i s dvěma astronauty, kteří prochází okolo modelů a dotváří atmosféru něčeho takového velkého vesmírného. Ještě doplním, že Festival Planet vznikl v roce 2019 k 50. výročí přistání člověka na měsíci. A od té doby se nafukují objekty a planety a každý rok zatím nějaký přibyl.
1: Ještě taková drobnost k tomu fotografování. Když už to třeba nebude s nafukovacími modely planet, tak to zkuste třeba s Fegurdy. To jsou ti dva malí mimozemšťané na hvězdárně. Tak to je jenom kousíček vedle. Ale Vojto, já mám ještě jednu důležitou otázku a vlastně i za sebe se ptám. Kdo si zatím nestihl prohlédnout modely, bude mít ještě příležitost?
2: Určitě, Borku, je to dobrá zpráva i pro tebe. Festival se letos koná ve dvou termínech. První termín končí tuto neděli, 12. července, ale kdo by neměl čas teďka, tak se koná i druhý termín. Ten je od 3. do 9. srpna. Zpravidla se tady začíná ve 14 hodin a končí se půl hodiny před půlnocí. Vystavené nafukovací modely jsou ale závislé taky na počasí. Aktuální informace, zda jsou instalace nafouknuté, najdou lidé na webu festivalu, kde je ale dostupný i program. Silný vítr totiž může být pro miniatury planet devastující. Pracovníci začínají nafukovat prvně menší, odolnější modely a potom postupně přifukují ty větší tak, jak to počasí dovolí. Hvězdárně se totiž v minulosti již silný vítr vymstil. Před asi 3 lety se roztrhl model Marsu kvůli náhlému porivu větru. To však snad dnes nehrozí. Takže to, jestli nad Kraví horou právě visí obří Jupiter, tak nakonec rozhoduje nejen práce astronomů a lidí z hvězdárny, ale také počasí.
1: Tolik regionální stopař Vojta Halaš, který navštívil Festival Planet v Brně na Kraví hoře. Vojto, děkujeme za zevrubnou zprávu a přeju ti vesmírné odpoledne.
2: Děkuji i tobě a posluchačům, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Aspoň tímhle způsobem vás vezmu do kosmu. Společně s Věrou Špinarovou. Jo?

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Odlezelské, jinak též Mladotické jezero, na severním Plzeňsku je nejmladším přirozeným jezerem v České republice a evropským unikátem? Jeho vznik na konci května 1872 byl bleskový. Během pouhých 3 dnů jej vytvořil mohutný sesuv půdy na svahu Potvorovského kopce. Katastrofální průtrž mračen, kdy za hodinu napršelo neuvěřitelných 240 mm vody, utrhla podmáčený terén, kterému k pohybu pomohl i zářez tehdy budované železnice. Sesutá hmota přehradila Mladotický potok a vytvořila 7 hektarů velkou vodní plochu s maximální hloubkou přibližně 19 metrů. Jezero se však postupně zanáší. Dnešní plocha jezera je pouze 4,5 hektaru a maximální hloubka je kolem 6,5 metru. Jezero je národní přírodní památkou. Okolní panenská příroda ukrývá kaskádu vodopádů i pozoruhodné opilé stromy, které se kvůli nestabilnímu podloží bizarně kroutí. Na rozdíl od průzračných šumavských jezer je to Mladotické bohaté na živiny, což způsobuje vegetační zákal, ale zároveň svědčí populaci škeblí říčních a rdestů. Nad budoucím osudem jezera však visí otazník. Kvůli rychlému ukládání sedimentů mu podle nejnovějších výzkumů zbývá asi 80 let, než se definitivně zanese a zanikne. Rychlost zanášení bude záviset na výskytu povodňových průtoků, které přinášejí největší objem sedimentů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Uvidíme, co přinesou další roky, další léta. Teď už tedy víte, které je to nejmladší přírodní jezero u nás. Je to to Mladotické. A teď byste měli také vědět, že po 16. hodině a dalších zprávách s Pavlem Chaloupkou vás čeká Humoriáda, do které dnes, co by host, zavítá Petr Salava. Čekejte tedy tak trošku DJe, ale rozhodně pomocníka při výběru scének v hodině plné humoru na přání. Po 17. hodině Den v kraji a po 18. další díl Moravy krásné země dnes s Květou Navrátilovou. Loučím se s vámi, přeju vám dobré odpoledne a nezapomeňte, zítřejší zámecké léto zdačic.
0: Český rozhlas Brno, písni

0: pátek 10. července po 10. hodině se ve speciálním dopoledním vysílání přihlásíme živě z Vyškovského zooparku. Mými hosty budou ředitelka zoo Dagmar Nepeřená, zooložka Iva Rádsetoulalová, veterinář Vladimír Pjaček a ošetřovatelé zdejších zvířat. Dozvíte se nejen mnoho zajímavého o obyvatelích Vyškovské zoo, ale prostor bude i pro rady k chovu domácích zvířat a vaše dotazy. Do zoo se za námi můžete přijít i podívat. Najdete nás u Hanáckého statku. Na živé vysílání z Vyškovského zooparku i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Základní škola Novolíšeňská v Brně-Líšni se rozšíří. Jihomoravští hasiči likvidují další požáry v přírodě. Petr Pavel je podle lékařů schopný dál vykonávat prezidentské povinnosti. A zítra bude skoro jasno, postupně polojasno s teplotami do 29 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Vedení městské části Brno-Líšeň plánuje v areálu základní školy Novolíšeňská rozšíření o sportovní halu, odborné učebny a víceúčelový sál. Projekt za necelé 500 000 000 Kč umožní škole modernější výuku tělesné výchovy a pořádání turnajů a soutěží sportovních klubů. Přibudou i kabinety pro učitele. Podle starosty Brna-Líšně Břetislava Štefana, zvoleného za sociální demokraty, je součástí projektu i nové dopravní řešení.
2: Nový příjezd do areálu školy a ke sportovní hale bude z ulice Mivkové. Tím omezíme dopravu v ulici Klicperové, Kocourkové a Rašelinové a posílíme tím rezidenční charakter zástavby. Projekt zahrnuje také výsadbu zeleně a počítá se samozřejmě i se zelenými střechami.
0: Jihomoravští hasiči včera a dnes opakovaně výjíždí k požárům v přírodě. Včera hořela pole a tráva na Znojemsku a Brněnsku. Dnes, kromě pomoci při velkém zásahu v sousedním Zlínském kraji, zasahují u požáru porostů u Miroslavy a na Znojemsku a u hořícího lesa na Blanensku, doplňuje mluvčí sboru Jaroslav Mikoška.
3: Aktuálně zasahujeme u Černé hory u požáru lesa s tím, že jsme vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, povolali i speciální techniku, například dronovou službu. Na místě se do řešení události zapojilo tedy 15 jednotek, rozdělili jsme požářiště na dva úseky a v tuto chvíli probíhají hasební práce.
0: Prezident Petr Pavel je podle lékařů v dobrém zdravotním stavu a může bez omezení vykonávat svou funkci. Vyplývá to z lékařského posudku, který Pavel zveřejnil na síti X. Na preventivní prohlídce byl prezident před týdnem. Kvůli vyšším hodnotám kyseliny močové a cholesterolu v krvi mu lékaři doporučili dodržovat dietu. Pavel už dříve avizoval, že bude lékařský posudek o svém zdravotním stavu zveřejňovat každý rok. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou o desítky haléřů. Informovalo o tom Ministerstvo financí na síti X. Za litr nafty řidiči zaplatí zítra až 38 korun a 22 haléře, 87 haléřů více než dnes. Po několika týdnech státní regulace se tak cena vrátí na 38 korun. Benzín zdraží o 27 haléřů na 41 korunu a 70 haléřů. Regulaci cen pohonných hmot vláda prodloužila zatím do 19. července.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku převážně méně oblačnosti, postupně polojasno. Odpoledne může být až oblačno, večer bude oblačnosti opět ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Foukat bude ráno a večer slabý, přes den pak mírný vítr severních směrů. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, ráno a později večer pak dobré. A biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na cestě do Brna po D1 se od Domašova tvoří kolony. S omezením po nehodě počítejte u Mutěnic na silnici do Dubňan. Cesty bez nehod přeje ze studia Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humor jáda.
4: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
5: Přeji krásné odpoledne, letní odpoledne a musím říct, že jsem se moc těšil do humoriády.
4: Tak to je bez vás. Já jsem k tomu složil báseň. Pohoda, nohy na stůl a ruce za hlavou a k tomu humory s Kučerou a Salavou, co víc si přát, činasky jdou na startu hrát.
5: Výborně.
1: Humoriáda.

0: dnešní humoriádě je naším hostem Petr Salava. První otázka samozřejmě se nabízí, jak se má, co dělá v těchto dnech?
1: Já se mám moc dobře a protože mě čeká společně s Danou Čenskou velká výstava na podzim 10.10. máme vernisáž na Kampě v seminár Café. Tak doplňuji obrázky, maluji, mě to hrozně baví, je to taková až posedlost, že obrázek, který rozmaluji, prostě chci dokončit co nejdřív, i když nemusím. Takže to je moje, řekl bych, hlavní prázdninová činnost, maluju a také jsem byl dneska trošku varován, protože jsem byl u nás u Vietnamce, který tam má potraviny a já tam kupuju taková speciální šampíčka, která mají jenom, myslím, jeden a půl deci maximálně obsah a beru to po kartonech, protože vlastně celý ten karton, to je jedna lahve velká a dneska ten Vietnamec, který mi prodával ten karton, mi říká, pane, moc pijete. Takže jsem byl varován, budu si dávat velký pozor a budu malovat pořád a pořád.
0: Takže souvisí to s tím malováním, je to pro inspiraci?
1: Je to pro chuť.
0: Jeden obrázek, jedno mini šampíčko?
1: Dá se říct, ano. Ano, to je jeden
0: a to jsou mini obrázky?
1: Ne, obrázky, já mám většinou rozměr 40 na 40 cm, to je tak akorát, to je moje specifická velikost obrázku, no a šampíčko se hodí.
0: Tak bezva, už víme, čím se inspiruje, ale zajímá mě, jak DJ, sportovec a tak dále přišel k malování.
1: Mě to vzalo asi před 4 roky. Já jsem, možná, že už jsem to říkal dokonce v humoriádě, já jsem dostal k 60 nám od Karla Štědrého a jeho manželky Evy speciální dárek, plátno, barvy, stojan, štětce, opravdu nádherné vybavení a já jsem na to asi 6 nebo 7 let nesáhnul, až prostě před těmi 4 lety mě to vzalo. Velmi správně, do téhleté chvíle mám namalovaných asi 103 obrázků, asi 35 už jich změnilo majitele. Moje obrázky jsou naivní, veselé, barevné a pozitivní a proto snad se líbí. A s mými obrázky se dám vlastně cestovat po světě, abych nezdržoval. Dneska jsem maloval Havanu.
0: Takže žánrově různá místa?
1: Světa? Různá místa, hlavně aby tam byly lodě, auta, moře, domečky, střechy, to je moje, a barvičky.
0: Tak tohle maluje Petr Salava, teď se vydáme do archivu a kam sáhneme úvodem?
1: Tak já bych vybral legendárního komika Jaroslava Štercla, který se mi, když jsem jako kluk se díval na obrazovky Československé televize, i strašně líbil v pořadu Souboj s pamětí. Tak teď si tu paměť vyzkoušíme.
2: Ctěné široké masy, přistupte prosím blíže. Vstupné opravdu lidové. Žádných 100 ani 50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově, a sice Mamája Čerok Zlaté písky. Naši knize přání si můžete přečíst, kolik zrušení poskytli paní Tudlíkové, než vysvětlila manželovi, že byla pokousána medúzou. A to ještě není všechno, vážení. Vy všichni, kdo jste měli rádi Strašidelný zámek, jistě navštívíte naši novinku Panelový dům. Hrůza nad hrůzu. Dveře, které se neotevírají, zdviž, která se nezdvihá. Podlá, která se zdvihá. Kamna, která netáhnou. Místnosti, v kterých táhne. Nervy tečou, voda neteče. Do ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Kdybyste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. Někde to dost těžký, při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně. Protože při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z téhož důvodu vymínili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce za rajský jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od 10. okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl. Ptám se Petra Salavy, jestli pak se osobně setkali?
1: Já měl jsem tu velkou čest, protože já jsem jednu dobu jezdil jako jeden z hostů s Honzou Brosákem a s pořadem Videostop na cestách. Aha. A tam byl dalším z těch hostů právě Jaroslav Štercl a já jsem k němu úplně vzlížel. Čekali jsme třeba v zákulisí, než ten Honza nás zavolá a bylo mi tehdy strašně podivný, že ten Jaroslav Štercl byl strašně nervózní a to už byl ve věku a říkal jsem si, taková legenda, tak ostřílený člověk. A on si normálně tak jako ručičkou pumpoval, dělal si takovou atmosféru, než tam vletěl, pak samozřejmě vletěl na jeviště a byl vynikající, ale v zákulisí byl nervózní a to mi teda opravdu hodně překvapilo.
0: Musel se rozehřát.
1: Musel se nahřát rozehřát.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl a já myslím, že jste se Petře setkal i s tím dalším, koho nabídneme proti Jaroslavovi, s Petrem Novotným.
1: No, mnohokrát jsme prožili spolu fotbalové výlety a nejenom fotbalové výlety, dokonce on byl ten, který mi dal šanci před mnoha lety v jednom přímém televizním programu, kdy se vysílalo z Karviné, ten pořad se jmenoval Kopeme dál, takže to bylo tak dvojsmyslně a tam vlastně poprvé jsem byl v přímém přenosu, což do té doby jsem natáčel jenom hitparády a takové věci, které byly na záznam a tam mi dal on tu šanci a za to zpětně ještě děkuji.
0: Petr Novotný jako guru Petra Salavy.
1: Děkuji moc.
0: Dá se říct. Takže Štercl nebo Novotný, aktuální otázka na naše posluchače. Pište SMSky Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď si máme slovenskou pesničku Naše hriechy a zpívat budou Adam Ďurica a Ema Drobná.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Hlásí se vám dnešní posádka humoriády Petr Salavá a Pavel Kučera. Včera jsme tu měli Pepu Dvořáka a ten nám říkal, že máme pozdravovat Petra. To už se stalo, to už jsem vyřídil samozřejmě, ale taky se nechtěl pochlubit jedním sportovním mega úspěchem. Tak Petře, je to na vás.
5: No, já musím taky Pepovi na dálku poděkovat. Já jsem se až červenal včera, jak jste mě tady chlapci vychválili. A já musím říct, že Pepa je opravdu nadšený tenista, hraje tenis velmi dobře. Musíme si uvědomit, že je mu 84 let a že v rámci letošního květnového turné, který jsme sehráli v rámci fotbalového výletu do Španělska v Malaze, opravdu vyhrál. Los byl k němu velmi přívětivý, protože jsme mu přilosovali mladého hráče, člena Pražské komorní filharmonie, solo flétnistu Jirku Ševčíka, který to trošku za něj oběhal, ale samozřejmě opravdu, jak se říká, klobouk dolů, ten Pepa si zaslouženě ze Španělska odvezl zlatou medaili. A já, jestli můžu, Pavle, já bych zaspomínal, jak zhruba před 30 lety mě opravdu strašně Pepa dostal. Bylo to v době, kdy byl na nějakém vážném zákroku v ústřední vojenské nemocnici a já jsem mu tam ze zájmu prostě zavolal, chtěl jsem se zeptat, jak mu je, jestli všechno dobře dopadlo. A on změnil potvora hlas a prostě do toho telefonu řekl, hlaste se šarží, jste ve vojenské nemocnici a já jsem teda nevoják. A on mě tak rozhodil, že jsem opravdu začal koktat a on si v tom liboval, protože pochopil, že mě má a já jsem nebyl schopen ten telefonát dokončit. A on pak se představil, smál se a já jsem pochopil, že nejenom, že mě dostal, ale že už je mu dobře a byl jsem za to strašně rád. Takže hlásím se šarží. Kapitán Petr Salava zdraví Pepu Dvořáka.
4: Tak doufám, že poslouchají Dvořákovi právě teď a že se taky pobavili jako vy včera u rádia. Tak,
5: určitě.
4: Teď se dozvíme od našich posluchačů, s kým se budeme bavit dál z našeho archivu. Bude to Jaroslav Štercl anebo Petr Novotný? Otázka zůstává, přidáme další vaše hlasy. Kdo pak se hlásí? Dobrý den. Haló. Už jste s námi?
6: Ano, dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Tanda Zemník vás oba zdraví.
5: My vás taky.
6: Tanda Zemník vás oba zdraví.
4: Slyšíme.
6: No, takže no. Zdravím vás, Pavle, i pana kolegu a pana Salavu. Velmi dobrého organizátora výjezdu Arfory, zvaná Banda, nebo jak se... A je to sympaťák a děkuji mu a dejte tam pana Novotního, nebo koho to máte?
4: Píšem si hlas, ano, Bčko má Petr Novotný, Ačko a Jaroslav Štercl.
5: Mějte se moc hezky.
4: Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
7: Miroslav z Karviné, dobrý den pánové pro oba dva.
4: Dobrý
7: a dávám
4: den.
7: Hlas taky Petrovi Novotnýmu.
4: Píšeme si a děkujeme, dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, pánové. Pre vás, Petra Zelhoty.
5: Zdravíme Petra.
8: S panem Novotným.
4: Pokračování je s panem Štercelem, ale hlas panu Novotnému mám zapsat?
8: S panem Novotným.
4: Dobře, pana ano. Novotného jste si vybral, zůstává věrný svému typu. Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta Petra Salavu. Dobrý den, pane
5: Dobrý
9: Petře.
5: Dobrý den.
9: Přeju vám vše dobré a krásné léto. Hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný letní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením
5: no,
9: do nového dne všem posluchačům.
4: Děkujeme.
9: Moriádnice Růža z Rychnovska.
4: Tak, těšíme se na slyšenou i s vámi. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Karel Bojkovi, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
5: Zdravíme.
2: Já bych si psal, teď nevím koho, jestli Ačko nebo Bčko, a dáme novotné Bčko. Děkuji.
5: Děkujeme.
4: Dobře, tak vybral jste si nakonec. Sice to vypadalo nerozhodně, ale my ještě nemáme rozhodnuto. Teď jsem se podíval na ten aktuální stav, sečteno i se SMS-kami a vším všudy, a máme vyrovnáno v tuto chvíli. Takže chvilka napětí rozhodne nám tento hlas. Dobrý den.
10: Dobrý den, já zdravím vás, Pavlíku, i pana Petra.
5: Dobrý den.
10: Chci vám dodatečně k vašemu svátku. Je tam dneska posádka.
4: Ano, Petr Pavel.
10: A chtěla bych Ačko a chci prozradit, že Pavlík taky maluje. Takže se pochlubte, Pavlíku, panu Salavovi a ukažte mu vaše obrázky.
4: Provedu.
10: Já vás mám na internetu a zrovna předtím se dívala, co vám tam přibylo.
4: No.
10: V té vaší galerii.
4: To
10: takže
4: je dobře.
10: Vám přeju oběma, ať se vám, pánové, daří.
4: Já vám moc krát děkuji.
10: Ať vám nevyskne malba a nezasne štětev.
5: Tak děkujeme.
4: Děkujeme pěkně, díky. Naslyšenou. No vidíte to, malíři, sportovci, nemůžeme říct, že jsme oba, to já se klidně vzdám tohodle oboru ve prospěch Petra, ale u nás to vyhrál v tuto chvíli Jaroslav Štercl.
11: Vaše nervy už nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, vhodíte do samoobsluhy, neboť chcete jet 13 až do Hloubětína. Tahle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesednete do příště a dostanete vynadáno od průvodčího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice tele s třema hlavama a konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Rígrových sadech. A naše poslední atrakce, ano vážení, co se vám stává? Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tam ta. Je to tam, pardon. Cítíte potřebu někoho znectít, nakopnout. Chtěli byste něco drtit, škrtit, čtvrtit. Ale chyba lávky. Vy nedrtíte, neškrtíte, neštvrtíte, protože musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psu na vás volá. Psu na vás ve. Suna, to je zkrátka podniku, perte se u nás. U nás si vylejte vztek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cákňas se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. Jose Malvazia, miláček hysterických žen. Náš Jose, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. Dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky. Drží, neheká, nefňuká. Čtvrt hodina pouhých 15 korun. Jako další se vám představí Pepi Samovazba. Zasloužilý portýr vinárny u kulaté tchyně. Nositel notoriků, specialista na masovou práci v bezmasí den. Je nazýván Tajfun z Hondurasu. Jeho otčím před lety odplul na vodu do Ameriky, kde se vlastní pílí vydělal. Pardon, vypracoval. Z milionáře na čistí čebot. Jenom u nás, vážení cholerici, narazíte na znatného soupeře. Využijte snížený cen našeho zimního sazebníku. Facka jednoduchá na zdař Bůh, 1 korunu 37 haléřů. Facka mířená 2 koruny 15. Facka s rozbíjem 5 korun 10. A proto neperte se doma, perte se u nás!
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pokračuje dnešní humoriáda, máme čtvrtek 9. července, léto v plném proudu. Ještě než se dopustí dalšího výběru, Petr Salama, má nějakou letní historku?
2: No, mám historku od kamaráda, který je majitelem farmy Klídek tady ve středních Čechách, kterému se stala neuvěřitelná věc. On tam má několik studní v rámci té farmy a najednou jedna docela hodně vody dávající studně byla prázdná, totálně jako kdyby vyschlá, tak tam byl takový rozruch a ten můj kamarád začal vyšetřovat, který že z personálu chlapů tam nechal prostě puštěnou hadici a což dneska, když je vody málo, je trestuhodné, no ale všichni se zapřísahali, že to nikdo neudělal. No a nakonec došlo to tak daleko, že začali prohlížet kamerový systém, protože ta farma je pod kamerami, no a zjistili, že tam mají v jedné ohradě, která je u téhleté studny, malého poníka, který nemůže být s velkými koňmi, protože je i nějak zdravotně jako postižený. A tenhle koník se naučil ovládat pítko ne tlamou, ale kopítkem. A oni na tom videu viděli, jak se normálně sprchuje, jak si užívá tu vodu, jak to kopítko zaboří prostě do toho pítka a vlastně on způsobil
1: nedostatek vody ve studni.
2: Nedostatek vody totální.
1: Svou úzkostlivou čistotností.
2: No ale on to byl vlastně takový exhibicionista, takže pozor na to, co se může stát i na takové farmě.
1: Pozor, ať vám poník nevysprchuje studnu. Tak, a jinak šetříme vodou samozřejmě. No,
2: určitě.
1: Ale hygiena je důležitá. Tak, tolik poselství z této historky závěrečné. A teď úvod další scénky. Co pak to bude?
2: Tak já bych poprosil dvojici Josef Mladý, Josef Náhlovský, kamarád, které jsem i často uváděl na různých akcích.
3: Dobrý večer, dámy a pánové.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Dobrý večer,
3: obzvláště dámy.
4: Dobrý
3: večer,
4: stačí. Dámy. Dobrý večer, přátelé. Dnešní přednášku pojmeme poměrně vážně.
3: Vážně, pardon.
4: My bijeme na poplach.
3: Ano, my bijeme na poplach. Něco hrozí, nějaký nebezpečí?
4: Samozřejmě.
3: Ano.
4: Českému jazyku.
3: Ano.
4: Přátelé, od dob národního obrození čeština nebyla v takové krizi, jako je v současné době. A my bychom měli...
3: Bychom měli?
4: Ano, ano, ne. V pořádku. Jsem tě jenom zkoušel. Jsem tě jenom zkoušel a je dobře, že jsi připraven.
3: Takový chyták.
4: Ano, my jazykospitci, my lingvisté, určitě bychom chtěli...
3: Bychom chtěli.
4: Proč mi pořád skáčeš do
3: určitě
4: řeči?
3: Určitě bychom.
4: Proč mě, Hergot Krucifix, co mi skáčeš do řeči, když řečím tady teď problémy dědictví našich otců?
3: Ano, tohle to Krucifix, Hergot, furt to je dědictví vašich otců, ano?
4: Ne.
3: No ne, tak opravdu, pan mladý, je sudeťa.
4: Já bych to tady...
3: No ne, tak ne, opravdu to není k smíchu. Jeho tatínek se jmenoval ještě Junge.
4: To je jedno. Máme...
3: Helmut Junge.
4: Je to jedno úplně.
3: A je to všem jedno.
4: Ano.
3: Helmut Siegfried Junge. Junge.
4: Tak, přátelé, je to jinak. Tato slova jsem samozřejmě použil jenom proto, abychom si uvědomili, kde nás bota tlačí.
3: No, to já vím, kde nás bota tlačí. Mě třeba tlačí bota na levý noze. Levá noha mě tlačí, bota tady mě tlačí, pravá netlačí. To je zajímavé, levá tlačí, pravá netlačí, jestli to je nějaký politický podtext.
4: Není tam žádný politický podtext, ne, to je tvůj problém, který bychom tu neměli řešit, ale pomohu ti.
3: Ano.
4: Je to tím, že noha je párový orgán,
3: párový.
4: Že a není totožný. To znamená, jako máš dvě nohy, ano, párový orgán, dvě ruce,
3: ano.
4: Oči jsou párový orgán.
3: Dvě ledviny jsou párový orgán.
4: Ano, správně, no.
3: Dvě plíce,
4: ano,
3: dva
4: ano.
3: Orgány.
4: Ne, tento orgán, na který ty myslíš, není párový.
3: Ano.
4: A je to dobře, protože zhruba na 50% redukuje tu možnost, že tady by se zase něco podobného objevilo.
3: No, prosím vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Josef Mladý a Josef Náhlovský spolu budou i dál u vás z rádia z naší humoriády znít v další scénce a nebo nastoupí Halina Pavlovská. Vyberte si, dámy a páni, SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04 je pošlete a nebo zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší náš dnešní host Petr Salava. A teď zpívá Dalibor Janda.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Další humoriádnický souboj je tady Josef Mladý s Josefem Náhlovským a nebo Halina Pavlovská. Otázka i na další posluchače, kteří volají na 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Lukavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
4: Zdravím.
2: Zdravíme.
3: A já bych určitě hlasoval pro naše debíky.
2: Máme zapsáno, mějte se, naslyšenou.
3: Díky. Jsme chlapi.
2: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Zdravím, tady Honza. Já vás zdravím všichni, do studiu.
2: Mě vás.
5: A chtěl bych ten výklad pro Ačko.
2: Dobře, máme zapsáno, hlas pro mladého s Náhlovským. Děkujeme krásně a jdeme na další dotaz. Kdo tam?
6: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Pem. Zdravím Petra a Pavla. A dáme si Ačko.
2: Tak děkujeme pěkně.
4: Velké díky.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak máme ozvěnu, už je slumená a můžeme
7: dobré
2: povídat.
7: Dobré odpoledne, tady František Rozměnat Vltavou, zdravím vás, pánové, pana prezidenta Amfory, pana Salavu hlavně a Pavel, ta vás taky. A
2: tak
7: chtěl bych jenom vědět, jestli bude pokračovat, ponáž minule se zmínil, že už chtěl skončit s Amforou a že ho kamarádi přemluvili, aby ještě pokračoval, tak jak to dopadlo?
4: Hele, dopadlo to dobře, jedeme dál. Pardon, že jsem vás přerušil.
7: A pane Salava, prosím vás, a Pepa Dvořák taky dělal výkopy.
4: Ano, ano, ano, letos...
7: A co s těma nožičkama?
4: Hele, on má nožičky skvělý, nebojte.
2: Navodnické nožičky.
4: Hele, 15.8. Nový Oldřichov.
2: Tak jo.
4: Tam bude.
7: Zdraví a jste bezvadný, díky moc.
2: Vám taky, mějte se hezky. Oldřichov?
4: Nový Oldřichov 15.8.

0: Ukazuj konkrétně, zas nám poškrábo auto jako minule. Tak konkrétně tato slova, přátelé, vytlačují ta krásná česká slova a tím nám mizí i přísloví.
1: Přísloví nám mizí taky, protože už prostě nemají oprávnění, už neplatí.
0: Mýlíš se?
1: Řada přísloví neplatí.
0: Platí všechny.
1: Nepak? Třeba tak, tak mi například řekněte, kdy se vrátí ti, kteří z poctivosti nejdál došli.
0: To nevím. Ne.
1: Já vám to řeknu kdy. Nikdy.
0: No,
1: ježiš. Z poctivosti dojdete akorát...
0: Hele, zadrž to. Vulgarizmy, to jsou další problémy češtiny.
1: Doháje jsem chtěl říct slušně, jenom doháje.
0: A pozor.
1: O?
0: Teď si možná nevědomky použil eufemismus.
1: Koho?
0: Eufemismus.
1: Eufemismus jsem možná.
0: To je změkčování.
1: Ano, tak to už mě proběhlo dávno. Játra. Vlastně... Teď beru prášky na změkčování jater.
0: Vezměme si nějaké tvrdé slovo.
1: Ježišmarja.
0: Nebojme se třeba slovo bordel. Ale my eufemisticky můžeme jemně říci třeba nepořádek.
1: Nepořádek.
0: No.
1: Tak já jsem byl včera s klukama v nepořádku. A koupil jsem si tam uklízečku za 3000. No. A tam by vyluxovala šrajtufly.
0: Ano.
1: To je paráda. Takhle se má mluvit. To mám radost. Vidíte, že to jde. Jo.
0: Ano.
1: Krásně jsme to slovo
0: takže
1: nahradili.
0: Bohužel na závěr této přednášky musím konstatovat, no, že čeština jde cugrund.
1: Ano, česky správně, cugrund.
0: To znamená, že nám mizí takové krásné věci, jako byly epigramy.
1: Aforizmy.
0: No,
1: to nám nemizí to. Já třeba sám pracuji na tom, aby vznikaly nové
0: ty
1: epigramy. Já jim říkám pepigramy, že jo? Pepigramy, no jistě.
0: Ano.
1: Já vymyslím každý týden nový pepigram. Třeba tenhle ten je dobrý. V kolika zemích máš konto, tolikrát si člověkem.
0: No tak to nevypadá, že by bylo světlo na konci tunelu.
1: Ano. Já mám takový krásný pepigram, který se hodí na závěr té vaší přednášky.
0: Opatrně. No,
1: opatrně. To velmi citlivé a jemné. To
0: velmi
1: se bude
0: opatrně.
1: Moc líbit,
0: ano.
1: Lepší jarní osení,
0: no,
1: nežli stará tráva.
0: Ano.
1: Lepší mladý vůl, nežli stará kráva.
0: Děkujeme.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik dva pepíci, Mladý a Náhlovský. A vracíme vám do hry Petra Novotného. Tentokrát se utká s Halinou Pavlovskou. Vybírejte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefon připomenu jako vždy 731 800 900. No a protože tady máme slavného československého, dá se říct, diskjokeje Petra Salavu, tak teď poprosím o jednu takovou vzpomínku, byla-li by na Bonnie Tyler, která bohužel nás opustila.
4: Jo, je to taková vzpomínka z doby zhruba před 40 lety, kdy každý DJ, který vyjel do zahraničí, tak musel nakoupit singly, protože to
3: aby
4: bylo
3: co hrát.
4: To hlavní, aby bylo co hrát, a já jsem v té době byl v Bruselu s jedním fotbalovým zájezdem a vím, že jsem tam koupil minimálně 10-12 singlů Bonnie Tyler právě s totálním zatměním a těch desek jsem tam nakoupil, já nevím, cirka 60-70. Samozřejmě s vědomím, že přistaneme v Praze a ten fotbalový výlet to měl domluvené na celnici, že to nějak dopadne. No ale co se nestalo? Stalo se to, že byla mlha a my jsme místo v Praze přistáli v Bratislavě, kde museli budit celníky a ti velmi rozmrzelí přišli a to já jsem vez desky, ale tam fotbalisti vezli televize a videa a tak
3: dále.
4: Tak jak to bylo, větší věci. No a já jsem měl s jedním fotbalistou, který bohužel už je na nebíčku, domluveno, že mě tu tašku s těma deskama vezme, protože jim to procházelo samozřejmě víc než třeba mě. No a milý fotbalista, když už jsme byli ve frontě před tou celnicí, tak mi řekl, nezlob se, já mám svý věci a nechal mě v tom. A já jsem, Pavle, naprosto drze tu tašku s těma singlama, což byl poměrně velký balík, prokopal nohou pod tím pultem, kde byl ten přísný rozespalý celník a takhle jsem přelstil tu celnici a všechny kolegy jsem pak potěšil tímhle velkým hitem Bonnie Tyler s jejím nádherným hlasem, který nejde ani snad napodobit.
3: Tak zaprvé je těžký život diskjokeje, ale děkujeme i za ty písničky Bonnie Tyler. A protože jsme v humoriádě, dáme si jednu veselější s Shakin' Stevens.
4: Ano,
3: a Bonnie Tyler.
4: To je dobrá alkohol.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Úplně nejčerstvější, nejžavější výsledky hlasování tady máme. Petr Salava sledoval a ví a zná vítěze. Ano, kdo pak to je?
2: Dostal jsem šanci oznámit, že velmi těsně zvítězil Petr Novotný, tak se těšíme.
1: Petr uvádí Petra.
2: Ano.
3: Abyste neřekli v Kozákově, tak drobný problémy doma máme, já jsem je vyřešil okamžitě. Podle zásady nic není problém, ano? Problém číslo jedna, mýdlo. Podívejte se, ona mi nevydá nový mýdlo, dokud nevymydlím to starý. To se nesmějte, to není opravdu legrace, protože já už se doma mydlím něčím, co vypadá jako žlutá žiletka. Já už to ani nemůžu kolikrát mezi prstama najít. No a ona mi nedá prostě nový, nedá, já už jsem to vyřešil. Dneska jsem to vyřešil. Já jsem to normálně nacpal do toho odpadu, co máme v umyvadle. Ten kousek pustil jsem na to horkou vodu, ono se to částečně rozpustilo, zbytek jsem zatlačil, večer fasuju nový. Problém číslo dvě. Úklid u nás doma. Prostě ona není pořádná, to bych si netrouf říct, jo. Ona jednoduše nestíhá, já se jí ani nedivím. My máme 4 děti a ona učí a dělá přípravu odpoledne a večer. My kolikrát jdeme někam na návštěvu, kde nemají děti a ona mi pak říká, táto, ty tam mají naklizeno, vidíte? Já jí vždycky říkám, proč nemáme paní, která by nám pomáhala v domácnosti? Je to tak jednoduchý. A ona ne, že nechce, ona dlouho odolávala, že nemá ráda takový jako panský manýry a že nechce mít doma služku a že nechce mít ženskou, která bude chodit po bytě a koukat do zásuvek, no hrozný keci, ale zvítězil jsem, prosadil jsem svou, vyřešil jsem to jednorázově, hotovo, máme paní Cibulkovou. Cibulková skvělá, to je profesionálka, ta opravdu uklidí, ona chodí jenom jednou týdně. Opravdu pár hodin, ale to je zázrak, ten barák já večer prostě nepoznám, to je ono, jo. A představte si, na co já jsem teď přišel předevčírem. Ta moje žena vždycky předtím, než přijde paní Cibulková, uklidí celý barák. A víte proč? Protože nechce, aby si paní Cibulková myslela, že máme doma bordel. No.
1: A jsme ve finále, loučí se Petr Salava, zároveň by nás pozval na svoji diskotéku.
2: No, budu moc rád, ona ta hodina tak neuvěřitelně uběhne, že nechápu, že jsme na konci, ale když diskotéka, tak 12. září, klub Mandragora Praha, 5 DJů. Oldies but goldies.
1: Ty brďo, a teď Olympik jako za mladá, doslova, přesně, to se k tomu
2: tak,
1: hodí.
2: To se hodí.
1: Petr Salava i Pavel Kučera, přeji hezký den, dobrý poslech našich dalších pořadů.
2: Mějte se hezky.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Mezi Jihomoravským a Jihočeským krajem je možné cestovat s jednou jízdenkou. Požár 34. budovy ve Zlíně poničil sklad nadace Tomáše Bati. Premiér Babiš ocenil, jak vláda bojuje s inflací nebo vysokými cenami energií. A zítra bude skoro jasno, postupně polojasno s teplotami do 29 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno nabízí Pavel Chaloupka. Lidé můžou během prázdnin nově cestovat mezi Jihomoravským a Jihočeským krajem na jednu společnou turistickou jízdenku. O víkendech je navíc veze nová cyklobusová linka 180, která spojuje České Budějovice a Slavonice s Vranovskou přehradou a Býtovem. Tato novinka výrazně zjednoduší turistům letní výlety. Podle mluvčího Cordisu Květoslava Havlíka to usnadní cestování i cyklistům.
2: Cyklistům se tímto otevírají desítky kilometrů nových tras bez nutnosti řešit, kde končí hranice kraje. Pokud chtějí vyjet například na prodloužený víkend, nemusí si každý den kupovat nový lístek. V naší aplikaci Poseidon si koupí jízdenku třeba na 3 nebo 5 dnů a obě jim uznají i v navazujících jihočeských autobusech IDSK.
1: Stovky hasičů dál zasahují u požáru v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě platí zvláštní stupeň poplachu, požár pomáhá hasit i vrtulník s bambivakem. Část zasažené budovy se zřítila. Na místě podle hasičů nejsou zranění. Požár ale zničil knihy nadace Tomáše Bati. Její sklad se nacházel v 5. patře zasažené budovy. Nadace Tomáše Bati přitom měla dnes v plánu knihy stěhovat do Lukova. V prostorách 34. budovy se nacházelo celkem 48 palet tiskovin, dodává ředitelka nadace Tomáše Bati Gabriela Končitíková.
3: Pro nás jako velmi těžká situace, protože my nedržíme skladové zásoby ve vile tady, ale měli jsme to právě v té 34. budově. Jestli jsme přišli o všechny, tak víme teď z účetnictví, že tam máme knihy plus minus za 5 milionů.
1: Zásah hasičů bude podle jeho velitele Zdeňka Otrusina trvat až 3 dny. Hoře začalo ráno v 9. patře výškové budovy, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO plní své programové prohlášení. Babiš to řekl po celodenních schůzkách s jednotlivými ministry. S těmi jednal o plnění vládních slibů za půl roku vládnutí. Premiér ocenil, jak vláda podle něj zvládla inflaci nebo vysoké ceny energií a pohonných hmot. Opozice dnes vládu kritizovala třeba kvůli nízkým výdajům na obranu nebo zásahům do fungování státní správy.
0: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku převážně méně oblačnosti, postupně polojasno, odpoledne může být až oblačno, večer bude oblačnosti oběd ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, podrobnosti přidají za chvíli brněnští meteorologové.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Provoz na dálnici D1 omezuje nehoda na 202. kilometru ve směru na Vyškov, blokuje levý pruh. V opačném směru pozor u nehody na 158. a 5. kilometru. Mezi 16. a 18. kilometrem D2 pracují v levém pruhu ve směru na Břeclav silničáři. Opatrně projíždějte i místem nehody u Moravského Krumlova na silnici do Ivančic, tam zasahují záchranáři. A nehoda je hlášena také na okraji Morava na Hodonínsku. Volné cesty přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Brno Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Pohodové letní odpoledne krátce po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Brno. Právě začíná zpravodajsko-publicistická hodina Den v kraji. Tu za malou chvíli odstartuje přehled nejdůležitějších událostí dnešního dne s Pavlem Chaloupkou. Počasí probereme s brněnskými meteorology, v reportážích vám představíme senior taxi, pohledem inspektorů z krajské hygienické stanice prohlédneme dětské tábory, no a krátce po půl navštívíme Žďár nad Sázavou, město, které během léta oživí pouliční umělci. Ani dnes nebudou chybět temné letopisy a přidáme i pár letních rad. Tak zůstaňte s námi. Následující hodinou vás provede Alena Přikrylová. Dobrý poslech.
0: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno nám dozněla česká rocková skupina Flamengo. Den v kraji otevírá zpravodajským přehledem Pavel Chaloupka.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Ještě jednou dobré odpoledne. Zemědělci na jihu Moravy zatím sklidili přes 16% ploch letošní úrody obilovin, tedy necelých 150 tisíc tun. Vyplývá to z nejnovějších údajů Ministerstva zemědělství. Jižní Morava je ve sklizně ze všech krajů nejdál. Třeba na Vyškovsku už mají zemědělci hotové žně ozimého ječmene. Řemeslníci dokončují poslední práce na výstavbě nového krytého bazénu v Blansku. Město ho otevře 1. srpna a o den později si v něm zaplavou první sportovci. Stojí na ploše po zbouraných lázních. S náklady přes 320 milionů korun jde o největší investici v historii města. Podle jeho mluvčí Pavly Komárkové nabídne nejen závodní šestidráhu.
3: Ještě výukový bazén, malý dětský bazének, vířivka, parní sauna, ohřívárna pro plavce, budou zde zážitkové sprchy a zázemí pro plavání s dětmi od 6 měsíců.
2: Senioři nebo lidé se zdravotním postižením můžou nově ve Znojmě využívat službu Senior Taxi. Speciálně upravená dodávka registrované zájemce dopraví třeba na poštu, úřad nebo k lékaři. Jízdy si lidé můžou objednat po telefonu. Podmínkou k registraci je i trvalý pobyt ve Znojmě. Podrobnosti přineseme za chvíli. Policisté začínají s příchodem letních prázdnin intenzivně kontrolovat mladistvé kvůli popíjení alkoholu. Na jižní Moravě se zaměřují hlavně na bary, restaurace nebo třeba koncerty. Během poslední akce na Blanensku a Pohořelicku hlídky zkontrolovaly stovky mladistvých. Výsledky popisuje mluvčí Petra Hrůzová.
4: Odhalili 22 případů, kdy osoby mladších 18 let požily alkoholické nápoje. Dechové zkoušky se pohybovaly od 0,12 až po 2,25 promile.
2: Filmovým programem v kině Panorama dnes začíná 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť v Boskovicích na Blanensku. V historickém prostředí města se představí desítky českých i zahraničních umělců. Program, který zahrnuje také besedy, autorská čtení nebo výstavy, potrvá do neděle.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Ve svižném tempu Iveta Bartošová, máme 14 minut po 17. hodině. Krásné odpoledne. Pojďme se podívat na počasí.
1: Počasí.
0: A v tuhle chvíli jsem už ve spojení s brněnskými meteorology. Zdravím Báru Kučerovou. Krásné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Jaké počasí nám panuje v tuhle chvíli na jižní Moravě?
2: A většinou máme oblačnosti ještě více, méně je na Znojemsku a teploty se nejčastěji teď pohybují mezi 23 a 27 stupni Celsia.
0: Malinko se nám ochladilo oproti těm předchozím dnům. Jak se nám budou dál teploty vyvíjet? Jaké budou noci a zítřejší ráno?
2: Zítřejší ráno bude podobně chladné, jak to dnešní. Ty teploty očekáváme mezi 13 a 10 stupňů Celsia. V údolích tam by mohlo být ráno ještě chladněji, tam i kolem 9 stupňů Celsia. A noc bude, nebo teď zbytek dne a potom noc bude ještě s tou větší oblačností zpočátku a potom během noci bude oblačnost ubývat a ráno by měla být, ráno by mělo být skoro jasné, ale také existuje scénář, kdy se ta dnešní noc nebo noc na zítřek bude podobat té noci na dnešek, to znamená, té oblačnosti bude více, takže i od toho se potom budou odvíjet teploty. Pokud bude oblačnosti více, tak by mohly být i teploty trošku vyšší. A zítřek pak bude, nebo by měl být s převážně malou oblačností. Přes den se postupně udělá polojasno. Odpoledne pak může být až oblačno a znovu jako dnes více oblačnosti bude v té východní, případně severovýchodní části kraje. A večer oblačnost opět ubude. A zítřejší teploty ty už by měly být zase trochu vyšší než ty dnešní 26 až 29 stupňů Celsia.
0: Blíží se nám víkend, bude teplej?
2: A mělo by se postupně trošku oteplovat, v sobotu očekáváme maxima mezi 26 a 30 stupňů Celsia, v neděli také a sobota bude skoro jasná až polojasná, odpoledne a večer se může udělat oblačno a neděle pak začne s malou oblačností, postupně se už v noci bude dělat polojasno a během dne očekáváme hlavně oblačno, výjimečně se můžou objevit slabé přehánky a večer oblačnost ubude zpět do skoro jasna nebo polojasna.
0: Tak to je počasí červencové, sice svatá Anna, chladná z rána se nám blíží, ale myslím si, že před námi bude ještě poměrně krásný letní víkend. Děkuji Báře Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu za výhled počasí a přeji krásné odpoledne a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Na cestu k lékaři, na poštu nebo na úřad lidé ve Znojmě nově využívají senior taxi. Město službu spustilo včera. Autem se už svezli první klienti. Víc vám prozradíme za chvíli v reportáži, tak zůstaňte s námi.

0: Milí moji, zvu vás do Toulek. Já jsem se tedy natoulal tisíce kilometrů vlastně celým Československem, no ale teď už mašíruju rozhlasovým éterem, a to každou neděli dopoledne, kdy se dostává na řadu zajímavých osobností, které jsem potkal na své pouti.
1: Toulky Josefa Veselého poslouchejte každou neděli po 9. hodině.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písni

0: Legendární Beatles na vlnách Českého rozhlasu Brno 24 minut po 17. hodině. Seniori nebo lidé se zdravotním postižením ve Znojmě využívají senior taxi. Pohodlně se tak dostanou k lékaři, na poštu nebo úřad a zase zpátky domů. Auto po Znojmě jezdí od včerejšího rána, kdy začalo vozit první registrované klienty.
1: K bytovému domu na okraji centra Znojma dorazila dodávka s nápisem Senior Taxi. Řidič Libor Kubic vystupuje a telefonem se hlásí manželce klienta, kterého dnes poveze.
2: Dobrý den, paní Linková, tady Senior Taxi, přijel jsem k vám na objednávku. Dobře, tak jsem před barákem, jo? Děkuju, mějte se hezky, naschle.
1: Miloslav Jelínek v doprovodu manželky vychází z domu a za její asistence nasedá do auta. Cílem dnešní cesty je vyšetření v nemocnici.
3: A je to velice dobrá služba. To jsme překvapeni, protože jinak mě stálo hodně taxiky. 150 korun na zahradu, 150 doktorovi, takže nádhera.
1: Tak šťastnou cestu.
3: Děkujeme.
1: Za jednu jízdu lidé zaplatí 20 korun, objednat si ji můžou po telefonu, vysvětluje nezávislý místostarosta Znojma Jakub Malačka.
4: Oni si teda nejdříve musí vyřídit kartičku, kde je i fotografie, kterou poté předkládají panu řidiči, objednají si tu jízdu a to prostřednictvím toho mobilního telefonu nejpozději jeden den předem.
1: Kartičku si lidé můžou vyřídit na úřadě nebo přes internet. Služba je kromě seniorů nad 65 let určená tak lidem s průkazem ZTP. Podmínkou je i trvalý pobyt ve Znojmě.
4: Tady jsme se už v těch městech, kde tahle ta služba delší dobu funguje, takže je to právě třeba na tu poštu, na úřady, které máme tady různě po Znojmě, nikoliv jenom na ten městský, do nemocnice, k lékaři, na hřbitov a tak podobně.
1: Dodávku za několik set tisíc korun provozuje Centrum sociálních služeb Znojmo a je uspůsobená i pro lidi na vozíku.
4: Má ve své zadní části poměrně velikou rampu, aby ta přeprava byla důstojná, zároveň tam je několik zabezpečení, aby ta přeprava byla i bezpečná.
1: Registrace k senior taxi radnice spustila v polovině května. Zatím se přihlásilo přes 230 lidí. Podobnou službu s názvem Senior doprava spustili na začátku července taky Boskovice. Senior taxi funguje i v Brně, Vyškově nebo Slavkově u Brna. Ze Znojma Šimon Franc, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Brno, den v kraji.
0: Mají vaše děti nebo vnoučata na letních táborech tekoucí vodu a připravují kuchaři jídlo ve vhodných podmínkách? To v těchto dnech kontrolují inspektoři z krajské hygienické stanice. My jsme se na jednu takovou kontrolu byli podívat. Uslyšíte o tom za moment. Po písničce kapely Miraj.

0: Výrazně motivační píseň kapely Miraj na vlnách Českého rozhlasu Brno je 17 hodin a 30 minut. Hygienici dohlížejí o letních prázdninách na dětské tábory. Na Jižní Moravě jich mají nahlášených 138. V části z nich se navíc vystřídá několik turnusů. Přijede na ně celkem zhruba 12 000 dětí. Hygieničky zatím zkontrolovaly zázemí, sklady potravin, kuchyně nebo třeba ošetřovny u 15% nahlášených akcí. Narazily jen na drobné prohřešky.
1: Tak máte správně odděleno maso od zeleniny, maso je ve spodní části, zelenina nahoře, správně.
2: Hygienička Lucie Lejchmanová právě prochází jednu po druhé police v lednicích ve skladovacím zázemí kuchyně tábořiště nedaleko brněnských Kníniček.
1: Tady máte správně štítek zachovaný. Tomu spotřeby jsou v pořádku. Párky míváte na večeři?
3: Párky na snídaní nebo k čočce.
1: A tady máte nachystáno maso?
3: Ano, tam je od rána nachystané maso už na oběd. Předpřipravené.
2: Odpovídá pořadatel Martin Gabriel. Venkovní částí přecházíme k hygienickému zázemí. To tentokrát inspektorky obzvlášť zajímá kvůli šíření žloutenky typu A.
1: Kontrolujeme správné a pravidelné mytí rukou, zda děti mají dispozici tekuté mýdlo, utěrky, zda mají dispozici teplou tekoucí vodu. Předáváme informační letáky. Nejdůležitější je před jídlem si umýt ruce mýdlem a teplou vodou. Po toaletě samozřejmě také musí být umytý ruce.
2: Tady při kontrole objevily inspektorky jen drobné nedostatky, popisuje hlavní pořadatel Martin Gabriel.
3: Máme tam nějaké poznatky, které musíme změnit drobně. Jak máme mít potraviny uložené, případně kde jaký máme mít plochy na zpracování masa a zeleniny. Máme zdravotnici, která nám jezdí každý rok na školení, který pořádá hygienická stanice, takže máme relativně dobrý přehled o tom, co musíme splňovat a co může zůstat stejné.
2: Některé prohřešky jsou na táborech podle Lucie Lejchmanové podobné.
1: Typicky jde o to, že jsou nezakryté hotové pokrmy, ke kterým se pak mohou snadno dostat hlodavci. Dále se setkáváme i s tím, že pečivo je skladováno v pytlích, které jsou na odpadky, což je nevhodný materiál pro styk s potravinami. Setkáváme se i s tím, že je špatně uspořádaná lednice, syrové maso není odděleně od ostatních potravin.
2: Hygienici můžou za pochybení udělit pokutu. V závažných případech se může vyšplhat až ke 100 000 korun. Hana Novotná, Český rozhlas.
4: Den v kraji.
0: Žďáru nad Sázavou chybí pouliční umělci. Tohle léto ale má být jiné. Tamní organizátoři je chtějí přetáhnout z Brna a dalších měst. Takzvaní buskeři budou vystupovat po restauračních zahrádkách. Více za chvíli v reportáži. Ale nejprve přejdeme řeku Jordán. Helena Vondráčková na vlnách Českého rozhlasu Brno.

0: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Brno. Posloucháte zpravodajskou publicistickou hodinu Den v kraji. Máme 17 hodin a 36 minut. Pouliční hudebníky z Brna a dalších měst chtějí přetahovat Vežďáru nad Sázavou a oživit tak letní atmosféru v ulicích. Městská kulturní organizace začala oslovovat pouliční umělce a rovnou je propojuje s konkrétními podniky. Budou totiž hrát na restauračních zahradách. Domluvených je zatím 6 míst. Spolumajitelem jednoho z nich je dlouholetý organizátor kulturních akcí v Brně. Takzvaní baskeři mají přilákat hosty, ale taky zpříjemnit léto kolem jdoucím. Jako první se předvede jazzový kytarista.
1: Mně přijde, že jsem takový rozladěnej. A jinak nejsem rozladěnej.

0: Ty brďo, ani jsem se dostal někam, kde jsem ani nechtěl.
1: Ladislav Vímola v bezpečí prádelny. Jaké to bude vyrazit mezi lidi na zahrádku?
0: No, já teďka jsem se dostal v poslední fázi života k hraní jazzu, takže mám hodně zkušeností s hraní s různými lidmi na různých místech, tak i s takovými náhodnými uskupeními, takže mě tady tohle není úplně cizí, jako jo, jít někam a zahrát jenom tak v podstatě bez přípravy.
1: Zahrádky, otevřený zároveň prostor, těšíte se na tohle, že třeba lidé se zastaví, poslechnou si, nebo je tam víc strach?
0: Ne, strach tam určitě není. Jsem zvědavý právě na ty reakce lidí, jestli třeba když půjdou kolem, tak jestli se zastaví a opravdu přijdou, anebo se jenom tak jako podiví a spíš budou odcházet. Jo? Jakože spíš, jestli to bude spíš repelent, anebo nějaký jako atraktor takový, jo? Jsem zvědavý. Něco zahrajem. No tady tomu vypadá, že ani nebude vadit, protože je to rozladěný jak svině.
2: Nejdůležitější věc, kterou se tím baskingem my budeme snažit bořit, je, že se v létě ve Žďáře nic neděje a přitáhnout trošku tu kulturu přímo do ulic města.
1: Dramaturgině městské kulturní organizace Tereza Štikarová spojuje baskery s restauracemi a s kavárnami.
3: Tak my například v naší kavárně vlastně léto docela jakoby z kulturních akcí vynecháváme. Ale basking je úplně něco jiného. Basking je právě to, co k létu naprosto patří.
1: Těší se spolumajitel jedné z kaváren, Aleš Hrbek.
3: Je to takový pilotní ročník a doufám, že se přilákají i baskeři, kteří hrajou v Brně, v Bratislavě, v Praze, kdekoliv.
1: Ladislav Vímola se saxofonistou Petrem Venkrpcem ve čtvrtek obstará první test a on sám v létě vystřídá několik hudebních parťáků. Ze Žďáru nad Sázavou, Daniel Zach, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Brno, den v kraji.
5: A za chvíli zazní 10. díl cyklu s hercem Michalem Isteníkem nazvaného Temné letopisy moravské. Tentokrát nás vezme do doby druhé světové války.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
2: Vlastně úplně první knížky, které jsem udělal, byly její. Tereza potom vydávala další knížky. U Velesu mám dojem a Červenýho obra, za kterýho dostala vlastně Magnézii, tak to vydala u Odeonu. Ale seznámila se se svým současným manželem, Radkem Štěpánkem, kterýmu jsem vydal rám pro Pavoučí síť, ke kterému Tereza dělala ilustrace, a vlastně tím to začalo.
1: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
3: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Karel Gott svým hlasem rozechvil vlny letního odpoledního vysílání Českého rozhlasu Brno. Máme 17 hodin a 48 minut a je tu čas pro 10. díl rozhlasového cyklu nazvaného Temné letopisy moravské, tedy pro další z příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy, hrdinství záchranářů, ale také třeba to, jak jediná nedbalost, nepozornost nebo zlá myšlenka může změnit osudy mnoha lidí. Tentokrát nás Michal Isteník vrátí do času druhé světové války, abychom si uvědomili, čeho byli nacisté a jejich věrní schopni.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1945. Nacisté popravili i desetiletého. Druhá světová válka se blížila ke konci a nacisté předvedli v Brně další zrůdnost. Poslali na smrt rodinu Prudilovu. Otec Alois a matka Augustína museli před vlastní popravou přihlížet tomu, jak před jejich očima zastřelili ranou do týla syna Miloše. Ještě mu nebylo ani 11 let. Prudilovi žili v Hájence v osadě Karlov poblíž Hodonína u Kunštátu a během války pomáhali utečencům z německých zajateckých táborů i partizánům, kteří se ukrývali v okolních lesích. Dodnes lze v okolí najít stopy po jejich skrýších. Na zásobování a přinášení zpráv i potravin se tehdy podílel i prostřední syn Prudilových, malý Miloš. Nebyl tak nápadný, navíc třeba jeho zimní výlety se sáňkami pomáhaly maskovat stopy, které by mohly navést Němce k hledaným. Osudným dnem se stal 8. únor 1945, kdy Němci hájovnu obsadili. Nejdřív odvezli otce, druhý den maminku a Miloše. Mladší sestru Blanku svěřili příbuzným. Starší bratr naštěstí nebyl na místě a až do konce války se skrýval. V celé tak skončil Miloš i jeho rodiče. Následovaly drastické výslechy a následně přesun do Kounicových kolejí v Brně. Obávané gestapácké věznice a současně popraviště. Tam také všichni tři zemřeli. Datum pamětníci říkali s jistou opatrností. Konečně i na zdi hájovny je na pamětní desce nepřesný údaj o tom, že se poprava uskutečnila v Mauthausenu. Bylo to ovšem v Brně, a to pravděpodobně 10. dubna. 16 dní před osvobozením města, 9 dnů předtím, než věznice fakticky padla. Historik Vojtěch Žampach zaznamenal svědectví odbojáře Andělína Šulíka, který u popravy byl.

0: takto popsal osudový den. Když byl před otcovým zrakem ranou do týla zastřelen, byl sražen do písku otec. Jeho mrtvola padla vedle zavražděného hocha, jehož oči, vytřeštěné v agónii, vzhlíželi k nebi, jako by volali o pomstu. Ten den panovala mezi vězni nejtruchlivější nálada, jakou jsem kdy v kolejích zažil. Jméno desetiletého Miloše Prudila i jeho rodičů zůstává děsivým mementem válečného běsnění.
1: Český rozhlas Brno, temné letopisy moravské. Český rozhlas Brno.
2: Právě dozněl 10. díl našeho cyklu Temné letopisy moravské. Najdete jej i na našem webu a v aplikaci Můj rozhlas. Další kapitolu letopisu napíšeme společně s hercem Michalem Isteníkem a kolegou Milošem Šenkýřem jako autorem opět zítra v tomto čase.

0: Valdemar Matuška na vlnách Českého rozhlasu Brno. A máme tu další část našeho letního servisu. A začnu dotazem. Víte, kam na Moravě vyrazit, když se chcete svést na lodích? Nabídka je mnohem pestřejší, než by se mohlo zdát. I pro ty, kteří chtějí více než nějakou malou pramici, šlapadla nebo půjčený motorový člun. Na Moravě nejezdí jen elektřinou poháněné parníky na Brněnské přehradě. Podobná loď například pluje po hladině Dalešické přehrady a hned několik jich lze využít na té Vranovské. Další a mimořádnou základnou pro milovníky plavby na lodích je Baťův kanál. Tam se můžeme plavit pravidelnými loděmi hned z několika přístavů, ale dokonce si i takovou menší pronajmout. Pro netradiční jízdu můžeme zamířit na podzemní plavbu ze dna propasti Macocha punkevními jeskyněmi. Houpání na vlnách si lze užít také na novomlýnských nádržích, ale hlavně na Dyji a jejich ramenech po proudu v lednicko-valtickém areálu. Lodní doprava tam funguje mezi Lednickým zámkem a Minaretem, ale stejně tak mezi Minaretem a Janohradem. Pokud máte rádi loď připomínající dobu Krištofa Kolumba, vyrazte na Slezskou Hartu. Tam mají loď Santa Maria a na stejné nádrži pluje i moderní loď Harta, kterou pohání elektrická energie. A málo kdo ví, že z paluby lodi lze poznat i Olomouc. Tam funguje lodní doprava historickým korytem Moravy a podobná šance je i v Kroměříži. A pak je tu samozřejmě mnoho dalších půjčoven. Zkrátka, Morava vodě zaslíbená. Blíží se nám 18. hodina, zprávy s Pavlem Chaloupkou, no a po 18. pak Morava krásná zem s Květou Navrátilovou. Od mikrofonu s přáním pohodového letního večera se s vámi pro tuhle chvíli loučí Alena Přikrylová. Opatrujte se.
1: Český rozhlas Brno, den v kraji.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Nezaměstnanost v Jihomoravském kraji v červnu mírně klesla. Velení vzdušných sil převzal generál Tománek. Dálnice D55 u Hulína bude od zítřka průjezdná bez omezení. A zítra bude skoro jasno, postupně polojasno s teplotami do 29 stupňů. Dobrý večer, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a Pavel Chaloupka. Míra nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji v červnu mírně klesla na 5,2% oproti květnu o 0,1%. Čísla dnes zveřejnil Úřad práce. Nezaměstnanost v kraji klesá od února. Podíl nezaměstnaných zůstává i nadále nejvyšší na Hodonínsku se 6,5%. Následuje okres Znojmo.
2: Na Hodonínsku je zároveň nejvyšší přetlak na pracovním trhu. Na jedno pracovní místo tam průměrně připadá přes 7 uchazečů. Jihomoravský kraj má ve srovnání se zbytkem republiky vyšší průměrnou nezaměstnanost, a to o necelé 0,5%. Nejnižší míra nezaměstnanosti se drží v okresech Vyškov a Brno-venkov, těsně pod 4%. Šimon Franc, Český rozhlas.
1: Při slavnostním ceremoniálu na vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou dnes oficiálně převzal velení vzdušných sil armády České republiky Petr Tománek. Ve funkci vystřídal Petra Čepelku, který bude nově působit jako první zástupce náčelníka generálního štábu. Generál Tománek řekl, že chce v následujících letech pokračovat v modernizaci českého letectva. Silničáři dnes dokončují opravy dálnice D55 mezi Hulínem a Otrokovicemi. Od zítřka bude plně průjezdná. Kvůli opravě 7-kilometrového úseku omezilo začátkem června ředitelství silnic a dálnic provoz u Hulína. V posledních dnech bylo napojení na dálnici ve směru na Otrokovice úplně uzavřené. V Brně na Špilberku je ode dneška venkovní putovní výstava Lichtenštejni a Česká republika. Tvoří ji 6 oboustranných panelů s QR kódy. Návštěvníkům přibližují téměř 800 let působení šlechtického rodu v Česku, upřesňuje zvláštní zmocněnec nadace knížete z Lichtenštejna pro Českou republiku Michal Růžička.
3: No, je důležitá metropole a samozřejmě nějaké vztahy s Lichtenštejny, kteří měli řadu podniků vlastně kolem Brna, tak to bylo důležité město také, ale nikdy tam neměli žádný palác, kde by bydleli.
1: Výstava na Špilberku bude do 20. července. Podobná je teď také v Lednici na Břeclavsku.
0: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku převážně méně oblačnosti, postupně polojasno, odpoledne může být až oblačno, večer bude oblačnosti opět ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, foukat bude ráno a večer slabý, přes den pak mírný vítr severních směrů. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, ráno a později večer dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 pozor, u nehody na 202. kilometru ve směru na Vyškov blokuje levý pruh. S omezením po nehodě počítejte na Brněnské ulici v Náměšti nad Oslavou na kruhovém objezdu. Opatrně i v místě nehody u Mutěnic na cestě do Dubňan. Dobré cesty přeje ze studia Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Příjemný podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava, krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali mistříňanku a polku Miloslava Richarda Procházky a Josefa Vaškoviče Rozmarínek. Věřím, že vás tato polka příjemně naladila. Připomeňme si svátek. V českém občanském kalendáři máme jméno Drahoslava Drahuše. Na Slovensku slaví jméniny Luisa. Ještě jednou vše nejlepší. Já vám připomenu ještě telefon 726465200. Budu se na vás velice těšit a teď už písnička. Vesničky malebné, Vladimír Pfeffer, Františka Tomejčíková a Žadoviáci.

0: Vítám ve vysílání paní Jeřábkovou z Kostic. Dobrý podvečer.
1: No, dobrý podvečer, paní Navrátilová. Já bych chtěla popřát k narozeninám a ke svátku.
0: Ano.
1: Tak začnu těma narozeninama. Mm-hmm. Dneska je slaví narozeniny pan Laďa Kocián z Kostic. Tak já mu přeju, Ladi, hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Nechte zdraví, to přeju stejné a i Tance, protože to zdraví potřebuje každý, tak nech si aj písničky užije od paní Navrátilové z jejich pořadu a nech jste spokojení. Přeju vám to moc ze srdce. Zajtra slaví narozeniny moja kamarádka, pracovali jsme spolu na poště hodně roku. Je rodačka z Buchlovic a jmenuje se Bohuška Rosypalová. Mám dojem, že byla za Svobodná Jančarová, ale nevím to 100%. Mm-hmm. Bohužko, hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a všecko dobré. Nech se ti všecko daří, dobře běhá po Kosticích s vozíčkem, protože je na to zvyklá potkávat hodně lidí. Tak já jí přeju, nech ještě hodně dlouho může špacírovat po Kosticích. Připojují se Ira Kytková, Kurcovi a Vlasta Barančicová. A ještě mám svátky, zajtra je Libušky, tak zajtra svůj svátek oslaví moja dobrá kamarádka, je to sestřička ze Žlutého kopce Libunka Pankrácová, je také rodačka z Buchlovic a svátek ještě slaví paní Libuška, říkala jsem Libuška, neříkala jsem Liduška, doufám.
0: Nevím, teď jsem to také přeslechla.
1: Ano, Libušky, je Libušky zajtra. Tak a svátek má také paní Libuška Štiková z Kobylí. Tak já jim přeju všetkým oslavencům, hlavně to zdraví, všecko dobré, ale hlavně zdraví.
0: Ano.
1: Jsou ráda, že jsem vám mohla aspoň přes Radio Český rozhlas popřát všem, přeju vám zdravíčko, zdraví. Paní Navratilová vám také a tu písničku bych poslala všem mojim dobrým známým.
0: Dobře.
1: Protože mám jich přes rozhlas hodně a jsem ráda, že jich mám jich ráda všecky.
0: Ano, tak to je dobře. Paní Jeřábková, já se rozloučím. Ano?
1: Ano, já vám moc děkuju,
0: paní
1: Navratilová.
0: A přeji vám vše dobré.
1: Opatrujte, také vám přeju hlavně zdravíčko.
0: Ano, nashledanou. Pěkný večer. Tak. A teď už se přeneseme do Dobrkovic a zdravím pana Vojtu.
2: Pěkný večer přeji vám, paní Navratilová, a vašemu zvukovému místu a všem posluchačům při poslechu Zvorová krásná den. Teď tak se mi popřát a dát písničku Řekovi Bohumilovi Chroukovi z Kutnova, který slaví dnes 56. narození. Jeho vnuk Jakub bude slavit 25. svátek. Helena a Vojta přejí zdraví, štěstí, pohodu v rodině, v zaměstnání, v laučání se přítelí maminka. Kudra, manželka Dagmar, tím Štětám, rodina Ventovská, Kadášková, Dutamová a Juráková. Zahrajte jim obou přítnou písničku. Paní Navrátilová, děkuji za prostor a zase někdy nashledanou.
0: Ano, nashledanou, pane Vojto. No, my jste slyšeli, že ten přenos nebyl zrovna ideální. No, já si myslím, že se na tom všem pracuje. Nevíme viníka, takže nám to odpusťte, milí posluchači. Snaha byla z obou stran. Tak pojďme teď na psaná přání, která tady mám. Dobrý den, chtěla bych vás moc poprosit o písničku pro maminku, babičku a prababičku paní Marii Chovancovou z Uherského Brodu, která 9. července, což je dnes, slaví krásných a úctyhodných 90 roků. Maminko, přejeme ti jen to nejlepší, hlavně pevné zdraví, štěstí, spokojenost a také hodně krásných chvil na tvé oblíbené lavičce se svými kamarády. To vše ti z celého srdce přeje dcera Hana, vnučky Darča a Šárka s manželi a pravnučky Adrianka, Nikolka, Eliška a Vendulka ti posílají velkou pusu. Přání se připojuje také tvůj miláček Bóňa, A moc vám děkuji. Vím, že vybíráte písničku vy, ale strašně by ji potěšili Bílé konvalinky. Tak někdy třeba příště zahrajeme. Děkujeme za tip. Moc děkuji a přeje krásný den Kubišová Hana. Tak my vám také děkujeme a hrajeme písničku. Dědinu letí novinečka, polka a krumsíňanka.
3: Český rozhlas Brno.

Polka nám dohrála, Dědinu letí novinečka, Krumsiňanka dohrála a pojďme tady na přání, která tady mám pro vás. Vše nejlepší mému bratrovi Jirkovi Dostálovi k dnešním narozeninám přeje Jindra, Mirek, Luďa a Jožin. Hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody. No a půjdeme dál, ještě další přání tady mám a máme tady dnešní oslavenkyni a těch přání opravdu přišlo hodně a to je dobře. Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o nějakou pěknou písničku pro naši maminku, paní Naďu Jakubíčkovou z Mistřína, k jejím dnešním narozeninám a chci jí popřát hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody, ale hlavně toho zdraví a to jí přeje manžel Miroslav, dcery Renata a Eva s rodinami a sestra Anička se svou rodinou a připojují se Formanovi a Pakanovi. Předem vám moc krát děkuji, s pozdravem Renata Malíková. Tak výborně, dali jsme a půjdeme na další písničku, kterou tady máme. Zapadaj slunečko, Lidová, sourozenci Baťkovi a cymbálová muzika Slovácko.

0: Písnička nám dozněla. Pojďme přivítat pana Mirka Janku z Bánova. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. No tak já bych se chtěl připojit do té dlouhé řady gratulantů té paní Nadě Jakubíčkové ze Svatobodmistřína.
0: Ano.
1: Nejlepší, hlavně zlepšení zdraví, ať se má dobře, ať ona má ráda ty dechovky, tak ať to pořád poslouchá, aby jsme se zase někdy potkali na nějaké té dechovkové akci. No a zítra má narozeniny krásné 40. Pan Lukáš Grmolec, zpěvák z Tufaránky, takže jemu taky všechno nejlepší, zdravíčko, štěstíčko, ať mu to dobře zpívá.
0: Ano.
1: A potom bych chtěl pozdravit přátelé a známé, tady jestli poslouchá bratránek Pavel Bochín a manželé Baculovi Dotěšová a všechny kamarády, co mám dechovky, abych nezapomněl na někoho. Tak děkuji a hezký večer.
0: I vám přeji hezký večer. Tak nashledanou. A vítám ve vysílání paní Marii z Moravce. Dobrý podvečer i vám.
2: Dobrý podvečer, paní Navrátilová, děkuji za přivítání a zdravím vás a vaši kolegyně nebo kolegu, nevím, kdo tam je. A příští týden ve středu 15. července slavíme jmeniny Miroslaví pan Jindřich Hláska. Těmto jmeninám přejeme všechno nejlepší. Hlavně zdraví, štěstí, pohodu a lásku od své manželky Aničky a od celé rodiny. A aby se ještě dlouho těšili s manželkou Aničkou ve svých pravnoučátek, která jim dělají určitě velkou radost. Přejeme jim ještě mnoho společných let prožitých pospolu. To vše jim přejí Marie a Zdeně z Moravce. A tuto písničku posíláme do Lanžota, Němice, do Otnic. Oni ví pro koho. A ta písnička je paní Navrátilová také pro vás a vaši kolegyni. A děkuji a zase někdy nashledanou.
0: Ano, také nashledanou, paní Marie. A pojďme tady na e-mailovou poštu. Dobrý den, chtěla bych vás poprosit o zahrátí nějaké pěkné písničky pro pana Josefa Picknera ze Starých Hutí k jeho dnešním narozeninám. Hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a rodinné pohody přejeme a tomu z celého srdce takto vinšují manželka, synové Martin a Radim s rodinami a dcera Pavla s rodinou. Připojují se Jakubíčkovi, Malíkovi, Škromachovi, Adoltovou, nevím, teda Adoltovou, je to tu tak přímo napsané, a teta Holčáková. Zároveň chci všem, kdo mě přáli, ať už písemně, telefonicky nebo prostřednictvím rádia, poděkovat a ještě chci pozdravit Ivanku Slabákovou a popřát jí moc a moc zdraví a stále na ní myslíme. Předem vám moc krát děkuji, s pozdravem Naďa Jakubíčková. A já Ivanku taky zdravím, tak ať je vše dobré a ono to všechno dobré bude. Tak přátelé, předali jsme přání a jdeme na další písničku. Dej si polku hrát. Lácaranka, Ladislav Hrdlička, Stanislav Pěnčík.
3: Český rozhlas Brno.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Za chvilku. Tak vítám paní Zugarovou z Moravské Nové Vsi. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer. Už můžu teda?
1: Ano, ano, už jste prosím ve vysílání.
2: Já bych chtěla popřát panu Pavlovi Šrámkovi, je to náš soused, sedí pod ořechem až manželku a má půlku leté narozeniny. Tak bych mu chtěla popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a ještě nech tam dlouho pod tím ořechem sedí a pobrukuje si písničky.
1: To
2: a to
1: pěkné.
2: Jim přeje sousedí Emilka a Bohu Zugarovi.
1: Ano, a doufám, že tam má hlavičku pod tím ořechem.
2: No tak určitě, to tam nesedí, nestojí.
1: Ne, to byl takový vtip. Ano, no. Tak ono tam prý jako pod ořechem je vždycky dobře, protože tam tolik hmyz nelétá, že to tak nějak odpuzuje.
2: No to nevím, jako, ale oni tam vždycky sedí jako...
1: No to je nádhera pod ořechem.
2: Něco prohodíme, tak já jsem teďka zvědavá, jestli už jsou posluch. Ale sedí, já jsem to slyšela, že tam je pustě nerádio, jedině, že by odešel teďka někde.
1: No
2: já
1: tak. Tak třeba to dobře dopadlo.
2: Ano. Moc krát vám děkuju.
1: Paní Zugarová, pěkný večer. Naschledanou.
2: Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou. Já si teď tady napřímo vezmu telefon. Halo, halo. Kdo se k nám prosím dovolal?
3: Zdravím vás všechny k hovorám. No Joška.
1: No dobrý podvečer, pane Joško. Tak, pan Joška a hovorany, ano, vítejte.
3: A ve zvině jim přeju, ať se jim podaří uhasit ten požár. No je to velká událost. No. Ale především volám kvůli tomu, že chci popřát svým sestřenkám do Starého Města u Uherského Hradiště. Ano? Ta první je Liba Michalčíková a ta druhá Olga Vlková. Sestřenky, přeju vám k vašim jménám nadcházejícím jenom to dobré a zdraví, štěstí, boží požehnání a ať se v dobrém dál zascházáme tak, jak doposud. To vám přeje Joška Skopal z Hovoran.
1: Výborně. Tak pane Joško, pěkný večer vám přeji, ne moc horký.
3: A pozdravujte prosím paní Ivanku, na to bych zapomněl.
1: No určitě, určitě budeme, samozřejmě. Tak pane Joško, pěkný večer ještě jednou a nashledanou.
3: Aj vám, naschle.
1: Tak a já tady přidám e-mailovou poštu. Právě dnes, před 11 lety, se narodila naše vnučka Viktorka Šlesová z Jezeřan Maršovic. Milá Viktorko, vše jenom to nejlepší k tvým dnešním krásným 11. narozeninám. Hlavně hodně zdraví, štěstí, hodně dobrých kamarádů, spoustu úspěchů ve škole a spoustu krásných zážitků o prázdninách. Přeje babička Marcela, děda Radek a teta Míša Šlesovi, rodiče Alenka a Radek s bráškou Radečkem, babička Janička, teta Radka Pálenská z Damnic a prababičky Mařenky Šlesová a Mašová z Jezeřan Maršovic. Ještě včera oslavil své půlkulaté narozeniny Honzík Mičánek z Vedrovic. Tak jemu hlavně hodně zdraví, štěstí a ať se mu v životě daří. Pozdravem Radek Šles, Jezeřany Maršovice. Tak to bylo přání a hrajeme písničku. No přátelé, já si myslím, že to bude vhodná písnička pro paní Jakubíčkovou, protože to je její oblíbená, Jiří Zmožek, Holuběnka a Sokolka ze Šakvic.

0: doufá, že paní Naďa Jakubičková z Mstřína poslouchala a já to ještě doplním tady přáním pro něj. Mám ho tady přímo e-mail. Zdravíme vás a zvukového mistra. Vaším prostřednictvím bychom chtěli nechat zahrát paní Naděnce Jakubičkové z Mstřína k narozeninám. Ať zdravíčko slouží, štěstí, rodinná pohoda a požehnání paní Marie Žarošské. Ještě k dnešnímu dni má narozeniny Julinka Šrahulková a to 7 roků a v září jí to nastane příchod do první třídy, tak ať se jí tam daří a má se dobře. A ještě pozdravujeme paní Marušku Uhrovou do Lanžhota a to přejí kamarádi z Mistřína. Tak výborně, to jsme dali tady přání. Já tady mám ještě jedno, já ho předám. Tak, dobrý den, prosím o zahraně nějaké pěkné pesničky pro Lukáša Šupinu z Bystřice pod Lopeníkem, který dnes slaví své 36. narozeniny. No tak to je skoro dítě. Když se to tak vezme, to bude muž v plné síle. Tvé narozeniny jsou perfektní výhovorkou na to, aby si sa vo všední deň opil, no ale opatrně. Vše nejlepší a na zdraví. Lúbíme ťa. Hanka, Alžbětka a Viktorek. Tak předali jsme, hrajeme písničku, přátelé. Bojím se, mamko, Polka, pánové Lukeš, Kohoutek a Nivničanka.
1: Český rozhlas Brno.

0: přátelé, máme tady pana Vozára z Vlčnova, který se k nám dovolal. My vás zdravíme.
1: Dobrý den, paní Navrátilová, zdravím vás. Dnešního dne dosáhl krásného životního jubilea 30 let můj kolega a kamarád, profesionální hasič z Uherského Brodu a dobrovolný hasič z Němnice Miroslav Smetana. Milý Mirku, my ti ze srdce s mojí přítelkyní Míšou přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí, boží požehnání, mnoho lásky od tvé přítelkyně Míše a ať se ti daří na stavbě. Mm-hmm. To vše ti přeje Jirka Lozár, tvůj kamarád z Vlčnova.
0: Dobře, tak výborně, písnička bude za malou chvíli, moc vás zdravíme a přejeme pěkný podvečer.
1: Děkuju, taky přeju všem posluchačům pěkný poslech.
0: Ano, děkujeme pěkně, nashledanou. No a já tady mám další takové přání, které jsem trochu spojila, neboť dobrý večer, dnes má narozeniny kamarádka paní Lenka Kadlčková z Dolního Němčí. Dále také slaví své narozeniny kamarádka paní Jana Žáčková z Uherského Brodu. A ještě jedna dáma má narozeniny a je to paní Jitka Ješková z Cvikova. Takže přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, boží požehnání a to vše přeje kamarád Broněk. Takže předali jsme, přátelé, a hrajeme písničku. Fanoš Mikulecký, Dobrý večer, Frajárenko, Jarka Kachyňová, Juška Šmukař a Moravěnka.

Krásná písnička nám dozněla a já tady mám poděkování od Jardy Wolfa. Děkuji za pozdrav Maruse Hanákové. Pozdrav mě moc potěšil a i paní Jakubičková mě napsala, že byla moc šťastná za tu holubinku a já jsem ráda, že vám udělala radost. Ale přátelé, pojďme na další písničku, kterou tady máme. Ano, Frejárka nám zahraje Měšťanskou hospůdku.

Tak přátelé, to byl hit jeden a mám tady další hit, který vás určitě potěší. Karel Vacek starší, Cikánka, Josef Zíma a orchestr Karla Vacka mladšího.

Přátelé, máme tady pozvánky. Festival dechových hudeb v Rakvicích. Festival se koná v sobotu 11. července v areálu Sokolovny v Rakvicích. Začátek je v 16 hodin a festival moderuje Karel Hegner. Festival zahájí dětská dechovka z Podivína Rakvic. V průběhu festivalu uslyšíte dechovou hudbu Straňanku, Stříbrňanku a také domácí Tůfaranku. Po skončení festivalu následuje taneční zábava s Tůfarankou. Zvou vás srdečně muzikanti z Tůfaranky a v případě nepříznivého počasí se bude festival konat v Sokolovně v Rakvicích. A máme tady ještě 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratiškovice, festival Josefa Nováka, 12. července tohoto roku, areál Baník Ratiškovice, FK Baník Ratiškovice. Začátek programu je v 11 hodin, bude hrát dechová hudba Sebraňáci, Záhumenka, Západská z Holandska, Veselá muzika z Ratiškovic, Vracoviáci muzikanti Ladislava Prudíka, Drietomanka, Žadoviáci, Stříbrňanka. Program budou konferovat Dagmar Kamas Bělíková a Karel Hegner. A na závěr festivalu bude monster koncert, takže se určitě máte na co těšit. No a do třetice pozvánka bude do Křižanovic u Bučovic v neděli 12. července ve 14 hodin na fotbalové hřiště na posezení s dechovkou. Tentokrát nám zahraje dechová hudba Šardičanka. Je připravena bohatá tombola občerstvení a na vaší účast se těší FK Křižanovice a děkujeme za přečtení a přejeme hezký den. Přátelé, já se loučím. Ano, bude od mikrofonu Květa Navrátilová. Loučíme se orchestrální skladbou Ennio Morricone Tenkrát na západě. Přeji vám dobrý poslech a krásný čtvrteční večer.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Budovu 34 v Baťovském areálu ve Zlíně se hasičům nepodaří zachránit. Mezi Jihomoravským a Jihočeským krajem je možné cestovat s jednou jízdenkou. Transfuzní stanice během letních prázdnin pravidelně řeší nedostatek dárců krve a zítra bude skoro jasno, postupně polojasno s teplotami do 29 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Pavel Chaloupka. Po celodenním požáru v Baťovském areálu ve Zlíně se budovu 34 nepodaří zachránit. Po rozšíření ohně na střechu se propadl střed budovy, následně se zřítila další část. Hasiči na místě stále zasahují, ve vzduchu jsou i dva vrtulníky z bambivaky. Více k poškození budovy dodává hejtman Zlínského kraje Radim Holý z hnutí ANO.
4: Tak v tuto chvíli se s tou budovou musíme rozloučit. To už je hasičům jasné a ten vzkaz je jasný. Bohužel to nevydržela to zatížení toho požáru a samozřejmě byla to jedna z velkých dominant toho Baťového areálu, který jsme všichni měli rádi, ale život jde dál a my se musíme dívat dopředu.
2: Na místě zasahuje více než 40 jednotek hasičů, což je asi 300 zasahujících hasičů. Lidé můžou během prázdnin nově cestovat mezi Jihomoravským a Jihočeským krajem na jednu společnou turistickou jízdenku. O víkendech je navíc veze nová cyklobusová linka 180, která spojuje České Budějovice a Slavonice s Vranovskou přehradou a Býtovem. Tato novinka výrazně zjednoduší turistům letní výlety a podle mluvčího Kordisu Květoslava Havlíka to usnadní cestování i cyklistům.
5: Cyklistům se tímto otevírají desítky kilometrů nových tras bez nutnosti řešit, kde končí hranice kraje. Pokud chtějí vyjet například na prodloužený víkend, nemusí si každý den kupovat nový lístek. V naší aplikaci Poseidon si koupí jízdenku třeba na 3 nebo 5 dnů a obě jim uznají i v navazujících jihočeských autobusech IDSK.
2: Letní dovolené každoročně komplikují práci nemocničních transfúzních oddělení. Dárců krve během prázdnin ubývá a část z nich nemůže na odběr ani bezprostředně po návratu ze zahraničí. Důvodem jsou preventivní opatření proti některým infekčním nemocem, například západonilské horečce. V závislosti na navštívené zemi může odklad darování trvat od 1 měsíce až do 1,5 roku. Velké Meziříčí chystá u nového bytového sídliště místa k procházkám a odpočinku. Developer ve vznikající lokalitě Čechovy sady postaví 4 nové domy se 100 bytů. Město u nich podle bezpartijního starosty Alexandrose Kaminara se vybuduje takzvaný vodní park.
6: Sport.
2: Karolína Muchová postoupila poprvé do finále Wimbledonu. Turnajová desítka po odvráceném matchballu porazila na londýnské trávě o 3 příčky výše nasazenou Američanku Coco Gauffovou 6-2, 1-6 a 7-6. Rozhodující super tiebreak vyhrála 12-10. V historicky prvním českém grandslamovém finále může narazit na Lindu Noskovou, která hraje právě s Ukrajinkou Martou Kostukovou.
6: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekejte zpočátku převážně méně oblačnosti, postupně polojasno, odpoledne může být až oblačno, večer bude oblačnosti opět ubývat, nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů, ráno a večer bude foukat slabý, přes den pak mírný vítr severních směrů. Rozptylové podmínky budou velmi dobré, ráno a později večer pak dobré, biozátěž na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na dálnici D1 počítejte s komplikacemi po nehodě na 206. kilometru ve směru na Vyškov, blokuje dva pruhy. Opatrně projíždějte i místem nehody u Hodonic, na silnici do Krhovic tam zasahují záchranáři. Pohodu na cestách přeje od mikrofonu Pavel Chaloupka.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pondělí 13. července pro vás chystáme mimořádné dopolední vysílání z exotické zahrady v Přibicích, kde právě kvetou granátová jablka a k vidění je tam i 400 let starý olivovník. Když za námi mezi 10. a 12. hodinou dopolední dorazíte, můžete si přičichnout ke květu perské akácie, ze které se vyrábí parfémy, obdivovat nejvyšší palmu u nás nebo vidět 30-kilového želvího samce Martina, případně nakrmit koi kapry v okrasné jezírku. Poradíme, jak se postarat o to, aby exotické rostliny na vaší zahradě nebo terase prospívaly, a hostit nás budou pěstitelé i vizionáři a chovatelé želv Jiří Michna a Miroslav Effenberger. Nenechte si ujít návštěvu místa, které připomíná Španělsko nebo Itálii. Z exotické zahrady v Přibicích bude Český rozhlas Brno vysílat už v pondělí 13. července. Vřele zve a už se moc těší Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Oroma Vakeren.

Dobrý večer. Lačira tešukar šuniben. Dnes si budeme povídat s Ondřejem Radičem a Natálií Horňákovou o tom, jak důležitá je pro ně rodinná paměť. Právě díky vzpomínkám svých blízkých poznávají romskou historii, kterou v učebnicích často nenajdou a o níž se ve školách stále nemluví tolik, jak by si zasloužila. Přeji příjemný poslech.

0: Poslech nám zpříjemnila kapela Rytmu Gitano a posloucháte Oroma Vakeren. Pěkný večer. Od konce druhé světové války uplynulo 81 let. V romských rodinách ale vzpomínky na tuto dobu nezmizely. Přetrvávají ve vyprávění a rodinné paměti. Jak na tuto minulost nahlížejí dnešní mladí Romové a Romky? A jak oni přemýšlejí v současném světě? Svůj pohled nám nabídnou Ondřej Radič a Natálie Horňáková. Budou mluvit o tom, jak minulost ovlivňuje přítomnost a proč je důležité se k ní vracet.
1: Keď mi to Sarka hovorila, tak prišiel po mne mráz. Keďže môj jeden praprastarý otec bol aj v koncentračnom tábore, bol zajatý a druhý praprastarý otec bol zavraždený kvôli tomu, že bol odboj v Slovenskom národnom povstaní. A myslím, že by to malo byť takéto veci pripomínané.
2: Ja to mám hodne podobne ako Ondrik, pretože mne hlavne môj deda povídal, co on jako dítě zažil, protože on zažil koncentrační tábor, když byl fakt malinký. A jeho celá rodina byla zajata, tak to bylo takový pro mě hodně silný a smutný, protože doteďka si na to vždycky vzpomenu.
0: O rodinné minulosti se Natálie dozvídala už od dětství.
2: Můj děda chtěl, abych to věděla. On mi říkal většinou i věci, co jako dítěti by se nemělo říkat. Mě už to začínalo říkat třeba od 8-9 let, no ale chtěl, abych já to věděla.
0: Také Ondřej měl to štěstí, že se u nich doma mluvilo otevřeně.
1: Ale já si myslím, že moje stará máma mi hlavně tím připomínala to, že jako minulosti těžko žili a vlastně jako když jsme takzvaně dnes privilegovaní, že v dnešní době, kdy nie je vojna a máme si z čeho koupit to jídlo a že máme to štěstí.
0: Rodinná paměť pro ně není uzavřenou kapitolou, ale živým příběhem, který je dál formuje.
1: Pre mňa osobne to bolo nesmierne obohacujúce. Keď mi to stará mama hovorila, mal som sebe pocit ako keby hrdosti, pretože viem, ako v minulosti žili moji predkovia, moja rodina a motivovalo ma to. Ďalej by som sebe pracoval a pokračoval vo svojej kariére alebo tak v živote.
2: Ja to mám hodne podobne, pretože som videla, když mi to môj deda vyprávil, že byl statečný a že vlastne bojoval za to své, za Romy i za svoju rodinu. Že som si řekla, jako, že toto je hodně silný a dalo mi to určitě nějakou motivaci, abych to třeba i rozšiřovala dál.
0: To, co bylo doma přirozenou

0: součástí života, ale přestalo být na školách samozřejmostí.
1: Vůbec to nezmiňovali. I když já jsem třeba někdy chtěla to zmínit, tak moje učitelka mě zignorovala. Na střední škole taky moc ne. Ale tam to bylo spíš takový, že na střední jsem měla hodně oborový předměty. Moc jsme nedávali pozornost na dějepis. Ale na vysoké škole právě to tam hodně probírají. I já třeba i chodím na hodně přednášek, kde to hodně zmiňují.
2: A proč jsem vzpomněla teda Natálka, to je hrozně smutné, že člověk je nutěný ísť až študovať vysokú školu, univerzitu, aby sa dostal k týmto informáciám. Kde som ja študoval, na základnej škole sa o tom vôbec nehovorilo, na strednej škole to bolo spomenuté medzi rečou. Proste bol holokaust, zabíjali Židov a aj Rómov. No tak medzi rečou to bolo v podstate všetko.
0: I proto je podľa nich povedomí o romských dejinách medzi jejich vrstevníky spíše nízké.
2: Ja osobne sa pohybujem práve v oblasti mojich vrstevníkov, koho to zaujíma. Ktorí sa o to snažia sa to zviditeľňovať, ale viem, že väčšina mojich vrstevníkov nemá prístup k týmto informáciám a nevedia o týchto informáciách taktiež. Pretože tieto informácie, či už napríklad o holokauste, o vyvražďovaní Romov, či už počas habsburskej monarchie, nie sú nikdy ľahko dohľadateľné. Je ťažko sa k ním dostať. Ja sám osobne som sa k ním dostal, až keď som sa presťahoval do Prahy. Takže si myslím, že väčšina mojich vrstevníkov napríklad na Slovensku, v mojom rodnom meste, tieto informácie nemá a nevie ani o nich. Ani by to toho člověka nenapadlo.
0: A právě proto Natálie i Ondřej působí v neziskových organizacích, kde se snaží prostřednictvím projektů zvyšovat povědomí o romské historii.

0: To byla píseň Prsten v podání Ondry Gizmana mladšího. Tradiční romská hudba je celosvětově uznávaný kulturní fenomén. Inspiruje hudebníky napříč žánry a zdomácněla i v mnoha evropských zemích, kde ji hrají i hudebníci z majority. Na toto téma oslovila Iveta Durdoňová hudební pedagožku Kateřinu Andršovou z Hradce Králové a její dceru Bohumilu.
1: Paní Andršová, váš manžel je romista a jak vy jste přišla k romské hudbě a k romskému jazyku?
2: Tak to bylo ještě předtím, než jsem poznala manžela, protože v roce 1998 byl festival týdeníku Respekt věnovaný celý romské hudbě a já jsem byla pověřená, abych pro Czech Music pro České hudební informační středisko, zapomněla jsem už přesně ten název, ale napsala zprávu o tom festivalu. Já jsem do té doby o romské hudbě mnoho nevěděla, ale měla jsem skoro 4 měsíce na přípravu, takže jsem v té době se věnovala hodně zkoumání romské hudby, hledala jsem nahrávky, v té době to ještě nebylo tak jednoduché, protože neexistoval internet, takže jsem byla odkázána na gramodesky, objevila jsem velice rychle Evu Davidovou, Milanu Hipšmanovou a řadu publikací o romské kultuře a pak jsem samozřejmě nahrávala během toho festivalu všechny koncerty. Sešli se tam Romové z Rumunska, z Makedonie, z Francie a tak dále, takže jsem o tom napsala zprávu skutečně pro to České hudební informační středisko, která vyšla, myslím, jenom v angličtině. A na základě toho jsem byla oslovena Českým rozhlasem, abych vytvořila sérii pořadů o romské hudbě. A potom jsem se dostala na kurzy Máši Božkovcové a to byla vlastně moje první učitelka romštiny. A pak jsem se seznámila teda tady s manželem, takže to bylo moje seznámení s romskou hudbou.
1: A vy sama, když jste doma s manželem, s dcerou, jaké písně vy si nejradši zaspíváte?
2: Tak u nás to je jasné, protože u nás dominuje manžel, který doma hodiny hraje na kytaru a neustále zkoumá akordická řešení různých romských písní, takže z toho vyplývá ten žánr, kterému se věnujeme doma. A když přijdou vnuci, kteří hrajou jeden na pozoun, druhý na trumpetu, tak vlastně pro ně upravuju romské písně tak, abychom si je mohli všichni zahrát. Takže naše rodinná sestava má docela slušný romský repertoár. Kytara manžel, Bohdanka klavír, Matyáš pozoun a Timotej trubka. Já se občas tomu přidám, nebo tam dělám takovýho toho, kdo to nahrává, zachycuje.
1: Vy jste taková netradiční česká rodina.
2: Moje dcera si myslela dlouho, že jsme Romové, dokonce jednou se mi vezla ze školky a Bohdanka říká, no, já jsem taková jiná, to bude asi tím, že jsem Romka. Vyšlo z toho, že si Bohdanka skutečně myslí, že jsme romská rodina, tak jsem jí vysvětlila, že ne, ale vlastně to prostředí u nás i to, že většina našich přátel jsou Romové a vlastně přátelíme se i s rodinami z našeho blízkého okolí, tak to je asi zřejmě ten důvod. A taky jsme jezdili do Romska s Bohdankou, neboli na Slovensko, kdy pojedeme za tetou Lidkou do Romska, znamenalo, kdy pojedeme do Spišského čtvrtku.
1: Bohdanko, oba dva rodiče se věnují romské hudbě. Jak je to u tebe?
3: Já se taky věnuji hudbě, hraju odmala na klavír a teďka mě učí na kytaru a hodně zpíváme. Nejradši, mám hodně ráda Čardáše, takový rychlejší a jednu písničku mám hodně ráda, Obožtáris Avel.
0: Jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Dávejte na sebe pozor. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Pojišťovny zatím evidují škody po silných bouřkách ve výši 672 milionů. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra vzrostou o desítky haléřů. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a teploty do 29 stupňů. Dobrý večer u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škodu nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které si vyžádal Český rozhlas. Lidé zatím nahlásili přes 12,5 tisíce událostí. Nejvíc škod pojišťovny evidují ve Středočeském kraji, potvrzuje mluvčí generály České pojišťovny Jan Marek.
2: Nejvíce škod máme v rámci Česka nahlášeno z okresu Praha Východ a také z Příbrami a Kolína. Klientky a klienti ze středních Čech nahlásili 1626 pojistných událostí za bezmála 80 milionů korun.
0: Noční srazy majitelů silných aut ruší obyvatele sídliště v Ostravě Zábřehu. Na parkovišti v blízkosti domů pravidelně túrují motory, driftují a troubí na klaxony. Podle policistů tím ale většinou neporušují platné zákony.
3: Úplná pohroma, to je teď furt. Turujou, nedá se spat.
4: Jeden z obyvatel sídliště, Kristián Dominik Paušo, popisuje, co se každou noc děje na parkovišti kousek od domu, kde bydlí. Ostravští policisté podle mluvčí Nikol Bočkové o nočních srazech vědí.
5: Zpravidla na místě nedochází k porušování jakékoliv platné legislativy, tedy včetně rušení nočního klidu.
4: Lidé přesto podle policistů nemají váhat takové události hlásit. Pokud strážníci porušení nočního klidu zjistí, můžou řidiči na místě uložit pokutu do výše 10 000 korun. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou o desítky haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí na síti X. Za litr nafty řidiči zaplatí zítra až 38 korun 22 haléřů, což je o 77 haléřů víc než dnes. Po několika týdnech státní regulace se tak cena vrátí nad 38 korun. Benzín zdraží o 27 haléřů na 1,40 korun a 70 haléřů. Regulaci cen pohonných hmot vláda prodloužila zatím do 19. července.
6: Sport.
0: Ve finále tenisového Wimbledonu se v sobotu utkají poprvé v historii dvě Češky, Linda Nosková a Karolína Muchová. Nosková porazila Ukrajinku Kostukovou 2x6-4. Muchová po víc než 2,5 hodinách zdolala Američanku Goffovou v super tiebreaku třetího setu 12-10.
6: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 21 až 24, v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 se zkrátila kolona v Brně směrem na Ostravu před omezením u bratislavské dálnice. Kolona teď od 193. kilometru, nezdržíte se dlouho. Menší kolona na D1 je směrem z Prahy do Brna před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. No a v Praze dejte pozor, v Cínovecké ulici na příjezd z Ústí nad Labem do Prahy na sjezdu na Ďáblice a Čakovice je nehoda v pravém jízdním pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy, po nich už je tady repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Jako jeden z mála vystudoval konzervatoř i damu, prošel Dismanovým dětským rozhlasovým souborem, dnes je hojně obsazovaným hercem nejen do rolí záporáků. Herec Jiří Plojhar je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den, dobrý den. Zdravím posluchače
1: Alex
8: Českého
1: a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec Jiří Plojhar, který stvárnil desítky filmových i seriálových rolí. Objevil se třeba v roli trenéra Michala Žoloutka v seriálu Vyšehrad, pak jste stvárnil třeba Oldřicha Černíka ve filmu Muž, který stál v cestě o Františku Kriegerovi. Bylo toho spousty, ale vy jste také prošel Disneyovým rozhlasovým souborem, který funguje přesně letos 90 let, funguje pod Českým rozhlasem. Prozraďte, kdo vás do takzvaného dismaňáku přivedl.
1: No tak tam to úplně všechno začalo, vlastně, jako když se dá říct, má kariéra. A kdo mi tam přivedl, byla to maminka. Maminka, která už jako mladá hrála s Ochotníky princeznu se Zlatou hvězdou na čele a tím pádem od té doby si myslí, že je expert na všechno, co se týká herectví, a tam mě přivedla tehda na konkurs a já jsem moc nechtěl, protože přece jenom v tom věku nechce jako člověk nebo kluk jako recitovat básničky, chce spíš lítat na hřišti s tím fotbalovým balónem, ale tam pomalu přišel ten zlom, kdy já jsem opouštěl ten fotbalový balón a zjistil jsem, protože samozřejmě Dismaňák nebyl jenom básničky, my jsme dělali divadelní představení, jezdili jsme na ty soustředění v létě, tak tam postupně ta láska k tomu v uvozovkách dramatickému umění začala vznikat a začal pomalu zanikat ten fotbalový míč. Takže to byl takový jakoby ten prvopočátek toho, že jsem se stal hercem.
0: Ale vzpouzal jste se v začátcích, když jste začal?
1: Ne, já jsem si tam našel hned, tam byli kamarádi a tak všechno, takže tam já, jako, to nebyl jako, že by to byl oprus, jako, to vůbec ne. A tehda pan režisér Berger byl neskutečně vtipný a sprostý pán, jako samozřejmě krásně, jako lásky plně, a to nás tak jako formovalo, si myslím, celkově říct k dobrým lidem, no. Já jsem to říkal nedávno na tom výročí, jsme měli v Arši takový gala večer k 90 letům a prostě my jsme procházeli nejenom, že jsme recitovali jenom tím jako verbálním projevem, ale my jsme se učili třeba kdo koho pustí dřív do dveří, kdo komu nabídne tykání, jak se podává ruka, jak se stoluje, takže takový všeobecný prostě základ správného člověka, si troufám říct.
0: Taková etiketa.
1: Ano, tedy. Přesně tak.
0: Čili to není jenom pro ty, kteří v budoucnu chtějí hrát nebo zpívat. Tam se člověk naučí i takové důležité věci.
1: A co znamená i jako pomoc slabšímu a další věci. Takže to bylo, jako my jsme byli formovaní jako velice správně. A byl prostředek 80. let, takže to bylo úplně
0: nádherné. Jak dlouho jste chodil do Dismanova souboru?
1: Já, když jsem se měl, tak jsem si to zkusil spočítat. Určitě jsem nastoupil v roce 1984. V 8 letech a končil jsem někdy tak 91, 92, protože už jsem chodil na konzervatoř a přece jenom jako ten čas už nebyl tak velký, takže jsem ten praktikant takzvaný byl jenom chviličku.
0: Hmm. A někdy jsem zaznamenala, nebo jsem si přečetla, že nechybělo málo a vy jste hercem vůbec nebyl a vaše kariéra by vypadala jinak, váš profesní život. Kam jste měl namířeno? Byl to ten fotbalista, byl to ten vrcholový sport původně?
1: Tam se dost brzy ukázalo, že ta láska je sice veliká, ale ten talent není ani divizní, jako jo. Takže tam by asi moje kariéra nepokračovala. Myslím si, že bych se vydal směrem po tatínkovi nebo po bráchovi a byl by to foťák nebo kamera, si troufám říct. Nebo jste narazila na něco jiného teďka?
0: Já jsem narazila právě na ten vrcholový sport a ano. Kdo vám vlastně řekl tedy, že to je na divizi, že to není úplně na vrchol, nebo to, byste to sám vycítil?
1: Dostanete se do určitý fáze, jako zřejmě v těch 14, kde tušíte, že vedle ten Pepan nebo ten Martin, jako ten míč je poslouchá o mnoho víc a taky, že ta kondice není úplně dokonalá i v těch 14, dneska je samozřejmě mnohem tragičtější, i když se snažím, ale to vycítíte, to vidíte kolem sebe, takže jsem se stal velkým fandou a hřiště jsem opustil jako za zábrany a tam jsem začal fandit.
0: Začal jste fandit a vlastně vydrželo vám to dodnes, protože vy jste fanouškem Bohemky.
1: Samozřejmě,
0: koho jiného. V sobotu remizovala, že?
1: Podívejte se, já se k některým věcem jako nechci vyjadřovat.
0: Tak si dáme písničku a budeme si
1: povídat. Olomoucí, ano, víme. Tak.
0: Budeme si povídat o něčem jiném. Naším hostem je herec Jiří Plojhar.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta a tím je herec Jiří Plojhar. Připomenu filmový, divadelní i seriálový herec, také dabér, který ovšem vystudoval jak konzervatoř, tak damu. Už jsme zmiňovali, že jste také prošel dismaňákem. Byl jste tak zapálený pro to herectví, že vám třeba nestačila konzervatoř?
1: Byl jsem proto velice zapálený, ale tady byl ještě jeden důvod, který se dneska úplně jako nehodí říct, ale já ho řeknu. Tehdy nebyla ještě profesionální armáda. A já jsem úplně tu konzervatoř nedodělal, já jsem byl trošičku zlobivý dítě, takže já jsem sice až po maturitě, ale potom byl vyhozen v tom páťáku, šestáku, protože ta konzervatoř je na 6 let. No a samozřejmě v ten moment, protože jsem byl schopen odveden, jsem očekával, že přijde povolávací rozkaz, že jo. A já jsem jako úplně tehda jako potom netoužil, že, i když mi tatínek vyprávěl, že když je povodeň, to mají dělat ženský, nebo když už žádný nejde o válku, prostě tam se staneš chlapem a takovýhle věci, tak já jsem přece jenom myšlel o tom, že bych se chlapem stal nějak jinak, nežli někde v přijímači na vojenském cvičišti, takže se přemýšlel, co rychle udělat. A dal jsem přihlášku na damu. A věděl jsem o tom, že na damu nechtějí mít úplně jako konzervatoristy, chtějí pracovat prostě s takovým tím ještě neovlivněným, neskaženým, nadaným, talentovaným materiálem. A přece jenom z té konzervatoře si už člověk přináší nějaký, jako, nějaký pohyby podle toho, jaký kantor ho učil, tak třeba podle něho, třeba jeho herecký projev a tak. Tak na to jsem byl připraven a vlastně jednak jsem se poctivě připravil na ty talentovky a jednak jsem měl ještě připravený takový osobní monolog o tom, že jsem proflákal strašně moc spoustu času, že ještě nejsem připraven pro profesionální dráhu a že bych potřeboval ještě studovat. Jako říkám to velice zjednodušeně. A oni tomu tehda uvěřili a byla to taky pravda. Jako jo, a přijali mě. A já jsem za to strašně moc vděčný, protože na damu přišel láskyplný drill a já jsem se tam opravdu utužil, neskutečně jakoby životně spravil a damu jsem takzvaně vděčný, že mě vrátila do života. Takže já na tento ústav, my říkáme ústav vždycky, nebo učiliště, tak na toto učiliště já prostě nenechám dopustit. No. Takže vlastně ze začátku to byl takový jako kalkul, ale pak mě to strašně moc v životě pomohlo a jsem za to rád.
0: Kalkul a to, že nechcete na vojnu, jste přiznal?
1: Tak tehda jsem asi...
0: Nebo až zpětně, že?
1: Až zpětně, tehda jsem to jako neříkal samozřejmě.
0: Vy jste říkal, že vás damu vrátila do života. Vím, bylo tam něco s drogami, že? Vy jste tak jako nebylo úplně hodné,
1: tak byly 90...
0: hodné dítko. Rodiče se s vámi asi užili.
1: Byla 90. léta, takže všechno nové, co sem přišlo, se muselo vyzkoušet, že jo? Dělal jsem umělecký obor a zdůraznil bych, jak jste jmenovala ty rodiče. Tak já bych jenom řekl, jak se říká, no jo, to je výchovou doma a tady to kašlali na ně a tak skončili jako blbě a tak. V žádném případě doma vůbec nic nepoznali. Já jsem stále měl doma natopení nahřátý punčocháčky, abych z postýlky šel rovnou do teplýho. Já jsem měl přichystanou snídaní. Já jsem prostě vyrůstal v neuvěřitelně láskyplným a skvělým prostředí. Jenom jsem toužil po těch zážitcích a tehdy jsem netušil, že ty zážitky, aby byly ty opravdový, se dají zařídit jinak a ne nějakýma látkama. No. Ale musel jsem si tím projít a zdá se, že mě to nijak nepoznamenalo.
0: A prošli si tím s vámi i vaše rodiče, myslím, jako jestli se to dozvěděli potom?
1: Pak nějakým způsobem asi ano, ale to už bylo za mnou.
0: Vaší profesorkou na damu byla třeba paní Věra Galatíková, mm-hmm. Jaká byla?
1: To byla taková naše máma. Opravdu tak nám měla naprosto prostě vztah, jak kdyby jsme byli její děti, takže když, že jo, na damu, tak probíhají takový ty lásky, že jo, velký, takový ty prvotní, tak ona s námi ty třeba zklamání z lásky prožívala a fandila nám v osobním životě, chtěla vědět hodně o tom osobním životě, a ne, že by chtěla to vědět prostě jako máma, chtěla vědět, kam chodíme, čím se bavíme třeba po škole a tak, takže...
0: Dohlížela na vás, tak
1: dohlížela na nás, no. Jak, zajímala se o to, jaký jíme, že prostě nebudeme se odbývat tamhle bagetou v máji a tak, že prostě, že musíme mít aspoň denně jedno teplý jídlo. To byla skvělá, no.
0: Herec Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jiří Plojhar, který je známý jako představitel různých padouchů a záporáků, ale nejsou to jediné role, které dostáváte, ale tak...
1: Ještě jsou to takový jakoby popletové a šmoulové, jako.
0: Myšpulín myslíte, ale tak to dabujete, ne?
1: Hodně tam chybí takový ty charakterní hrdinové. Ty ve svém rejstříku tam jako docela absentují, no.
0: Ty byste si přál?
1: No, ty bych si přál, samozřejmě. Člověk touží po tom, co nemá, no. Takže ono je samozřejmě radost hrát a obhajovat ty estébáky, jako jo, třeba.
0: Protože jich bylo, že? Ve vašem případě.
1: Pár, docela bylo, pár výrazných.
0: No, v Pankrácké věznici jste, myslím, že Bárový.
1: Ano, a tak...
0: Hrál nějakého dozorce.
1: Dozorce, ale pak hlavně ty byly třeba ve filmu... v minisérii Bohéma, jako České televize, tam jsem likvidoval Vlastu Buriana, potom to bylo ve filmu Fotograf a naposledy tuším, ano, byl jsem vyšetřovatel pana Hasila v Králi Šumavy. Takže tady ty postavy musíte nějakým způsobem obhájit, musíte tam najít, proč jsou takový. A to je dobrodružný, nemůže to být primárně jako, že dělám čertíka a někoho prostě straším. Musí tam být prostě nějaký důvod, takže studium této role je prostě neskutečně zajímavý, jako jo. Ale přece jenom ten obdiv přichází pak z těch charakterních hrdinů, že jo. Tady to je takové jakoby braný, že je to povl. Takže já samozřejmě toužím po těch charakterních hrdinech, který prostě zmáčnou teďka, i nevědí, který jestli přestřihnou ten modrý nebo ten červený prostě drátek té bomby, že jo. Pak, protože když zmáčnou ten špatný, tak vyletí ta země koule, no ale oni samozřejmě zmáčknout, teda přestřihnou ten správný, ano. No a země koule je zachráněná, ta nádherná žena zpomaleně běží a skáče na něho, tak po tady těch rolích já toužím.
0: Ale to byste musel snad do Ameriky, ne? To byste musel za velkou louž. Dobře, ale ty záporáci se zase dobře pamatují a vy jste sám říkal, že chcete tu roli, toho tu negativní roli, jakoby obhájit, aby divák pochopil, proč se tak chová, aby vlastně ho pochopil, aby měl pochopení pro něj, proč je takový.
1: Nemusí mít pak ani pochopení, může ho samozřejmě odsoudit, ale musí aspoň vědět, proč to dělá, proč se takový... Protože nerodíme se jako primárně jako svině prostě. Tím se nerodíme, tím se teprve stáváme, protože nás to prostředí ovlivňuje. Tak proč se jim on takovým jako stal?
0: Jak se potom dostáváte z těch negativních rolí? Jak ji potom ze sebe setřepete?
1: Pravda, zůstává to v člověku. Staří bardi říkávali, jako že někdo jede, Boris Reznet vyprávěl, že třeba když dohrál Otela, tak musel vzít auto a jet třeba do Plzně, tam se otočil na náměstí a jel zpátky. Někdo sportuje, někdo chlastá. Tak jako mě nejvíc teďka baví prostě ten pohyb, no. A myslet na něco hezkýho a prostě dostat to ze sebe pryč. Protože když ten člověk v tom poctivej, tak ty jednotlivý kousky tam prostě zůstanou, no. Pak se třeba v osobním životě na někoho oboří, jako kdyby byl v té postavě. No a to přece nikdo nechce. Takže je potřeba ta duševní hygiena. V nějaký míře je určitě potřeba.
0: Duševní hygiena a je potřeba, i když zrovna náhodou dostanete nějakou kladnou roli, nějakého kladěse? Nebo tam to není potřeba vůbec, ta duševní hygiena?
1: Ptáte se mě na něco, co úplně nevím.
0: Ne, počkejte, tak nějakou pozitivní roli bychom našli. Co třeba ten trenér? Žloutek ve Vyšehradu.
1: Tak ten trenér je trošku tak tím životem trošku už takový unavený, jako jo, ale každopádně trenér rozhodně není záporná postava.
0: No, vidíte. Jako, jo.
1: A trenér teďka vlastně dostal takovou vzpruhu do života, takovou mízu v podobě maminky Laviho, takže tomu se teďka daří velice dobře. A když budeme mít možnost natočit ještě jeden film, a já věřím, že budeme, tak tam se ukáže vlastně, že ten trenér je neskutečně šťastný, protože má lásky plný, plnohodnotný vztah.
0: No tak vidíte, a nebude třeba potřeba tolik té duševní hygieny.
1: Přesně tak.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hercem Jiřím Plojharem, který stvárnil desítky rolí, některé jsme v průběhu našeho povídání zmiňovali. Já bych se chtěla teďka zastavit u postavy vlastně... No, postavy premiéra z let 68 až 70, premiéra tehdejší Československé socialistické republiky, Oldřicha Černíka. Vy jste ho hrál ve filmu Muž, který stál v cestě. Bylo to o Františku Krieglovi, jehož hrál Tomáš Tepfere. Zajímá mě, jak jste se připravoval na tu roli. Bylo tam nutné nějaké třeba samostudium? Studium té doby?
1: V tomto případě to bylo o maliličko jednodušší, protože Oldřich Černík byl dědečkem mé milé vzácné kolegyni a kamarádky Markéty Freslové, která hraje ve Vinohradském divadle. Takže jsem se spojil s Markétkou a jestli by mě nedala kontakt nebo mě nepropojila s vlastní maminkou a jestli by si ta maminka se mnou nepopovídala o tatínkovi, protože samozřejmě Markéta ho nezažila nebo ho zažila jako čistě jenom, když byla malinká. To se skutečně stalo a já jsem skutečně vytočil číslo na maminku a ptal jsem se na tatínka. A přišla taková ošemetná věc, protože jak se máte ptát vlastně jakoby dcery o tom, jestli tatínek byl komunista z přesvědčení nebo jenom díky kariéře, do jaký míry to byla v uvozovkách jako svi, jako takhle, nebo jak se jim žilo a takovýhle věci. Potom jsem se o něm dozvěděl z různých jako dokumentů, že byl strašný jakoby děvkař, že byl strašně na ženský a že to s nima uměl. Já jsem se podíval na tu fotku, vypadal jako já, tak jsem si říkal, aha, tak to on měl to vnitřní charisma, jako mám já, že jo. Byl úplně plešatý, že jo, takovýhle vlásky po stranách, ale asi to s nima uměl. Jenže jak se můžete jako zeptat dcery, jako byl mamince jako hodně nevěrný, to je taky takový ošemetný. Takže jsme se bavili v takový spíš obecní rovině, jak spíš bral ten odchod pak z té vrcholné politiky, protože samozřejmě on byl na té jakoby správné straně v tom roce 68-69, tak byl potom odejitej a jak to ta rodina vnímala. V tom mě vyprávila, že to byl vlastně nejkrásnější období, protože on se vrhnul na chalupu, kterou neuvěřitelně zveleboval, měl čas na tu rodinu, takže rodina na tom jakoby vydělala. No. Takže různě jsem se, že třeba on zvláštním způsobem a hodně kouřil, takže takový jakoby drobný detaily, který nevím, do jaký míry jsem do toho filmu vůbec jako stačili jako, nebo mohli propašovat, ale z tohoto pohledu prostě z vnějšku i zevnitř jsem se zajímal. No.
0: Co on za člověk, se potom, jak vlastně nesl to, že v té vysoké politice musel skončit? Vy jste říkal, vrhnul se na chalupu, ale bylo to něco, co mu
1: tam vlastně ta máma, ty Markéta dcera mi řekla, že vlastně úplně nevěděli dovnitř, jak moc tím trpí, ale zřejmě tím jakoby trošičku trpěl. Po revoluci ještě stihnul se stát prostě šéfem svazu měst a obcí. A potom tuším vlastně měl nějakou bouračku a tomu strašně jakoby ovlivnilo zdravotní stav, že potom vlastně postupně odcházel až potom zemřel. No.
0: Kde jste vůbec třeba natáčeli ty záběry, jak přijíždíte do Sovětského svazu, jak je tam ta líbácí scéna, kde to bylo natočené?
1: Jako my jsme, Kreml jsme natáčeli vyloženě, protože samozřejmě bylo to v době, kdy už by nás v Kremlu zastřelili, tak jsme to natáčeli v tom domě kultury, v ten obrovský varšavský jako mrakodrap, ten asi trojnásobný nebo čtyřnásobný hotel International, tady nebo on už se takhle nemenuje, že jo, z Davids, tak tam jsme natáčeli vnitřní prostory Kremlu, potom vnitřní prostory třeba jakoby pokoje, kde třeba byl Dubček a tak a kam za ním všichni chodili na porady, tak to byl zámeček Slapy a tak jako různě to bylo nakomponované.
0: Takže no. I do Varšavy jste,
1: jo, do Varšavy.
0: Jste zamířili.
1: To byl ještě velký zážitek, jsem tam letěl zvlášť s Lojzou Švehlíkem, který hrál Ludvíka Svobodu, prezidenta a já v té době, dneska už říct, že už to tak, jsem přes 20 let jsem neletěl jako letadlem. Já jsem nějak jako k tomu nedošlo a naposledy jsem letěl jako s Národním divadlem do Moskvy právě. A po těch 20 letech jsem byl jakoby na tom letišti s tím Lojzou a Lojza říká, jsem mu to řekl, že mám trochu strach a Lojza povídá, musíš si dát víno. Jako. A byl to strašně krásný zážitek, jako bylo úplně jasno to. A naspátek jsem se vracel, to musím rychle říct, na představení Brouk v hlavě. A letěl jsem sám. A já jsem říkal, produkci, já přeci nemůžu jako letět sám, to zvládnete a tak tady to. První byla, že bratr chtěl do sbírky jednu plechovku jedné značky, tak jsem jí vzal, koupil, prostě dal jsem jí do baťohu a to začalo jakoby pípat a musím teďka prozradit jednu věc. Já mám jeden midráček, já nejsem moc jazykově vybavený jako anglicky, to je, snažím se ještě s tím něco udělat, ale no tak jsem jim tam jakože polsky začal. A šo se děje, šo tady toto. Tam už byla fronta to. Já jsem nevěděl, že přesně nemůžu s tou plechovkou projít, že ji musím prostě vyhodit a tak. A bylo strašně špatný počasí. Tak jsme zlítli a začaly ty turbulence, že se to opravdu začalo hejbat a tak. A já jsem byl přikovaný v tom křesle, strašně jsem se bál. A z ničeho nic se rozestoupily mraky a já jsem viděl stříbrnou raketu pod těma mrakama. A víte, co to bylo? To byl ještět. A já jsem si říkal, už umřu v České republice. No a zhruba za pár minut potom už jsem viděl sídliště Řepy a už jsme přistávali. Takže s tím mám teda s výletem do Varšavy a s natáčením mám i tento zážitek. Jako.
0: Měl jste asi málo vína.
1: Ne na zpátek, protože jsem na to představení taky logický, že jsem neměl úplně žádný.
0: Ježiš,
1: že?
0: No,
1: já nikdy si nedávám před představení, nikdy to já mám zásadu.
0: V Brouhlavě Studio 2. Přesně budeme tak o tomto představení také mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jiří Plojhar.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Nejen filmový a seriálový herec, ale také divadelní herec Jiří Plojhar je s námi ve vysílání. Pojďme na prk, na co znamenají svět. Vy působíte ve studiu 2, ano. Působíte také v divadle Metro, kde stvárňujete další kladnou postavu v uvozovkách, a to Goebbelse.
1: Ano, Josefa Goebbelse.
0: Josefa Goebbelse, tak jak si ho užíváte v uvozovkách?
1: Ta hra je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
0: Opravdu?
1: Obrovsky, no, obrovsky.
0: A potřeba duševní očista?
1: Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladý Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět, jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie, tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
0: Také jste mě prozradil, že v divadle, pardon, ve studiu 2 máte 8 inscenací.
1: Jestli jsem dobře počítal, tak jich 8, anebo 7 a 8 Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, tak, ale myslím si, že jich 8 bude.
0: I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
1: To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda, že když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl. Dneska tento zázrak už moc nefunguje, malinko se to jako mění a potřebuju 2 až 5 nocí podle toho, jak náročný je to text, ale furt to ještě v té hlavě musím zaklepat, furt to tam ještě zůstává a furt ještě neříkám pak v televizních pořadech ty historky, že jsem vešel na jeviště a hrál jsem úplně jinou postavu, než jsem si po 10 minutách představil, že jsem uvědomil, že jsem v jiném představení, tak to se mi zatím ještě nestalo.
0: To se vám zatím nestalo. A stalo se vám už to, že jste měl být na nějakém představení, ve kterém hrajete a nedorazil jste?
1: Ano, jako ještě na Damu jsem hostoval v Českých Budějovicích a to se skutečně jakoby stalo. Tehda byly mobily, které ještě neměly vrnění a kolem, jel jsem vlakem, neměl jsem automobil a kolem Hluboký nad Vltavou není signál. No a já jsem jel na představení, kdy jsem měl zapsáno o 19 hodin, ano, se hrálo od 17 hodin. A ještě jsem vzal svoji spolužačku a tak jsme jako šli od toho nádraží volným krokem k tomu divadlu a jí říkám, pojď, já ti tady ukážu ještě, tak je tady je taková vitrínka, já v jedné části té hry hraju ženskou, jo, jak mám tady paruku, to je hrozně moc vtipný. Tak jsem jako si ukazoval tu vitrínku.

0: je konec a tak. Všichni mě tam utěšovali. Prý se to stane jednou za život, tak já věřím, že jsem si to, je teda hrozně, že jsem si to vybral takhle brzo, jo, ale věřím, že to bylo jednou jako provždy a naposledy, že už se mi to nikdy nestane. Je to strašná věc. Pak se mi zdály takový sny, jak tam je pěší zóna od nádraží k Budějovickému divadlu. Představte si, měsíc v kuse se mi zdál sen, jak běžím po té zóně a nemůžu odlepit nohy, ten nejhorší herský sen. Jak opravdu úplně jsem spocený, ale ty nohy jsou, jsem furt na místě. Jako, je, pojďme o tom, jak to.
1: Takže ne, že třeba špatně. Máte okno a zapomenete text,
0: to
1: ale
0: se taky jako stalo,
1: tohle je horší, no, říkáte.
0: No, i to okno je blbý, protože je pak samozřejmě repríza a blížíte se k tomu místu, kde člověk měl to okno a teď najednou to tělo to ví a začne najednou, třeba je to 120. 150. repríza a blížíte se k tomu místu, kde se stala ta velká chyba a normálně tady cítíte, jak opravdu ten tep na tom srdci se začíná zvyšovat, aby to místo bylo už za, jako jo. Nebo mi říkal David Matásek, že takhle po nějaký dvoustý repríze podělal písničku. Navždy až do derniéry ta písnička už tím byla poznamenána.
1: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Naším hostem je stále herec Jiří Plojhar, který ve studiu 2 v současné době hraje v 7 až 8 inscenacích. Na kterou byste nás pozval?
1: Na tu, která bude mít premiéru v prosinci, nevím ještě, jak dopadne. Bude to Harold Amott, bude tam hrát Eliška Balcerová, Dan Krejčík, Jitka Schneiderová, já, bude to režírovat Mirek Hanuš. Ale to je premiéra až v prosinci. A do té doby určitě si můžete zajít na Brouka v hlavě, Jezinky, Bezinky, Odpočívej v pokoji, Poprask na laguně, Beckham, Revizor.
0: No a
1: to ještě tam za něco, nevím.
0: A která inscenace je vaše oblíbená, kterou jako hrát hrajete, užíváte si, a kdyby přišla Derniera, tak ji obláčete?
1: Tak to už se stalo. To se stalo se Smolíkovejma, to bylo už Na slzičky, ta byla moje nejoblíbenější. A teďka se dá říct, že jsou moje rovnoměrně oblíbený s určitými části neoblíbenosti všechny inscenace, které tam mám. Takže bych si netroufil jmenovat jenom tu jednu.

0: A je některý herec či herečka, se kterým hrajete, řekněme, jako rád, ale cítíte určitou jako zodpovědnost, protože je to... Teď narážím na Ivu Janžurovou.
1: Ano, samozřejmě.
0: Jako, jak se vám s ní hraje?
1: Já úplně jsem se nadechoval, že toto jméno samozřejmě zmíním. Víte co, v tom studiu 2 já jsem byl poctěn to, že jsem tam mohl potkat ty legendy, jak už Ivu Janžurovou, tak samozřejmě Danu Kolářovou nebo Martu Vančurovou. A tam ten člověk prostě respekt má a tu velkou úctu, ať samozřejmě z druhé strany to vůbec ty dámy nedávají najevo a chovají se opravdu, jako že jsou to ty nejlepší parťáci, tak samozřejmě ta zodpovědnost, aby jim to ten člověk nepokazil, tak ta tam je, ale vytvářím si to sám, protože oni mi nic jako najevo nedávají. A je to velká podsta je sledovat jako při práci, protože tam opravdu v tom divadle, zvláště v tom divadle, dokázali toho tak strašně a zažili úplně všechno. Že? Takže když my přijdeme s něčím, tak oni už dávno za těch 50-60 let toho divadla, a tentokrát to není metafora, je to skutečně tak, tam byli. Takže je to velká škola. A jsem za to moc rád, že jsem to ještě zažil přímo fyzicky.
0: Přímo fyzicky a jednou vy budete zase předávat své zkušenosti a možná mladí herci na vás budou se dívat s otevřenou pusou,
1: no,
0: a hledat každé vaše slovo.
1: Ano, já si právě furt říkám, že jsem ten mladý, který vzlíží k těm bardům, ale nedávno mě někdo upozornil, že mi bude příští rok 50 a jak jsem ve 20 brali ty, kterým bylo 50. No a to byly ty už, který jsme brali, že jsou prakticky nad smrtí, jako před smrtí teda. Tak je to tak strašný, jak to rychle uběhlo, a člověk si tak rozhodně nepřipadá, že já už se mířím do toho věku, že mám blíž do důchodu a ke smrti nežli od školy, jako umělecký, jako, no to tak je, no samozřejmě.
0: Ale není. No podívejte se na paní Bohdalovou.
1: Dobře, ale tak to jsou jakoby unikáty, které jsou prostě ve světovém měřítku naprosto unikátní, jako, no to je přeci úplně něco šíleného.
0: No a proč by se to nemohlo stát vám? Vy sportujete, chodíte na bohemku, když se nebudete moc rozčilovat nad výsledky, tak...
1: Tak se těším v těch 94, že budu stále na jevišti jako Jiřina Bohdalová.
0: Já moc děkuju, že jste tu s námi byl. Jdete dneska do divadla?
1: Ne, dneska mám strašně dlouhý dabingový studio, jednu hlavní roli, takže dneska nemám představení, dneska mám studio.
0: No vidíte, tak k dabingu už jsme se nestihli dostat, tak si to necháme na příště. Moc děkuju, že jste tu byl, Jiří Plojhar.
1: Budu se těšit a děkuju za pozvání. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
5: Jedno 20 hodin.
0: Český rozhlas, zprávy.
5: Vláda zhodnotila svůj první půlrok ve funkci. Hasiči stále likvidují požár výškové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a teploty do 29 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO splnila už skoro pětinu svého programového prohlášení. Předseda vlády to řekl po sérii schůzek s ministry, se kterými postupně bilancoval první půl rok u moci. Za největší úspěch vlády považuje Babiš snížení cen energií a taky to, že se daří držet nízkou inflaci. Zlepšit chce naopak plnění spojeneckých závazků. Prezident Petr Pavel při dnešní návštěvě Karlovarského filmového festivalu řekl, že zhodnocení dosavadní práce vlády ještě neví.
6: Viděl jsem asi jenom o tu klempíře, jak v krátkém videu zhodnotil, co všechno dosáhlo jeho ministerstvo, tak já si to nejdřív pročtu, prohlídnu a pak se k tomu nějak vyjádřím.
5: Opozice vládu za první půl rok kritizuje. Například podle místopředsedy KDU ČSL Benjamina Činčily nedělá kabinet politiku pro lidi tak, jak sliboval. Přední část 12-patrové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně, kde od rána hoří, se zřítila. Oheň se stále nedaří uhasit. U požáru zasahuje přes 30 jednotek hasičů i vrtulník s bambivakem. Hořet začalo před 9 hodinou ve skladu obuvnické firmy Vasky, kde bylo uskladněných 75 000 bot. Oheň se postupně rozšířil až na střechu budovy. Uzavřeno je celé okolí a lidé by neměli kvůli kouři větrat. Zemědělci na jihu Moravy zatím sklidili přes 16% ploch letošní úrody obilovin, tedy necelých 150 tisíc tun. Vyplývá to z nejnovějších údajů ministerstva zemědělství. Jižní Morava je ve sklizni ze všech krajů nejdál. Třeba na Vyškovsku už mají zemědělci hotové žně ozimého ječmene.
7: V celém kraji je zatím ozimého ječmene sklizených asi 60%. Výnosy se u všech obilovin dohromady pohybují nad 5 tunami na hektar. V meziročním srovnání je to o necelých 70 tuny méně. Tento rok by sklizeň obilovin a řepky podle prvních odhadů měla být průměrná, někteří zemědělci ale počítají s nižšími výnosy. Letošní úrodu podle agrární komory negativně ovlivnilo suché jaro. Český hydrometeorologický ústav ho označil za nejsuší od roku 1961. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Počasí.
5: Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 21 až 24 stupně, v 1000 metrech na horách kolem 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
5: Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor, za ostrovačicemi na kilometru 173,5 stojí kamion. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy podobná situace na prackovické estakádě. Na kilometru 56,5 nákladní auto řeší tam poruchu, místo je označené šipkou. V Praze stále ještě kolony ve Kbelské ulici směrem z Liberecké do Novopatské je evidentně nehoda. Auta zastavují už za odbočkou do Ďáblic. Zdržení bylo ještě před několika okamžiky přes půl hodiny. Takže vám i tak přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: To byly zprávy, po nich už je tady country dostavník Mirka Černého.
0: Zlatá láska.
8: Kdo věří lidem, svému srdci a na zázraky, Pro toho je tu další důkaz, že osudová láska existuje.
9: Vzplála i mezi dvěma mladými lidmi už před více než 53 lety. Snad na to dohlížel sám ochránce našich nejvyšších hor. Potkali se totiž v Krkonoších, na lyžích a u kytary.
8: Ona, co by 17letá studentka, on jako 19letý jinoch. Jejich příběh vám dnes budeme vyprávět.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Ten dnešní příběh zlaté lásky začal jako pohádka. Vysoko v horách, za sedmero údolími, v boudě na hřebenech, kde fouká studený vítr a v zimě se tam rádi schovají pocestní.
1: Právě tam se potkali budoucí manželé Ivana a Jiří Slavíčkovi, kteří už oslavili zlatou svatbu. Jejich zimní příběh nás zaujal natolik, že jsme za nimi poslali Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vítám. Dobrý den. Já myslím, že mi podáváte ruku.
3: Podržte mi mikrofon, já vám podám ruku.
4: Děkuju. To je ale od vás moc hezký teda. Dobrý den. A oni už jsou tady, no tak pojďte dál, vítáme vás.
3: Já chci hned na úvod za ten krásný příběh vám dát květinu.
4: Ježiš, děkuju. To je krásná, děkuju.
3: Ženy mají mít květiny.
4: Normálně dojel. Děkuju.
3: A pro pána máme bonbony a něco sladkého společně. Dobrý den.
5: Dobrý den, děkuju pěkně. Chtěl jsem se zeptat, co mi má dáte, no tak už to vidím tady.
4: Ne, tak to teda my vám moc děkujeme. Jsme rádi, že jste přijeli. Pojďte dál, nezouvejte se, my máme pejsky, ty se taky nezouvají, jo? Tak račte pojít. Já říkám, račte pojít, jako popojděte dál do vozu.
1: V březnu roku 1970 jela Ivana se spolužáky na zimní lyžařský výcvik do Krkonoš na Petrovu boudu.
0: Jiří s tehdejšími kamarády z práce z pražských tiskáren tam jezdil na víkendy. Přespávali v podnikové chatě o 2 kilometry níž pod hřebenem, ale na slavnou Petrovku vyráželi na pivo. Říkali, že na polévku. A po ní vzali kytaru a zpívali na verandě, kde večeřela děvčata z kurzu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A to byl prostě ten správný moment. Já neznala nějakých countryovek. Já uměla, jo, Třešně zrály od Matušky, Dianu a takovýhle, jo, Tisíc mil. No ale tam tyhle ty kluci hráli takový, ty oni byli sehraný, protože oni na ty hory jezdili třeba jenom na víkendy. Jo, z Prahy.
5: Všechny víkendy na horách jsme trávili.
3: Vy jste si tam tak jako s klukama jezdili oblížet terén na holky, nebo jak to bylo?
5: No tak my jsme hlavně jezdili asi kvůli těm kytarám, že tam byl sníh a lyže, že jo. Ty holky byly tak druhořadý do té doby, než teda se to nějak převalilo, že holky byly v první řadě a pak byla ta polivka teprve, no, takže takhle to bylo.
3: No a co vás přivedlo k tomu, že jste na tu verandu zašli za děvčaty?
5: Tam jsme tam tak nějak průběžně chodili pořád, jestli tam byly děvčata nebo kluci. My tam nepatřili vlastně do té chalupy, že jo? My jsme tam chodili jenom jako něco si tam koupit, sníst. No a tak jsme tam chodili, protože s těma kytarama není na to každý zvědavý. Tam byli soudruzi z ROH, že jo, vepředu. Tam Kablo Vrchlabí, tam jezdilo takový skupina, ty hrály a ty tam tancovali nějaký polky a takovýhle ty a my jim to rušili, že jo. Tak oni nás vždycky jako z kraje vykázali na tu, takže jsme tam pak už chodili normálně do té verandy. Jako měli jsme výčepní, byla paní Mařenka, ta vždycky to tam roztočila piva do toho, že jo, tak ty starý, to byli kluci různě starý, my byli, nebo já byl a ještě jeden jsme byli nejmladší tam, jo. Jezdili kluci, třeba už byli ženatý, měli děti a taky říkali, Mařenko, pište to hráběma, že jo, protože jinak, aby to jinak nestihla vůbec všecko a měli nás rádi, protože tiskaři v té době měli dost peněz, to bylo jako jedna ze zaměstnání takových, který jako platili dobře, takže se tam utratilo hromada peněz, nechalo se jim, když krece velká, takže nás si tam celkem i považovali. Jako.
4: No a těch kluků tam bylo asi 15 a já tak jako jsem koukala na Jiřího, on měl takový vlasy na ramena, tenkrát se to nosilo, že jo, takový ty dlouhý vlasy. A tu kytaru a takovej, a měl z králíka chlupatou vestu, protože jeho tatínek byl kožešník. A já jsem teda jako říkala, hele, to je nějaký ten má vestu, jako jo, to víte, to byly 70. leta, jo, to tady bylo prd, jo, to tady nebylo nic. On měl 17. března narozeniny. Toho dne vlastně my jsme se dali dohromady. Protože kluci tak jako, že jo, hele, na zdraví, Jirka má na rozky, tohle. Tak, no a já jsem teda mu popřála jako všechno nejlepší, dala jsem mu pusu a už to bylo takový, jako že jsem si myslela, no tak je to jasný, jo. No a tak jak hráli, tak já jsem si sedla jako na zem, opřela jsem se o jeho kolena a teď jsem prostě nasávala tu country muziku, takový ty bedny od whisky, ať, jo, prostě všechny tyhle ty. Tak jsme se tak jako nějak zkamarádili.
5: No holka jako Květ vám měla hlavně dlouhý vlasy hodně, někam skoro až na zadek, viď? No. Tak asi to byl nějaký ten moment takový, že jako každý ty dlouhý vlasy neměl, že jo.
3: Takže jste se trochu předváděl, hrál na kytaru?
5: Ne, no tak jo, na kytaru, ale nepředváděli, to jsme tak hráli prostě bez nějakého předvádění. To si myslím, že nebylo jako předvádění nějaké.
1: A pak zasáhl osud. Nebo náhoda? Jeden z profesorů si zlomil při slalomu pod Petrovou boudou nohu, skončil ve Vrchlabí ve špitále a najednou chyběl vedoucí jednoho z družstev.
0: Tehdy zašel druhý vyučující za hochy na Petrovce s prosbou, zda by se nepostarali o děvčata z prvního družstva a on by se s jednou sežákyň, která závodně lyžovala, ujal druhého a třetího oddílu.
4: Si zajásali, samozřejmě. No a dopadlo to tak, že prostě každý kluk si vybral nějakou holku, Jiřík si vybral mě, respektive já jsem si vybrala jeho, protože to tak bývá, že ženská si vybere vždycky chlapa, jo? Není to tak, že chlap klofne ženskou, ne.
3: To znamená, vy jste nevytvořili pár, váš život stojí na tom, že vy jste vytvořili družstvo.
4: Ano, my jsme...
5: My jsme
4: vytvořili družstvo. No a ráno po snídani už jsme šli na vlek, protože ten vlek jezdil k jejich chalupě, tam končil. Takže my jsme sjeli tím údolím, tím sedmidolím k ním na chalupu. Oni už čekali před chalupou a celý den do oběda, tak jak to šlo, jsme s těma klukama, každý kluk vyfasoval jednu holku a jezdili jsme nahoru, vlekem.
3: Prosím, jak fungoval ten vlek? Byl to nějaký kotváč pro dva?
5: Kotváč pro dva to byl a byl poměrně na ty poměry tehdy hodně dlouhý, takže to jako trvalo dlouho, než se ty odpoutali od sebe ty dva, že jo, kteří na tom byli. No. A nechalo se tam do těch ženských hůčet, že jo, všelijaký, cokoliv napadlo, nějaká šílená věc, tak jim to tam natlouk do hlavy, že jo, tu cestu nahoru. No.
3: Takže pan profesor vlastně vytvořil podmínky pro seznámení mnoha dvojic. Byli jste jediná dvojice, která se takhle dala dohromady, netušíte nebo tušíte?
5: Tam, ale jako pak se rozešli zase. My asi jediný si myslím, že jsme tam to přežili až do teďka. Teda.
1: Po skončení lyžařského výcviku se Ivana vrátila do Slaného, Jiří do Prahy.
0: Kontakt udržovali jen po telefonu. Po měsíci ale přišlo pozvání na rande do Prahy.
4: No a tak jako co, kam půjdeme? A ten jeden kamarád z těch hor, tenkrát v Praze v Demínce na Vinohradech dělal pingla vrchního. Tak Jiří říká, hele, tak zajedeme za Ivanem, tam si dáme nějaký kafe a možná jídlo. A tak jsme šli do Nemínky, to bylo naše první společné rande. A jak myslíte, že to dopadlo?
3: Pamatuje si to Jirka?
5: Naprosto přesně, já jsem tam přišel, ale neměl jsem ani korunu s sebou. Takže jsme tam zůstali kamarádovi dlužit.
4: Ne, Ivanka to zaplatila.
3: A když jste zjistil, že nemáte prachy? Co se tak jako ve vás odehrávalo?
5: No tak bylo to trapný, že jo, na první zkusce. Já to nechal doma prostě všechno, jsem neměl nic sebou. No.
4: Nebyla to tragédie, protože ten Ivan byl vlastně jeho kamarád a zároveň už i můj kamarád, protože jsme se znali z těch hor, takže já jsem to zaplatila, byla procházka, Vinohradská, Václavák, na nádraží mě odvedl, dali jsme si pusu, objali jsme se, zamávali, no a vlastně tím to asi tak nějak začalo.
3: Je nějaká písnička, kterou pokládáte za tu svoji?
4: Já myslím, že třeba Diana. Protože když jí hráli ty kluci, to bylo asi 6-8 kytár. To prostě bylo něco.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Je to příběh lásky a 51-letého manželského soužití Ivany a Jiřího Slavíčkových.
2: Začali spolu chodit na jaře roku 1970. Jejich vztah sílil, kvetl a oba zářili štěstím. Jenže pak musel Jiří na vojnu a Ivana po škole nastoupit do práce.
1: Znovu zasáhl osud, náhoda, ale také tatínek Jiřího, který jim oběma přál. Ivanku pozval do Prahy k ním domů.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Ale za všechno může tatínek, který mi nabídl, že bude tam volný pokoj a sežene mi práci. Sehnal práci v bance, já se nastěhovala s kufříkem do Prahy a tím pádem jsem byla v Praze.
4: Já jenom chci říct to, že ona vlastně nastoupila Iva po škole do Kralup, do Kaučuku a dělala tam, já nevím, jestli neřeknu pitomost, asi za 700 nebo kolik byla výplata tehdy, jo. To bylo nic, to prostě nebylo ani na ten vlak skoro, jo. Takže jako proto ten táta vymyslel to, že by mohla do té banky, kde měl nějakého známého přes někoho a že teda bude bydlet, když já budu 2 roky pryč. To nikdo nevěděl, já to taky nevěděl, když jsem si šel pro povolávací rozkaz, že budu přes ulici. To prostě byla náhoda, to tak vyšlo.
5: Vy jste jim udělal čáru přes rozpočet.
4: No, já jsem jim to vlastně zkomplikoval oběma.
5: Vy jste se ale jeho tatínkovi musela dost líbit teda.
3: No, bylo to zvláštní, protože já jsem vlastně jakoby adoptovaná. A to bylo jako pro některý lidi takový docela neschroupnutelný, jo. Protože víte co, když je prostě, jak si řeknete, no, tak kdo ví, odkud je, z jakého hnízda, kdo ví, co to bylo za rodinu. A já teprve v 6 letech jsem přišla jako k mým rodičům, mamince, tatínkovi, který si mě vzali, díky mojí tetě, budoucí tetě, která dělala tyhle ty věci na hygienické stanici, měli na starosti dětský domovy. A já vlastně díky tomu, že jsem jako byla tak jako trošku jiná než všechny děti, tak jsem jako měla takový jako obavy, jak to bude, co to bude, jo, jestli mě vůbec ta rodina přijme, jo, protože já jsem hrozně kamarádská. Já jsem vždycky byla kamarádská a jsem děsnej optimista. Já prostě i tím, jak jsem dostala v životě jako za uši, na zadek, tak jsem hrozný optimista. Po všech stránkách. No a tak jako to bylo takový to, že jsem si říkala, hele, tak to asi jako ta rodina mě asi přijmula. I když jsem jako teda do těch 6 byla v děcáku, tak asi na ně dobře působím, nebo prostě jsou rádi, že si jejich chlapec nabrnknul děvče takový nějaký, jako, no ne, jako, ale ne nějakou fiflenu, jo. A jsem byla obyčejná holka, prostě kamarádský typ, no.
5: Jaké to bylo tedy po tom návratu z té vojny, jak to začalo fungovat? Vrátil jste se do svého pokojíčku a...
4: No muselo to začít nějak fungovat, no tak jsme to zlegalizovali, udělali jsme si svatbu.
5: Tak jak to bylo ve vašem případě? Kdo o ní rozhodl, kdo koho požádal o ruku, jak probíhaly přípravy?
4: My jsme to nějak ani rozhodovat nemuseli, my jsme museli.
3: Ještě
5: To je vliv toho pokojíčku.
3: Ano, ale ještě podotknu, že než jsme se rozhodli, že jako teda se vezmeme, tak manžel koupil prstýnky a měli jsme zásnuby.
4: To jo, to je pravda.
3: Měli jsme zásnuby, takže my jsme oficiálně se jakoby zasnoubili. A potom teda, jak říkal Jiří, situace tomu chtěla, prostě už jsme nechtěli být jenom sami dva, no tak jak se to říká, tenkrát jsme se vzít museli. Prostě to přišlo, já jsem byla těhotná, no a tím pádem, aby byla rodina jako celá, no tak se prostě vezmeme.
5: Kolik vám bylo v té době?
3: Mně bylo 20.
5: Jirkovi?
4: Mně bylo 21.
5: Jaký okamžik člověk jako prožívá, co se stane v tu chvíli? Vy si řeknete, čekám to dítě, jako pohledí ten jeden toho druhého, dali jste si pusu, přišel závan radosti, že budete mít vlastně, že vás něco spojí ještě víc k sobě. Co tak jako niterně člověk v tu chvíli prožívá?
3: Já jsem asi ze všeho nejdřív začala řešit, jestli to bude holka nebo kluk. Já teda jsem chtěla vždycky holku. A pak jsem v zápětí jsem začala řešit svatbu a šaty. No, moje maminka byla jako učitelka a ona byla úžasně šikovná, ale na všechno mi šila. Já jsem chodila oblíkaná jak princezna. Učitelky ve škole, teda jako mě neměli rádi, protože já jsem chodila obšívaná z Burdy, to tenkrát byl časopis Burda, moje maminka podle toho šila, ale na svadební šaty jako maminka si jako netroufla, tak její kamarádka, nějaká manka z Chomutova mi ušila svadební šaty, vybrala jsem si krajku. No a pak jsme řešili, jestli teda můj muž půjde ve vojenským, anebo jestli bude mít teda oblek.
4: Dopadlo to tak, že teda mě oba dva ty vojáci, co byli mi nadřízený, tak mě řekli, že ať se žením v civilu, že jako ve vojně, že je to takový zvláštní ve vojenském. No tak se koupili šaty.
5: A to jste mohl?
4: No mohl, protože on přímej náčelník, ten můj, ten jeden z těch dvou mi to povolil. Takže jako bylo oficiálně, že jsem se mohl ženit v civilu.
5: Co z těch příprav na tu svatbu si nejvíc pamatujete vy, nebo jste prožíval? Co tak vám utkvělo?
4: Já si nejvíc pamatuju, že my se, protože pochází z Velvar, tak jsme jeli z těch Velvar do Prahy na čas, že to bylo všechno. A tam se přijíždí taková, tam je hrozný mašinka taková mezi Velvarama, Kralupama přes silnici a ono to začalo cink, cink, cink, cink. Museli jsme všichni dělat 4-5 aut, kolik nás bylo zastavit a můj táta ten se mohl zbláznit z toho, že to nestíhat, běhal od jedno a pomalu, že neběžel na ty ajzlboňáky tam někam, aby to vypli, aby jsme mohli popojet. To je takový největší jako zážitek z celé cesty na svatbu vlastně.
5: Kam jste jeli, kde jste svatbu měli?
4: My jsme měli svatbu na náměstí Svobody ve Skleňáku, jestli víte kde.
5: Praha 6.
4: No, Praha 6, tak tam.
3: Pro mě nejhorší zážitek z mojí svatby byl ten, že já jsem den předtím, my jsme se brali 23. června 1972. Já den předtím jsem byla u kadeřnice, tenkrát se nosily takový ty velký hlavy, já tomu říkám věrtel. A já jsem byla u kadeřnice, ona mi udělá ten velký kýbl na hlavě a já jsem celou noc před tou svatbou měla na hlavě silonový šátek a seděla jsem v posteli opřená, abych si tu nádheru nezmuchlala. To byl pro mě nejhorší zážitek ze svatby.
5: Vlastní obřad?
3: Jako probíhalo to normálně, svatba byla hezká, my jsme si nechali na náš svatební den zahrát orchestrálku od Eckerbilka Cizinec na pobřeží.

0: To bylo prostě jako krásný. A...
1: Když to dneska slyšíte.
0: Jo, to mě dneska bere. A zrovna tak jsem, jako to mám v hlavě, že až některý z nás odejde, tak chci, aby se to zahrálo na tom rozloučení. Jo? Takže Ekerberg, to je jako cizinec na pobřeží. Taková srdcovka.

0: Jiří, je během té svatby čas pro nějakou romantickou chvíli zadívat se té Ivance do očí, zapamatovat si ten pohled, anebo je to takový ten svatební expres, kdy si až doma uvědomíte, že vlastně svatba byla včera nebo něco takového?
1: Takhle asi to funguje, no nějaký, protože to je takový trapik okolo, že teď každý něco chce, na něco se ptá někdo a nejenom je konec. Myslím svatby teda, že jo. No.
0: Kdo si myslíte, že na vaší svatbě byl nejdojatější?
1: Já si myslím, že asi žena teda už v té chvíli jako ta jako bulila pěkně. No. Nejvíc si myslím opravdu manželka.
0: Potěšilo vás, že vlastně bulí kvůli vám, kvůli té lásce k vám?
1: No, to jde o to, jestli to opravdu bylo kvůli tomu, víte co, jestli to může mít menší boty třeba, nebo já nevím, že to jako je všelijako.
2: Ne, mě to tak rozsekalo. Mě to tak rozsekalo, jo, takový to povídání a tohle, že já jsem se opravdu neudržela. Ale já to mám i dneska. Já třeba, když slyším v rádiu nějakou písničku, třeba od Tučnýho, jo, tak mi začne cukat brada, jo. Mám takový chvíle, kdy mě prostě takový některé věci dojmou, jo. Ale na té svatbě mě tohle to jako prostě hrozně dojalo. A já jsem si ale ani neuvědomila, že se děje něco jiného. Ta moje lítost mě prostě tak nějak dohnala, no.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte příběh zlaté lásky manželů Ivany a Jiřího Slavíčkových. Po svatbě se jim v roce 1972 narodila dcera Lucie.
2: Téměř po 9 letech přišla na svět druhorozená Šárka. Jejich štěstí bylo dvojnásobné. Ale v životě přišly i smutné chvíle, okamžiky, kdy se ten jeden o druhého začal bát.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: V tom společném životě, co vás nejvíc partnersky vašimi slovy rozsekalo?
4: Nastal moment, manžel po nějakých různých vyšetřeních zjistil, že má tu blbou nemoc, co se týká pánů, prostaty. Ale ani v ten moment mi to nerozsekalo, protože já jsem okamžitě zapnula na jiný level a začala jsem prostě uvažovat o tom, že jo, není jediný, dobře to dopadne, vždyť jsme na to dva, prostě podřídí se tomu, co jako řeknou doktoři, bude operace, dobře, operace, všechno to proběhlo v tom. A já jsem prostě celou tu dobu byla přesvědčená o tom, že to neprohrajeme. Že my to prostě jako spolu dokážeme, my jsme to dokázali. A mám kamarádku, která je ředitelka, nebo teď už není, byla ředitelka církevní střední školy. A ta vždycky mi říká, hele Ivko, já když vás viděla tenkrát, když se mi to řekla, že ten Jirka prostě půjde na to v operaci, že je nemocnej, že má tohleto. Já prostě v tobě mám takový příklad, jak ty jsi to dokázala jako nést a jak jsi to vzala prostě do těch svých rukou, že to samozřejmě zvládnete. Zvládli jsme, je to 8 let pryč, v pohodě, takže ťukám, ano. Takže my jsme jako, já jsem nikdy neměla pocit, že by mi něco v životě rozsekalo. I tohle to, který přišlo, tak vlastně mě tak jako nabilo do nějakého jako, jo, vzpamatuj se a jdeme do toho.
3: Pomohl vám tenhle přístup vaší ženy, když přišlo to oznámení o té nemoci, Jirko?
5: No, já si myslím, že asi jo, ale já jsem tak na tohleto podobný jak ona, já si to prostě nepřipouštím. Jako, proč by to mělo dopadnout špatně, že jo?
3: Ale stejně, když se zeptám na ten niterní pocit, když vám to doktor řekl, tak přeci asi sesypat se trošku člověk musí, nebo i ten svět se mu trošku musí změnit priority.
5: To asi trošku jo, ale já jako to nějak to neberu. Já prostě to jako, já mě třeba už kolikátý rok, čtvrtý říkají, že mám začíná, že mi Parkinson, jo. A tak se mi třese ruka, tak se mi třese prostě, tak se třese, no tak co, jako, když dokavať neupadne, že při tom třesení, tak je to v pohodě, jako, tak já si to tak nějak neberu, no.
3: Patří ten dík i ženě za to, že vedle vás takhle stála optimisticky v té době?
5: To asi určitě, jo, to, že víte, že to pomůže, to je jasná věc. To je jako, i když budete tam ležet na pokoji, přijde sestřička a řekne, že já nevím, to zdržujete, jděte, tak je to špatný, že když přijde jiná a řekne, to bude v pořádku, jen tady zůstaňte, tak se vám tam taky lepší bude ležet, že jo. No, takže nechci to přirovnávat jít teda k sestřičce nějaký v nemocnici, ale samozřejmě, že ta podpora toho druhého, ať já jí nebo ona mě, tak takových 99% je prostě, protože je to dobře, že jo.
3: Když přišlo to oznámení, vy dva jste byli poprvé přítomní tomu okamžiku, že jste si to řekli, nebo jste stáli vlastně před tím, jak to probíhalo? Dívali jste se do očí, usmáli jste se na sebe, chytli jste se, dali jste si pusu. Co partnersky se v tu chvíli udělá, aby ten druhý měl tu sílu?
5: To já vám ani nedokážu říct, já si to vůbec nevzpomenu na to, jako co, jak to probíhalo, nebo nevím, ne, nevím.
4: No, já si pamatuju, že když jsme byli v té nemocnici na tom vyšetření, manžel byl v té ordinaci a když přišel z té ordinace, kde já jsem čekala v čekárně, tak mi říká doslova, je to v prdeli, mám nádor na té prostatě a musím na operaci. Mně v tu chvíli, samozřejmě, že jo, tak nějak se vorosily oči, chytla jsem ho, objala jsem ho, že to spolu dáme, to zvládneme, hele, nekončí svět, prostě to dobře dopadne. To byla taková ta reakce první, kterou já jsem s touhletou nemocí jako měla. My jsme se nehroutili, my jsme nebyli nějaký, aby jsme si kousali nechty, ježišmarja, to je hrozný, jak to dopadne. My jsme prostě žili s tím, že to dobře dopadne a že se to musí udělat co nejdřív a bla, bla, bla, bla. A bylo. Já jsem ráda, že ho mám vedle sebe vůbec, protože já nevím, no 50 let, my jsme spolu vlastně už 53 let, protože už ty 3 roky jsme byli seznámi, jsme se znali, ale jak říkal manžel, z našeho okolí není dvojice, která by to táhla tak dlouho, jako to máme my. A my jsme vlastně nikdy nezažili nějakou krizi, jako že by jsme se chtěli rozvádět, nebo že by lítali talíře. To u nás neexistuje. My prostě, my se nehádáme, on nám to nikdo nevěří. My se prostě nehádáme. Jako pak vás to potěší, když vám třeba ta dcera, která už je 23 let teda v cizině, řekne, já jsem tak šťastná, že jsem žila v této naší rodině. Já mám ve vás takový příklad, za prvé, že jste to spolu vydrželi tak dlouho, a za druhý, že jsem nezažila žádný hádky, žádný výčitky, nic. Takže prostě, jo, to máte takový jako, to je taková satisfakce, že si řeknete, jo, táhneme to dobře, jo, děláme to dobře. My opravdu, my si nevadíme, my jsme prostě takový, jakože jsme na veselo a chodíme si každý týden v pátek hrát s kytarama, zpívat do jedné hospůdky tady do Brdských lesů. Takže my si udržujeme furt takovej ten jako... A my jsme vlastně furt jak za mladá. My jsme u těch kytar začali, no my u těch kytar asi skončíme.
2: Jakoby Ivančino a Jiřího společné příjmení Slavíčkovi, které nosí už 51 let, odráželo jejich celoživotní zálibu. A to je zpěv a muzika.
6: A k tomu přidali humor a lásku a toho si zase ceníme my. Proto jsme se rozhodli jim už na základě popsaného příběhu poslat po Patrikovi dary.
2: Tajně jim nachystal u nich doma v kuchyni v Mladém Smolivci na Plzeňsku velký kávovar a digitální rádio. Do této chvíle neměli o ničem tušení.
5: Dobrý žuto. Konec, už mi to nejde.
3: Milý Jirko, milá Ivanko, takže za těmi dveřmi je něco, co vám tady necháme a u čeho si třeba na tu naši návštěvu i na Carmen s Petrem vzpomenete.
4: Si děláte kozy a kde to je?
5: Tamhle. Už to vidím, je to černý.
4: Ty bláho! Kávovar! Espresso!
5: To jsem vždycky chtěl.
4: Ježíš, jo a DAB rádio! No vy jste úžasný. No tak to vám teda ale strašně moc děkujem. To máme vlastně novej svadební dar?
3: No je to tak.
4: To je krása. Ježiši, Carmen a Petře, děkujeme moc. Jste zlatíčka, to jste nás potěšili teda.
5: No děkujeme hezky pěkně.
3: Vy můžete zatím nechat nabít to DAB rádio, protože je přenosné, nabíjí se pomocí běžné nabíječky na mobilní telefon nebo přes počítač. A pak si sebe možná můžete poslechnout i v rozhlase v digitální
4: ano,
3: kvalitě.
4: Ano, ano, ano, samozřejmě. Se na to těšíme.
3: Takže, jestli se nepletu, Ivanka vstává později, Jirka dřív bude dělat ráno kávu v kávovaru.
5: No, tak my máme tady takový ten překapávač, a tohle bylo asi solidnější.
3: Tohle dělá espresso, lungo, dělá to i horkou vodu na čaj případně.
5: Horkou vodu na čaj už je manželka, ta pije čaje, ta by se učajovala.
4: No super dárek, děkujem. To jsme tady ani v nejmenším nečekali, že když nás poctíte svojí návštěvou, že teda ještě budeme obdarovaný. To je bomba. Děkujeme, děkujem, děkujem.
6: My děkujeme vám, že jste nám řekli, jak se rodí a prožívá láska.
2: Manželé Ivana a Jiří Slavíčkovi nám za chvíli také prozradí svůj recept na štěstí a spokojený život.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Po 51 letech společného manželství se Ivana a Jiří Slavíčkovi musí dobře znát. Jeden druhého jako své boty, jak se říká.
2: Jestli tomu tak opravdu je, ověří Patrik Rozehnal partnerskými otázkami. Položil je každému zvlášť.
1: A my si je dovolíme dát za sebe a uslyšíme, jak jejich manželský test dopadne.
3: Co jste mu dala k prvním Vánocům?
4: Třeba asi možná nějaký svetr.
5: Svetr, triko, jak nevím.
3: Výborně, bod.

0: to mě baví.
1: Kam by chtěla jet Ivanka na dovolenou?
0: Asi někde teplo moře. Tady vždycky sedí na zahrádce a běduje, že tady místo obilí není moře.
2: Mně by se líbil třeba Nový Zéland.
1: Kolik váš muž má párů ponožek?
2: Můj muž je multiponožkář. Ten jich má plný šuplík. A jakmile jdeme do nákupáku nebo někde, kde jsou ponožky, tak ho musím táhnout pryč.
1: Co si nejvíc rád jako kupujete?
0: Ponožky. Ponožky na těch ulíždím, no. Mně se líbí, že třeba mají balení pětkrát, jsou tam, jo, pět párů a stojí to málo. Tak si je koupím, jo. No, a pak zjistím, že třeba jsou děravý, no. Ale jako to jako je hobby moje, no. Ponožky.
1: Máte přehled o tom, kolik jich máte?
0: Těch fuseklí. No, tak to je možná jako 60 párů, 70, možná nevím. No, to je, můžem to vzít, já můžu vyndat čupla s počtem, to je hned.
1: Váš oblíbený film?
0: Asi Švejk.
2: Švejk, voják Švejk.
1: Na čem jste byli spolu poprvé v kině?
2: Ty bláho, to teda se asi nespomenu.
1: Bylo to tím, že o film tolik nešlo?
2: No jasně, jasně.
1: Na čem jste byli spolu poprvé v kině?
0: Ježišmarja. Vím, to byl takový přiblblej film ruský, myslím, že byl dokonce Mlčení ve tmě, nebo nějak tak se to jmenovalo.
1: A mlčeli jste ve tmě?
0: My jsme ve tmě mlčeli všichni, že jo, tak jako v kině to tak bývá, že mlčí, jo.
1: Co by si podle vás koupil za velkou výhru třeba ve sportce?
2: Možná pěkný auto, anebo mobilheim.
0: Asi nový auto určitě ne, protože to mně přijde scestný dávat, já nevím, 600 tisíc za auto a za půl roku, aby mělo hodnotu 200, že jo, nebo to ne. Ale asi kytaru bych si koupil nějakou kvalitní pěknou, to asi jo, no. Nebo harmoniku foukací pěknou nějakou, no to.
1: Na jakém nejzvláštnějším místě jste se milovali?
0: Já nejzvláštnější, jo. To já nevím, někde v lese třeba někde.
1: Někde nebo někde konkrétně?
0: No to konkrétně já nevím, kde ten les byl zrovna v tu chvíli, že jo, ale v lese nějaký, nevím, pasleka, palouk, pařez, kláda, ne, v lese.
1: Na jakém nejzvláštnějším místě jste se milovali?
2: Asi v lese na kládách. Asi v lese na kládách, no.
0: Dokonce vím, že už vím i tohle, teď mi to vyskočilo, tak to bylo ve Štiříně, u rybníka v lese, u takový mlejňák se jmenoval, a byly tam klády asi nějaký.
1: A to vás tak, jako když jste šli kolem, přitáhlo, klády, tady to půjde, nebo?
0: No to, nám, to ne, že tady to půjde, no zrovna jsou tu klády, že?
1: Co jí dělá šťastnou?
0: Jí? Když je tady malý dítě, my říkáme malá velká, že? Když je tady malý dítě, tak jako je spokojená hodně, no.
2: No, když jsme tak nějak rodina pohromadě, no. U toho jsem nejšťastnější.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Co udělat pro láskyplný vztah? Jak prožívat lásku i po 51 letech manželství? Na to se teď chceme zeptat Jiřího a Ivany Slavíčkových.
2: No tak já si myslím hlavně, že je důležitý do toho vztahu dát prostě lásku, což teda jako v našem případě samozřejmě bylo.
1: Jak se to projevuje? Jak projevujete lásku Jirkovi?
2: Jdu do kuchyně si uvařit kafe a dám mu pusinu. Jdeme spát, políbíme se, jdeme mezi lidi, držíme se za ruce. Nebo vím, co má rád, no tak mu to uvařím a každou chvíli ho pochválím. Takový malinký jako drobnůstky a hlavně nemáme mezi sebou spory. My nemáme jako třecí plochy.
1: Nicméně ten základ, co je nutné dát do toho vztahu, aby to takhle fungovalo. Co si myslíte, že u vás je tím, na čem stavíte vy dva, že vám to prostě takhle funguje?
2: Já si myslím, že to je hlavně humor. Prostě všechno převést do humoru.
0: Já si myslím, že to je nějaká taková, i když třeba s něčím nesouhlasím, tak zvážím, jestli je to potřeba to rozmáznout nebo není. Že? Většinou je to nějaká prkotina, takže to přejdem, ať teda z mojí strany nebo ze strany i vy. A tím, že vlastně

0: tak nedochází ke třenicím, že když někdo si svůj názor, ať dobrý nebo špatný, a stojí si za ním tvrdě, tak to pak se zháde, že jo. Pak to končí sekera v ruce a ženská utíká, že jo.
1: Kdy naposledy jste se chytli třeba kolem pasu a jen tak zůstali chvíli v obětí?
0: No, není to dlouho, ale nevím, kdy to bylo. Co? Předevčírem, no tak vidíte to, předevčírem. Já totiž taky kromě toho, jak jsem říkal, že mám Parkinsona, jak mi taky leze mozek už pryč. Takže já si toho moc už nepamatuju, co bylo. Já si vzpomínám v první třídě, s kým jsem seděl v lavici, to vím, kde kdo seděl, jak se jmenoval, ale co bylo včera k obědu, to už jako s tím mám honičku někdy, no.
1: Náš pořad má být trochu i návodem třeba i těm mladším, aby se dožili takového štěstí po tolika letech jako vy, těch 50 spolu. Co byste jim doporučili, na co se mají soustředit?
0: Aby vzali telefony chytrý a zahodili je a místo, aby si psali dva, který sedí vedle sebe, že vedle sebe sedí, tak aby si to řekli.
2: Stejný názor. A hlavně, aby spolu trávili čas venku v přírodě, vodili se za ruce, objímali se. Měli by být jako k sobě milí, hodný, neurážet se, říkat si hezký věci, jakože hele, to nevadí, že mám nějaký kilo navíc, viď? No. No. A manžel to odsouhlasí, říká to, víš, že já tě mám rád takovou, jaká seš. Jo, prostě takovýhle hezký věci měli by si dělat malý radosti, třeba jenom tím, že vám uvaří to kafe.
1: Kdybyste se mohli vrátit v čase zpátky, znovu by byl rok 73, řekli byste si znovu na té svatbě, ano, šli byste do toho znovu, myslíte si, že by to zase mohlo být takové pěkné, takhle s tou moudrostí, líbilo by se vám to zase znovu spolu?
0: Když budu za sebe, tak já asi jo.
2: Já teda určitě. Takže já bych do toho šla 100% znova, protože no mě nic lepšího v životě potkat nemohlo než můj Jiří.
0: Kdyby si pan učitel nezlámal nohu, tak to bylo všecko jinak třeba.
2: Nebylo, nevěř tomu, tam už to bylo daný.
1: Věříte na osud?
2: Já nevěřím jako... abych řekla na osud, ale já věřím něčemu, že něco je. Že něco je, co nás vede a co to prostě vždycky zařídí, dopadne to tak, jak to má a vždycky z ničeho se prostě neskácej. Vždycky to dobře dopadne.
0: Co se má stát, to se stane.
1: To znamená, že to, že jste potkal svoji ženu, pokládáte za co? Za štěstí?
0: No taková šťastná náhoda bych řekl třeba spíš, protože jsem nemusel na těch lyžích zrovna ten týden bejt, nebo oni tam mohli volit o týden dřív nebo později, takže jsme se vůbec nepoznali. Náhoda.
1: A milujete jí pořád?
0: To asi jo, no.
2: Nikdy by mě nenapadlo, že opravdu spolu prožijeme 50 let, 53, co se známe, no a doufám, že ještě spolu nějakých pár let krásnej prožijem, takže děkuju za ten krásnej společnej život, který jsme spolu měli.

0: Ať už věří nebo nevěří na náhody a osud, my víme, že Ivanka a Jiří Slavíčkovi potkali osudovou lásku. Zrodila se v mrazivém počasí hor a plane do dnešních dnů.
1: Oba nám ukazují, že milovat znamená dávat a nic za to nežádat. Mahatma Gandhi kdysi řekl, pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe.
0: Proto žijte i pro druhé. Rozdávejte, pečujte a milujte. Nikdy nenechte lásku zmizet. Je čistá, pevná a hřejivá.
1: To dobře ví Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Ve Zlíně pokračuje zásah hasičů při rozsáhlém požáru budovy. Lidé v Libereckém kraji odevzdali při letošní zbraňové amnestii téměř 250 zbraní. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a teploty do 29 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Hasiči stále ještě nemají pod kontrolou požár výškové budovy ve Zlíně. Na místě je i dál přes 40 jednotek. Večer o tom informoval velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Během požáru se nikdo nezranil, velká část budovy se ale během dne zřítila a její zbytek má narušenou statiku. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO se ji už asi nepodaří zachránit. Otrusina řekl, že zásah bude pokračovat i v dalších dnech.
2: Já si myslím, že minimálně 3 dny bude pokračovat z naší strany likvidace toho požáru a vůbec jako odstranění té budovy a ty další sanační práce, které pak budou za tím majitelem toho objektu, tak může být klidně měsíc.
0: Oheň zasáhl i pronajatý sklad obuvnické firmy Vasky. Škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. V letošní zbraňové amnestii lidé v Libereckém kraji předali policii celkem 242 zbraní. Amnestie trvala od ledna do června. Během ní bylo možné bez trestu odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo. Podle mluvčího krajské policie Vojtěcha Robovského převzala policie nejvíc kusů v červnu. Bylo jich celkem 71. Lidé odevzdali také střelivo, munici a výbušniny. Podle policie zatím žádná ze zbraní nesloužila ke spáchání trestného činu.
3: Mezi odevzdanými zbraněmi byl například sovětský samopal PPŠ-41 Špagin nebo německý samopal MP-40. Letošní amnestie se konala po 5 letech a byla druhá nejúspěšnější v historii České republiky. Víc zbraní lidé odevzdali pouze v roce 2009. Z Libereckého kraje Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Na řeckém ostrově Zakynthos je dočasně přerušený provoz letiště. Nouzově tam musel přistát řecký bojový letoun F-16. Na sociálních sítích se následně objevilo video s hořícím strojem. Podle mluvčího armády byla důvodem nehody technická závada. Konkrétní příčiny se teprve vyšetřují. Pilot stíhačky je podle něj v pořádku.
1: Sport.
0: Vítězka tenisového Wimbledonu 2026 bude Češka. V ryze prvním českém grandslamovém finále v historii se utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová do něj v Londýně postoupila po výhře 2-1 nad Američankou Goffovou, Nosková po vítězství 2-0 nad Ukrajinkou Kostiukovou. Ve čtvrtfinále ženské čtyřhry vypadla v All England Clubu nasazená jednička Kateřina Siňaková.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 21 až 24 stupně Celsia. V 1000 metrech na horách kolem 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 pozor na příjezdu z Polska směrem na Ostravu. Na kilometru 376 jsou zvířata na vozovce, podle policie se má jednat o kozy. Na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce nejsou kozy, ale pro změnu silničáři na mostě u Běchovic. Na 62. kilometru mají uzavřený pravý pruh, tvoří se tam kolona na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy, po nich už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer, s dalším vydáním pořadu, který vám v tomhle čase od pondělí do pátku nabízí výběr z galerie archivu mluveného slova. No a všechny dnešní ukázky spojuje jedno jediné jméno, totiž herce a humoristy Miloslava Šimka.

0: Zuzana Burjánová, nebo Zuzanka Burjánová, jak se říkávalo, patřila k těm několika půvabným zpěvačkám, které v Semaforu doplňovaly vystoupení jak skupiny kolem Jiřího Suchého, tak pánů Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana. Ostatně jejich návštěvní dny jsou asi notoricky známé. Co zůstává, řekněme, trochu stranou, to jsou rozhlasové archivy. Najdeme tu například rozhovor s oběma pány, Šimkem a Grossmanem, o knížkách a jejich oblíbených autorech a dokonce i několik povídek, čtených ještě v tichu rozhlasového studia, bez těch známých výbuchů smíchu divadelního publika.
1: Jakožto chudí chlapci dáváme samozřejmě přednost knihám brožovaným a z těch si ještě vybíráme hlavně legraci. Já osobně nevím jak Slávek, ale já dávám přednost tedy knihám s anglickým takovým suchým humorem, K.R.G. Brown a podobně. A samozřejmě, abych se dostal i na druhou stranu, tak mám moc rád Slávek, taky určitě Ilfa a Petrova.
2: Tak já ze satiriku mám hrozně rád Zoščenka a potom z našich autorů Achille Gregora, který ovšem teď poslední dobou se nějak odmlčel, což mě...
1: To já se přidám, tedy jednak mám rád Gregora, ale hlavně Jirotku a je mi osobně moc líto, že po Saturninovi a po Muži ze psem začal pan Jirotka psát takové povídky o lešeních a lešenářích a těm jsem se už tolik bohužel nesmál, ale první Jirotkovy věci mě připadají skutečně na vrcholu humoristické tvorby. Já mám moc rád romány pro kluky, Slávek taky my do dneška kupujeme a jsme rádi, že se vycházejí Fogladovy knihy.
2: To říkáme v každém rozhovoru, který vždycky děláme, tak se přiznáváme k dílu Jaroslava Foglara. Vždycky čekáme, kdo z nás to jméno řekne dřív.
3: A vy jste nezažili tu přímou vlnu těch Foglarovek, když to vycházelo, řekněme, v Mladém Hlasateli?
1: Prakticky už ne, my jsme...
3: To byly přílohy Mladého Hlasatele, že Hoši od Bobří řeky třeba ty vycházely jako přílohy Mladého Hlasatele.
1: My jsme 40. a 41. ročník, takže jsme začali vnímat později.
2: Pak jsme to sbírali, že jo, to se vyměňovalo mezi klukama, to byl takový podobný obchod.
1: Třeba za sbírku známek se dostal ročník Hlasatele a takovýhle.
3: A co vás na povídce lákalo? Uvažovali jste třeba někdy o tom, jestli to víc píšete protisk nebo víc projeviště jako monolog?
1: Nás na povídce před lety lákalo to, že jsme ji neuměli psát. My jsme neuměli napsat povídku, my jsme uměli, třeba říkali jsme si, že napíšeme hru a tu jsme napsali a neuměli jsme napsat krátkou, třeba 4-5minutovou povídku s poentou a najednou se nám to začalo dařit, tak opojení snad nějak tím, že jsme to uměli, jsme jich vychrlili 50-60.
2: Myslím, že podvědomně nějak jsme měli na mysli to jeviště, protože vycházelo to z nutnosti vlastně i to naše psaní pro klub Olympik ještě v tehdejší době, protože tam bylo takové malinké jevišťátko, kde nešla hrát nějaká větší komedie.
1: Takže tam jsme to museli číst a krom toho jsme každý týden prakticky museli přijít s novou povídkou, protože publikum bylo víceméně stálé. Tak to nás nutilo psát.
3: No a ta povídka projeviště, ta užívá zřejmě určitě sytějších barev,
2: je taková drsnější, řekl bych. Drsnější humor, než takový, jaký dočíná.
3: A taky jednodušší obrazy, aby byly na první poslech srozumitelné, ne?
1: Ano, člověk musí počítat s tím, že vtip a gag a poenta musí být jasná, přímočará. K tomu se nemůžete už nikdy vrátit. Jako při čtení, když vás něco zaujme, tak se ho přečtete po druhé, po třetí, ale tady to musí dopadnout i hned. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme, přátelé, učinili. Na místo zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám dnes vyrůstají chlapíci svalnatí oproti skautským zakrslíkům. Jsem rád, že i já jsem prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným drnem samoty. Sběr jsem zhromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Čierné Pričope. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky, ba i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naším zbožím. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil, Májovky nahradil Marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem polepoval obrázky z Murzilky a pionírské noviny pravidelně žuchaly na dno schránky. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře Popa. A i jinak mi dal pionír vše potřebné pro život. U nás doma se totiž o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionýrská vedoucí Jiřina věděla, co nám schází a častokrát pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Vzpomínám si na jednu z nejzdařilejších soutěží, kdy vedoucí vešla do dveří a volala: chlapci, hledejte pořádně, schovala jsem na svém těle kuličku. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, vous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O Kamčatce povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a kapitalistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky nenašel. Byl to pěkný večer. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy a nemohl nám pak vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, neboť plamének, který děd v srdci zažehl, hřál. Ale maminky ze staré školy nás i byly a laskavého dědu Mráze nazvali starým chmatákem. Ale to náš pionýrský kolektiv jen stmelilo. Viděli jsme dědu stále čistého, svou sem bílým a sobem věrným přítelem na provázku. A pak přišlo jaro. To jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržoázní děti, naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou tločili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebrat. To my, pionýři z oddílu Trofima Lisenka, nežebrali. V slušivém kroji z písní na rtech celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám pobídli. V den nejslavnější pak jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic vykročili. Joj, to bylo zpěvu. Alegorický vůz s ošklivou babou Jagou, představující kapitalistu nenasytu, vzbuzoval veselý smích a v tom jsme zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudruh z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá a my poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického tobrouka hubili. V noci pak podél tratižňovou hlídku drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými důdkami vyháněli. A těch veselých písní, co jsme přivezli domů, Kaťuša, Sulika, Když vítr bije do plachet, Rudý námořník, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenout, Sulika, Kaťuša a další, například písnička frontového šoféra a jiné. A já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýrů a svazáckého pracovníka v našem obvodě. Jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písní ji naučím a tanců do nohou vložím. Ach, to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a oddechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout? Vím, práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někde uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a lehce jí zdolám.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: My s Jirkou hrozně rádi vzpomínáme na doby, když jsme spolu začínali psát. To jsme oba studovali, byly to doby takové bezstarostné, ale už jsme inklinovali k divadlu. A protože já jsem musel čas od času předstírat i před domovem, že pilně studuji, tak jsme většinou psávali v městské knihovně, tam je taková studovna. No a čas od času jsme přecházeli vedle do čítárny, kde byly veškeré dostupné časopisy a noviny a to jsme my už snad od malička hrozně rádi pročítali. No a jednou v té čítárně došlo k takové velmi zajímavé situaci a příhodě, které bychom
1: čítárně přímo snad rozpojit. Ani ne. To bylo mimo čítárnu a sice na chodbě, a respektive ani ne na chodbě, jako na přilehlé místnosti k té chodbě. A my jsme jednou do té místnosti zašli a teď jsme z ní opět vyšli a viděli jsme, že současně s náma vyšel z té místnosti takový pán, jemuž vzadu spod saka čouhal téměř až na zem takový zvláštní tkaloun.
5: No, dva tkalouny.
1: Dva tkalouny, to, to mohou být. A tak jsme šli za ním až do té čítárny, on si usedl za stůl a čet. A teď my stáli před tou čítárnou a říkali jsme si, to je škoda, aby člověk s takovýma krásnýma kalounama byl nevyužitej v podstatě.
5: No, nás mrzelo zkrátka, že už nemůžeme chodit po té chodbě za ním a dívat se, jak mu
1: vlají.
5: Šle vlají dole a případně upozorňovat lidi a říkali, jak je to pěkné. Tak jsme si vymysleli takový trik, jak toho muže dostat od novin z čítárny na chodbu.
1: A sice Slávek vyšel.
5: To jsme tenkrát nějak losovali, na koho to padne.
1: Ano, Slávek byl muž číslo jedna. Šel za tímhle tím pánem přes celou tu čítárnu. On seděl úplně aj vzadu někde u těch nejodbornějších listů. Sklonil se nad ním a diskrétně mu říkal, pane, venku na vás čeká nějaký mladík, chtěl by s vámi hovořit. A on se tak divně díval, řekl, na mě? Ale přesto vstal a šel přes celou tu čítárnu znova a krásně ty kalouny byly viditelné na velikánskou vzdálenost. A teď já jsem se třeba s každým krokem, který on učinil, zkracoval tu vzdálenost, až na mě bylo, abych s ním o něčem pohovořil a o něčem důležitém. A teď jsem záviděl strašlivě Slávkovi, který stál vzadu a mohl se smát, a on to taky dělal. A ten pán se zastavil proti mně. No a já jsem říkal, pardon, dobrý muži, ale děti za vámi chodí a smějí se, že máte nějakou tkaninu tady vzadu za sebou. A teď on se otočil, viděl ty tkalouny a to přišla ta nádherná Slávková chvíle, protože on zezadu viděl, jak tenhle pán se zoufalým úsilím ty tkalouny nadspává na patřičné místo.
5: A pak, přestože od nás vlastně to byla taková klukovina drzost, tak on naopak Jirkovi strašně děkoval, že ona to upozornil a sunul mu do rukou nějaké peníze.
1: Já je nevzal samozřejmě.
5: Já nevzal, ale byla to nádherná příhoda, na tu moc rádi vzpomínám.
1: A jsme rádi, že jsme tomu pánovi ukázali, že naše mládež je opravdu čestná.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jiří Grossman jako kotě si příst. Stejně jako o 2 roky dřív Jiří Suchý po tragickém Šlitrově odchodu, musel se i Miloslav Šimek po smrti svého kamaráda a přítele rozhodnout, jak dál v životě a na jevišti. Hledal někoho, kdo by co nejméně připomínal stylem humoru právě Jiřího Grossmana. A tak si našel nejprve Luďka Sobotu a po čase také tehdejšího spíkra hudební skupiny Plavci Petra Nárožného. No a poměrně nesourodá trojice, v níž byl Petr Nárožný začasté v roli nespoutaného cholerika, byla na světě.
2: Vážení přátelé, chcem-li dnešní večerní představení pozvinout vpravdě na evropskou nebo na světovou úroveň, neměla by v žádném případě chybět přece ukázka velkého klasického herectví, klasického dramatu, prostě toho, čemu se říká velké divadlo. Popravdě řečeno, buďte upřímní, ruku na srdce, nejste tak trochu zklamáni? No. Koho jste vlastně viděli? Pár blikotavých hvězdiček pop music, že? Pavla Bobka, který snad byl slavný před světovou válkou. A dneska se celkem marně pokouší dojímat pamětníky. Šimek, Sobota, vidíte oba, ani jeden, ani druhý, žádní velcí herci to nejsou. A tady hrála celkem obyčejná kapela. Ale jak vždycky velmi trefně a velmi vtipně podotýkám. Utopenému dešť nevadí, jsem tady já. Napověda. A mohu vás ujistit, že nejen tak nějaký napověda, mohu vás dokonce ubezpečit, že milánská skala metropolitní opera v New Yorku i naše české národní divadlo, naše zlatá kaplička, všechny tyto vážené instituce by byly velmi rády, kdybych právě já třepěl v jejich koukaní. Já tak nečiním, já naopak přicházím mezi vás, jako napověda misionář, abych vám dokázal, že je napověda osobnost, je-li to člověk s talentem, posvěcený s tou rancí geniality, a to myslím, je můj případ, dokáže ze Šimka a ze Saboty z těchto dvou nedouků vyrazit jiskru pravého herectví, herectví velkého a dramatického, talentovaného a zasvěceného totálního divadla v tom nejvlastním...
3: Ty mlčíš, ty mluv, až my dva nebudeme vědět. Říkám, zalez a napovídej, my hrajeme.
4: To je správný, ale co hraje?
3: To, co on bude napovídat.
4: Co budeš napovídat, figuro?
2: Já tady mám jenom lucernu, já se sebou nic jiného nevzal.
4: Máš lucernu, hrajeme lucernu. Hrajeme lucernu. Ostatně Šrámkovo hry se nám vždycky líbí.
2: Odkud to mám vzít?
3: Odkud to mám? Spočítej si, kdyby na normálním divadle se v 7:30 začalo, kde jsou teďka s dějem.
2: No jo, na normálním divadle, pozor. Na našem divadle, kdyby jsme začali v 7:30, tak je to ve 7:45 už dávno vyblízkaný. To jsme byli s direktorem na požárním schodišti.
4: To jsme byli ten slabý děj, co u vás byl vyblízkaný. Přeskakujeme a hrajeme tady tu sílu, co ti tu byla.
2: Vážení přátelé, ale to není špatný nápad. To není špatný nápad. V tom případě se nám z Lucerny nabízí úžasně atraktivní a divácky také nesmíně vděčná scénka v hustém havrovém lese. No, ať už Lucernu znáte nebo neznáte, je to jedno. Dejte křídla fantazii a račte si představit hustý havrový les, doslova habr vedle habr.
4: Hele, už ho to vzalo.
3: On snad dojí stromy, nebo...
2: Co bych dojí stromy? Já ukazuju hustý habrový les, doslova habr vedle habru. Já ukazuju habr, ne bambus. Měsíc dávno zapach, bezhvězdná noc, velmi sugestivní atmosféra, tma jako... jako v pytli. Tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je moxna, tu je kamen.
4: Pardon, kdo říká?
2: Mlinář.
4: Mlinář. Kdo ho bude hrát?
3: Třeba já mám rád mouční. Co říká?
2: No, co jsem říkal?
3: Co jsi říkal?
2: No, říkal jsem, tak jenom tady pozor, paní kněžno, tady je moxna, tu je kamen.
3: Tak jedem, paní kněžno.
2: Ale ne, tak jedem, paní kněžno. Tak jedem, to já říkám prakticky před každou větu, to já říkám neustále, to vás strašně pletlo. To je taková dohoda. Takový úzl mezi hercem a napovědem, že vám začíná text. Já mu říkám neustále, to vás strašně pletlo. Teď se vám začíná od toho tady pozor, pozor, tam vy až mluvíte. Tak jedem tady pozor, paní kněžno, tady je moxná, tady je kamení.
3: Pozor, pozor!
2: Ale jaký pak pozor, pozor? To přece není rozhlas v obci. To textu máte jenom jednou pozor, jednou pozor. Dávejte si na ty věci trochu pozor. Tak jeden tady pozor, paní, když to tady boxe na dvě kamení.
3: Jednou!
2: Říct jednou pozor, no samozřejmě, ale přitom nesmíte říct jednou pozor. Je vám to jasný? Podívejte se, jednou pozor řeknete a přitom jednou pozor neřeknete, je to. Tak jeden tady pozor, paní, knižo tady, kamení a ty mokřina.
3: Tady pozor, paní, knižo tady, kamení a tady máte mokřinu. Ta mokřina by mě silně zajímala, mohl byste přesně určit hranice té mokřiny.
2: Ale to diváka nezajímá.
3: Mě
2: tady
3: to zajímá, abych si nerad nabral do bohu.
2: Dobře. Tady je někde rozsáhlá mokřina, taky se to táhne kolem mě do zádu. Tady je hranice, vy stojíte na suchu.
3: Takže vy v tom čvaňháku. Já mám mít vaše boty, tak tam lezu taky. Vy jste tam možná mohli s kalhotami. Kam ty už tam byli, že jo?
2: Co by tam byly kalhoty, co by tam byly boty? Starejte se o svůj desil. Taky nekomentuju, co máte na sobě. Minář!
3: Přítomen!
2: Podívejte se. Vy v tom textu máte prakticky dvě varianty. Nic jiného tam nemá. Dávejte pozor. Máte tam tu mokřinu, máte tam to kamení. Ať už to neskazíte, říkejte se pro sebe. Kamení, mokřina, mokřina, kamení, kamení, mokřina, mokřina. Nic jiného tam nemá. Mokřina, kamení. Dvě varianty.
3: Tady pozor, paní kněžo, tady je mokřin a tu jsou dvě varianty!
2: Kamení!
3: Pardon, dovolte mi dotaz. Hraju v tom taky. Šimek Miloslav. V lomu 10.
2: Samozřejmě na vás dojde.
3: Děkuji, já teď zůstanu.
2: Mlinář, vy se zastavíte na hranici...
3: Pardon, ještě jsem se...
2: Mlinář, vy se zastavíte na hranici...
3: Pardon, ještě... Já jsem se chtěl zeptat věce, jak už jsem v Habrovém lese.
2: To jsem si na začátku říkal dvakrát.
3: A mohl bych zatím, abych byl aspoň trošku využitý, dělat v tom případě Habr.
2: Nevím, no tak... Dělejte Habr, ale tohle spíš desatera.
3: To nevíte.
2: Ale si já vím, jestli víte, jak je to na divadle, chlape Herko.
3: No ne, že bych se klátil a že bych se šumil.
2: Dáte se a šumte se.
3: Prosím vás, ať čumí, ale ať se neklátí. Mě mlátí větvema.
2: Dělejte se, neklátě se, mlátí tě o větvema.
3: Já se přesadím.
2: Tak se přesadím.
3: Já ho radši vytrhnu.
2: Vy jste ho vytrhával. Nechte toho! Nechte toho s těma haluzima! Já zavolám dřevorubci, aby ty mrzá!
3: Já za to nemůžu, že začala bych chytce!
2: Ale co bych začala bych chytce?
3: Ale nemohl bych raději dělat snažit je smrt.
2: Smrk v Habrovém lese?
3: Když jsme vlastně mě hajný pěstuje na Vánoce. A pak by mě hlavně míň bolely větve.
2: Větve, dělíte smrk, já se sám nebo dohadoval každý figurze.
3: Třeba si pod mnou zajíček teď udělá pelíšek.
2: Aby si zajíc pod váma dělal pelíšek.
3: To by mi přivez věřnáky koledávku.
2: Ale jaký pak útulek, žádný zajíc není ve scénáři, od každé asi měl vyběhnout.
3: Může se objevit, já vás chci informovat.
2: Ne, co mě informujete, tady žádný zajíc nemá co dělat. Ty jsi nějaký vlez, jak mu kopnu hlavu.
3: Mně se to líbí.
2: Ale mlčte.
3: Mně se to nelíbí, že mu chcete pokopávat hlavičku. Vemte to rychle. Ze mě padají šišky.
2: Pánové, že mě budete dráždit, tak mi dráždit nebudete. Já vám říkám, připravte se, hrajem.
3: Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová. Příprava hotová.
2: Odjet. Hrku, mě jste zblbli. Příprava hotová, ještě rozdávají ty peronky, to není nádraží. Ruce na pánové. Tady pozor, paní kniže, tady je kamení a ty mokřina.
3: Tady pozor, paní kniže, tady je kamení a tady je mokřina.
2: Ach, jak mokro.
3: Ach, jo.
2: Ale to říká
4: kněžna. Kněžna, všechno hned máte jasný, kněžna. Kdo ji bude hrát, když jsme tady jenom dva?
2: Ale lidi, ty role jsou tak jenom dvě.
3: A já jsem Lina.
2: On je Mlinář.
3: Vytáhněte stavidla.
2: Co by si dáš?
4: Ne na mě půjde, ženskou já hrát nebudu, s tím nepočítejte. Zročí hrou dřevo, jsem smrt.
2: Ale to jsem tady zbytečně, jsem žil sebra, můžu odejít. No prosím.
4: Leda, že byste to přepsal rychle na dva mlináře.
2: Jsme rovnou mohli hrát mlináře, hodí tě od raupacha. Nejsou velikonoc.
4: Cítě budu hrát, tomuhle obci ne, to bych si pomohl. Nazdar táto, kde jsem ti našel. Radši rau kněžnu a jde mi text tady na kafíčku.
2: Ach, jak mokro. A mé střevíce a šaty. Jinudy není možná?
4: Nebo ten střice a šaty. To mi není možná hovat.
2: Čako, hrajte žensko, notabene kněžnu.
4: Jsem naštvaná.
2: Ale jste naštvaná. Podívejte si, jak vy to děláte, jak vy to hrajete. Ach, je mokro, mé střice a šaty. Jinu není možná, vole. Je to krásná role. Herečky by se o to porvaly. Já vám to přidéru, dívejte se na mě, jak to má vypadat. Ach, jak mokro. Mé skřevíce. Pohled dolů. A šaty.
4: Jo, si takhle budu zvedat šaty. Já jsem kněžna, pane, já nejsem hampíznice. Já jsem šaty viděl rousám, já mám na zámkyni a ne jedny, plný skříně.
2: Ale mlčte, co máte na zámku. Mě vaše feudální poměry nezajímá. Stejně o to přijdete. Jinudy není možná.
4: Tak jak mokra mé střevíce a šaty, jinudy není možná.
2: Jen tudy.
4: Jen tudy.
2: Ne, Mlinář.
4: Ne, Mlinář.
2: Ale ne, Mlinář.
4: Nedívej se na něj, Učku. Zůstane ti to.
2: Znova. Tak jak mokra mé střevíce a šaty. Jinudy není možná.
4: Jak mokrá mé střevíce a šaty. Jinudy není možná.
2: Jen tudy.
3: Jen tudy.
2: Tudy.
3: Jen tudy, tudy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Další semaforská hvězda, gentleman Pavel Bobek. Ale na závěr ještě jednou k Miloslavu Šimkovi. Představí se jako průvodce oblíbeným pořadem Zavěste prosím, volá semafor. V něm, ať už po telefonu nebo přímo na jevišti divadla Semafor, vystupovali různí atraktivní hosté, mezi jinými třeba i Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř nebo scenárista Jaroslav Dítl. Tak, všechno dobré a ve zdraví brzy naslyšenou. S tím se dnes loučí ve studiu autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Dítle, my si moc vážíme toho, že jste přijal naše pozvání, že jste navštívil naše divadlo. Vidíme vás tady velice rádi vždycky, jak v hledišti, tak na jevišti. My víme, že váš pracovní den je náročný. Hned bychom tím mohli začít. Já doufám, že ta beseda bude taková upřímná. Některé dotazy jsou tady přímo provokující, možná některé i indiskrétní a nevhodné, ale já už jsem taková povaha, že rád přečtu. Ale ten první je takový celkem solidní, jak z dotazníku. Jak vypadá váš pracovní den?
3: Ráno stávám zbuzen dětmi, potom je odvezu do školy. Cestou vememe 200 rohlíků, protože jsme se na to uvázali, že budeme dovážet rohlíky na svačinu.
2: A jako do školy?
3: Ano, do školy.
2: Vy máte vlastní už pekárnu? Tak... Já jsem leco slyšel, co máte, ale pekárnu, to je přehnané.
3: Já jsem taky slyšel, že peču ty scénáře dost jako housky, ale to není ten případ. To není ten případ. Já jsem se uvázal jednou, že budu každé pondělí vozit housky do školy a pak se ukázalo, že se nikdo neuvázal na úterý, středu, čtvrtek, pátek a tak to vozím každý den. No, tak tím začne můj den.
2: Potom... A vejdou se děti do auta, že tam 200 rohlíků.
3: Jo, ano.
2: Obložený.
3: 200 rohlíků není tak moc. Neboli tam přijde 6 dětí a 200 rohlíků. Všechno to vyklopím, jedu zpátky, přečtu si denní tisk, s tím jsem dost rychle hotov.
2: A píšete asi kolik hodin denně?
3: Ne hodin, ale stránek. 15 stránek denně.
2: Který ze seriálů vám nejvíce vyhovoval? Který vám nejvíce přirostl k srdci?
3: Aha. Každý seriál, bych řekl, pro něco ho má autor rád. A to i seriál, který je zavržen, i ten, který má zcela prostřední úspěch. Takže... Já nevím, jestli je to tím, že si čím horší je kritika, tím víc na něm lpím a říkám si, ale přece jenom nevšimli si těch hodnot a tak dále.
2: Tak můžeme rovnou, když to takhle říkáte, navázat na další otázku. To asi tady někdo naráží na jeden z vašich seriálů. Viděl jste někdy, jak jsou ve skutečnosti organizovány žně?
3: To má co dělat s plechovou kavalerií.
2: Asi, ano.
3: Ano, ano. No, viděl, ale protože nemám kvality pana Hitchcocka, tak neumím psát horory a tak jsem to udělal po česku.
2: Šíří se o vás pomluvy, že své seriály píšete na kšeft. Můžete to vyvrátit?
4: To až drzej dotaz, jo, ale já se omlouvám, se může přijít kdokoliv. Někdy mívá vycházky polepšovna, takže se nedivte. Že...
3: Ta otázka má na mysli, jestli se seriály živím?
4: Asi takhle by se to dalo říct, že...
3: A představte si, že se živím seriál.
4: No, je to taky v pořádku.
3: Já jsem myslel, že je to trestu.
4: Ne, v pořádku. Jenom se mi líbil ten dotaz svojí drzostí, tak jsem ho sem šoupnul.
2: Když běžel v televizi seriál Nejmladší z rodu Hamrů, nutila mě žena sázet brambory a sekat trávu. Při nemocnici na kraji města jsem polikal aspirin a pil čaj. Nepřipravujete, prosím vás, seriál Hospoda na kraji města?
3: No, napsal bych to strašně rád. Musíme poradit tomu dotazovateli, že teď se sestavuje v televizi ideově tematický plán, ať se to tam pokusí dát.
2: Jste pověrčivý. Mám na mysli 13 dílů vašich seriálů a tak dále a tak dále.
3: Ne, to nemá nic společného s pověrčivostí. To vycházíme z americké tradice nebo amerických zkušeností. Každý čtvrt rok má 13 týdnů a oni plánují taky, takže to na čtvrt roku vlastně akorát vyjde. Jenže oni dělají seriály delší 622 50 dílů a tak dále.
4: No, jestli to už nikoho nebaví. No.
2: Počítáte někdy do svého seriálu s obsazením dvojice Šimek Sobota? A to zajímá mě. Ale nepsal jsem to, to psal Sobota.
3: No, herce obsazuje režisér a autor...
2: Ale že to může autor ovlivnit, no.
3: Autor to může ovlivnit, ale...
2: To jsem chtěl slyšet. Nemusíme to rozbírat. Pracuje se vám lépe na postavě muže nebo ženy?
3: To je dotaz pro docenta Plzáka.
2: Ne, ne, ne. To je na vás, stále na vás.
3: Teda, jestli píšu radši mužskou postavu nebo ženskou?
2: Ano.
3: Mužskou.
2: Můžem si to tak přeložit. Mužskou.
3: Ano. Ano.

0: pan hudební skladatel, tady už vás někdo zná, možná to bude soused. Rozšíření a prodloužení trasy C našeho metra.
1: Tak podívejte se, já bydlím na Kačerově, takže já to metro používám velmi často. A když dřív byla konečná na tom Kačerově, tak ten vlak tam vždycky stál třeba 5 minut, člověk měl čas, přišel do něj, i si čet noviny, pak teprve odjel. Dneska, jak je to prodloužení, tak to ten vlak jenom prohučí.
2: Nepočká.
0: Počkejte, tak já vás začal poslouchat teďka. Já se prohlížím dotazy a vy zatím takto ledabile tady hovoříte. Čiže vy jste neuvítal moc prodloužení trasy metra. Jste divný občan, vy byste to zasypal nejradši, že jo? Hlavně, že k vám to dojede, ostatní, ať tam chodí
1: pěš. Já jsem chtěl říct, že to jezdí rychleji.
0: Ale ne, víme, jak jste to myslel. Já jsem se zamýšlel nad dalším dotazem a teď jsem ho pochopil. Pane Uhlíř, nevíte, čím to je, že vás naše maminka 50 let nemůže ani vidět? Teď jsem to pochopil. Teď ten dotaz jsem pochopil. Další dotaz na vás, pane Uhlíři. Jsem začínajícím skladatelem. Mohl by mě pan Uhlíř poradit, jak začít skládat píseň a jak vůbec ve skladatelování, divné slovo, postupovat?
1: Poradit můžu, ale nebudu se nějak rozpovídávat.
0: Ne, stačí, když jste se rozpovídal o metru. Stručně.
1: Tak já půjdu ke klavíru.
0: No, nejlépe tu, ne, Pavlíku, zase tebou musíme šíbrovat, prosím.
1: Tak, sledujte se mnou, jak já tvořím populární píseň. Mohu posloužit příkladem ze své vlastní dílny. Začínám od textu. To je poměrně jednoduchá záležitost, důležité je mít hlavu. Teď, co to ta hlava je, že třeba stříhali do hola malého chlapečka. A nebo je jaká je, nebo motorest. To je prostě věta nebo slovo, které vám na první poslech vleze do hlavy, tomu se říká hlava. Já v současné době pracuji na písni Pojď, zůstaneme přáteli. To je také typická hlava. Když milenci cítí, že to hlavní mezi nimi již vyprchalo, a jinak proti sobě nic nemají, použijí právě této hlavy. Pojď, zůstaneme přáteli. Teď máme-li hlavu, přidáme k ní ještě několik dalších veršů, na kterých už tolik nezáleží, čímž nám vznikne základ budoucí písně. Já ten základ mám, tak já vám ho prozradím. Pojď, zůstaneme přáteli, hlava. Když láska odešla nám, rány po čase se zacelí a zbývá pouze malý šrám. Hezké, že? Je také možné požádat o spolupráci textaře, ten vám dodá verše podobné. Rozdíl jenom v tom, že se s ním potom dělíte o peníze. No a to už jsme u nejdůležitější fáze tvorby, tou je právě hledání melodie. Co vám mám povídat, trvá to celé hodiny, celé dny i celé noci, to si prostě nedá poručit. Já vás na to upozorňuji proto, abyste si nestěžovali, že ten pořad je moc dlouhej. Tady budu takhle probíhat po klávesách, prozatím prstama, ono z toho něco vyjde. Nemusím tak daleko, když se jedná o šlágr. Ta hlava je, pojď zůstaneme přáteli, že? A to je přesný.

0: třeba takhle.
1: Páni a paní.
2: Pozor. To není objemné.
1: To tleskaj, protože tu písničku poznali. To je Páni a paní, vím, jak se ruší žal. Lady Carnival. To je Lady Carnival tohleto. To je to samý. To zpíval God před 15 lety, tuhle písničku.
0: Tak už se v tom neráchej. Tohle to je pro skladatele psychicky velmi náročný okamžik. Sám sebe přistihuje při krádeži. Je tedy zlodějem i policistou v jedné osobě. Ale tvorba proto nepřestává. Nepřestává.
1: Lady Carnival, to
0: já vím. Tak já půjdu dolů. Ano, nejdřív to bylo. To bylo kradený a teď udělám. A je to původní.

0: Vy mě můžete dělat sbor.
1: My tady?
0: Ano. Takový křoví. Já budu zpívat a vy po mně budete opakovat jako, tu též větu.
1: Jako takový pánkovci. Jako,
0: pánkovci
1: jo?
0: Takový.
1: Tak nás to nauč, ať...
0: Já píšu sdělnou hudbu, to hned pochopíte.

0: je. To něco je, ale... To něco je taky. Kůň bílý. Kůň bílý se to jmenuje v originále. Marie Rotrová to, myslím, zpívala před 15 lety taky. Ty hodně pamatuješ, jak je vidět.
1: Tak já si to přemoduluju. Kůň bílý. Já to hrál až doteď. V C-dur. A to je taková tónina jak u blbejch. Já udělám C, C7, F-dur. A jsem v F-dur. To byla takzvaná modulace bičem. A teď taky to, co já složím, nemusí být žádný disco.
0: Ono ani nebylo zatím do teďka.
1: Taky už nebude. To může být klidně valčík.
0: Tak ale měli by si skládat hlavně pro mladý. Jsou tady hodně mladý, tak...
1: Tak to bude pochod! Jistě, pojď, zůstaneme přáteli.
0: O zámce druhé formé vo batajon maršo, maršo. Zpívám francouzsky, jestli se nepoznal. Tak právě si v semaforu složil Marsejezu.

nádraží. Ne, ještě nepřijela. Má zpoždění. Čekám jí každou chvíli. Čekám jí už léta. Ovšem také je možné, že byla odkloněna na jinou trať a že naší stanicí nikdy neprojede.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Krásný večer vám přejeme krátce po 23. hodině, ať už máte za sebou náročný den, nebo si naopak užíváte volnější letní večery. Budeme rádi, když vám v následujících 2 hodinách budeme snět dělat společnost. Začíná Noční linka Českého rozhlasu. No a dneska vás vezmeme na malé toulání přírodou. Říká se, že příroda je tím nejlepším místem, kde si člověk odpočine a načerpá novou energii. Někdo nedá dopustit na hluboké lesy, jiný zase miluje louky, řeky, rybníky, anebo výhledy z horských vrcholů a rozhleden. Kde je to vaše oblíbené místo? Kam vyrážíte, když si potřebujete vyčistit hlavu nebo si zkrátka jenom užít klid? Tak to jsou otázky, které vám dnes budu klást. O své zážitky a vzpomínky se s námi můžete podílit na telefonním čísle 731 800 900. Psát nám můžete také prostřednictvím webu rozhlas.cz/linka anebo e-mailem na adresu linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše příběhy z lesních cest, horských tur i z obyčejných procházek, které se staly nezapomenutelnými. Z pardubického studia Českého rozhlasu vám příjemný večer a pohodový poslech Noční linky přeje Mirek Hruban.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Nať doznívá ve vysílání Českého rozhlasu v noční lince a my už jsme ve spojení s panem Olinem z Kopřivnice. Krásný dobrý večer.
1: Já vás zdravím všichni nespavce, posluchače. No. Krásné Kopřivnice, sice máme zadrženou trošku, ale je pěkně venku.
0: Krásný letní večer a já už jsem celý napnutý, kam nás vytáhnete do přírody, kde je to vaše místečko, kam se chodíte, tak říkajíc dobíjet.
1: Tak Kopřivnice vlastně na úpatí, bych řekl, nebo před Beskydami, stačí sednout na vlak směrem Beřovice, nebo směr Valašské Meziříčí, vystoupíte ve Beřovicích a už jdete do kopců, jdete na Velký Javorník, skoro tisícovka, krásná rozhledna tam je. Mm-hmm. Vidíte Isouhoru, Ústebny, Hrádhoš vidíte. Na druhé straně, když je pěkný počasí, vidíte Pradět v Jeseníkách, vidíte do Lom ve Štramberku. Prostě krásný rozhled.
0: Já si to úplně představuju, jak to tam musí být parádní. A to je vaše oblíbená trasa teda?
1: No jako Javorník, já teda nepatřím takzvaným javorníkářům, tam jsou kluci nebo prostě parta lidí, kteří pravidelně na ten Javorník chodí, oni mají třeba 100 výstupů, 500 výstupů, někteří mají se tam vždycky oslavuje takové velikanské čísla, to já jako nemám. Já třeba jdu směrem na ten Javorník, ale pak odbočím třeba na Kamenárku, tam se rád pořebenovce, že do Valašské Meziříčí, do Hostašovic, do Hoclavic, prostě tady už vyjdete do toho kopce a už chodíte, kde chcete. Přejdete hřeben, kolem Bramenu Jičínky a dostanete se do nadolní paseky do Rožnova. Rožnov, to víte, kde je. Z Rožnova. A tady toto, co chodíme, tak se dá jet na kole krásně. Tam jsme to celkem si zde. Takže se dostanete do toho Rožnova, tam si jedete do Valašského Meziříčí, pak se vracíte zpátky přes Hostašovice, můžete na Straník, na Bludovice. No prostě my to tady máme opravdu tak nádherné, že nám můžou závidět věc, kteří mají
0: placku něco kolem sebe.
1: Ano, placku, takzvanou, ano.
0: To známe dobře v Pardubicích, ano. Kam se podíváte, tam je placka. A když vám poslouchám to vaše vyprávění o kopečcích, tak to je teda paráda.
1: To máte Kuničínskou horu, ne?
0: Jo, ano, to je.
1: To je veliký kopec, to jako než zdoláte, tak to jako já jsem zkoušel několikrát, nikdy jsem se nedostal až na vrchol.
0: A ještě na zdymadlo se do kopečka, tak to je tak.
1: Ne, jasně. Kdyby si našel to svoje místečko, já to tady popisuju to, co mám tady opravdu nejblíž, takže dá se můžete jít kamkoliv samozřejmě, že jo.
0: A tak pane Olen, to, co máte nejblíž, to máte nejraději, nebo je i třeba nějaké místo někde na úplně druhé straně republiky, které se vám vrylo do srdce?
1: No, já bych neřekl, tady to je takový, neříkám, že to je srdeční záležitost, ale je to nejblíž a je to takzvaně nejpohodlnější, by se dalo říct, takže tam můžu vyskočit vždycky nebo každý den vlastně by se tam dalo zajít, ale můžete třeba na tu Lysou horu jít, to se vlakem dostanete na Ostravici nebo do Frýdlantu a ušlapete po svých Lysa hora, ale to je jiná kapitola, tam je strašně moc lidí, aspoň na můj vkus.
0: To jsem se chtěl zeptat, když se takhle touláte, jestli to máte raději sám, anebo jestli se také rád potkáváte se stejně smýšlejícími lidmi?
1: Jako já říkám, pokud jsme všichni šmrci jedním bacilem, jako třeba ti kopečkáři, takže se tam rád sejdu. Aha. Na tom Javorníku je totiž hospůdka pěkná, mají tam dobré pivo. Vyjde se nahoru, poslední se chvilku na buď se jde dál, nebo se vracíme zpátky. A jak říkám, když chodím po těch kopcích, se dá z toho Javorníka jít na Pindulu, takzvaně to je místo mezi Frenšátem a Rožnovem. Mm-hmm. A stane se dá být přímo na Radoš, třeba z Radoště na Pustevny. Tady jsou fakt opravdu neomezené možnosti.
0: Vy jste řekl takové krásné slovo, kopečkáři, to jsou tedy milovníci hor, jo? Chápu to dobře. Tak jo, tak moc díky za váš parádní tip. Jak říkám, trošku vám tady na té placce závidíme a doufám, že v co nejbližší době budete mít opět možnost vyrazit do těch svých oblíbených míst. Moc díky, že jste nám zavolal do noční linky a krásný večer. Mějte se.
1: Budu vás tady do našeho kraje.
0: Díky.
1: Všechny.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Valdemar Matuška zpříjemnil čtvrteční noc, kterou trávíte s Českým rozhlasem, také s Noční linkou, a já už jsem si povídal s paní Jarčou, která nám telefonuje z Frýdlantu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro. No, tak my máme ve Frýdlantě, já bych vás pozvala všechny do Frýdlantu, máme tady pivovar, to pivo se jmenuje Albrecht, podle Albrechta, co byl tady na zámku a hradě. Pak máme i na náměstí Albrechta na Kašně.
0: Ano.
1: Máme tady na radnici ve Frýdlantě muzeum, pak máme muzeum špitálek. Aby si někdo nemyslel, že to je jako špitál, to je muzeum.
0: Ano.
1: To už se stalo, že už někdo mě řekl, že to je ale pojď takhle. A říkám, to je muzeum.
0: To se tak prostě jmenuje.
1: Pak máme tři kostely. Mm-hmm. Pak tady máme Betlém, rozhlednu. A pak ještě kousek dál máme Obří sud.
0: Ano, ano, znám.
1: A na Liberda, takže tady je opravdu kam se jít podívat. I na jezérky, prostě i na Směravonu všude. A přes jezérky se dostanete až do Harachova a tak dále.
0: Mm-hmm.
1: A máme tady kouseky. Máme tady 12 kilometrů do Polska, do Habartic, tam přejdu a jsem v Polsku a pak dojedu do Kunratic, tak jsem taky v Polsku a do Hranic a tam přejdu hned Hranic a jsem taky v Polsku. A dojedu i do Německa, do kousek.
0: A to vy takhle běháte do Polska pěšky přes kopce?
1: Ne, to tam jede, jo, to tam jede autobus, jede autobus, a tam se můžu, a od nás jede i Frýdlant autobus do Polska a z Polska do Žitavy.
0: Jo, do Žitavy, na nákupy třeba.
1: No, ano, na nákupy, ano.
0: To jste nás pozvala do Frýdlantu, má tam toho tedy velikou spoustu, určitě to stojí za návštěvu, ale mě by teď zajímalo to vaše nejoblíbenější srdcové místo, kam ráda se vracíte.
1: No, ráda jsem se vracela na Hartu, ale bohužel je to hodně dál. Je to 6 kilometrů z Frýdlantu ode mě, od bydliště. A to taky bych došla, ale ono to je tak jako, tam je strmá cesta dolů.
0: Jo, nepříjemná cesta.
1: Je to už takový, prostě není to příjemný, no, ta cesta už není jak bylo, jak se to udržovalo. Sice tam jezdí lesáci, ale to jako už není ono. Protože moje babička bývala kdysi na Hartě, s dědou, děda měl elektrárnu vodní tam, takže tam jsou ještě původní turbíny.
0: Jo, takže když jste tam jezdila a chodila se dívat, tak to bylo takové, ty vzpomínky spojené s dětstvím.
1: Ano, ano, ano. A pak děda zemřel, tak jsme byli, babička se odstěla do Kunratic, aby to mělo nic neblíž. Tak jsme jezdili do Kunratic jako malí a pak vyrůstali. Takže jsme měli i babička měla zvířata, takže jsem se měl o co starat, jak na Hartě, tak i v Kunraticích.
0: Takže je to tak, že ta příroda vás nabíjí, když chcete prostě načerpat energii, odpočinout si a třeba si srovnat myšlenky, tak vyrazíte někam do lesů, někam prostě kolem vás, kolem Frýdlantu.
1: A nebo dojdu k příbuzným do Respena, vypes statek, tam jsou zvířata, jsou tam stromy, takže se kochám přírodou a krajinou.
0: No tak to je parádní teda úplně. Tak jo, tak moc krát děkujeme, paní Jarčo. Ať se vám daří, pozdravujte tam u vás. Děkujeme za parádní tip prázdninový, když budeme tápat a nebudeme úplně vidět, kam vyrazit. Frýdlant může být ten další cíl a tam si dáme teda pivo Albrecht a připijeme na vaše zdraví.
1: Ano, děkuji nám.
0: Mějte se moc krásně.
1: Nočku a všem lidičkám zdravím.
0: Děkuji.
1: Naslyšenou dobrou noc.
0: Naslyšenou dobrou noc. Tak to byla další volající do Noční linky a koukám, že už chodí i písemné vzkazy od vás, třeba od pana Bohumíra, který píše, že poslední dobou zjišťuje, že už na nějaké toulání přírodou úplně nemá, 80 na krku, takže bere hůl a jde do města, když musí. V přírodě je mnoho nástrah a snadné zakopnutí, dělá svoje, jste rádi, že stanete a můžete jít. Dnes mě nabíjí naše zahrádka, statná třešeň a nádherný rozhled na terén dodály před naším domem. Jsem vždy udiven po větru a dešti, co vše se odhalí v místech mého mládí. Spát v přírodě bylo mým koníčkem, píše pan Bohumír. No tak i takhle na zahrádce to může být parádní místo, hlavně, že nejste zavřený doma a že si prostě najdete to místečko, kde je vám dobře, kde načerpete tu energii a kde si to dokážete zkrátka užít. Tak i pana Bohumíra zdravíme. A jdeme dál, před námi skupina Krištof a za chvilku další telefonát. Noční linka.
2: Čas pro vaše příběhy. Říkala

0: Renovační linka Českého rozhlasu, ve které se dnes touláme obvykle přírodou, protože myslím si, že mnozí z vás asi těžko čerpou energii někde uprostřed města. Ale z našeho hlavního města, krásného stověžatého z Prahy, telefonuje právě teď paní Jana. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, srdečně vás všechny zdravím, vás obzvláště.
0: Díky.
1: A včera jsem se nedovolala, tak mě to mrzelo a k tomu bych dodala, jak jste mluvil o té navigaci, jo?
0: Ano.
1: Tak letos jsem si zažila pěkný peklo. Ona totiž, jak bylo velký horko, tak navigace vůbec nefungovala. Tak.
0: Zlobila.
1: To se tak stává.
0: Aha.
1: No vůbec to nefungovalo. No a teď k věci. Takže já přírodu mám ráda. Narodila jsem se v Radotíně, na idylickém místě, vrátka do lesa, tam chodili k plotu srnky, houpačku jsme měli v lese a už jako malá, prostě 4-letá, 5-letá, jsem chodila na výpravy do lesa.
0: Sama?
1: A to tak sama a děti z ulice, já jsem bydlela ve Slepý ulici. No tam to bylo doopravdy tenkrát, já jsem už důchodkyně starší a tenkrát to tam bylo úplně idylický. Takže já, když bych mohla říct, co se mi kde nejvíc líbilo, tak okolo Berounky a tam ty lesy, Brdy a tak. A dneska shodou okolností mluvil stará nahrávka Ota Pavel, jo, ten znáte, víte,
0: ano,
1: kdo
0: ano.
1: To byl, že jo, samozřejmě. No tak ten mi v tom jenom utvrdil, tak jsem si vzpomněla. A když někdy se mi zdá v noci, že jdu domů, tak představte si, já jdu vždycky do toho baráku, tam, co jsem byla. A nikdy ne tady v tom mým bydlišti, co teď bydlím.
0: Aha.
1: No ale teď ještě vám řeknu. Takže letos jsem byla v Karpáč, je to odvrácená strana
0: Krkonoš,
1: no a tam tedy jsme si užili s tou navigací, my jsme nenašli vůbec nic, no ale našli něco přeci, jenom jsme tam našli krkavčí skály, pak jsme našli, tam je plno paláců v okolí, což mě tedy překvapilo. Bylo nádherné počasí, krásně bylo. Celý týden, tedy od 20. do 27. A tam jsem si tady užila, no.
0: Takže vlastně dobře, že to s tou navigací nevyšlo, protože kdyby fungovala, tak byste tahle místa nenašla nikdy.
1: Tam, co jsme byli, no tak my jsme tam tápali po okolí. Našli jsme tam třeba Bukovět a tam bylo 9 starých paláců a tam bylo sídlo bývalého ministra hornictví a hutnictví pruského, Friedrich von Reven. No a úžasný to tam bylo. A nebo Jelení hora, tam jsme všude byli, no. A Kněží hora, tam jsme jeli takovou malou serpentinkou. A já jsem se úplně děsila autem tady nahoru. A já jsem se děsila, no kdyby jelo bývalo nějaký auto, jak bychom se vyhnuli. A představte si, on tam jel, tam jezdí takový malinký autobus, takový úplně miniaturní.
0: Aby se vešel.
1: No a on se tam vysel, no a on se tam, on nás měl, on se tam vysoukal jako takhle do skály. No tady to jsem zažila hrůzu. No ale nespadli jsme, no. Tak.
0: No dobře to dopadlo, vidíte, tak i dramatické okamžiky nebyla nouze. A podívali jsme se až za hranice naší republiky, díky vám, do Polska. Tak jo, tak asi mi to takhle stačí v tuhle chvíli, protože i to vaše zamilované místo jste zmínila, ve kterém se vlastně vidíte i v těch snech vašich, což je naprosto úžasné, že se vracíte právě sem do místa
1: no,
0: našeho
1: ale je
0: dětství.
1: To divný, že jo?
0: Ne, je to krásné
1: člověku
0: právě.
1: Nezdá,
0: o tom, kde bydlí.
1: Kde bydlíte, radši, no to je to divný.
0: No jo, tak to mládí máme všichni tak nějak rádi a vzpomínáme na něj v dobrém a tak se nám asi vrací i v těch snech potom takhle, ta zamilovaná
1: no,
0: místa.
1: To byl člověk svižnější, no. Zvládal 30 kilometrů odpoledne po práci, piklo.
0: Přesně no. Tak. No tak jo. Tak paní Ano, zdravíme do Prahy, krásnou noc přejeme, moc díky za zavolání.
1: Mějte se všichni hezky a popatrujte se.
0: Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdo

0: Noční linka Českého rozhlasu je v plném proudu. Dneska se touláme přírodou a toulat se budeme i s paní Aničkou, která volá z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer. Z Miroslavy posílám pozdrav vám, pane Miroslave, a taky všem posluchačům, kteří poslouchají. A jenom tak na okraj. Poslouchala jsem ještě noční linku za pana poslance Kolomazníka, který vysílal z Pardubic. Jestli mám správné informace.
0: Je to tak, pan Kolovratník? Je to tak, ano?
1: Kolovratník, ano. Kolovratník, ano. Ano. Tak ještě za jeho éry jsem poslouchala noční linku.
0: No tak to jste dlouholetá posluchačka.
1: Není.
0: Jak se říká, to byla ještě dřevěná CDčka v té době, no.
1: Ano, ano, pekli jsme tehdy o Vánocích chleba, na to si pamatuju, oni ho pekli v Remosce, nevím s kým, ale to je jenom tak na okraj. Tak
0: dobře.
1: Já jsem rodačka, jsem patriot velký, mé Miroslaví, a tady jsem se narodila a tady doufám, že i umřu a budu tady pochovaná. A mé poznatky teda, nebo mé vzpomínky už jsou staré více jak 21 roku, protože jsem úplně nevidomá, 21 roku. Tehdy mi bylo 56 roků, takže si to můžete spočítat, že už jsem taky z doby dávné kamenné narozená. Ale svůj Miroslav miluji a mám ji ráda a doufám, že teda tady i zhynu. Ale už i teďka bych taky ráda na vycházku, ale bohužel ani moje záda, ani moje nohy už tak neslouží. Dneska jenom jsem byla ráda, že jsem s manželem zvládla takovou malou procházku na zdejší hřbitov, abychom zapálili svíčku pro své pozůstalé. Ale jinak jsme oba pracovali na čerstvém vzduchu, ale neděle co neděle odpoledne jsme už se svými dětmi, kteří už jsou taky dávno dospělí, chodili na takzvané výlety po okolí tady Miroslavy, a moje nejkrásnější a nejlepší místo bylo na dvou kopcích. Jeden se jmenuje Markův kopec tady v Miroslavi a jeden se jmenuje Vaňperky. Ono se to píše nějak Weinberg, jo, takže to je nějaký pozůstatek ještě z německého jazyka. A tam, když se na ten Markův kopec nebo na ty Weinberky vyšel, protože ty kopce byly takovým jako průlomem spojené, tak a bylo krásné počasí, tak jednak tu Miroslav jste viděl, jak psal pan Drda, jak městečko na dlaní, byl krásné panorama. A když bylo krásné počasí, tak bylo v dáli vidět ty věžičky kostelů tady těch okolních vesnic, a nejkrásnější bylo, že bylo vidět i na Pálavské vrchy a na ty nové mlýny, na tu Mušovská jezera, od lesky těch Mušovských jezer, a to byl opravdu nezapomenutelný zážitek a vždycky jsem byla posílena na celý týden. A teď už bohužel je to jenom v mojich myšlenkových pochodech tady tyto vzpomínky tady na to mé okolí, když jsme chodili na jaře do takzvaných akátových lesů, kde byly koberce, to opravdu to bylo nedozírné koberce fialek, jo, a petrklíčů, no, a ty zážitky jsou opravdu neopakovatelné a tam bych každého zavedla. Ostatně u nás tady v Miroslavi byste mohl navštívit jak evangelický kostel, tak i katolický Petra a Pavla. Je tady památeční židovský hřbitov, protože tady byla ještě před válkou velká židovská komunita, takže a z bývalé synagogy je tady kulturní dům postavený, který, protože byl válkou zasažen, ta židovská obec byla válkou zasažena bombardováním, tak to bylo zničeno, se to pak z toho udělal kulturní dům, teď momentálně v opravě. No prostě míst by tady bylo dost, a kdo je takový entomolog na brouky,
0: no,
1: tak tady jsou na tom Markovým kopci se nacházejí nějaké vzácné rostlinky a hlavně brouci. Takže by i ty mohly zajímat tady. A jinak jsou tu sklípky, taky vinařské stezky, prostě vinohrady, kde jsem já pracovala přes 20 roků ve vinohradě, A když ty vinohrady z těch vamperků, to bylo terasovitě zasázeno a díval jste se z toho kopce a třeba v tento čas, kdy je v plné síle ten vinohrad, tak to byla nádhera a říkal jste si jenom dobře, že tady žiju.
0: Já vás tak poslouchám, opět si to představuji, jak to tam musí být parádní u vás. Úplně slyšet, že jste skutečně patriotka, že to je to vaše hlavní místo, takže vy vlastně, když chcete čerpat tu energii, nemusíte cestovat nikam daleko, prostě
1: ne,
0: milovaná
1: ne,
0: Miroslav.
1: Já si můžu sednout pod pergolu na zahrádce a jenom vzpomínat a přemýšlet, jak to tam dnes asi vypadá za těch 21 roku. Ale já to mám v hlavě tak, jak jsem to viděla kdysi.
0: Tak jednak to máte v hlavě. A teď mě řekněte, jako nevidomá, máte určitě jiné samozřejmě smysly. Vnímáte třeba, jak voní jarní příroda a
1: no
0: nebo po dešti.
1: A zemina, jak voní na jaře. A nebo když pověsíte prádlo na jaře a jak to voní tím jarním vzduchem, jo? No, ale musím říct, že jsme taková, my jsme město, ale jsme takový polovenkov, takže někdy cítíte i tu močůvku z toho zvuk.
0: Jasně.
1: Vepřína nebo kravina, ne, protože taky je to tady na okraji Miroslavy agro zemědělské družstvo, takže jo, opravdu ty věmy jsou opravdu jako... Ty fungují ty věmy, čichové a takové ty opravdu, a na jaře je to hodně citelné, takže takhle to je.
0: Tak, já bych vás mohl poslouchat ještě dlouhé minuty, ale musíme dát prostor také ostatním.
1: Ano,
0: moc díky za zavolání.
1: Moc hezký a jsem ráda, že jsem s váma mohla hovořit.
0: Taky.
1: Pěkný moc zdravím a přeju krásné léto všem a hlavně, ať jsme zdraví, aspoň v rámci možností a věku.
0: Je
1: mějte
0: to tak.
1: Mějte se krásně.
0: Také. Naslyšenou.
1: A dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Místo, kam se rádi vracíte, protože je pro vás výjimečné místo, které vás naplní energií. Místo v přírodě samozřejmě, ve většině případů. Tak o tom si dneska povídáme v noční lince a sám jsem zvědavý, kam nás vezme paní Emílie, která telefonuje z Javorníku u Jeseníku. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Tak vezmu vás do mého krásného města, do Javorníku.
0: Ano.
1: Ale než vám řeknu, co u nás je, tak my s manželem jsme jezdili do Javorníku z Mikulovic randit. A tak se nám to místo zalíbilo, že jsme se sem nastěhovali, že bydlíme 9 let.
0: No tak to je krásné, ale krásný příběh. Příběh lásky, řekl bych.
1: Tak. A u nás je krásný zámek, nádherný. Mm-hmm. Hruba skala se to jmenuje, když si patřil pod Vroclav a u nás se nebo v té době se na zámku odbývaly ty procesy s čarodějnicemi, které upalovali v těch lázních, to si nemůžu zle vzpomenout. No potom se to vrátil zámek k nám. I cítá zrovna Sisi u nás na zámku bydlela několik

0: Pirnu. Potom je blízko tady do hranic, kde jezdíme do Zlatého stoku, je to 8 kilometrů za vodníku, tam jsou ty zlaté doly, no něco úžasného. Prostě Javorník a okolí Rychleby, stezky, jak turistické, tak na kolách. Málo kdo o tom ví, ale já pracuji v Jeseníku v restauraci a měl jsem tam reportérky z České televize a oni natáčeli Praděd, Vrbno, Karlovou stránku. Já říkám, zajďte na naši stranu. Tak děvčata zajeli a udělali reportáž. Už aj v Toulavé kameře jsme byli. Radši Údolí, Zámek náš, no prostě pro turisty na celý den perfektní výlet, jak pro turisty, tak pro koláře, protože už jezdí po povodních konečně vlak z Jeseníku do Javoru, jo. My říkáme Javor, do Javorníku. A tady v okolí prostě půl hodiny autem je Nízké jezero v Polsku, něco nádherného, písečná pláž, to už ani moře nepotřebují, jak já říkám, jo.
1: Teda já no, prostě tu nevím, co z toho všeho vybrat.
0: Okolí. No, prosím.
1: Nevím, co z toho všeho vybrat. To je takových míst, kolí tam u vás, že bych nevěděl, kam dřív skočit. No a takové to vaše nej místo pro vás hlavně, to je kde?
0: Víte kde? No. Já když přijedu večer z práce, tak vezmu pejska, mám jezevčici a jdeme na zámek. A když doporučuji náš zámek hostům, tak říkám, běžte se podívat na můj zámek. Projdeme si park, kolem zámku se projdeme, jo, a prostě úplně miluju to místo.
1: Takže to není úplně taková ta stoprocentní příroda, divočina, vás prostě berou třeba ty zámecké zahrady a takováhle místa.
0: Ten park, ty lesy tady plné hřibů, jo, no prostě úplně já jsem unešená z toho, já pocházím z Valach původně, ale miluju Valachy. Ale když tak dám na první místo naše Kotary Valašské a potom tady u nás Javornické kopce a to, no něco úžasného. Kdo to fakt, jsou lidi, kteří vůbec o tom neví, že tady tak nádherně.
1: No tak a teď už to vědí, díky vám.
0: No je to fakt, přijďte se podívat.
1: Přijedeme.
0: Přijďte si z Zlatého stoku do dolů, do Nisy na jezero, no úplně úžasné.
1: Tak jo, tak paní Emilie, moc díky, pozdravujte tam u vás, užívejte to okolí,
0: ráda
1: tu přírodu.
0: A pozdravuju všechny posluchače, protože a když uvidí paní s malým jezevčíkem, tak to jste vy. Jsem já.
1: Takže kdyby potřebovali nějaké informace, a tak paní s jezevčíkem, ta ví úplně všechno.
0: Určitě. Ještě máme tady muzeum opravené. Krásné náměstí, na náměstí máme kašnu velkou a uprostřed sedí zlatá žába. A kdo si na tu žábu dosáhne, tak se mu na 100% splní přání. Já jdu 10krát denně kolem ní, ale ještě jsem na ní nedosáhla, takže bohužel.
1: Počkejte, jak je daleko, to nám ještě řekněte.
0: Sedí uprostřed
1: no a dá se na to dosáhnout?
0: Já to zkouším ze všech stran, ještě jsem nedosáhla.
1: Aha, tak nějaký dlouhý chlap s dlouhýma rukama zvládne to?
0: Nevím, ani manžel to zkoušel taky a manžel má skoro 2 metry a má 1,60 m.
1: Jo takhle, tak to bude nějaká takováhle vykutálená žába. Dobrý, tak pojedeme se na to podívat, na zlatou žábu, která plní přání a zkusíme ji pohladit a třeba
0: dobře,
1: to klapne.
0: Tak všem posluchačům přeji krásnou noc a děkuji, že jste mě vzali.
1: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
0: Vy taky, naslyšenou.
1: Tak a připojím ještě nějaké písemné vzkazy, které tady opět dorazily od Michala z Myšlína. Osobně významná je pro mě líbezná vyhlídka z pražského Michalského lesa na nemocnici v Krči, takzvanou Tomajerku. Snad pro ten kontrast půvabu a tragiky. Na kouzlo panoramat jako ze žurnálu jsem nikdy moc nebyl. Vždycky mě lákaly výhledy, které v sobě měly i něco rušivého nebo osobně dráždivého. A zajímavá panoramata jsou pro mě i taková, která se před člověkem otevřou z ničeho nic a moc lidí o nich neví. Znám jedno takové lesní místo, z kterého se dá obdivovat chatová osada Jidaška v Mnichovicích a když jsem pohlédl prvně, jedna z těch chat mi svou podobou hned připomněla tu mou srdci nejmilejší, píše Michal. I Michalovi děkujeme, že nám napsal do Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Telefony zvoní, mnozí se chtějí podělit také se svým oblíbeným místem v přírodě, s místem, kam se rádi vrací, s místem, které člověka nabije energií, především tou pozitivní, pochopitelně. A jsem zvědavý, kam nás vezme paní Vlastina, která volá z Krnova. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer. Vám přeju všem posluchačům i vám.
0: Děkujeme.
1: A já jsem rodačka z Valska, tak jak ta paní z Javorníku.
0: Ano.
1: A v Javorníku mám dokonce bráchu ženatýho, takže to tam taky znám.
0: Uh-huh.
1: Jo. A Váchy, to je moje rodiště. Naše se přestěhovali po válce 45. na Jeseníky, tak jsem tam vyrůstala a tam jsem chodila na ty Javorníky a to tam to znám. A na Váchách, tam se cítím pořád doma. Přijedu na pouť první neděli v srpnu, to by vám přála. Tam je se podívat na tu pouť, jak tam je nádhera. Nádhera, nádherna. A je tam kostelíček, který je dřevěný a vevnitř je vymalovaný žloutkama z vajíček.
0: No, jo, vajíčkama.
1: A nádherné je to tam, při sambou.
0: Takže tohle,
1: tohle
0: je to vaše místo, kam se třeba ještě ráda vracíte. Dostanete se tam?
1: Velké Karlovice, okres Vsetín.
0: Mm-hmm.
1: Je to. A je fakt nádhera. A ten kostelíček hřbitov je u toho krásný. Teď je tam zmodernizovaný. Nádhera, já jsem tam dlouho nebyl. A já jsem tam předloni. No, teď už se tam nedostanu, protože jsou na vozejčku, takže už je konec asi.
0: Mm-hmm.
1: Už musím dožít tady, teda no, se nic dělat. No.
0: No a co v Krnově? Máte tam nějaké místečko, aspoň někde poblíž?
1: Ale jo, jsou tady krásné místa. Krásné místa jsou tady všude. Jenomže člověk málo kde jezdil, dřív byly děti, že?
0: Mm-hmm.
1: Tak člověk byl, věnoval se dětem, no a už potom toho času na to moc nebylo. No a když už potom byly větší, jsem začala, no a nakonec jsem onemocněla a tak se dopadlo.
0: Hmm.
1: No a jedna posluchačka už 60 let českýho rozhlasu.
0: No tak to je paráda teda. Tak to je super, že i takhle dlouho, takhle tolik let máme posluchače věrné stále, kteří nás pořád ladí i takhle v noci, tedy pochopitelně. Dobře.
1: Určitě.
0: Tak jo.
1: Určitě.
0: Tak moc krát děkuju za to, že jste zavolala do noční linky. Ten kostelíček, ten mě zaujal. Hned jdu hledat, jak to tam vypadá, co je to za zajímavé místo. Díky i za sebe. Ano, mám napsáno, hned to jdu okouknout tady a vám přeju krásný večer. Mějte se moc hezky a hodně zdraví. Naslyšenou.
1: Já vám taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Medicine man.

0: Je krátce po půlnoci a je tu poslední pracovní den tohoto týdne, tedy pátek 10. července. A my vám přejeme příjemnou noc ve společnosti Českého rozhlasu. Pokračuje noční linka, ve které si dneska povídáme o přírodě, také o místech, kam se nejraději vracíme, načerpat síly. Každý z nás má totiž asi svůj kousek krajiny, kde se zkrátka cítí dobře. Pro někoho je to ticho lesa, pro jiného šumění horského potoka, vůně jehličí, rozkvetlá louka, zahrádka nebo výhled rozhledny. Někdo zase rád vyráží na dlouhé túry, jinému pak stačí krátká procházka v okolí domova. No a jak je to u vás? Vzpomínáte na své první čundry, skautské výpravy nebo trampování a které místo v přírodě vás pokaždé spolehlivě nabije energií? O tom všem si dnes společně povídáme a dál nám můžete volat na číslo 731 800 900 nebo psát na web na adrese rozhlas.cz/linka a psát můžete také na e-mail linka@rozhlas.cz. Budeme rádi, když se s námi podělíte o své oblíbené kouty přírody i příběhy, které se k ním vážou. Pohodovou noc ve společnosti Českého rozhlasu vám z Pardubic přeje Mirek Hruban.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Krásný večer, nebo spíš krásnou noc všem, kteří nemůžou usnout. No a mezi takovými je i paní Mirka, která nám telefonuje z Brna. Halo, halo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
0: Dobrý večer, přejeme na Královo pole, jste říkala, že?
1: Ano, ano.
0: No ale nebude to Brno.
1: No, je to Brno, Královo pole.
0: Ale nebude to Brno, kam nás pozvete. Nebude to Brno...
1: V Brně je taky dobře, pohodlí všechno, kamarádi, ale chtěla bych právě ještě jednou teda vás zdravím a všechny posluchače.
0: Díky.
1: A chtěla bych dnes vzpomenout to moje nejoblíbenější a nejkrásnější místo na světě. A to je tam, kde jsem prožila svoje dětství a mládí, a to je Lednice u Břeclavi. A je to vlastně součást toho lednicko-valtického areálu, který se táhne od Valtic, Břeclav, Poštorná, Charvatská, Hlohovec, Lednice, Nejdek. Měří asi 300 km čtverečních. A tam právě jsem prožila to svoje krásné dětství. Já bych začala tím lednickým zámkem.
0: Ano.
1: A... to je vlastně novogotický krásný zámek a vedle je hned skleník, který vlastně jsou tam subtropické rostliny, je tam krásný vlhký vzduch, jezírko. No a napravo od toho skleníku a od zámku je takzvaný francouzský park. To je takové to... přesně rozdělené chodníčky, kde jsou vysázena kvítka, všechna možná kvítka, nádherná zahrada, francouzská se tomu říká. A když se sejde potom dolů pod ten zámek a pod ten skleník, tak tam právě zase je takzvaný anglický park. Tak toto, sejde se dolů a kolem zámeckého rybníčku a jde se k minaretu. To minaret je taková zajímavá stavba, byla postavena podle architekta Hartmuta.
0: No.
1: A nebyla teda, nikdy to nesloužilo k náboženským účelům, ale je to taková prostě, znáte určitě, jste tam byl taky někdy.
0: No já jsem ostuda. Ostuda, nebyl jsem tam, ale znám z fotografií minaret. No,
1: tak 60 metrů vysoký. Minaret, 302 schodů a nádherný výhled. A tam je právě zajímavé to, že ten architekt Hartmut, ten vynalezl tušku. Taky máte na té tušce napsáno Kohinor Hartmut. Tak to byl právě ten architekt, který na jehož, teda podle jehož návrhu byl vystavěný minaret a ještě další stavby v tomto lednicko-valtickém areálu.
0: No, co my se dneska všechno od vás nedozvíme?
1: Právě nedávno jsme tam byli a je tam ta zajímavost, že z lednického parku od vodárny se může jet po Dyji loďkou, lodě jsou tam, ne loďkou, ale lodě. A zdravím pana Martinka, jestli náhodou neposlouchá, to je šéf tady té lodní dopravy. A tak jsme jeli k minaretu přes ten nádherný park a potom druhou stranou kolem jezírek krásně zase zpět k zámku. No, je tam tolik krásných přírodních úkazů. Oni totiž ti Lichtensteinové, to byl velice bohatý šlechtický moravský rod, ale dá se teda říct, že oni moc hodně peněz skládali právě na úpravu tady té krajiny.
0: Aby to měli hezké.
1: Snad prý jezdili do zámoří a nakupovali sazenice, semena a pak vysazovali tady toto vysazovali za minaretem, kde byla školka a potom rozsazovali tady ty vzácné dřeviny po tom celém areálu.
0: Já vám toto skočím, paní Mirko. Mě totiž vrtá hlavou jedna věc. Tohle je takový areál, kde asi není úplně běžné, aby se tam hráli děti, prostě chodili tam blbnout, když to takhle řeknu, na plnou pusu. Ale vy jste říkala, že to tam s dětstvím máte takhle spojené, takže jak vy jste se vůbec dostala do tohohle lednicko-valtického areálu, nebo...
1: No já jsem tam prožila, my jsme tam bydleli, já jsem tam prožila dětství
0: přímo,
1: a
0: přímo tam někde poblíž.
1: Ano, přímo v Lednici.
0: Jo, takhle, přímo
1: zdravím
0: v Lednici.
1: Ledničany.
0: Ano, takže...
1: Tak proto to moje to nádherné místečko, protože my jsme to tam všechno prošmejdili přes Palavu, Palavu, že jo. A to není jenom ten lednický park, to jsou lednické rybníky.
0: No tak vy to máte, ten rádius působnosti opravdu velikánský tam.
1: Ano, ano. A tam normálně, tam nesmí se tam teda jezdit na kole po tom parku, ale tam prostě my jsme pořád svoje dětství, to byla Lednice, to bylo Apollo, tak je tam vybudovaný od Lichtensteinu zámeček Apollo a tam jsme my trávili celé léto. A teď jsou tam ty rybníky právě Apollo, prostřední Hlohovecký, je to tam ptačí rezervace, nádherná krajina opravdu. Dnes se tam snad prý nekoupe, ale my jsme tam prožili celé léto.
0: Koupat.
1: Ale já bych ještě si můžu tak dodala, že ti Lichtensteinové byli tak prostě aktivní, akční, že oni vystavěli nejenom, oni mají po celé republice nějaký majetek.
0: Ano, ano.
1: No a oni právě, třeba je tam Janohrad, jak je minaret, tak kousek od minaretu je Janohrad. To je umělá zřícenina. Všechno tady toto bylo postaveno nějak v 18. století, ale Lichtensteinové tam bydleli. Tam působili prý 700 let. První zmínky o nich jsou už kdysi ve 12. 13. století.
0: No, to
1: takže,
0: už...
1: No,
0: to už...
1: zmínila
0: to...
1: jsem...
0: No, pardon.
1: No, můžu ještě?
0: Jo, jasně.
1: No, zmínila jsem ten Janohrad, umělá zřícenina.
0: Ano.
1: A oni nejen tady tu Lednici, ale taky Valtice, byli majitelé zámku ve Valticích a ještě prostě okolo tam v tom lednicko-valtickém areálu vystavěli, ono se tomu říká salety. To je třeba lovecký zámeček, hraniční zámeček u Hlohovce, kde byla původně hranice s Rakouskem.
0: Ano.
1: A to je třeba Dianin chrám, Diana... bohyně lovu, že?
0: No je tam, toho moc, Belvedere, Apollonův chrám
1: ano,
0: a tak dále.
1: Ano, přesně tak, vidíte, no. A oni hodně jako se zabývali tou antickou mytologií.
0: Tak se takhle přenášeli do těch svých zahrad.
1: Ano.
0: Jedeme do Valtic, do lednicko-valtického areálu vyrazíme.
1: No, takže tam já se hrozně ráda vracím. A když zrovna nemám třeba tolik času, tak si zajdu jenom na takový svůj okruh kolem vodárny pěkně směrem k minaretu, obejdu takhle ty rybníky, tam jsou ostrůvky, snad je tam 16 ostrůvků. Nádherně se to tam leskne, tam prostě vidíte, slyšíte, tačenky, volavky, čápy jsou tam. A teď se to leskne, ta hladina těch rybníčků, no je to tam nádherné a vždycky já si říkám, no tady tato krása snad není nikde jinde, zvláště teda na jaře, že?
0: Je to tak.
1: Tak nedávno jsme tam právě byli.
0: Na jaře je ta příroda nejhezčí, že? To na tom se asi shodneme úplně všichni. Paní Mirko,
1: vy
0: jste tak nadšená, úplně z vás to úplně čuší mi jasné, že byste o tom dokázala mluvit hodiny, že tam to zkrátka milujete. Tak my vám moc děkujeme. Moc děkujeme za ten tip úžasný. Doufám, že se v brzké době podíváte do svých oblíbených míst a že jste
1: tam... Já jsem tam každou chvilku.
0: No tak to je super, tak to má být.
1: Mýma turistama, to jsou taky moje miláčci, chodím ještě s turistama, tak jsme to tam obešli, ty rybníky
0: tak
1: právě.
0: Tak jste tam provedla.
1: Ano.
0: Tak moc krát děkuji.
1: A pane Mirku,
0: ano?
1: Mohla bych pozdravovat tu paní
0: pozdravte.
1: Aničku z Miroslavy.
0: Rychle pozdravte paní Aničku a já
1: ano,
0: připravím písničku.
1: Moc jí zdravím, já ráda jí poslouchám a to je taky takový patriot, jak říkala.
0: Ano, to byla úplně
1: takže
0: stejně zapálená.
1: Mějte se hezky, děkuji vám, že jste mě umožnil tady to moje vyznání projevit a někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou a krásnou noc.
1: Děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: nejvěrnější posluchač Noční linky, tak se mi představil pan Jirka, který telefonuje z Olomouce. Dobrý večer.
1: Hezký večer, pane Mirku, pane moderátore. Hezký večer do Pardubic.
0: Děkuji.
1: Já se milé rád vracím tady k nám na Svatý Kopeček, kde je zoologická zahrada a nádherný kosteliček. No a když jedu do zoologické zahrady, tak chodím na tu věž vyhlídkovou, kde je krásný výhled na celou Olomouc. Taky se rád vracím k vám do Pardubic, na motorky i koničky velkou pardubickou. No a obdivovala jsem vždycky pana Váňu, když jezdili do stihy.
0: Na velké pardubické pan Váňa žokej, ano, to je...
1: Ano, pan Váňa.
0: Obdivuhodné výkony podával, teď už tedy užívá spíš tak jako z tribuny ty dostihy, anebo jako ano, trenér. Ano. No tak vy jste to na mě teďka vysypal, já úplně nevím, kde začít. Ano. Pane Jirko z Olomouce, říkal jste, že chodíte do té zoologické tam u vás?
1: Ano.
0: Není tam moc...
1: Do zoologické zahrady chodím už od mala, když jsem měl 5 let, no, a chodím tam často.
0: Ale tak to je rušné místo, ne?
1: Ano, tam chodí, jezdil i z Pardubic lidi, protože jsem je poslouchal a já milé rád jsem jezdil do Pardubic k vám, do vašeho krásného prioru, kde jsem zháněl magneťák. No, protože v Olomouci tady u nás jsem ho prostě nezehnal. No, jak jsem si tam u vás koupil B100 a B730.
0: Pane jo, tak do prioru jste k nám jezdil, toho červeného obchodního domu, ano, který tady máme v Pardubicích.
1: No, když jsem vystoupil z hlavního nádraží v Pardubicích, tak jsem se vždycky dával na pravou stranu.
0: Počkejte, já se zamyslím, na nádraží vystoupíte, ano, doprava, furt rovně a dojdete k prioru. Ano, to máte pravdu, naprostou.
1: Moc se mě tam prioru u vás líbilo, to bylo něco nádherného.
0: No jo, to ale, to už je pryč.
1: Prostě nevím, jestli to tam ještě existuje, nebo jestli tam udělali z toho prioru něco jiného, to já nevím.
0: Takhle vám to řeknu, prior pořád stojí, pořád je červený, ano. Zvenku vypadá stále stejně, ale vevnitř to je něco úplně jiného, to už byste nepoznal asi. Ale jsem potěšen a možná i trochu překvapen, že tedy jezdíte rád do Pardubic čerpat energii, protože my tady z Pardubic zase rádi jezdíme víc někam do hor, kde se to vlní ta krajina, kde je víc těch lesů, kde není rafinérie. Takže vám to nevadí takhle, vy si prostě vyjedete do nějakého zajímavého města.
1: No, mě to nevadí. A ještě jsem byl, když jsem byl na vojně v Praze, když byla ještě Spartakiáda 1985, tak jsem taky obdivoval marketu, že?
0: No.
1: Tam taky byla plochá dráha, tam taky rád jezdívám každý rok. No, pokud mě to teda vyndle, no.
0: Takže, pane Jirko, vy jste spíš na tu architekturu, když to tak poslouchám.
1: No, já Prahu mám self taky rád, no a Pardubice to taky, to je taky nádherné město, tam se taky milé rád vracím.
0: No a to nejvíc, nejoblíbenější vaše místo zamilované je tedy které?
1: Moje nejlepší zamilované místo je ten Svatý Kopeček, zoologické zahrady.
0: Jasně,
1: no.
0: Tazo, co jste říkal na začátku?
1: No, ještě chodím, pane Mirku, pane moderátore, do lesa, že je načerpat krásný lesní vzduch.
0: Jo, tak to jo, tomu rozumím.
1: Ještě, jestli bych mohl,
0: pozdravit.
1: Tak bych chtěl pozdravit moderátorky i moderátory z Nočních linek.
0: Dobře, tak vyřídíme vzkaz i pozdrav. Pane Jirko, moc díky za váš telefonát a pozdravujte v Olomouci, tam je také krásně.
1: Ano, moc krát děkuji, pane Mirku, přeju vám hodně zdravíčka.
0: Díky vám také.
1: A potom po práci hezkou cestu domů.
0: Díky, naslyšenou a dobrou noc.
1: Dobrou noc a mějte se moc hezky.
0: Taky,
1: a
0: taky.
1: Se.
0: Vy tež.
1: Se ozvu.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou a moc krát děkuji.
0: Tak a my jdeme dál ještě na nějaké vzkazy, které tady mám od vás, písemné vzkazy samozřejmě, protože stále píšete i na naše internetové stránky. Moc rád se toulám přírodou kolem Sušice, píše posluchač Lukáš. Nejraději chodím podél řeky Otavy a občas vystoupám na Svatobor, když se nahoře rozhlédnu do kraje, všechny starosti jsou najednou pryč. Myslím, že právě taková místa člověku připomenou, jak krásnou přírodu u nás máme. S pozdravem, Lukáš Sklatov.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dva roky prázdnin. Iveta Bartošová, s vámi je Český rozhlas, také Noční linka, která pokračuje i teď v prvních hodinách posledního pracovního dne v tomto týdnu. No a samozřejmě linka telefonní je obsazená. Zdravím paní Zuzanku. Nevím, odkud telefonuje tedy, to jsem nepostřehl. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak.
1: Telefonuji z Plzně.
0: Aha.
1: A zdravím vás všechny.
0: Děkujeme.
1: A všechny posluchače. No a ta moje příhoda. Vyrůstala jsem v Litovském Mikuláši. Nádherné místo. Město úplně otočené s takovým vědečkem hor.
0: Mm-hmm.
1: Práva. A já jsem prostě do těho ráda chodila a měla jsem tam vyhlídnu ze své místo. Bylo to až úplně u hor, u Maria Ryťa, co tam říkalo. Byli tam, zrovna se tam cházelo do vstupu jestí. Já tam krásnitová, pak otevřená ledová. No ale já jsem milovala potasy. Tam byl tak nádherný potok, tak 2-3 metry široký, plný velkých kamenů.
0: Uh-huh.
1: A já jsem tam měla jeden oblíbený a sedávala jsem tam jako žába na kamení. A poslouchala jsem ten nádherný potok, jak si bublal, zpíval. Byla tam nádhera. Vydržela jsem tam sedět i 2 hodiny.
0: No teda. Takže ty zvuky přírody toho tekoucího potoka, té vody, to bublání, to je to, co vás nabíjí a uklidňuje.
1: No nádhera. Aha. Nádhera.
0: Jestli pak tam ten kámen ještě pořád je, našla byste ho?
1: Ale našla a už jsem tam taky byla.
0: Aha.
1: Jenže už mě je mi 87, tak už do toho potoka ráda moc nejdu sama.
0: Mhm.
1: Když tak tam byl se synem a holky sedne vedle a jsme tam tak tiše, jenom koukáme na sebe a je nám dobře.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: No tak jako v takovém místě není potřeba slov, tam je to opravdu o těch zvucích tam, přírody.
1: Tam musíte být ticha a prostě užívat tu přírodu tam.
0: Mm-hmm.
1: No a pak si děl. Když ještě mám čas, tak si vylezu si na chopo, na Dumběr, podívat se tam na ten lyžařský svět.
0: Mm-hmm.
1: No je to moc hezký, moc.
0: Mm. No a co vás, prosím vás, přivedlo do Plzně tedy ze Slovenska?
1: A do Plzně mě přivedl manžel, který je z Brna.
0: Manžel z Brna vás přivedl do Plzně.
1: No, a já jsem studovala v Gotvaldově, teda ve Zlíně.
0: Ve Zlíně, no.
1: No a když jsme se stali ve vlaku. No. A tak mě jedného konce republiky na druhé. No.
0: Tak to jste se nacestovali asi.
1: No, nacestovali, protože ráda jsem domů chodila.
0: Mm-hmm.
1: A mě stačilo se dívat z okna domova.
0: Ano.
1: A viděla jsem všechno. Kryváň, malá patra. No, úžasný.
0: Mm-hmm. No tak to je lepší než jakýkoliv obraz tohle, že?
1: Určitě. Mám to taky všechno nafocený.
0: Je tak, že když je vám v Plzni smutno, tak kouknete na fotky a jste zase v Liptovském Mikuláši.
1: No, na ty fotky se nerada dívám. Neudržím se a
0: jo.
1: To
0: je vlastně.
1: Jsem protivná.
0: Mm-hmm. Dobře. No a v Plzni, když potřebujete rychle, akutně načerpat energii, odpočinout si, vyčistit hlavu, tak kam vyrazíte?
1: Vyrazím do Štěnovic.
0: Mm-hmm.
1: Je to taková vesnice, ale nádherně upravená a jsou tam takové různé parčíky.
0: Mm-hmm.
1: Krásná řeka tam teče. A je to prostě krásný. Obejdu si to Plzeňsko tak pomalu.
0: Mm-hmm.
1: Takže vám děkuji, tak, to je asi tak všechno.
0: Tak já vám moc krát děkuju. Pozdravujte v Plzni. Doufám, že se co nejdřív podíváte zase na Slovensko, vaše zamilované, na ty krásné hory, které jsou kolem Liptovského Mikuláše. A díky ještě jednou za zavolání. Hodně zdraví.
1: Děkuji.
0: A naslyšenou.
1: Já děkuji. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Doznívá, noční linka Českého rozhlasu pokračuje a tentokrát tu máme telefonát z Hradce Králové. Zdravíme paní Magdalenu, krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer všem posluchačům a já bych chtěla hovořit hlavně o naší republice, o Československu takhle.
0: Jo.
1: Protože jsem stále Čechoslovačka a stále máme jak v Čechách, tak na Slovensku jako rodina neprobádány místa. Tak si myslím, že ještě na starý kolena bychom se měli ještě podívat. Ale moje nejkrásnější píseň je hymna, kde země česká, domov můj, a opravdu to je domov můj a netoužím teď jezdit do zahraničí k moři, přestože mám možnost pobytu a dokonce v Kalábrii, ale nějak mi to netáhne.
0: Všude dobře, doma nejlíp.
1: Ano, přesně tak. Už jsem takový jako, jak bych to řekla slušně, domácí pecka.
0: Jo, takhle. Ale tak to nemusí být špatné, ne? Na druhou stranu jste říkala, že pořád jsou místa, která u nás můžete objevovat.
1: A na naše město, já ho miluju, nikdy jsem ho neopustila a doufám, že neopustím. A ještě pořád, jako kde je možnost se podívat, protože se tady leco smění. A nejhorším, když je mi hodně smutno, tak si zajedu do lesa, ať na Nový Hradec nebo ke Zděný Boudě takzvaný. A tam se dá jezdit na onlinech, takže už teda jako letos jsem ještě nebyla, protože už se bojím, abych si někde něco nezlomila a nebyla na obtíž rodině.
0: No.
1: Ale pořád jsou to krásné města hned u Hradce a mám léta letoucí přítelkyně, který mají zahradu a takže tam děláme takové posezení, kde vzpomínáme na dobu, kdy jsme se seznámili a co jsme všechno prováděli, protože jsme spolu kamarádili 4 manželské páry. Zůstali jsme z toho 3 z těch 8 lidí. A zrovna dneska jsme seděli u té jedné přítelkyně na zahradě, koukali jsme na nebe, kde se sem tam vyhnulo letadlo. Já už ani nevím, jestli startovali z Pardubic, protože nevím, jestli v Hradci ještě startujou lítat letadla, ale tak jsme si říkali, jaká ta naše země krásná, že prostě člověk nemá pocit jezdit někam daleko. A ještě dál, co miluju jako Čechoslovačka, kdy jsme jezdívali na Horehroní, dovolenou, kde byla manželová rodina a k rodičům nebo k prarodičům na Plzeňsko, takže stále se dá na co vzpomínat a kam jezdit. A myslím si, že kdo chce poznávat svět, tak ať ho poznává, ale pořád by člověk měl znát dobře
0: domov.
1: Naši vlast, naši republiku, včetně naší krásné mateřštiny, kterou já tak hrozně miluju. A kdo s ní umí hezky zacházet a bere ji jako velice bohatou, pestrou a že opravdu je to, myslím, to nejkrásnější, co máme.
0: Teda, vy se taky tak hezky posloucháte, úplně s váma naprosto souzním a chápu to a líbí se mi tedy, že vy to neberete jako nějaké svoje jedno konkrétní oblíbené místo, ale že zkrátka ta vlast je to nej, co tady vlastně máme, takže ať vyrazíte doleva nebo doprava z toho Hradce Králové, tak vždycky narazíte na nějaké pěkné místečko. Je to tak?
1: Kdybyste věděli, jak já ráda o to vypravuji, jak mi to dělá dobře, no, že můžu pochválit, že se můžu probít mezi těma, který chválej Chorvatsko a já nevím, kde to, já jim to neberu. Ale prostě naše vlastně nádherná
0: a kam
1: a milovaná. No, kam... A prostě ji nesmíme dát.
0: Je to tak?
1: Dopustit, aby se do médií dostala jiná řeč, než je naše mateřština krásná.
0: Kam se, paní Magdaleno, chystáte v brzké době? Máte nějaký plán na nějakou cestu teďka?
1: No, v brzké době, jestli, myslím si, že, už, že bych to mohla zvládnout ještě, bych se chtěla podívat do kraju mého dětství, to znamená na Plzeňsko. Mm-hmm. A asi už se na to Slovensko sama nevydám, ale možná, že v srpnu tady budu mít vnučku z dětva. Mm-hmm. Takže asi bych je vzala, aby jsme jeli se podívat na to střední Slovensko, protože oni tam nebyli, takže nevědí, odkud je jejich děda.
0: No tak, to se musí napravit.
1: Ano.
0: Tak jo.
1: Ale jako mě to jako z toho našeho krásného města tak moc neláká, že bych jako musela jezdit, poznávat cizí země. Mm-hmm. A je to možná chyba, no, ale...
0: Já si nemyslím, že to je chyba. Já si myslím, že to je také takový přístup každému, ať dělá to, co vyhovuje mu, takže pokud chcete cestovat v okolí Hradce nebo po naší vlasti, tak proč jezdit někam daleko za hranice? Jak jsme to říkali, všude dobře, doma nejlíp.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak vám moc krát děkuju.
1: Přeju vám... Já taky děkuji, mějte se hezky, jsem ráda, že jsem vás poznala. A ať je to přátelství Hradec Pardubice.
0: Ano, přesně tak. Zdravíme do Hradce Králové z Pardubic a krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: A taky krásnou dobrou
0: Díky.
1: Noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: práci se dalo, i když, jak jste říkal, jsou ty Pardubice placaté, ale jsou krásné. Mm-hmm. Aspoň v té době se nám strašně líbí. Takže jsme měli pořád nějaké kam jít. Začínali jsme vždycky. První, když jsme šli městem z práce, tak jsme šli na nádraží. Mm-hmm. Nádraží tenkrát bylo vlastně, no, ono bylo vystavené, já nevím, jestli stálo tak 10 roků, co by ho postavili, takže bylo zachovalé. A hlavně, co tam bylo, tak tam byl teda bufet, pořádný bufet, kde teda se vystřídalo spousta lidí, kde se dalo najíst, ať už teda klobásy, dobré pivo nebo chlebíčky, nebo to připomínalo to tak, jestli jste byl někdy v Praze v Koruně.
1: Mm. No, bufet ještě předtím, než začali teďka nádraží rekonstruovat, chvilku fungoval jako takový malý pivovar v Pardubicích na nádraží a vlastně tam byl ten interiér zachovaný, ty stoly, jak se u toho stálo, že? No. Takže přesně vím, o čem mluvíte, vím, vzpomínám. No. Hm?
0: Já jsem tam, jsme tam měli manželčiné kamarádce a tak jsem je nechal spolu debatit a já jsem šel pěšky schválně, teda jsem si to prošel to město, mm-hmm, a šel jsem a na tom nádraží, jako v nádraží v podstatě budova stojí stále stejně, no snad se má opravovat, nebo už mají opravovat.
1: Už se to dokončuje, no.
0: Ale zase to už to není to nádraží, co bylo udělané z toho takový různý kamrlík, jo, že a ten, když já jsem tam byl, tak ten bufet tam vlastně ani nebyl, byla tam jenom ta restaurace. Jo? Už, a jestli tam je ten bufet takový byl, tak už sporadicky jenom. Ale to je jedno, no tak já si ho pamatuju tenkrát, tam prostě se posela dělat strašná tržba, protože zaprvé se tam dalo kde parkovat, jako, jo, a takže tam se chodili lidi najíst. No, a tak potom jsme teda, když jsme se najedli tam, tak jsme šli dál, takže jsme navštívili, buď tenkrát ještě stála hotel.
1: Veselka.
0: Takže vlastně Veselka, jo, tak tam jsme něco třeba, jako mladí kluci, že, no pak jsme šli dál na Trštejské náměstí, na ples do Grandu a dokonce jsem si tam tam koupil když se šlo, jmenuje se to ještě ta ulice Mírová.
1: Třída Míru.
0: Třída Míru, jmenuje se to pořád.
1: Mm-hmm, jako, ano, ano.
0: A tak tam byla, tam po levé straně, když se šlo směrem k divadlu, kousek před divadlem byl takový malý obchodní domek, mm-hmm, ten myslím už nefunguje, a naproti němu byla taková pasáž, jestli tam ta pasáž ještě je.
1: A stále pořád.
0: Jo, mm-hmm, a v té pasáži jsem si koupil, to mě bylo tenkrát 23 roku, to jsem si koupil první auto v té pasáži, starší, pochopitelně. Prodával tam jeden pan P70, jestli víte, co to je.
1: No.
0: P70, to bylo východoněmecké auto a byl to předchůdce vlastně Trabanta. Bylo to dělané z laminátu, ale vypadalo to, bylo to tak, nebylo to tak hranaté, jak Trabant, ale bylo to takové, spíš se to podobalo potom, jestli si pamatujete, MBčka, 1000.
1: Ano,
0: MB,
1: ano.
0: Jo? Tak to bylo takové dokulata, tak hezké, na tu dobu velice hezké auto, tak jsem si to tam koupil, ale ono to totiž mělo podvozek, to mělo zjavy 700 a na tom byla jenom kastet, P70. A potom jsem si to musel předělávat teda, ale nádherné auto.
1: Malinko, utíkáme od tématu, ale to vůbec nevadí, mně se to moc líbí, no, jak vzpomínáte na ty Pardubice.
0: No tak pak vzpomínám taky, že tak do toho Prioru jsme chodili,
1: ano.
0: Jo, když ho postavili, tam, když tam byly ty kasárna, že?
1: Ano, jezdecká taky, kasárna, no.
0: No tak jsme chodili do toho Prioru, no teď nedávno, já nevím, je to 2-3 roky, nebo 4, jsem tam byl na pohřbu, na kremaci a tak jsem šel do toho Prioru na kafe, no tak jsem z toho byl vyděšený, protože to už není ten Prior, který byl, prostě přišel člověk do toho Prioru, podíval se a tam měl přehled všechno, co prodávali. A teď je tam nadělaný takový různý

0: ani bych řekl.
1: No je to jiné, úplně jiné, no.
0: Je to jiné, je to pravda, že je to pěkné, je tam samý chrom, samé sklo a tak dál, ty koje, ale nedostanete tam třeba normálního Turka, jo? Já mám rád Turka, tak jsem tam chodil, děvčata, Turka bych si dal, je to mi ne to, ale kafe za 60 korun, jak je překapávané, tenkrát, bo dneska už třeba ani za 60 korun není. No a tak jsme tak jako pozval bych, byli chodili jsme, no tak, že jako mladí kluci, jsme chodili tam do muzea, do toho, do zámku.
1: Na zámek.
0: Muzea, a hlavně jsme chodili podívat se pořád do mototechny, protože nás zajímalo, jaké jsou ta auta. A prostě v Pardubicích se mi ohromně, strašně se mě líbilo a strašně na ně vzpomínám. A přesto, že jsem se teda do těch Pardubic dostal až 18 letech, jo?
1: Uh-huh.
0: Tak ty Pardubice mám k ním blíž než k tomu období před tím, než jsem se tam dostal, jo? Protože pocházím tady z Moravy, a ne teda z Hodonína, ale od Hodonína, a v té době ze zemědělské rodiny, kdy člověk jako se nedostal nikde než na to pole a tak dále.
1: Jo, tak vy to máte opačně vlastně, prostě. Té přírody bylo až příliš, takže to město.
0: Takže já jsem začal žít vlastně takový život až tam, jako v těch Pardubicích, a proto na ty Pardubice vzpomínám. No,
1: jasně.
0: Strašně ráda. A taky jsem je prochodil křížem krážem pěšky nebo tak, no a pak jsem tam mám jako kamarády, že nějaký Franta Stoklas a ten dělal velitele, zástupce velitele pluku tam, už bože chudák zemřel, no a mám takového Frantu Habětínka, ten dělal velitele praporu, chtěl by ho, jestli poslouchá, tak ho pozdravuju i s jeho manželkou, no a tak, no bylo to krásné, jak na tom letiště, mám strašně krásné vzpomínky na Pardubice.
1: Tak. Já bych to tím už uzavřel, protože čas nás malinko tlačí a jsem rád, že... povídejte.
0: Chci říct jenom to, že nejenom, že na ty Pardubice jako krásné vzpomínky, ale i na lidi, protože ta mentalita lidí toho východočeského kraje, zrovna těch Pardubic a té jižní Moravy, je tak nějak stejná, jo? Že tam člověk zapadl tak, jak to bylo.
1: Dobře.
0: No, takže tak.
1: Tak moc díky, pane Pepo. Ať se vám daří, hodně zdraví a mějte se krásně.
0: Chci tam jet pro nějaké cukroví taky.
1: Tak se stavte.
0: Tak se mějte.
1: Taky. Naslyšenou.
0: Děkuji. Naslyšenou.
1: Tak, Pardubice na závěr, vidíte to, celou dobu to bylo o přírodě, no a nakonec jsme skončili ve městě, odkud jsme vám vysílali dnešní noční linku. Díky za poslech a užívejte další pořady Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Pěkný večer, dámy a pánové. O některých spisovatelích se říká, že jsou to autoři takzvané jediné knihy, protože právě ta jedna jediná je na dosmrti proslavila a zůstala dodnes tou nejznámější. No a vidíte, tohle vlastně platí také o muži, který je dnes naším hlavním hostem. Spisovatel Zdeněk Jirotka.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tou knížkou Zdeňka Jirotky, která za sebou později nechala všechno ostatní, co kdy ještě napsal, je přirozeně už jeho literární prvotina, totiž nestárnoucí Saturnin. A tak společně s ním, Saturninem, hercem Svatoplukem Benešem a redaktorem Zdeňkem Boučkem, vás teď zvu na úvod na návštěvu ke spisovateli Zdeňku Jirotkovi. V době, kdy mu bylo už skoro, 90 let. A měl na co vzpomínat, i když, jak on sám s humorem přiznával, můžu vám vyprávět vlastně cokoliv. Není už moc lidí, kteří by to mohli potvrdit anebo vyvrátit.
2: Kapitola 5. Saturnin k mému značnému překvapení vybalil škrabošku svatého Mikuláše a čerta. Přitom pravil, že kupovat v červenci škrabošku Mikuláše je jedna z nejtěžších prací, které kdy vykonal. Pohladil zálibně bílé vousy, přilepené k rumělkové tváři dobrého světce a na škrabošce čerta urovnal vyplazený jazyk z červeného plyše. Prosil mne, abych si pro případ, že by se nevrátil, pamatoval, že zemřel v mých službách. Žádal, abych se v tom případě poohlédl po nějakém hezkém děvčeti, které by si asi tak mohl vzít a postaral se o ně jako o jeho vdovu. Tak, teprve teď je expozice, čili úvod pohromadě. A my se můžeme ponořit do humoristovy duše.
3: Mě by zajímalo, či to je taková častá, někdy až fádní otázka, nicméně zajímavá pro Čechy, myslím, váš poměr ke Švejkovi.
4: No tak podívejte se, já jsem samozřejmě Švejka četl a mnohokrát taky jsem skládal zkoušku ze švejkologie u Jarmily Svaté. Ve Švejkovi jsou některé skutečně geniální věci a jsou tam věci, které já bych vynechal nebo vyškrtl, nebo tak, ovšem to není směrodatné, to je můj osobní vkus a kde je to takové, že se mě to nelíbí, tak se to může líbit tisícům jiných lidí. Názor na humor, to je hrozně složitá věc. Jsou lidi, kteří bez hnutí brvou vyslechnou nejlepší anekdotu, ale jiná anekdota, v které se vyskytne hrubě vulgární slovo, nebo tak, tak to se smějou, až ztrácejí dech. Já mám rád poenty, kde se obejde ten vypravěč bez silných slov. Mám rád anekdoty, které mohu vykládat nezletilým dětem a nebo dámám a tak. Já si myslím, že k tomu, aby někdo měl vtip a měl to, není potřeba, aby byl hrubián. Já si vám pamatuju na jedno takové zklamání. My jsme jednou v Lucerně dělali takovou nějakou estrádu a já jsem tam vybíral autory, kteří se mi líbili. Třeba Jeroma Klapku a obecně to, měl jsem dojem, že se bavilo, ale ne příliš. A pak tam přišel takový komický klaun, který měl pod šaty schovány trubky. A do takové synkopické skladby ty trubky různě mačkal, ono to vydávalo tóny. A jednu tu nejhlubší měl v oblasti konečníku a když ji zmáčkl, tak se ozval takový strašný zvuk. No, Lucerna se mohla rozbořit a já jsem měl chuť tiše zaplakat a jít pryč. Já snesu třeba tvrdé slovo, ale snesu ho v anekdotě, kde musí být, kde to nejde nahradit. Víte, já jsem třeba se pokoušel některé anekdoty změnit. Já nevím, jestli jsem vám vyprávěl tu o tom, jak ti tři králové přišli pozdravit toho Ježíška. To je pěkná taková vánoční, mám ji od Dity Skálovy, která pracovala tady v rozhlase. Tak narodil se Ježíšek a přišli tři králové, nesli mu dary, vstupovali do toho chléva a ten jeden se strašně praštil o veřej dveři do hlavy a vykřikl Ježiši Kriste. A panenka Maria se vrhla na Josefa a říkala, vidíš, to je pěkný jméno a ty porád Hugo, Hugo. Já jsem se pokoušel to Hugo nahradit jiným slovem. Není to ono. Musí to být Hugo, to se nedá nic dělat.

0: Doktor Vlach vždycky říká, že nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života. Když přijímají královské dary osudu s přesvědčením, že je to samozřejmé. Probudí-li se člověk ráno zdráv a svěží v čisté posteli s vědomím, že za chvíli dostane teplou snídani, je to pádný důvod k tomu, aby vstal a aby zaspíval píseň díků nebo napsal oslavnou báseň na krásu života. Tak tomu říkám skutečné přitakání radosti ze života. Zavánělo by jalovosti a naivitou, kdyby nebyla připojena další slova. Prožíváme-li delší dobu idylu, tvrdí doktor Vlach, přestaneme ji vnímat a osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz. Pak bychom nevzpomínali na to, že kamna trochu kouřila, nýbrž na to, že hřála a na to, že bylo konec konců v naší moci, aby jenom hřála.
1: Svého Saturnia tu knížku si každý musí přečíst sám a každý si zřejmě musí odehrát sám v sobě. Já aspoň nevím, nedokážu si představit nějaké provedení, buď to filmové, na divadle, rozhlasové. Dokážete si představit něco?
2: Nedokážu, ale možná, že se mýlím. Víte, já mám za sebou nespočet omylů. Prosím, já to říkám s rezervou, jenom jako příklad, já se nechci samozřejmě připodobňovat nebo srovnávat. Já jsem ku příkladu byl přesvědčen, že nelze s úspěchem sfilmovat Rozmarné léto od Vančury. Já tu knížku miluju, znám z ní celé pasáže a přitom ovšem s úsměvem si říkám, no dobře, ale Plavčík, aby pronášel tyto věty, nebo to nejde, to v knížce se to snese, ale v tom filmu. A byl jsem přesvědčený, že nelze. Lze. Lze a s velikým úspěchem se to podařilo, takže já nevím. Byl bych rád, kdyby jako to dobře dopadlo, teď se to má filmovat. A poněvadž je to ve skupině Jiřího Mencla, tak si myslím, že by to nemuselo dopadnout špatně, ale nevím. A jenom z toho strachu před tím, jak to dopadne, to už je můj starý pocit leta, jsem si říkal, no pro všechny případy tady mám alibi, knížečku, já jsem tohleto, za to nemůžu, že jo. Teď mě oznámilo ze Suprafonu, že je hotové natáčení na desce, dělá to Svatopluk Beneš, který to taky dělal v divadle hudby. Já ho mám rád a v tom divadle hudby to dělal velmi hezky.
0: Doktor Vlach si totiž rozdělil lidi podle toho, jak se chovají v poloprázdné kavárně, mají-li před sebou mísu koblih. Jste-li prý člověkem bez fantazie, bez touhy po dynamice a bez smyslu pro humor, budete se na ty koblihy dívat tupě a bezmyšlenkovitě třeba až do poledne a pak půjdete k obědu. I kdybych mezi lidi toho druhu opravdu patřil, bylo by mi to milejší, nežli být příslušníkem skupiny druhé, která prý se při pohledu na ty koblihy baví představou, co by se dělo, kdyby někdo z čista, jasna a bez výstrahy začal ostatní návštěvníky kavárny tím pečivem bombardovat. Kdyby mi osud nebyl přivedl do cesty Saturnina, nikdy bych byl nevěřil, že se vyskytuje ještě třetí druh lidí, takové jakési bílé vrány. Myslím tím lidi, které představa koblih svištících vzduchem láká natolik, že vstanou a uskuteční ji. K takovým jedincům chová doktor Vlach nezřízenou úctu. Tolik z přepůvabné knížky Saturnin a tím vám vracím poklonu, pane Jirotko.
1: Můžu se zeptat autora, no, do které kategorie on sám patří?
2: Já do té druhé. Já si to představuju a neudělám to.
1: Zažil jste někoho, kromě vašeho Saturnina?
2: No.
1: Kdo by patřil do té třetí kategorie?
2: S určitou zdrženlivostí můžu říct. V klubu v Řeznické ulici hráli, říkali tomu Saturniáda. A vykládali mě, že když to tam hráli asi po 30. nebo co, tak při děkovačce je obecenstvo začalo bombardovat koblihama.
3: Ano, léta běží, pane Jirotko. A lidí ochotných házet koblihy je bohužel pořád tak málo.

obyčejnej kluk šel možná kolem vás a možná po vás mrk vidívky plné krás a možná právě tím

Troufám si tvrdit, že ta následující povídka, jmenuje se Pod stromečkem, vám asi představí spisovatele Zdeňka Jirotku tak, jak ho třeba neznáte. A přitom ani tady v těch třech různých pohledech na vánoční stromeček nechybí ani humor, ani poezie. Tedy to, co je hlavní devizou Jirotkova literárního stylu.

0: Stavěc zářila jako hvězda. Pomalu se otáčela, visíc na nitce v hustém jehličí smrku. Lomila paprsky vánočních svíček a světel lustru a vysílala do všech koutů pokoje duhové signály. Stará paní se na to z křesla dívala a kdesi na dně paměti se ozvala vzpomínka z dětství. Takové broušené hranolky křišťálů vídala jako malá holka na lustru u Navrátilů. Najednou si s podivuhodnou jasností vzpomněla na plechový smaltovaný plakát, který si tenkrát obchodníci přibíjeli na zeď vedle vchodu do krámu. Byla na něm nepřirozeně růžová šunka a pod ní vypouklá písmena Navrátilovi uzeniny. A právě u těch Navrátilů měli v pokoji ten broušený lustr a taky papírové palmy a nedobytnou ošklivě natřenou pokladnu a obraz císaře. A všichni byli protivní. Chodila tam jenom proto, že tam byla houpací židle s rákosovým výpletem a ona tajně doufala, že jí někdy bude dovoleno, aby do ní usedla. Zavřela oči a myslela na krásné věci. Mezi jiným i na to, že někdy bude takovou židli mít. Ty časy jsou už dávno a nenávratně pryč, ale vzpomínka je živá. A v uších jí dosud zní líně protahovaný nosový hlas paní Navrátilové, když mluvíc o svém příbuzenstvu říkala:
1: Onkl Pepi, tante Zofi, tante Štefi.
0: Stará paní by dnes těžko vysvětlovala, proč je neměla ráda. Nezáviděla jim houpací židli. Bůh už to tak zařídil, že na světě jsou lidé chudí a bohatí. Vždycky to tak bylo a je nutno se s tím smířit. A nejen smířit, prý i milovat. Aby si to vyjasnila, ptala se jednou nebožky maminky, jestli jsou i Navrátilovi bližní. Maminka se maličko pousmála a odpověděla, že ano. Bylo tedy nutno přijmout svět takový, jaký byl. Ona to učinila a přizpůsobila se tak dokonale, že o 30 let později jí pobuřovali názory nastupující generace. Těm mladým naprosto chyběla pokora. A ona proti nim hájila hodnoty, v něž se kdysi přinutila věřit. Ale někdy ustávala v obojí zaskočena myšlenkou, že to, co brání, není stará dobrá vlajka, nýbrž plechová reklama na uzeniny pana Navrátila. Jo, bylo to všechno příliš složité a někdy se jí zdá, že teď už i zbytečné, protože je stará a jen jedno je důležité, kolikrát ještě bude dopřáno, aby se takto dívala na rozžatý vánoční strom a na nejmenšího vnuka, v jehož udivených dětských očích hledá odpověď na prastarou otázku, odkud on přišel a kam ona odejde. Neboť není s odchodem smířena. V té chvíli se stará paní usmála, protože si s náhlým zábleskem humoru vzpomněla na anekdotu, v níž rabín na bojišti slibuje smrtelně zraněnému židovskému vojáku, že ještě dnes bude večeřet s Abrahamem a raněný mu odpovídá: Pán Bůh ví, že bych radši nežral. Ale ona je křesťanka, katolička. Neměla by následovat toho vojáčka na cestě vzpoury. Měla by být naplněna pokorou. Měla by se radovat, že po životě, který nebyl lehký, jí kyne odměna na nebesích. Ale cítila, že lpí na životě a že by se přetvařovala, kdyby říkala něco jiného. Chtěla žít s tímto starým tělem, churavým a chátrajícím jako stroj, který dosloužil. Podobna staré královně v pohádce. Toužila po živé vodě. Dívala se na to, jak se zářící krystal na vánočním stromku pomalu otáčí a znovu se usmála. Práhne po živé vodě a pije vodu karlovarskou, protože jí to její lékař nařídil.
2: Ta věc zářila jako hvězda. Syn staré paní si toho všiml, když si od jedné ze svíček na vánočním stromku zapaloval cigaretu. Potom usedl, pomalu kouřil a mlčky se díval na malého človíčka, který se, ručkama ještě nešikovnýma, opatrně dotýkal ozdob na spodních větvích smrku. Z kuchyně slyšel tlumené cinkání umývaného nádobí, hovor a smích. Bylo mu dobře, ale cítil se velmi unaven. Byl to pocit, který ho teď téměř neopouštěl. Vracíval se domů pozdě, s tupým tlakem v hlavě a umiňoval si, že navštíví lékaře, třeba že tušil, že je v podstatě zdrav. Měl svou práci rád a dával jí všechny své síly, jako dobrý hráč sedící nad složitou šachovou partií. Ale byl už unaven. Budete-li hrát šachy 10 nebo více hodin denně, soustředěně, tvrdě a na výhru, protože jste osobně zodpovědný za výsledek, odvezou vás dříve nebo později do sanatoria. A je to o to těžší, že už mu není 20 let. Vzpomínal si, jak mýval kdysi docela rád veliké úkoly a jak se na ně vrhal s radostnou a vyzývavou zuřivostí. Byly to výbuchy pracovní energie, ale potom přišel odpočinek. Zasloužený a s klidným svědomím vychutnávaný. Ale dnes je úkolů mnoho, časově se překrývají a nedovolují člověku vydechnout. Možná, říkal si, že na to jdu špatně. To, jak jsem pracoval před 20 lety, byl styl sprintera. 100 metrů, 200 metrů, s tmou v očích a srdcem v hrdle do cílové pásky, pak tepláky, srovnat tep a dech, praštit sebou na znak do trávy a zavřít oči. Ale dnes se běží maraton a já s tím sprinterským stylem si počínám na trati jako blázen a třeba ani nedoběhnu. Zamyšleně se díval na zářící krystal vysílající duhové signály a najednou si v té souvislosti vzpomněl na umělou družici letící prostorem. A právě tváří v tvář tomuto hrdému symbolu své generace pocítil, že on sám je malý, unavený pozemšťan. Noviny celého světa tehdy říkali, že brána ke hvězdám je otevřena a i on byl nesmírně vzrušen, nadšen a dojat. Ale zároveň si s pocitem jakéhosi zahambení uvědomoval, že po nových světech netouží, protože všechno, co miluje, je na této zemi. Měl proto tisíce rozumných důvodů a přesto cítil potřebu hájit se sám před sebou, jako člověk, který opouští jednotku uprostřed boje. Bylo nutno si ujasnit, co se to s ním stalo a jak k tomu vlastně došlo. Léta plynou a člověk denně se holící nemá před zrcadlem pocit, že se mění. Je takový, jako byl včera nebo před týdnem, ale račte se podívat na fotografii starou 20 let a ukažte ji svému dítěti. Jste-li na ní sám? Dobrá, ale je-li to fotografie skupinová, řekněte tomu děcku rovnou, že vy jste ten třetí zleva, aby vás marně nehledalo. A čert vzal fyzické stáří, ale duševně se nemá stárnout. Viděl kdysi před mnoha lety takový obrázek, kreslený vtip v novinách. Vysoko v horách, až někde nad oblaky, stojí na kamenném převisu nerovná dvojice mužů. Mladý, opálený mladík, v jeho tváři je vepsáno nadšení z dosaženého cíle a starší, schvácený a nevraživě se tvářící tlouštík. Proč se tenkrát smál a krutě bavil na účet toho kondelíkovsky vypadajícího turisty a proč dnes po letech se mu už zdaleka nezdá tak hloupé to, co ten pán svému mladšímu druhu rozmrzele povídal. Tak vám pěkně děkuju. Honíte mě po všech čertech, vytáhnete mě polomrtvého na tuhle nesmyslnou kupu kamení a teď se rozplýváte nadšením, jak je dole krásně. To jsme tam nemohli zůstat. Ano, říkal si, toto je pohled na duševní fotografii starou 20 let. A stalo se něco, co se na skutečných fotografiích nestává. Tehdy dávno byl on ten rozesmátý chlapík vlevo. A teď je vlastně tady ten. Vedle ten starší nevrlý, ten, co už netouží po hvězdách. A kdyby ho někdo vyzval, aby vstoupil do meziplanetárního letadla, kladl by si otázky. Neptal by se, jako ony žáby v Nerudově básni, jsou-li tam žáby taky. Ale chtěl by vědět tohle. Jsou tam průzračné řeky, u nichž je možno ležet a naslouchat běžící vodě? Zvedá tam srnec prudkým pohybem svou ušlechtilou hlavu, odjetele mokrého raní rosou, aby napjatě naslouchal? Voní tam lesy pryskyřicí, rostou tam hříbky. Hůčí tam včely v korunách rozkvetlých lip. Má tam nějaký smysl zahradnický nůž, štěpařský vosk a svazek líka? A potom by možná sebral všechnu statečnost, kterou člověk potřebuje k tomu, aby se nebál být směšný, a zeptal by se, je tam aspoň jeden dobrý hotel se slušným stravováním?
3: Ta věc zářila jako hvězda. Dítě stálo pod stromečkem, upřeně ji pozorovalo a prudce zatoužilo chytit to světýlko do ruky. Smí se to? Na ta ostatní světýlka se sahat nesmělo. Babička řekla, že to pálí. Úmysl, pro který byla postoupena obtížná cesta pod strom, byl zapomenut. Původně v tom byl medvěd. Krásný měkký medvěd, který seděl mezi ostatními dárky a jmenoval se Míša. Teď už půl hodiny byl Míša jeho a bylo nutno se oň starat. Medvíci jsou masní a mají rádi sladké věci. A sladké věci jsou na tom stromě v rohu pokoje. Chceš, Míšo, bonbon? Míša chtěl. Bylo tedy nutno vydat se na cestu. Opatrně, protože okraj koberce je záludný a na podlaze jsou různé krabice, o něž je možno zakopnout. Teď stál chlapec pod stromem se zatajeným dechem, protože objevil zářící světélko krásnější než ta ostatní a chtěl je. Bylo nutno stoupnout na špičky, víš, ještě víš, až to bolelo. Ale pak se prsty dotkly hvězdy. Nitka se přetrhla, strom se zachvěl a dětské oči se naplnily úžasem z poznání, že jiskřící hvězdy nepálí a je možno se jich zmocnit.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Už několikrát jsem tu v pořadech Divadla pro vaše uši připomněl, že Zdeněk Jirotka nemohl chybět v té půvabné, protože tak různorodé skupině vypravěčů, která si v 60. letech říkala v rozhlase Sedmilháři. Vypravěči, kteří si nevymýšleli, ale dokázali na rozhlasové vlny vrátit kouzlo příběhu, humorné historky a šťavnaté poenty. Zdeněk Jirotka, František Vlček, Jindřiška Smetanová a mnozí další. Zkrátka, skvělí pozorovatelé života a jedinečných životních situací. Tak je tu máme zase na chvilku zpátky. A pokud je vám s Divadlem pro vaše uši dobře, tak zase brzy někdy naslyšenou.
2: My jsme jednou hráli vzrušující zápas, samozřejmě SK Vyšehrad, v jedné obci u Prahy, kterou nemůžu jmenovat, pak mám poblíž chatu, oni by se mi mohli jak si ještě dnes mstít. Je to blízko Dolních Mokropec.
3: Horní.
2: Tam jsme hráli opravdu vzrušující zápas, který celkem nevybočil, jak píšou novináři, jak si zmezí. Pokud kdo zná, jak se hraje fotbal na vesnici, tím víc, když tam bylo hřiště, který je známý tím, že je strašně z vršku nebo do vršku, zkrátka. Jedna branka je dole, jedna je nahoře. Což dává tomu fotbalu svůj, jaksi, své rást. Na tomto hřišti. A jsou tam drny. Obrovský drny. A teď jako zápas plynul a najednou nastalo strašlivý drama. Soudce nasídil proti domácím desetimetrový kop, tedy desítku. Načež, to bylo to vřelo, jak v tom Miláně, víte, třeba, že tam bylo jako 300 lidí, ale vřeli, tedy ohromně. A na hřiště vniknul první starosta obce a ten prones památný výrok, ten přiskočil k soudci a zařval velikým hlasem: toto hřiště je na mém poli a na mém poli se tahle desítka kopat nebude.
3: Jak jste říkal o tom hřišti, že bylo z kopce, tak to já jsem věděl o jednom hřišti na malém městečku, kde obě branky byly dole, ale centr byl nahoře, víš? Takže tam se to hrálo tak, že najednou na tom vršku se objevil half a říkal: pozor, už dolů! No tak to je taková historka stará z vojny. Když jsem sloužil na východním Slovensku, tak jednou tam bylo takové cvičení několika dní a byli tam záložníci, kteří se mě tehda zdáli jako strejci, starší páni a tak. A bylo to v noci, byli jsme v lese, hořeli tam ohně, pršelo a přišel tam generál a ten měl plášť do deště a přilbu, takže mu nebyly vidět distinkce. No a jeden z těch záložníků viděl taky staršího člověka, tak si myslel, že je to jeden z nich a šel k němu a říkal mu: nemáš cigaretu? Generál řekl: mám. Sáhl po ten plášť, vyndal pouzdro, nabídl mu cigaretu. On takhle ťukl do čepice, říkal: tak ti děkuju. Jo. No a generál odcházel. Jenomže tohle všechno viděl nějaký rotmistr, který tedy leknutím zdřevěněl a pak se vrhl na toho záložníka a říkal mu: člověče, co blázníte, co mu tyká, tedy to je velitel divize, generál ten a ten. Načiž vojáček se lekl dodatečně, běžel, předběhl toho generála, postavil se do pozoru a říkal: pane generále, promiňte, že jsem si řekl tu cigaretu a hlavně mě odpuste, že jsem vám tykal. A generál říkal: no, nic se nestalo, ale dám vám jednu radu. Neskoušejte to na poručíkovi.
4: To je velmi.
2: Mě právě napadlo něco o hudbě. Je to taková historie o našem jednom z nejlepším teda fotografovi Sudkovi, který před 15 lety vyfotografoval svý přátelé, který se brali, že jo. Zkrátka udělal zmáčknul svadební snímek. No a dalo se očekávat, že to bude tedy jistě nádherný díl, protože on opravdu to umí. A teď jako ty manželé tak spolu žili a jako čekali na ten snímek, když uběhla pár měsíců, tak si opováželi, volali k Sudku, jak je to s tou fotografií svadební, a on říkal: už se na tom pracuje, už hudba hraje, to je takový jeho úsloví, už hraje hudba, už se na tom pracuje. No a teď oni zas začas zavolali, on to zas nebyl zas zavolali, zas už hudba hraje, už se... Zkrátka, hudba hrála 15 let a pracovalo se na tom 15 let a po 15 letech se ozval sám Sudek a volá jim asi toto. Helejte, tak já jsem to vyvolal, víte, a ono to není moc, víte. Máte ještě ty samý šaty, co jste se v nich brali? Že bych to vzal ještě jednou.
3: Já jsem si teď vzpomněl, když je Škubínovi bylo 100 let, tak jsem si vzpomněl, jak jsem s ním jednou hrál karty. To bylo po válce a já jsem byl v nakladatelství Borový.
5: Zdeněk Jirotka.
3: Měl jsem tam místo takového jako lektora. A jednou přišel ředitel Pilc za mnou a říkal mě, poslechněte, umíte licitovaný mariáš? Já jsem říkal, no, umím, a co má být? A on říkal, tak podívejte se, seberete se s patákem a pojedete do restaurace na Bořislavce. Tam v té restauraci je Škubín, má hroznou chuť si zahrát mariáš a nemá s kým. Ale ne, abyste ho obehráli. Tady jsou peníze a ty prohrajete. Jsem říkal, prosím. Tak jsme se sebrali s patákem a jeli jsme na Bořislavku. No a tam byl Kubín, čekal na nás, nedočkavý. Tak jsme si sedli a začali jsme hrát. Jenomže, jak si velmi brzo jsme zjistili, že prohrát s Kubínem to je hrozně těžká práce. No tak teď jsme ovšem nevěděli, co máme dělat. Za této situace, pamětlivý toho příkazu a měli jsme ty fondy tedy na tu prohru. Tak pak jsme to řešili tak, že buď to paták nebo já jsme vylicitovali nějaký nesmysl. Já jsem třeba řekl 107 červených, vůbec jsem to neměl. Paták mě to fleknul, já jsem si dal re, on dal su. No já jsem to prohrál a platil jsem patákovi a Kubínovi. Pak zase paták něco vylicitoval, já jsem mu dal flek a on platil mě a Kubínovi. No a protože jsme to takhle dělali soustavně, tak za chvilku se před Kubínem ty dvacetničky a korunky začaly zhromažďovat a on se tak mile rozvášnil a říkal, vy kluci žený, já vám ukážu, jak se to hraje.
6: No tohle já ohromně jako uznávám takovouhle situaci a ovšem některé věci jsou, které se dají vykádat, protože jde o lidi tak rozkošní, který se určitě nebudou zlobit, když se o nich mluví. A protože jsou to lidi neobyčejně zábavní, tak třeba na malý straně je úžasný kominík pan Růžička. To já nesmírně ctím. On ponosí k uniformě kominický takový brejličky a vypadá spíš jako profesor filozofie nasazený v akci 70 tisíc, tedy do kominictví. Ale je to rodinná záležitost a už to dělal jeho tatínek a on dokonale ovládá všechny ty malostranský průlezový komíny a to je k nezaplacení. A já jsem jednou přišla do železa a ten železář dával nějaký paní obsat recept na tvarohový knedlík s teplým jahodovým kompotem. A já jsem říkala, jak to, že to dáváte v železáři? A on říká, no to je od pana Růžičky. A tedy recept od pana Růžičky, to je vždycky dokonalá záležitost. A začal mi vykládat, že tedy s panem Růžičkou se bavit o kuchařství je zážitek. A když k nám vždycky jednou za rok přišel pan Růžička vymetat komíny, tak já jsem si s ním skutečně povídala o kuchařství a on to neobyčejně ovládal a tak jsme pili kafe a on v tom komínickém a já proti němu a povídali jsme si o vitamínech a jednou jsme došli jako k tomu, co by si z nás dvou, kdo přál, tak nějaký velký a krásný přání. A já jsem říkala, no a co byste si tak přál vy, pane Růžička? On říkal, víte, já mám jeden velký sen. Sektorovou kuchyň. Tohle je tak krásný, ten komíník, v tom komíníckém, když si přál tu sektorovou kuchyň. A pak zase jsem se s ním setkala za rok a tak jsem se ptala, co je novýho, pane Růžička. On říkal, no stala se mi taková zajímavá věc, víte, na jednom vyslanecí, protože on ho teď to neřeknu. On se stará prostě o vyslanectví a tam začali poprvé topit a byla nějaká recepce, samozřejmě jim začali šíleně kouřit kamna. A vypadalo to, že to úplně zahubí tu společenskou událost a začali schánět pana Růžičku, protože to byla jediná záchrana. A on se vracel z práce a před ním stál perleťově šedivý boura, který něco uchvatně nádhernýho v takový ty perleťový šedí. A tam byl zaměstnanec vyslanectví a pro boha ho prosil, ať tu situaci jde zachránit. A ten pan Růžička mi říkal, víte, já samozřejmě jsem řekl, že hned půjdu, ale já mám rád hezký věc, já si jich vážím a mně to bylo tak líto, abych mu umazal ten bourák, že jsem si koupil balicí papír a zabalil jsem se. A teprve jsem si do toho fára set. A pořád jsem si takhle ten papír držel, abych se mu cestou nerozbalil.
3: No tak prosím, já to vykládám s určitými rozpaky, protože tam jsou taky tragické motivy. Majitelka domu, v němž jsem bydlel, velmi stará paní, měla stupňující se sklerózu a nakonec se pomátla. Ztrácela paměť a tak. Ale v době, kdy ona už nevěděla, jak se jmenuje, kde bydlí, kolikátého je a nic, tak si docela jasně vzpomínala na své dětství a na svá dívčí léta. A v té době ona si vzpomínala na městečko, z kterého pocházela, a to byla Mladá Vožice. Tak ona mě třeba viděla, že dělám něco na zahradě, viděla mě z okna, nepoznala mě, šla za mnou a dost přísně se mě ptala, co tam dělám. A já jsem říkal, no vidíte, paní domácí, tady pleju jahody. A ona říkala, a vy tady teď budete? Jsem říkal, no budu, dokud to nedodělá. A ona říkala, a vy budete bydlet u redaktora Jirotky? A já jsem jí říkal, paní domácí, já jsem Jirotka. Ona říkala, depak, vás já znám z Mladé Vožice. No a pak po čase soudní lékaři rozhodli, že ona už nemůže zůstat mimo ústavní péči a mě jako požádali nebo nařídili, abych ji do té ústavní péče převez. Tak jsem to udělal, přišli jsme tam. No a tam jsem prožil jeden z otřesných okamžiků svého života. Člověk tam nejde rád ani s tím nemocným a tak. No, byl tam nějaký mladý lékař, ten přišel a říkal, kdo přivedl tu pacientku? A já jsem říkal já. A on říkal, prosím vás, pojďte se mnou vedle.

Jednou v životě v Mladé Vožici byl, měl jsem tam nějakou besedu a tenhle mladý člověk tam byl jako student a pak dodělal medicínu a teď je tedy lékařem v té nemocnici, ale nespomínám si, že bych se byl tak vyděsil jako tenkrát.